velkou hlavu těžko skryju pod kapucí a nechutná mi, když se vaří předvařená rýže. V náprsní kapse nosí ventidol na potíže. Jak to tak vidím, asi těžko projdu

ci mi stai. Sako mám od popílku na krevatě saze, mé hrubé prsty neumí uzly na provaze, a když mi občas tečou slzy, hned je poliká.

ночи мне стал. Mluvil jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy, nahý jsem na svět přišel a odejdu nahý. V 15 viděl jsem, jak kolem jeli ruské tanky, a v 50 nechával si věštit ocikánky, a dříve, než mě přijme svatý

milej pane, zda je to mílka nebo krutej žert. Tak nastartujte ten svůj bourák, zmizte odtuď, ať vás vezme čert. Předevčírem moje dcera zabila se, tak se radši ztrať. 5 mil odtud u jezera, kde cestu kříží železniční trať.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Od mikrofonu vás v téhle chvíli zdraví Patrik Rozehnal. Ty naše oslavy 10 let pokračují dál. A tak nás čeká povídání s jedním z gratulantů, který dorazil i do Kostelce, kde proběhly velké oslavy. S Ivanem Vorochodským si budeme povídat. Dozvíte se taky, že v této době už se dá ochutnávat letošní ořechovka. Naučíme vás dělat netradiční tiramisu servírované ve vinné skleničce. A když už ji použijeme pro podávání dezertu, tak nám Ladislav Špaček taky řekne, jak by se měla správně držet, pijeme-li z ní víno. A čeká vás i soutěž o knížku Sladké Česko. Prostě je toho dost? Jak říká jedno staré přísloví, dobré jídlo a dobré pití drží tělo i duši pohromadě. Tak se nás držte a slavte s námi.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Začíná už naplno dnešní díl a dalším setkáním s Vojtěchem Vrtiškou. Patrik rozehnal je u něj v kuchyni, Vojta připraven se vším, se surovinami, náčením, nůž v ruce. Ahoj Vojto.
1: Ahoj, moc rád tě vidím.
0: Tak doufám, že mě nepodřízneš. Dneska budeme dělat desert, který je nepečený, je to vlastně trošku povařené, připravené, vrstvené a nechané v lednici uležené. Dělala to Kamila Jelínková z Čáslavy v roce 2025 a posluchače to zaujalo tak, že tomu věnovali nejvíc hlasů v té soutěži a získalo to posluchačskou cenu. Jak to uděláš ty? Bude to stejné nebo to bude jiné?
1: Já jsem ten recept tak jako vlastně oloupal na úplný bazál těch surovin a zase znova jsem ho postavil. Takže bude pečený, budeme si péct vlastní piškoty. A ty ostatní suroviny, které se tam potkáme, tak budou trošku upravené do moderní podoby.
0: Jak moc moderní? V čem bude ta modernost?
1: Budeme používat pektin jako zahušťovadlo, ne škrob, až budeme připravovat vlastně náplň z jablek do toho našeho výrobku a budeme i sahat do Francie pro krém, který nám bude celý ten desert krýt. A bude ve skleničce.
0: Sahat do Francie, to zní teda, to je už přesah někam jinam. Jezdíš ty takhle do ciziny a záměrně třeba proto, že chceš ochutnat to a to, nebo je to až následek toho, kam se vypravíš, tak tam zajdu?
1: Velice často jezdím do ciziny i kvůli přesně nějakému danému desertu nebo jídle, které chci ochutnat, nicméně poslední dobou ten čas úplně není, takže jsem rád, když se občas utrhnu, ale myslím si, že Praha je v tomhle tom skvělá, že tady máme pokrytí spousty různých kuchyní, které připravují lidé většinou té dané národnosti mnohdy líp, jak v tom daném místě.
0: Ty samozřejmě, kromě toho, že se věnuješ cukrařině, tak i studuješ medicínu. Napadá tě a myslíš někdy na cukrařinu i během hodin výuky nebo při zkouškách, že prostě ti prolítne hlavou myšlenka na něco úplně jiného?
1: Velice často a taky je to vidět na mém studiu medicíny.
0: Je to inspirováno tím, co se děje v přednáškové místnosti nebo v nemocničním pokoji, nebo nevím kam, všude v rámci studia nohy zavítají?
1: No, když uvidíte moje portfolio dortů, které jsem dělal zhruba v posledních, dejme tomu, 4 letech, tak právě si asi všimnete, že tam ta inspirace je mnohdy velice silná a nejenom přednáškovou místností.
0: Co si vzpomenu, ty jsi dělal i takový ten koronavirus, vlastně tu molekulu, nebo jak to nazvat, dělal jsi někdy i rakev třeba?
1: Tak k rakvi já se úplně nedostanu, ale dostal jsem se k těm věcem, které jsou předtím, než se do té rakve dostaneme, takže máme tam lebku, máme tam srdce vytržené, máme tam naočkované Petriho misky, což je vlastně taková půda pro kultivaci bakterií, tak to jsou panakoty z kokosu a jahod a tak podobně.
0: Je to pro obměkčení zkoušejících?
1: Ne, je to pro vybití mého traumatu.
0: Z těchto předmětů?
1: Přesně. Někdo chodí na terapie, já si upeču dort.
0: Máš už psychologa?
1: Zatím ještě ne. Uvidíme, jestli se někdo přihlásí po tomto díle.
0: Že by získal dort. My se ale hlavně budeme věnovat přípravě desertu zvaného jablkové tiramisu a děláme to už za malou chvíli. Tak poslouchejte.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Jsme už v posledním roce. 4 týdny nás dělí od toho, kdy skončí rekapitulace všech 630 receptů pochoutkového roku, toho narozeninového, a pak už se bude hlasovat a vybírat recept desetiletí. Možná, že se jim stane mezi posluchači v tom posledním soutěžním roce oblíbený a nejlépe oceňovaný recept na jablkové tiramisu Kamily Jelínkové z Čáslavy. Předělá ho dnes po svém a ukáže, jak by ho dělal, kdyby ho doma servíroval Vojta Vrtiška. Už se usmívá, protože já už to vidím, změn bude dost.
2: Já jsem si hrál, tak si ten recept trošku upravíme. Uděláme si vlastní buflery, takže vlastní piškoty. Uděláme si jablečné kompoté, takže nebudeme zahušťovat pudinkem a budeme zahušťovat pektinem, ten, co dáváte do marmelád, zavařenin. A ochutíme si ty jablka sajdrem. A nahoře na tom našem tiramisu bude krém šantily, což bude ta alternativa zakysané smetany. Tady to bude smetana vyšlehaná se zakysanou smetanou, citronovou šťávou, citronovou kůrou, moučkovým cukrem. A celé nám to bude sedět ve skleničce.
1: Paní Jelínkové, k překvapení jejímu i posluchačům, teď prozraďme, co si musí připravit, aby udělali tvou verzi.
2: Na jablečné kompoté budeme potřebovat 50 gramů cukru krupice, 20 gramů medu nebo glukózového syrupu, 250 gramů jablek, takže takové dvě jablka, 30 gramů citronové šťávy, což je šťáva zhruba z jednoho menšího citronu, citronovou kůru, 75 gramů sajdru a 4 gramy citrusového pektinu. A k ním si přidáme ještě 10 gramů cukru krupice. Pak máme buflery, tam budeme potřebovat zhruba dvě vejce, 50 gramů cukru krupice, 1 gram soli, kůra z poloviny citronu, 10 gramů kukuřičného škrobu a 40 gramů hladké mouky. Na krém šantily si připravíme 150 gramů smetany ke šlehání, 50 gramů zakysané smetany, 15 gramů cukru moučka, 10 gramů citronové šťávy, to opravdu záleží na vaší chuti, ty gramáže jsou takové orientační, a citronovou kůru.
0: Pochoutkový rok.
1: Máme vysokou nádobu.
2: Rozdělíme si vejce na bílky a žloutky. Bílky si vyšleháme spolu s cukrem. Pak tam rychle všleháme nebo vmícháme žloutky.
1: Teď přidáme sůl.
2: Dáme sůl, kukuřičný škrob. Přidáme mouku a citronovou kůru. A pak zbylé suroviny.
1: A to už mícháme potom jenom ručně, ne pomocí šlehače.
2: Je fajn to zamíchat rychle, ručně, než napočítáte do tří, ať máte hotovo, ať si neschodíte tu pěnu. Je důležité s tím těstem pracovat po tom, co máte zamíchané, rychle, protože ono začne téct.
1: Dali jsme to do sáčku. Bude to mít nějakou špičku?
2: Nebudeme používat špičku, budeme stříkat normálně hladkým ustřiženým koncem. Je dobré to stříkat buď na pečící papír, na který si nakreslíte kolečka, nebo nějaké měřítko si tam dáte, abyste ty piškoty měli stejný, zvlášť když to nemáte ze začátku v ruce. Je fajn si posypat ty buflery moučkovým cukrem, ona na tom hezky skaramelizuje.
1: A peče se jak dlouho, při kolika stupních?
2: Tam záleží, kdo jak má rád ty buflery upečený. Pokud chcete, aby ten bufler zůstal hezky šťavnatý, je lepší ho péct na trošku vyšší teplotu, nějakých 190-200 stupňů a kratší dobu, aby uvnitř zůstal vláčný.
1: Ten čas tedy jak dlouho?
2: Chceme, aby zezlátli. Aby zezlátli, a to je pro nás směrodatný. Ten čas, jak dlouho se to bude péct, záleží na velikosti toho bufleru. Vždycky se řiďte primárně tím vzhledem.
1: Loupeš jablka, no to kompoté. Jaký rozdíl mezi kompotem a kompoté?
2: Kompot máme ten klasický ve skleničce, trvanlivý, sterilovaný. Co se týče kompoté, tak to je vždycky vklad do dezertu. Má v sobě kousky ovoce, je to taková jako hustší směs, ale ještě to není marmeláda nebo džem svařená. Má v sobě vyšší podíl tekutiny.
1: Jak to nakrájíš, ta jablka, doporučuješ?
2: Chci nějaké hezké malé kostičky, klidně nějaké 3 mm x 3 mm až 0,5 cm. Nechcete je moc velký, protože my je budeme jenom krátce provařovat a chceme, aby zůstaly na zkus.
1: Máme nakrájené na kostičky to jablíčko opravdu malinké v míse, co teď?
2: Teď si to jablko zalejeme citronovou šťávu, aby nám nezhnědlo, a budeme si připravit ten zbytek. Plotna, rendlík, nasypeme si cukr, přidáme si naši glukózu, nebo ve vašem případě klidně med, necháme karamelizovat cukr. Není potřeba ho nijak míchat, naopak byste si tím uškodili, protože jak byste neustále ten cukr míchali, tak ho schlazujete a stala by se nám z toho taková hrouda. Chceme hezký zlatohnědej karamel. Tak, už nám karamel zlátne a v okamžiku, kdy ho máme plně rozpuštěný, tak pak si přidáme horký cider. Je důležitý, aby ta tekutina byla horká, aby nám to neudělalo hned úplně sražený kus toho cukru, který by se nám pak dlouho rozpouštěl v tom hrnci spolu s tím ciderem. A když se vám to stane, tak se nic neděje. Budete
1: jenom čekat.
2: Ano.
1: Takhle to zní, když se tam přilije do karamelu tekutina.
2: Je to tak. A je důležitý pořád kontinuálně míchat, ať se vám ten karamel stihne rozpustit. Máme hotovou ciderovou omáčku s karamelem, teď si tam lupneme naše jablíčka a přidáme si pektin rozmíchaný spolu s cukrem, aby se nám nesrazil do takových jako nehezkých hrudek, který by se pak nechtěli rozpustit. Tak.
1: Co bude ten správný okamžik, kdy budeme mít hotovo?
2: Správný okamžik je teď čas. Chceme, aby to chytlo var. Jakmile chytnou ty jablka var, 2 minuty povaříme. Ale nebojte se toho, po tom provaření ta směs bude pořád hodně řídká, zhoustne až po vychlazení.
1: A ten citron, co nám zbyl?
2: To je kůra, tu si tam strouhnem. A tu jsem zapomněl.
1: Vojta teď drží v ruce misku se smetanou?
2: Ano, teď my si v podstatě už jenom vyšleháme smetanu spolu s cukrem. Pak si tam dáme zakysanou smetanu, trošku citronové šťávy, kůry, prošlehneme.
1: Prošlehneme už jenom v ruce.
2: Jo, teď už je fajn to jenom promíchat, aby nám to zbytečně nezřídlo právě po té smetaně. A máme hotové všechny komponenty, jenom si to naskládáme do skleničky.
1: Takové ty vinné na víno, tak ty naplníme nebo navrstvíme v jakém sledu?
2: My si je nebudeme plnit až po okraj, chceme, aby to bylo hezký a vždycky je hezký, když ta sklenička je plná zhruba tak do 1/3 maximálně.
1: Takže tak. Co, ty dáš na dno kompoté, pak dáš tuhle tu šlehačku a zapíchneš do toho piškot?
2: Vlastně jo, dám si na dno kompoté, udělám si tam pucíka ze šlehačky.
1: To krém šantely si vytlačil z té trubičky z pytlíku tak tenounkou vrstvičkou, že se to tak jako namotávalo a jako provázky se to skládal, vypadá to trošku jako mozeček.
2: Jo, může to být nějaké klubíčko, mozeček, vyvrhnutá střeva. Mám tady sušený plátky růží, můžete vzít jakoukoliv jinou kytku nebo věc, kterou zrovna potkáte. Posypeme to tím a nakonec se tam píchneme piškote, který jsme si upekli.
1: Tak to je luxus. To vůbec není těžký, to je lehoulinký. Na kostičky jako jemnouká ta struktura těch jablíček i pořád na zkus tam je. Je tam ten cider a kyselost. S tou sladkostí víc do kysela a pak to jako uhladí ta šlehačka ochucená krém šantily a ten piškot k tomu, který může křupnout a který je domácí, nekupovaný. No, tohle je fakt koruna nějakého menu, že by to přinesli, i to vypadá krásně, lehce.
2: Ale je pravda, že jabka má každý spojený s tou skořicí, jako podzimní, relativně těžký desert.
1: Tohle je takový jako do citrusova, jako trochu juzu nebo tak.
2: Jo, vůbec vlastně člověk by si pod tímto jabko na první dobrou nepředstavil, že je to takový velice svěží, ovocný až tropický.
1: Připravte si to v téhle odlehčené verzi. Tu původní najdete taky na webu pochoutkovýrok.cz, takže 2 recepty od Kamily Jelínkové a Vojtěcha Vrtišky. Porovnejte, vyzkoušejte a fanděte nám, protože se postupně už blížíme. Ke konci zbývají už poslední 3 recepty a pak už se bude hlasovat a hledat recept 10letí. Takže zdravíme Kamilu Jelínkovou.
2: Určitě, moc máváme.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Když už slavíme 10 let našeho pořadu, tohle je ten narozeninový ročník, možná bychom si mohli i připít. Třeba první letošní ořechovkou. Abyste si na ní ale i teď a pak v zimě mohli pochutnávat, je potřeba sklízet nezralé vlašské ořechy na samém začátku léta. To všechno už sledovala, udělala a teď vám o tom víc řekne redaktorka Jitka Slezáková. Zná podrobnosti.
1: Domácí ořechovka patřila mezi oblíbené pití našich předků a pije se dodnes. Bylinkářka Radka Svatošová se každým rokem v době slunovratu chystá ke sběru nezralých ořechů.
2: Nejlepší jsou v každém případě ořechy zelené, které mají ještě měkký vnitřek, takže jdou krásně pokrájet. Jakmile začnou dřevnatět, je už tam takový ten náznak toho jaderka, toho ořechu, tak to už je samozřejmě pozdě.
1: A jestli máte rádi hezké příběhy, které se pojí k výrobě ořechovky? Tady je jeden z nich.
2: Prý dřív ořechovku dělávali muži svým ženám a dělávali tu ořechovku právě proto, aby podpořili štítnou žlázu u žen, protože ořechovka obsahuje jod, podobně jako ořechy. A ty ženy potom byly takové veselější, prostě těm mužům se to rozhodně vyplatilo, ta ořechovka, takže ji dělali často a rádi.
3: To budou určitě nějaký ty halucinogenní látky, které ve zeleným ořechách určitě budou.
1: Jsou, že jo. Tak jako lékař, vidíte, to můžete potvrdit a jsme u toho. Přidává se k povídání o ořechovce doktor Igor Čižmář, zakladatel lihovaru Sudlička. Stojíme před stovkami tanků naplněných ovocem pro vypálení. Momentálně tam jsou švestky. Ořechovka už je hotová. A jak se vyrábí ve velkém?
4: Musím říct, že je to trochu jinak než taková ta výroba ořechovky po domácku. My vytváříme ořechový koncentrát, jsou to normálně zelené ořechy, které se v kombinaci s kořením dají macerovat do lihu a tam se koupou 2-3 měsíce, potom se to vlastně celé sfiltruje a dál dozrává další rok až dva.
1: Ořechovka z lihovaru Sudlička se pyšní oceněním regionální potravina Pardubického kraje. Podle doktora Čižmáře je velmi důležitá dostatečná doba zrání.
4: Protože když děláme ořechový macerát, tak první rok je zelený. To, když jsem poprvé viděl, tak jsem si říkal, to je něco špatně. A druhý rok už je hnědý a s přibývajícími lety to dozrává.
1: Pokud jste dostali chuť na ořechovku, můžete si připravit vlastní podle receptu Radky Svatošové.
2: Jenom bych doporučila jednu věc ještě před sběrem a před vyráběním té ořechovky, ať si posluchači raději uvědomí, že v tomto případě méně je více. Jakmile se tam těch ořechů dá hodně, tak ta ořechovka je hodně svíravá a ne každému to potom chutná. Takže doporučené množství ořechů je tak těch 15 až 20 a potom potřebujeme kromě těch ořechů nějaké to koření. Zase podle vlastního vkusu tam můžeme přidat kousek z kořice, vanilku, hřebíček, jalovec, třeba tak 3 kuličky jalovce, biocitron pokrájený na kousky a potom ten litr alkoholu. Nejlepší podle mého názoru je domácí pálenka, třeba vínovice nebo slivovice a pokud posluchači nemají přístup k domácí pálence, tak prostě nějaká ta vodka z obchodu, která by měla mít okolo 40% obsah alkoholu.
1: Celý recept na domácí ořechovku najdete na webových stránkách Pochoutek.
0: A za chvíli ochutnáme třeba i něco z japonské kuchyně, aspoň slovem, s Ivanem Vodochodským. Připomeneme si totiž jeho návštěvu na velkých oslavách 10 let pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí, kde jsme se s vámi sešli na konci prázdnin.
5: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Taky já jsem rád, že jste se tu už takhle sešli, zabrali místo. Nastartovaný na schodišti už je náš kolega z Pochodkové roku, Ivan Vodochodský.
1: Dneska dopoledne.
0: Prosím tě, ty se díváš i na kuchařské show v televizi, sleduješ třeba?
2: Samozřejmě.
0: To je moje, si i to je, zahraniční nějakou, jako třeba...
2: Tak jako v mládí jsme mývali naladěný za bolševika na tajno, že jo, potom veřejně, tak v mládí to byl pornokanál a dneska místo pornokanálu mám kuchařský show, že jo. To je moje taková uspávací a
0: jako před spaním, jo?
2: Před spaním a na hezké odpověď, jak si pustím něco dobrýho. Samozřejmě, ale spěnuju se v zahraničí.
0: A co tě na tom láká, teď vařit umíš?
2: O tom to není, tak to je prostě, to je jako kdyby jsi byl malý nebo sběratel obrazu, tak se taky rád podíváš jako na další obraz, co kdo jiný, že jo. Prostě furt hledáš inspiraci a máš přitom na to strašnou chuť, jako jo. Takže vždycky, když tam je
0: něco... Máš uslintaný polštář.
2: No, a tak tam je, tak já jsem teďko, že jo, teď mám období, kdy jsem, já mám různý období, že jo, kuchařský ve svém životě, a takže teď mám období, kdy jsem cortador de jamón, to je, jsem kráječ šunky, profesionální. A španělský šunky, ne ty naší na kosti, že jo, ale španělská šunka, sušená šunka jamón, ta se krájí na velmi tenký plátky nožem. Je to umění, které se učí na školách ve Španělsku. Ve Španělsku je to velmi vážené řemeslo, cortador. A já, jakož tu šunku miluju španělskou, tak jsem se rozhodl, že se ji naučím krájet před letama. Takže učím se, vykrájel jsem jich už asi 300 těch šunek. A furt si myslím, že to ještě neumím tak dobře jako ty frajeři v tom Španělsku, ale umím to, si myslím, je nás v republice pár, který to umějí, tak patří mezi těch pár lidí. No a právě jak hledám tu šunku, tak na mě na Instagramu na další vždycky vybavnou tyhle ty věci, jak to ty kluci krájí, a na to já se vydržím dívat prostě hodiny, jo? Protože tam jsou takový finesy, že jak dělat ty plátečky tenoučký, jemňoučký, jak to pak ochutnat, prostě tak inspirace věčná. A vůbec na Španělsku, miluju španělskou kuchyni.
0: Ty jsi byl ale v poslední době i v Japonsku, a jestli se nepletu, tak ty se díváš i na japonskou kuchařskou show nebo nějakou asijskou, ne?
2: No, tak,
0: to bylo jako důvod, proč jel do Japonska, nebo?
2: Ne, důvod, že jsme jeli do Japonska, bylo, že jsme tam ještě nebyli a že už dlouho, protože miluju japonskou kuchyni a miluju ryby a tak, takže jsme dlouho se do Japonska chtěli vydat, tak jsme nastřádali a vydali jsme se letos v dubnu. Projeli jsme ty highlighty, Tokio, Osaka, Kyoto, Hiroshima.
0: A co šíleného si tam jedl?
2: Tak prosím tě, my jsme ochutnali všechno, co jsme chtěli, to znamená, v první řadě jsme byli na aukci tuňáků, to probíhá každý den na velmi slavném trhu Tsuyo Market v Tokiu, a to probíhá ráno od 17:30, do obrovské haly navezou tuňáky, mečouny.
0: To si vstával takhle brzo.
2: To jsme stali takhle brzo, ano. Vypadalo to, že nepůjdeme spát vůbec, aby jsme to nezaspali, ale pak se nám povedlo pár hodin spánku a... No a pak jsme jeli další věci, které v těch Japonsku zajímají. Samozřejmě nejvíc nás zajímala pověstná ryba fugu.
0: Ano, riskantní ryba.
2: Což je ryba, která má smrtelně jedovatý vnitřnosti a krev. A kuchař se ji učí filetovat a zpracovávat x let. Myslím, že 5 let se to učí, než dostanou certifikát, že tu rybu můžou zpracovat, jo. A takže my
0: a
2: jsme...
0: to jsi nechal ukázat, nebo mu věřil?
2: No, my jsme byli na trhu a tam frajer, no, má akvárium, měl tam tady ty... Ta rybárně, si znáte tu rybu fugu? Čtvrtzubec se to jmenuje. To je ryba, která je jenom placatá, když vidí nepřítel, tak se nafoukne, úplně jak pumlíč. Je kulatá celá, nafouklá a má ostny a tím odrazuje toho nepřítele a plus má teda ty smrtelně jedovatý vnitřnosti, takže když jí nějaký dravec sežere, tak chcípne, že jo. A takže my jsme přišli na trh v Osace, na rybí a tam akvárium a tam ty ryby, že jo. A tak říkáme, tak když jsme tady, tak už to zkoušíme. Takže frajer to před náma vylovil a my mu říkáme, za jak dlouho to účinkuje, když se náhodou netrefíte a bude tam kapka trkve. On říká, máte 40 minut od prvního sousta. No takže nám to nakrájel, část ryby nám nakrájel jako sashimi, to zná syrovou rybu, část nám usmažil, my jsme pustili stopky, říkáme, tak budeme tako čekat 40 minut, no tak...
0: Odešli jste všichni?
2: Ale odešli jsme všichni, nikomu, takhle někdo předstíral, jako, že mám dloby, někdo jako umíral, ale on se smál, ten prodavač. A já jsem se pak dozvěděl, že ty ryby vlastně dneska už, protože chovají je uměle v akváriích, takže dneska ani nemají ten jed v takový síle, jako kdyby to byla ryba z moře, jo. A že pak jsme se poradili s chytrou poradkyní z AI, že jo. Kolik že lidí za poslední dekádu zemřelo, tak nikdo nezemřel prostě v Japonsku na otravu rybou fugu, protože za prvé ten, jak říkám, ten jed už není tak silnej a za druhý oni to umějí udělat tak, aby ti nic nebylo. Ale zážitek to byl jenom to, že jsme to splnili, jsme to všichni ochutnali, včetně manželek, ale že by to bylo něco k převalení jako na chuť, jako. Hele, to chutnalo něco mezi jakoby sjet syrovýho sumce s toho stolbikem, taková jako nezábavná
0: tak
2: ryba.
0: Tak je to
2: no.
0: Jenom ten adrenalin.
2: Jo.
0: Tak to byl Ivan Vorochodský, jeho rozhovor dnes s ním tady na oslavách 10 let pochoutkového roku.
2: To už jsme skončili.
0: No je to, máme to tam našlapaný.
2: Děkuji pěkně.
0: Děkuji moc. Děkuji. Ivan Vorochodský.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Když už jsme dnes použili tu vinnou skleničku pro servírování jablkového tiramisu s Vojtou Vrtiškou, tak bychom si o ní také mohli něco říct, o té skleničce, jak ji správně používat, pokud s ní pijeme víno. Tohle určitě dobře ví Ladislav Špaček, náš kolega z Rady z etikety. Tak Ladislave, jak ji máme vzít do ruky?
1: Když se podíváme na slavnostně prostřenou tabuli, tak vidíme, že ty číše jsou to nejušlechtilejší, co na tom stole po celou dobu spočívá. No a navíc my vezmeme za ten večer 20krát, 30krát do ruky a proto musíme úzkostlivě dbát o její čistotu. Nikdy neuchopíme číši za tělo, tedy za ten kalich. Vždycky ji držíme jenom za stopku. Držíme ji proto za stopku, protože bychom tu číši upatlali, zanechali bychom na ní matné otisky prstů, to víno by ztratilo jiskru, svoji důležitou charakteristiku. Navíc bychom oteplovali nápoj, který je uvnitř, a proto vždycky jenom za stopku. Červená vína držíme nahoře, protože jsou ty číše velmi objemné, bílá vína minimálně uprostřed a sekty nebo šampaňské držíme úplně dole, ty jsou nejchladnější. A ještě jedna maličkost, když číši vzdalujeme ústům, vždycky náš pohled musí platit okraj sklenice. Nemůžeme živé konverzace se sousedy položit sklenici na stůl a za 3 minuty si všimnout, že na okraji číše jsou zbytky brambor a kousek toho řízku, co jsme měli předtím. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: na blízku.
1: Na oslavách pochoutkového roku těch 10 let jsme vám v Kostelci nabídli i knižní kuchařku Sladké Česko. Nabízíme vám ji dál. Ukrývá totiž všechny sladké recepty, komplet všechny, které jsme kdy odvysílali v naší soutěži, pěkně pohromadě s fotografiemi, přesným postupem, seznamem surovin i dalším vyprávěním. A jsou tam i recepty naší poroty. Takže pozor, knížku si můžete objednávat, pořídit přes stránky pochoutkovýrok.cz nebo ve všední dny a v pracovní době volat na telefon 724 819 319. Knížku Sladké Česko vydal Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Taky o ně soutěžíme. Mám připravené 3. A komu je dám? Tomu, kdo věděl, kolik udělal Josef Maršálek závinů s česnekovou náplní na plech. Byly původně 4. Výherci se podle počítače tedy stávají Irena Vondřichová z Bohutína, Květa Maříková z Českých Budějovic a Karin Berecká ze Sokolova. Gratuluju. A zároveň doufám, že podle ní něco upečete, připravíte a uděláte si dobře. Mám opět 3 kuchařky Sladké Česko jako výhry a dnes se ptám, jak nazval Vojtěch Vrtiška svou jablečnou náplň do tiramisu. Za A polívké nebo za B kompoté? Jak nazval Vojtěch Vrtiška svou jablečnou náplň do tiramisu? Pokud si myslíte, že to bylo polívké, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že svou náplň nazval kompoté, pošlete soutěžní SMS-ku pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na to stejné číslo, tedy 90 01 04. Cena SMSky jsou 4 koruny, posílat můžete do půlnoci z úterý na středu, pravidla i otázku najdete na webu pochoutkovýrok.cz a vítěze oznámíme v příštím vydání, tedy za týden. Tak vám držím palce. A nezapomeňte, že slavit budeme v našem pořadu dál. Čeká vás do konce roku ještě mnoho a mnoho překvapení. To nejbližší už možná příští týden. Bude se týkat Josefa Maršálka a něčeho, co tu ještě nebylo. Tak nezapomeňte poslouchat, sledovat nás třeba i na profilu Patrik Rozehnal / pochoutky, ať už na Instagramu nebo Facebooku, na našich stránkách pochoutkového roku a pak být možná hodně rychlý, ať se na vás dostane. A víc už neprozradím. Snad příští týden. Mějte se krásně a dobrou chuť.

0: Trutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak se dá včelám pomoci ve vedru a v suchu. Vyčistíme perlátor na vodovodní baterii od vodního kamene a pustíme se do pěstování balkónových a terasových borůvek.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
2: Jinak voní seno koním, jinak zamilovaným, pravil polský básník a satirik Stanislav Jiří Lec. A jinak voní těm, kdož mají koně rádi a pečují o ně, a také těm, kdož o koních zpívají. Dnes se proto spolu vydáme do světa našich nejvzácnějších koní, starokladrubských. Díky nimž jsme od roku 2019 získali další zápis na seznamu UNESCO. A vaší průvodkyní bude Markéta Ševčíková.

Koně slaví svůj světový den 11. července, ovšem měsícem našich starokladrubských koní je září. Konají se výkonnostní zkoušky, závody ve všestrannosti a důležité závody koňských střežení. Dnes se za nimi vydáme do východočeského malebného Heřmanova městce, kde jsou výcvikové stáje pro starokladrubské vraníky.

jak sami slyšíte, o koních a lidech si dnes také hrajeme. A ještě uslyšíte ty nejkrásnější lidové písně v podání Orchestru lidových nástrojů Plzeňského kraje, Českobudějovického souboru Úsvit, žen z Mrákova, Plzeňského lidového souboru, muziky Bohemiky a Vysočanu. A také excelentní zpěváky, například Jaromíra Horáka nebo Věru Příkazkou. A tady už je další krásná koňská píseň.

0: Tak, milí posluchači, my se nacházíme v jednom ze srdcí Heřmanova městce a naším hlavním průvodcem bude ředitel Národního hřebčína v Kladrubech, Jiří Machek. Dobrý den.
1: Krásný den.
0: Proč jsme v Heřmanově městci, pane řediteli? To bychom měli asi posluchačům vysvětlit.
1: Jsme tady proto, že v Národním hřebčíně Kladruby nad Labem se nechovají starokladovští koně pouze v Kladrubech nad Labem, ale chovají se i v sesterském hřebčíně ve Slatiňanech. No a pod tento hřebčín ještě patří výcvikové středisko pro starokladovské vraníky, a to právě tady v bývalých knížecích stájích v Heřmanově městci.
0: Musíme otevřít zajímavou historii jednoho z významných knížecích rodů, že ano?
1: Ano, jedná se o knížecí rod Kinských, o chocenskou větev, a historie jejich působení tady v Heřmanově městci se začala psát v roce 1828. A Kinští chovali koně především pro parforzní hony, koňské polo, chovali kočárový koně anebo dostihový koně, a ty právě chovali i ve zdejších stájích, které postavil Ferdinand Bonaventura Kinský v roce 1875. Kinští tyto stáje vlastně spravovali 70 let do roku 1945. No a právě od roku 1945 se vlastně píše historie starokladubských vraníků až do dnešních dnů, a to znamená, že ty stáje jsou staré 151 let.

0: My když jsme natáčeli u vás v Kladrubech v Národním hřebčíně, tak jsme si říkali, co vedlo Habsburky k tomu, že tam hřebčín národní speciální založili, protože k tomu vedla řada okolností, ale především tvar té krajiny. Bylo to to, co rozhodovalo i tady, nebo je to náhoda, že prostě Choceň leží relativně blízko? Tušíme, proč právě tady?
1: Je to vlastně podobné, jak jste uvedla, protože kinští měli samozřejmě více sídel, více zámků, ale tento byl jeden z nejoblíbenějších a ty stany tady právě postavili z toho důvodu, že to je vlastně Pardubický kraj, je to Polabí, je to kraj koním zastýbený, je tady rovina, i ten půdní podklad je velmi příznivý pro přípravu koní a nedaleké Pardubice, tam se především v 19. století a ještě na začátku 20. století konaly jak parforzní hony, z nich se pak rekrutovali překážkové dosti a známá Velká Pardubická. No a to je bylo všechno poblízku, takže naprosto ideální umístění jak pro stáje, tak pro zámek.

0: My tady máme ještě jednu průvodkyni, Marie Ellen Jirotková, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Vy uspokojíte všechny milovníky historie, protože víte úplně všechno o všech majitelích tady tohoto panství i toho hřebčína.
1: Vždycky začínáme prvním majitelem Rudolfem Kinským, který toto heřmanoměstecké panství zakoupil roku 1828 za 720 tisíc zlatých. Mladý kníže si svého panství moc neužil, bohužel umírá v nedožitých 34 letech na tyfus a majetek přechází poté na jeho manželku. A to do té doby, než dospívá jeho nejstarší syn Ferdinand Bonaventura. A právě Ferdinand Bonaventura nechává roku 1855 vystavět zdejší stáje, do kterých se půjdeme podívat. Ferdinand Bonaventura umírá na jaře roku 1904 na následek pádu z koně a majetek přechází na jeho nejstaršího syna Karla Rudolfa, vítěze Velké národní. Karla Rudolfa ráda zmiňuji, protože on byl prvním cizincem, který vyhrál Velkou národní a zároveň prvním a jediným Čechem.
0: My se tady shodou okolností díváme na pamětní desku jednoho docela významného muže, který hodně ovlivňoval naše dějiny na začátku a v první polovině 20. století.
2: Ano, my stojíme před budovou Medov, což bylo takové správní nebo hospodářská budova právě pro heřmanoměstecké panství. No a v této budově se narodil Jiří Stanislav Gut Jarkovský v polovině 19. století a ten je známý jako spisovatel, jako pedagog nebo jako sportovní funkcionář, ale pro nás to, co je důležité, tak je to, že byl prezidentským ceremoniářem. No a on se zasloužil o to, že součástí prezidentského protokolu prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka bylo i koňské spřežení se starokladuskými koňmi. A tímto nepřímo se Československá republika přihlásila k bývalému habsburskému plemeni a to vlastně přispělo k záchraně jak starokladuského koně, tak kladuského hřebčína.

0: Tak milí posluchači, když vstoupíte z Masarykova náměstí tady v Heřmanově městci dovnitř, tak se stane zázrak, protože se před vámi otevře naprosto nečekaný a neuvěřitelný pohled. Tak jak to je, pane řediteli, a co vlastně vidíme teď?
1: Tak my stojíme před průčelím Heřmanoměstských stájí. Vidíme ten anglický vliv, protože ta stavba byla postavena teda v novorománském stylu. Jedná se o dva odstíny cihel. A ty cihly mají i atypickou velikost. Před 3 lety ta stavba prošla totální rekonstrukcí, vlastně ve své historii úplně poprvé. No a my jsme měli vlastně problém ten, že ty cihly vlastně nebyly k sehnání. Takže aby jsme mohli vůbec ty stáje zrekonstruovat, tak jsme museli nechat vyrobit nějakých 8000 atypických cihel s těmi specifickými odstíny.
0: Teď jsme vstoupili dovnitř a je to atypicky členěná budova.
1: Hlavní budova se skládá ze 3 traktů a ten prostřední trakt je zasklený. A tak to bylo postaveno a tak to bylo zaskleno v tom roce 1875 za pana knížete.
0: Kolik je tady koní?
1: V současné době tady máme 24 starogodobských vraníků, o kterých se stará 7 zaměstnanců.
0: My jsme vstoupili do stáje a tady jsou ti nejkrásnější, nejušlechtilejší. Jsme tady se samými dívkami v tomto traktu, že ano, pane řediteli?
1: Ano, jsou to klisny, starogodobské vranky.
0: Vraníci a vranky jsou používáni hlavně na smuteční ceremonie, církevní ceremonie, nebo neplatí to takto jednoznačně? Jak...
1: Vraníci takhle k tomuto účelu, který jste zmínila, tak k tomu účelu byli vyšlechtěni, především pro funerální slavnosti. Chovali je samozřejmě i církevní hodnostáři a využívali, a tak tomu je i dodnes, ale starokrobští vraníci se v současné době využívají i pro moderní soutěže spřežení a využívají je velmi často i jízdní oddíly policie. No a nám se právě v loňském roce podařilo prodat 7 vraníků americké armádě. V rámci americké armády je taková kavalerie, takový speciální oddíl, který vlastně zajišťuje státní pohřby, včetně pohřbu amerických prezidentů. A teď tam mají od nás 7 starokladovských vraníků.

0: Mimochodem, jak ten výcvik probíhá?
1: Sem přijde mladý kůň, takzvaná remonta ve 3 letech z Říbárny ze Slavic a koně tady pak absolvují teda přibližně roční výcvik a v případě starokorupských koní, tak ten výcvik je jak v tahu, tak pod sedlem. No a na konci toho výcviku pak většina z nich absolvuje výkonnostní zkoušky, no a ty nejlepší jsou zařazeni do chovu a ty ostatní jsou určeni na prodej. No a ten výcvik probíhá tak, že prvně se ty koně učí navíkat na úzdečku, prvně se takzvaně lonžují, pak se učí navíkat na sedlo, na váhu jezdce, no a pak se učí navíkat na postroje, pak se takzvaně otahují, no a pak se začíná zapřahat, no a prvně se zapřahají s takzvaným učitelem, se zkušenějším koněm a úplně nakonec se zapřahají vlastně 2 mladý koně do páru.
0: Předtím jsme nahlédli k dámám, teď jsme u mladých mužů. Je to neuvěřitelné, jak jsou ti koně nejenom tady krásní, ale i hodní. Mají starokladu do pští koně nějaký specifický povahový rys?
1: Tak oni jsou klidní a mají optimální temperament. A to je vlastně ten důvod, proč se právě využívají k ceremoniím, protože tam je naprosto důležitá spolehlivost těch koní. A to je jedno, jestli to je v kočáře, a nebo třeba v sedle, když třeba na nich jedou trumpetisté v rámci švédské královské jízdní gardy.

0: Tak milí posluchači, udělali jsme opravdu kus velkého kroku zpět do historie. Takže paní Marie Ellen, kde pak se to nacházíme?
1: Vstoupili jsme do původní sedlovny Kinských a tak, jak ji vidíme, tak opravdu za Kinských bývala. My teda rádi upozorňujeme naše návštěvníky hlavně na sedla dámská, která jsou výjimečná právě těmi rohy, protože dámy za monarchie nemohly jezdit na koních ob kročmo, platil pro naše země takzvaný španělský ceremoniál a podle něho se všechno řídilo, oblékání, stolování a jízda na koni. A dámy tedy musely jezdit v dámském sedle.
0: Z boku a tudíž se drželi těch dvou rohů, aby nespadly?
1: Ne, nedrželi se. Dáma sedí na koni bokem v tom dámském sedle, jednu nohu má vyvěšenou a druhou se ze spodu dotýká té skokové hlavy a nohu má v jednom třmeni.
0: Tak my tady vidíme nástroje na hraní koňského póla, vidíme tady ale i furu zajímavostí další.
2: Ano, vy jste zmínila takzvané malety, to jsou vlastně ty, když to řeknu laicky, takové pálky právě na koňské pólo a ten jezdec mýval vždycky na to utkání k dispozici 4 koně dokonce.
0: No já jsem tady objevila i krásně vyhlížející popelníky, je to možná trošku morbidní, ale je to zajímavý artefakt, tak co to je?
2: Je to kopyto, ze kterého je vlastně udělaný popelník, je to taková relikvie a tehdy to byla vlastně taková vzpomínka na koně, kterého znali, možná ho měli i rádi, byť teda v současné době nám to už nepřijde moc vhodné, ale pro ně to bylo v tehdejší době prostě naprosto běžné.

0: Já jsem se tady pídila po nějakých zajímavostech a tady je jedna z největších, která je nejenom okrasná vizuálně, ale jak záhy uslyšíme, tak zvukově, takže audiovizuální zážitek nám poskytne. Tady ten předmět, co to je?
1: Je to rolničková dečka, která se používala na koně, když jeli v zimě kočárové saně.
0: A vy jste říkala, že každá ta rolnička zní jinak?
1: Každá má jiný zvuk a dohromady to potom vytváří ten hezký zvuk, který známe z pohádek třeba.
0: My jsme vstoupili do dalšího sálu.
2: My jsme v postrojovně. Na stěně vidíte hlavu laně, která se nazývala Bába. To byla taková legendární laň. Účastnice několika parforzních honů, protože ten anglický způsob parforzního honu, který byl praktikován tady na Pardubicku, tak ten se od toho francouzského způsobu lovu lišil v tom, že ta zvěř se nezabíjela, ale vlastně pouze štvala. A ta laň už vlastně tím, že absolvovala několik honů za sebou, tak už viděla, o co jde. Tak se někdy stalo, že běžela do Pardubic, do města, anebo se jim údajně někde schovala v lese a nemohli jí dokonce i několik dní najít. Tak pak z úcty k ní je nechali vlastně v oboře dožít a nikdy nebyla vlastně zabita. Yes.

0: Máte tady také nějaké koňské slavnosti, pane řediteli?
1: Je tradicí, že v Hřbanově městě pořádáme na podzim v září jezdecké závody a v letošním roce třetí zářijový víkend tady budeme pořádat soutěže ve všestrannosti a poslední víkend v září budeme pořádat národní závody spřežení, což je memoriál Jiřího Škodného.
0: Mimochodem, úspěchy v tom závodění tady mají tradici, že ano?
1: Ano, mají, protože už je trošku zapomenut úspěch jednoho ze zdejších knížat, a to Karla Kinského, který vlastně převzal zdejší panství na začátku 20. století a zemřel po konci první světové války. No a on v roce 1883 vyhrál nejtěžší překážkový dostih světa, to velkou liverpoolskou, a vyhrál tento dostih jako první cizinec a jako první a zatím poslední Čech.
0: To byl velmi stručný exkurs do další součásti národního hřebčína v Kladrubech. Děkuji paní Marii Ellen Jirotkové.
2: Děkuji, nashledanou.
0: A také našemu hlavnímu průvodci všemi dvory, které národní hřebčín v Kladrubech spravuje, panu Jiřímu Machkovi. Díky a naslyšenou.
1: Také děkuji.

A tím se naše dnešní putování za našimi starokladrubskými vraníky v Heřmanově městci pomalu uzavírá. Připomínám, že už příští víkend, tedy 18. a 19. září, se právě v tomto krásném městečku konají závody ve všestrannosti a o týden později, tedy 26. a 27. září, memoriál Jiřího Škodného, což jsou závody koňských spřežení. Starokladrubské koně pak samozřejmě uvidíte i na slavnostní prezentaci v rámci Velké pardubické v říjnu. Ale nejkrásnější je zajet se za nimi podívat do Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem nebo do jeho pobočky ve Slatiňanech. Citátem o koních jsme začali, tak jim také skončíme. Jedno gruzínské přísloví říká: jezdec, který není koněm milován, daleko nedojede. Což se dá aplikovat i do jiných oblastí našeho života. Tak na to myslete, příští sobotu se na setkání s vámi i historií a lidovou kulturou těší Markéta Ševčíková.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u poslechu dalšího dílu pořadu o moderní medicíně. Dnes otevřeme téma, které často zůstává skryté za zavřenými dveřmi, doprovázené pocity viny a studu. Budeme mluvit o nemoci, která neútočí jen na tělo, ale především na lidskou mysl. Naší dnešní diagnózou je mentální anorexie. Nejhorší na tom je, že si to člověk v tu chvíli ani nedokáže uvědomit a ještě si připadá pyšný. To jsou slova Violy, která prošla peklem dlouhodobého hladovění, ztráty menstruace a syndromu relativní energetické nedostatečnosti. Pozvání přijala také žena, která Violu na její cestě zpátky k životu doprovázela. Markéta Gajdošová, klinická nutriční terapeutka ze specializací na poruchy příjmu potravy, která vede svou privátní praxi v pražském Karlíně. Jak restartovat tělo, které hladoví, a vrátit mu ztracenou rovnováhu? A jak těžké je si přiznat, že potřebují pomoc? O tom všem je dnešní Cesta k uzdravení.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Zpátky k životu a ke zdravému vztahu k vlastnímu tělu, ale nevede cesta přímo a málo kdo ji zvládne sám. O tom, jaká léčba Viole zachránila život a jak tento proces krok za krokem postupoval, budeme mluvit v následujících minutách. A já zde vítám Markétu Gajdošovou.
2: Dobrý den.
1: A také slečnu Violu.
3: Dobrý den.
1: Jak zní přesná diagnóza Violy? S čím za vámi přišla a v jakém stádiu?
2: Já bych ráda mluvila v minulém čase, protože když použijeme slovo zněla, tak původní diagnóza samozřejmě ještě dávno před naší spoluprací zněla mentální anorexie.
1: My jsme tady mentální anorexii v cestě k uzdravení už řešili z pohledu klinické psycholožky. Vy jste nutriční terapeutka se specializací na poruchy příjmu potravy, navíc ze zkušeností ze světa. Tím bych chtěla začít. Jak se ve světě, protože vy jste třeba pracovala a studovala v Miami, přistupuje k poruchám příjmu potravy a jak je to u nás? Je tam nějaký rozdíl?
2: Troufám si říct, že ten rozdíl je obrovský. Na druhou stranu to vždycky nerada generalizuju na tak veliký území, protože jsem zastáncem toho, že na konci dne je to vždycky o lidech a že i v tom nejlepším systému, ať už v rámci edukace, zdravotnictví nebo i konkrétní jednotky instituce, čehokoliv, to není ani tak tolik o tom, co je někde ve vzduchu v metodikách, jako spíš o přístupu daného člověka, daného terapeuta, zdravotníka, poradce, kohokoliv, kdo je toho přítomný. Nicméně vnímám, že to téma u nás obecně v Evropě, možná by se dalo říct, mnohdy není tak oslovený a že vlastně kolem něj panuje spousta stereotypů, mýtů, polopravd a věcí, které tu cestu k léčbě a vůbec nějaký povědomí o tom, co to znamená, hodně komplikují. Takže co vnímám v kontrastu se zahraničím, tak je to, že možná na druhé straně světa mnohem víc zaznívá důležitost multidisciplinárního přístupu a taky multidisciplinárního řešení. Čímž narážím právě na to, že ta situace není tak jednoduchá, jako že by stačila jedna rada nebo jeden nějaký krok, ale že dneska ve světě hledáme mnohem víc hlubší příčiny, vlastně ty spojitosti, které do toho zasahují a že to opravdu žádá intenzivnější pohled a intenzivnější postup, než jenom nějaký zkratkovitý řešení.
1: Než předáme slovo Viole, aby nám odvyprávila svůj příběh, který je za mě velice silný a začíná od útlého dětství, kdy bylo Violce 8 nebo 9 let, ale to nám vysvětlíte vy. V čem byla její diagnóza mentální anorexie ještě jiná?
2: To je krásná otázka. Mě vlastně vede k tomu, že když zpětně reflektuju celé to období, co se známe, tak si troufám říct, že v našem dialogu slovo diagnóza nikdy ani nezaznělo. Nejsem si toho vědoma. A nezaznělo na schvál, protože já zatím nejen v tomhle případě, ale vždycky vidím mnohem víc než nějakou jednu škatulku, která by vlastně tady pod pouhý dvě slova schovala tak velkou komplexnost, o který se tady momentálně bavíme. A zároveň si dovolím říct, že ta situace je složitá, specifická vždycky pro každýho, že tam najdeme tolik rozcestí, které by se vlastně dalo říct, že možná na první pohled v uvozovkách nejsou součástí toho onemocnění, ale oni vlastně jsou, protože souvisí s nějakým větším přesahem.
1: Já rozumím vašemu přístupu, ale přece jenom je potřeba vysvětlit posluchačům, s čím vším se Viola potýkala a co všechno vlastně zvládla, protože dnes je v remisi.
2: Je to tak. Bavíme se o ztrátě menstruace, nejenom o tom samotném problému, ale vlastně o tom hormonálním rozvratu, který zatím stojí. Ta standardně pramení i z problematiky nedostupnosti energie, což už zase úzce souvisí s REDES. To je syndrom relativní energetické nedostupnosti. To slovo znamená, že tomu tělu zkrátka nezbývá energie na to, aby se mohlo popasovat s těmi procesy, jako je zdravý menstruační cyklus, ale nejenom ten. Vlastně to vstupuje nějakým způsobem do všech tělesných systémů, do všech sfér toho zdraví, který ve výsledku souvisí i s psychickým rozpoložením a se vším, co můžeme dál jmenovat. A pak anosognosie. To je lidsky řečeno taková absence náhledu na ten aktuální zdravotní stav nebo na nějakou závažnost. A velmi často je to právě jedna z komplikací, která vstupuje do toho procesu. Obecně poruch příjmu potravy do konkrétních fází o to víc. Když se na to podíváte možná racionálně s nadhledem, tak si řeknete, tady je nějaký problém, tady si něco zaslouží řešení. Tohle daný člověk nevnímá možná úplně jako racionálně v tu chvíli, ale když jste uprostřed toho problému, tak chybí ten náhled. A to není tím, že by to někdo nechtěl vidět nebo že by se rozhodla, že prostě se postaví do nějakého postoje odporu nebo čehokoliv podobného. To je jenom to, že vlastně ten zdravotní stav to nedovoluje a že tak jako chrání tu nemoc, která je ve svém aktivním stádiu.

0: Cesta k uzdravení.
1: Já vám velice děkuji za to vysvětlení, které nás krásně posunulo k tomu samotnému příběhu Violy. Kolik vám je dnes, Violo?
2: 17 let.
1: Já jsem říkala, že to celé možná začalo, když vám bylo zhruba 8 let a vidím tam klíčové, alespoň z toho příběhu, který jste poslala, přístup vašich rodičů nebo možná tatínka, který vám občas řekl, podívej se na svý špičky a vy jste je možná ani neměla. A vy jste se věnovala vrcholově volejbalu. I dnes tady přede mnou sedí velice vysportovaná, nádherná slečna. Myslíte si, že tam to celé začalo?
2: Já bych to asi popsala tak, že tam se začaly skládat první nějaké střípky nebo kousky pucle, které pak dohromady pomohly tomu, aby se poskládala celá nějaká mozaika problémů, které vedou právě k vývinu například mentální anorexie nebo nějakých jiných podobných poruch příjmu potravy. Ať už to byly poznámky od rodičů, ale i třeba od okolí, od v té době dospělých lidí, kteří pro mě byli v podstatě třeba i cizí, byli to přátelé mých rodičů, rodiče mých kamarádů, tak tohle všechno, když to posloucháte neustále dokola, i když to jsou třeba nevinné poznámky, nejsou míněny nějak zle, tak se to ve vás začne tak nějak střádat a začnete tomu věnovat větší pozornost. Co když náhodou mají pravdu, co když třeba opravdu se mi zvětšila ta stehna, ona se zvětšila, když jsem rostla, bylo mi 8 let a šla jsem taky do puberty, takže logicky rostla. Ale asi by tomu nikdo nevěnoval takovou pozornost, kdyby na to nebyl neustále upozorňovaný. Naopak i třeba poznámky na, dejme tomu nějakou tu vysportovanost nebo tu hubenost, když to tak řeknu, tak i ty mohou být škodlivé pro toho člověka, jelikož zase je to něco, na co on se začne více upínat, začne se na to více soustředit a tam asi v tomhle období začaly vznikat nějaké větší myšlenky na to moje tělo, které se pak pojily i na to, jak třeba ovlivňuje to moje tělo to, co já sním. A co když tady toho sním víc, tak se mi třeba může stát tohle. A okolo tohohle z toho věku před tou pubertou začínají vznikat první asociace toho vztahu jídla a těla a té mysli.
1: Vyznívá to jako doporučení pro rodiče, aby si skutečně dávali pozor, jak hodnotí postavu a příjem jídla svých dětí, že jo, Markéto?
3: Já bych řekla nejenom pro rodiče, ale úplně pro všechny, protože ono málo kdy jsou komentáře na hmotnost, let, vůbec nějaký jako talíř, co máte před sebou, jako žádoucí a pozitivní, protože můžou zakořenit přesně to, co tady zaznělo. Já bych i rovnou doplnila, že ono to nikdy není o té jedné poznámce nebo nějakým směru od jednoho člověka. Často v tom zaznívají rodiče jako nějaký faktor, který se do toho připustil, ale to je možná jedna z milionů kapek, které jsou toho součástí. A přesně je to zase ta multifaktorialita toho všeho, kde to může být něco, co my si třeba v pozdějším věku jako neseme pořád sebou a vzpomínáme na tady tu jednu poznámku, co jsme někde slyšeli, co někdo řekl, na co rodiče upozornili, kamarádi upozornili. A ono to bylo možná jenom spíš taková ta zbraň, která někde pak prostě vystřela a nastřádala se na tisíce dalších, kteří už tam někde čekali.
1: Některých dětí se ale tyhle poznámky vůbec nedotknou. Ty to přejdou a baštěj vesele dál. Violy se dotkly. Dotkli se jí až tak, že vlastně byla hospitalizovaná s mentální anorexií. Jaké vlastnosti nás předurčují k tomu, že budeme mít poruchy příjmu potravy?
3: Je to hluboce individuální, ale najdeme určitý charakterový osobnostní rysy, črty, který obecně definují jako tu osobnost daného člověka. Ano, paradoxně jsou to vlastnosti, které zároveň použijeme na popis velmi úspěšných lidí. Je to disciplinovanost, snaha kolikrát o to, že umíme věci držet nad průměru, v kontrole, slovo kontrola, tady si s to zazní taky hodně často. To, že si tak jako přivlastňujeme takový ty faktory, jako je zodpovědnost podobně, který vždycky do určitý úrovně popíšeme, že jsou vlastně fajn, hodnotný a společensky glorifikovaný. I proto je tady jistá souvislost třeba se světem sportu, kde se krásně dají využít, protože tady pojďme jako glorifikovat tu disciplinovanost. Ale kdy pak vlastně přejdou do toho, že tu stejnou věc přesuneme do toho jídla a tam najednou začnou plnit tu patologickou funkci nebo se otočí v úplný opak. Ale byla by to určitě ta kontrolovanost nebo kontrolovatelnost a disciplinovanost, který bych určitě jmenovala na prvních místech.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Markéta Gajdošová, nutriční specialistka a příběh Violy. Vy jste tady zmínila jídlo, Markéto. U něho chvíli zůstaneme. V první řadě mě překvapil fakt, že Viola si kontrolovala i co jí a kolik toho jí. Je to tak, Violo?
2: Ano.
1: Potřebovala jste mít přímou kontrolu i nad jídlem. Byť už jste byla ve fázi mentální anorexie.
2: Ano, rozhodně. A je to velká součást a já bych možná jenom doplnila, že ze začátku, když jsem byla mladší, dejme tomu nějaký 11. 12. rok života, tak opět začínalo to strašně nevinně. Bylo to jenom o tom, že jsem se snažila jíst tak nějak strašně jako zdravě, nebo hlídala jsem si kvalitu těch potravin, nebylo to úplně tolik o tom množství a to přišlo až později, když jsem si jednou ze zvídavosti řekla, že si spočítám ten svůj denní příjem. Tak jsem si ho spočítala, to jsem pak nějak vyhodnotila podle toho, co jsem si přečetla na internetu, kolik toho tak třeba jí nějaké modelky nebo moje idoly. A další den jsem si to spočítala znova a už se to tak nějak vezlo samo, až jsem si to počítala v podstatě každý den, když jsem neměla úplnou možnost přímé kontroly nad tím jídlem, nad přímým množstvím, tak jsem to odhadovala, počítala jsem si to v hlavě a neustále mi běžela kalkulačka. I když třeba přišel čas na nějakou večeři, tak já jsem si vždycky musela spočítat, tak snědla jsem toho určité množství, teď už mi zbývá jenom tolik a teď jsem si snažila za každou cenu postavit nějaké jídlo, které by mě aspoň trošku uspokojilo, aby se to ale hlavně vešlo do těch mých čísel, které já jsem si stanovila v hlavě na základě nějakých příjmů cizích osob, které jsem si načetla na tom internetu.
1: Vy jste tady mluvila o multidisciplinárním přístupu. Violo, chodila jste na terapie?
2: Já jsem měla původně pouze psychoterapie. K tomu se při dalším zhoršení mého stavu přidali návštěvy psychiatra, potom i nutričního terapeuta, který byl v rámci stejné nemocnice, kam jsem chodila na psychiatrii. A potom to vedlo až k tomu, že jsem byla hospitalizovaná. I když to bylo furt stále ta stejná nemocnice, tak jsem dostala jiného psychiatra na tu dobu té hospitalizace. Dostala jsem i jiného nutričního terapeuta, nebo oni se tak u mě střídali každý den. Do toho se tam vlastně přidali sestry, které mě měly tak nějak kontrolovat, donášely mi to jídlo.
1: Ztrácela jste stabilitu? Tím, že vám měnili
2: určitě
1: lékaře a odborný přístup.
2: Já jsem vlastně nikdy nevěděla, kdo tam přijde. S nikým jsem neměla možnost si úplně vybudovat vztah a důvěru. A zároveň to, že jste si tam třeba s někým nesedli, na to vůbec nebyl brán ohled.
3: Ta hmotnost sama o sobě není to, co určuje urgenci toho onemocnění.
1: A co to je?
3: Já bych se nebála postavit na piedestál na první místo vůbec to celkový pojetí, vnímání toho jídla, vnímání sebe samotného v tu danou chvíli a vlastně ten příjem potravy jako takový, protože si můžeme jako všimnout, že v tom celém názvu to není porucha hmotnosti, to je porucha příjmu potravy a to je strašně důležitá informace. I když se na to podíváme statisticky, tak méně než 6% lidí s diagnózou poruchy příjmu potravy je něčem, co bychom klinicky označili jako podváha nebo nebezpečně nízká váha, hmotnost. Takže pak to pramení v takovou tu miskoncepci lidí, kteří vnímají jenom to, že

0: interdisciplinárním týmu přístupu figurovali všichni tak, jak mají. A zároveň ale považuji za důležitý zmínit to, že součástí nutriční terapie psychologie opravdu je a za mě nedílnou součástí, protože pokud bychom zůstali jenom u té nutrice jako takový, tak to absolutně neplní svoji podstatu a je to o technických informacích a přesně zákazech, příkazech, které se nemají šanci propsat někam do toho individuálního příběhu. A já jsem ani tak nechtěla konkretizovat ten konkrétní postup, protože ono to vždycky vypadá jinak. A vlastně to, že tady bylo něco funkční a něco tak mělo vypadat a bylo to tak správně v tomto případě, znamená, že nebude vyhovovat pro obdobnou situaci a já kladu velký respekt na to, aby ta cesta vždycky odpovídala tomu konkrétnímu člověku.
1: S čím zásadně vám vlastně Markéta pomohla?
2: Přes nějakou tu důvěru. Já jsem se začala víc do hloubky zajímat o to, jaký ten stav skutečně je a začala jsem si možná taky uvědomovat to, že ono to furt není vyřešený. Já jsem tam původně šla s tím, že si jdu vyřešit své hormonální zdraví a tam to pro mě prostě skončí. Já jsem si myslela, že už jsem v pohodě, že s ničím jinak problém nemám a nebudu mít. Ale když jsme se dostali i k nějakým jako postupným krokům, tak stále tam byly přítomné nějaké ty mentální bloky, které jsme museli pomalým postupem odstraňovat a překonávat je spolu. A díky tomu jsem se možná přestala bát jíst ráno, s čím jsem dlouho bojovala. Otázka snídaně a to, jak dlouho vydržím, než si tu snídaní dám, to bylo hodně velký téma.
0: To, co je na tom důležitý, je ta předpona ve slově spolupráce, protože by to nikdy nefungovalo jenom z jedné strany. Právě proto, a já pevně doufám, že to vyznělo od nás obou, je to mnohem víc o tom vztahu a o té důvěře, jakou si ten odborník, klient mezi sebou vytvoří, než o tom, jestli jsme měli perfektně nastavený jídelníčky a úplně úžasnou, nejlíp zvolenou metodiku, která ano, je důležitá, bez ní bych tady nemohla mluvit, jak mluvím, ale pokud bychom v to obě neměli důvěru a i já na téhle straně neměla důvěru v to, že je možný to vlastně posunout, je možný tohle změnit, je možný to vyřešit, tak si dovolím říct, že by se nic z toho nestalo, ale nestalo by se to hlavně bez té důvěry.
1: Krásný závěr. Já vám moc děkuju, milé dámy, za návštěvu u nás ve studiu. Markéto, vám samozřejmě přeji hodně spokojených a uzdravených klientů. A Violko, vám přeju radost ze života a mějte se ráda.
2: Moc děkuju.
0: Děkuji.
1: Naschledanou.
0: Naschledanou.
3: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.
4: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál, zatímco jiný dostal vztek.

A někdo říkal, nevídáno, ať se ten chlápek pobaví. Další však říkal svojí ženě, dost divný přístup k hygieně, vždyť připraví se o zdraví.

Lukas, ja dnes mám vanu plnou fialek. Mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialových fialek. Postupně se všem zalíbilo.

začali říkat akordeon. Já říkala Alain Delon tomu, kdo bydlel v oblacích. Tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží někdo doví,

0: počasí, však do dnes zpívám si já.
1: Bylo 5 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: V diakonii ve Valašském Meziříčí skončil po 32 letech jediný muž pečovatel. Kroměříž vybuduje novou kanalizaci v místní části Těšnovice. Vsetínští hokejisté vyhráli i druhý zápas sezóny. Zlín prohrál v prodloužení. Čekáme postupné přibývání oblačnosti, večer s přeháňkami, teploty kolem 20 stupňů. Dobré ráno u zpráv Českého rozhlasu Zlín přeje David Jabůrek. Pečovatel Karel Malina ve Valašském Meziříčí odpracoval poslední směnu. Ke klientům terénní služby diakonie jezdil 32 let a celou dobu byl jediným mužem pečovatelem. Teď odchází do důchodu. Práce v terénu je přitom fyzicky náročná a muži v diakonii chybí.
3: Když už se nějaký muž přidal, tak to podle Karla Maliny brzy vzdal.
4: Ten ženský kolektiv to opravdu potřebuje, nesmírně to potřebuje a vždycky jsme vítali každého kolegu, muže, ale všichni nám dlouho nevydrželi.
3: Jaké je to mít v týmu samých žen muže, říká vedoucí úseku podpory domácí péče Veronika Martiňáková.
5: V tom kolektivu jako přirozeně splýval a už si zvykl a ten ženský kolektiv, myslím si, že pro něj je to docela náročné, i pro muže ženský kolektiv, takže mnohdy, které informace tam padnou mezi těmi ženami, já myslím, že se to musel naučit poslouchat nebo neposlouchat.
3: Muži nemají o práci v terénních službách zájem kvůli nízkým platovým podmínkám. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
1: Kroměřížská radnice vybuduje novou kanalizaci v místní části Těšnovice. Rozhodli o tom zastupitelé města při posledním jednání. Podle mluvčího radnice Jana Vondráška půjde o kanalizaci o celkové délce 367 metrů, která bude napojena na čistírnu odpadních vod. Nyní jsou odpadní vody v této části města sváděny mimo kanalizaci, většinou do individuálních septiků. Díky dotaci, kterou se městu povedlo získat, musí být podle Vondráška kanalizace hotová do konce roku 2028.
6: Celkové náklady činí zhruba 11,5 milionu korun. Předpokládaná dotace by měla dosáhnout zhruba k částce 4,8 milionu korun.
1: Skoro polovina Čechů neví o možnosti odkázat majetek na dobročinnost. Vyplývá to z červnového průzkumu koalice za snadné dárcovství a agentury Ipsos, kterého se zúčastnilo přes 1000 dospělých. Častěji téhle možnosti využívají pravidelní dárci a společensky aktivní lidé. Sport. Prvoligoví hokejisté Vsetína vyhráli i druhý zápas sezóny. Doma porazili Třebíč 3-2 v prodloužení, které rozhodl Filip Suchý. Asistent trenéra Michal Broš po utkání ocenil kvalitu soupeře.
7: Podle nás tam z té naší kabiny ten tým je pasovaný mezi top týmy v té soutěži letos a ono to tak bylo. My jsme jenom poděkovali po zápase klukům, jak se k tomu postavili, jak to pozbírali a víceméně si za tím vítězstvím šli a myslím si, že ten jeden bod pro nás je tak nějak spravedlivým vyvrcholením toho zápasu.
1: Zlínští hokejisté naopak ve Frýdku Místku v prodloužení 2-3 prohráli a dnes je čeká od 18 hodin domácí souboj s Přerovem.
2: Počasí.
1: Ranní teploty jsou ve Zlínském kraji v širokém rozmezí 5 až 12 stupňů, odpoledne čekáme oteplení na 18 až 21 stupňů. Přes den bude postupně přibývat oblaků až do Zatažena a večer přijdou slabší přehánky.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Dle dopravních serverů momentálně nejsou ve Zlínském kraji na dálnicích a silnicích hlášeny žádné nehody. Takové byly zprávy v 5, po nich začíná Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín a Tomášem Perutkou. Hezký poslech.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: V neděli 13. září po ránu jste si naladili vysílání Českého rozhlasu Zlín a dobře děláte, díky tomu nemusíte kupovat noviny, nemusíte brouzdat po internetu, protože my vám i dnes po ránu budeme servírovat zajímavé informace týkající se vašeho okolí. Já jsem se například speciálně díval na to, kam dnes je možno vyrazit, co zajímavého organizátoři pro vás, milí posluchači, na dnešní nedělní den připravili, tak vězte, že zcela zdarma můžete například navštívit hrad Helvštín, a to v rámci Dní evropského kulturního dědictví. Hrad bude dnes zpřístupněn zdarma od 9 do 17 hodin. Dobrá zpráva také hovoří o tom, že rezervace míst není nutná. No a večer pro změnu zdarma můžete vyrazit na koncert Filharmonie Bohuslava Martinů s Davidem Dejlem, který připomene největší hity Karla Svobody. Ten koncert proběhne ve Vsetíně a bude to takové zakončení letošního festivalu Valašské záření. Spoustu dalších tipů pro vás budeme mít v průběhu dalšího ranního vysílání, teď už ale pojďme k následující písni. Čenasky, potkal jsem tě po letech, tak se jmenuje, ať se vám příjemně poslouchá.
2: Český rozhlas Zlín.

jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval, chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si, slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let.

0: Kdo ze známých osobností se narodil 13. září, taky o tom se dozvíte v dnešním ranním vysílání. Máme 5 hodin 12,5 minuty. To jen tak pro úplnost. Předpokládám, že mnoho z vás asi časový údaj v neděli po ránu nezajímá. Před vámi je den volna, tak si ho užívejte. No a teď už se tedy pojďme podívat, kdo pak se narodil v minulosti právě 13. září. Mezi tyto osobnosti patří třeba také dramatička a prozaička Marie von Ebner Eschenbach, která se narodila ve Zdislavicích na Kroměřížsku, konkrétně 13. září 1830. Jedná se o významnou představitelku německy psané literatury z území Moravy. Psala povídky a romány, čerpající náměty z moravského prostředí. Je označována za rakouskou Boženu Němcovou. V roce 1932 se narodil oblíbený herec Radoslav Brzobohatý. Nejslavnější filmové role dostal v později zakázaných snímcích Ucho a Všichni dobří rodáci. V roce 2001 zemřel tenista Jaroslav Drobný, mimochodem také hokejový mistr světa z roku 1947 a wimbledonský vítěz z roku 1954. A 13. září 2002 zemřel komik Felix Holzmann. Určitě si pamatujete ještě jeho známou scénku Včera, dnes a zítra a v sobotu večer a v neděli ráno. Teď právě máme neděli ráno, jsme rádi, že si ji užíváte právě v naší společnosti.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Zlín.

0: Hvězda pomády Olivia Newton-John nám dospívala v 5 hodin 17 minut. Teď otázka na vás, kteří posloucháte, víte, jaké rostliny mají největší květy? Tak na tuto otázku pro vás máme v našem ranním vysílání i odpověď, to už za chvíli. Zajímavosti z rostlinné říše nabídne v našem vysílání jako obvykle Martin Písařík. Ještě doplním, že se to bude týkat dnešního vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Počasí. Dnes po ránu by mělo být v našem Zlínském kraji polojasno s možností lokálních mlh, které by se měly vyskytovat především v údolích. Postupně bude přibývat oblačnosti, během odpoledních hodin se potom v našem kraji úplně zatáhne obloha, večer a v noci se můžou objevit i slabší přehánky. Maximální odpolední teploty, tak ty budou podobné jako včera, měly by se pohybovat v intervalu 18 až 21 stupňů Celsia.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
2: Jak rychle umíte psát na počítačové klávesnici? Hostem dopoledního Českého rozhlasu Zlín bude student, který tuhle dovednost povýšil na tu nejvyšší úroveň. Stal se totiž vicemistrem světa. Povídat si budu i s jeho trenérem a pedagogem Robertem Sigmundem. Rozhovor s hosty z Obchodní akademie a Vyšší odborné školy Valašské Meziříčí si budete moct poslechnout už 15. září. Na setkání se těší Anna Randárová.
1: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání.
3: Naše dějiny od počátku, jejich stopy kolem nás i legendární rozhlasový seriál. To jsou toulky českou minulostí. Slavné postavy naší historie užívají.
4: Ale Jenehuse,
5: řekl na to Zikmund.
4: Kdo pak žije bez hříchu?
3: A lidé a jejich příběhy z dávné historie jsou nám nečekaně blízcí.
6: V moderní terminologii by bylo možné označit jeho otce Jana Lucemburského za deseti bojaře, zatímco Karel byl těžký atlet.
3: Poslouchejte nezapomenutelný seriál Toulky českou minulostí od prvních dílů. Každou neděli dopoledne po 9:45 v Českém rozhlase Zlín.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že k největším květům v rostlinné říši byste si určitě rádi nepřivoněli? Květ parazitické Rafflesie Arnoldovi může měřit v průměru přes 1 metr a pronikavý zápach zkaženého masa, který vydává, jí vynesl přezdívku mrtvolný květ. Důvodem tohoto zápachu je důmyslný mechanismus rozmnožování. Květ je jednopohlavný a šance na úspěšné opylení je kvůli tomu nízká. Samčí a samičí rostliny musí být velice blízko u sebe, kvést ve stejnou dobu a hmyz je musí navštívit ve správném pořadí. Zápachem hnícího masa proto láká plejádu much a brouků, kteří se domnívají, že zde naleznou zdroj potravy. Nejvyšším květenstvím, tedy souborem květů, je zmijovec titánský. Dosahuje výšky až 3 metrů a vidět ho je vzácnost. Rozkvete jen jednou za několik let a květ vydrží pouhých pár dní. Zápach je podobně intenzivní jako u Rafflesie. Během prvních hodin kvetení navíc rostlina květ zahřívá na teplotu o něco vyšší, než je v okolním prostředí, aby se odporná, ale pro hmyz neodolatelná vůně rychleji šířila vzduchem.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

je to vážně chlap. Strašně rychle zapomíná, kdy ho život kous a škráp. Místo kouzla tichých večerů zastahá lidi z maléru a vůbec neuzná

0: cval. Stejně nežije jen v úvahách a sebe sám si zapřahá a do posledka táhne tu svou káru dál.
1: Bylo 17:30.
2: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
1: S nimi David Jabůrek. Dobré ráno. Žáci 4. a 8. tříd zlínských základních škol se budou učit, jak správně komunikovat, prezentovat nebo zvládat trému. Město se zapojí do vzdělávacího projektu, který nabídne školám dva interaktivní programy. Čtvrťáci se zaměří například na zásady společenského chování, respekt a empatii. Osmáci na vystupování na veřejnosti a prezentační dovednosti. Ve Velkých Karlovicích na Vsetínsku opravují zdravotní středisko. Stavbaři tam budou mít hotovo zhruba za rok. Obec za opravu zaplatí téměř 20 milionů korun. Lidé s vážným zdravotním postižením kritizují nedostatek osobních asistentů i pomalé změny v systému péče. Na problém upozornili při druhém letošním projezdu za přežití, kterého se v Praze zúčastnili desítky lidí. Požadují mimo jiné zvýšení příspěvku na péči, aby si mohli zajistit více než 6 hodin asistence denně. Firmy podnikající na Ukrajině můžou žádat o státní garance úvěrů. Mezi klíčové sektory, do kterých se má v rámci evropského programu investovat, patří energetika, doprava nebo zemědělství. Národní rozvojová banka se zaručí až za 80% úvěru, který si podnikatelé vezmou u ukrajinské banky, a to až do výše 950 milionů korun. Většinu peněz na garance poskytla Evropská unie, část Ministerstvo průmyslu a obchodu. A mezi 5 a 11 stupni je momentálně na měřících stanicích ve Zlínském kraji. Odpoledne pak čekáme oteplení na 18 až 21 stupňů. Přes den bude postupně přibývat oblaků do zatažena a večer můžou přijít slabší přehánky.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Bez aktuálních komplikací projedete po silnicích a dálnicích ve Zlínském kraji a po zprávách opět Tomáš Perutka. Dobré ráno.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Právě dnes začíná měsíc dobročinné závěti. Co je jeho cílem, tak o tom uslyšíte podrobně na našich vlnách už za malou chvíli. Teď nám bude zpívat Václav Neckář.

0: Desítky milionů korun loni odkázali lidé v Česku ve svých posledních vůlích na dobročinnost. Vyplývá to z dat koalice za snadné dárcovství, která sdružuje přibližně 50 neziskových organizací. Tento způsob darování navíc podle koalice volí čím dál více lidí. Poskytnout informace o darování z závěti a poděkovat dárcům je cílem měsíce dobročinné závěti, která dnes při příležitosti Mezinárodního dne závěti začíná.
1: Vyjadřuji tím svoji vděčnost, pořád jako jsme něco dostali a můžeme jenom za to velmi nedostatečně zaplatit.
2: Říká 61-letý lékař záchranné služby Robert Pleskot. K darování ze závěti ho přivedl odkaz jeho dědečka, kterého popravili nacisté v koncentračním táboře Mauthausen.
1: Chtěl zůstat a aktivně jako pracoval právě na lékařském zajištění parašutistů.
2: Pleskot se rozhodl darovat desetinu svého majetku organizaci Cesta domů, která poskytovala paliativní péči i jeho rodičům. Co pro dobročinnou organizaci Dar ze závěti znamená, popisuje Jan Staněk, mluvčí kampaně a vedoucí péče o dárce domova svatého Josefa.
3: Můžeme díky tomu vlastně zajišťovat paliativní péči, můžeme díky tomu poskytovat rehabilitaci pro nemocné roztroušenou sklerózu. Taky dobré budovat důvěru neziskovek, že ty dary se využívají, řekl bych, s největší pozorností v tu poslední vůli těch, kdo ty dary odkázali.
2: Podle červnového průzkumu koalice za snadné dárcovství a agentury Ipsos, kterého se zúčastnilo více než 1000 respondentů, ve věku od 18 do 65 let, v poslední vůli podpoří dobrou věc hlavně lidé, kteří pravidelně darují už za života a jsou i dobrovolnicky nebo jinak společensky aktivní, říká Kateřina Ptáčková z výboru dobré vůle nadace Olgy Havlové.
4: Ten rozdíl je opravdu obrovský, že vlastně u lidí, kteří se žádným způsobem takhle neangažují, je ta podpora darování ze závěti zhruba na úrovni 40%, zatímco u těch, kteří pravidelně nebo jednorázově darují, kteří podepisují petice, kteří chodí na nějaké prostranství vyjadřovat svoje občanské postoje, tak je ta podpora téměř 80%.
2: To se týká třeba dlouholetého podporovatele Charity České republiky Dušana Kejmara.
5: Já pomáhám v uvozovkách amatérsky v sociálních službách a pokud prožíváte ty příběhy lidí, tak si myslím, že k těm pravidelným příspěvkům, které posílám už posledních téměř 20 let, tak tohle je v podstatě takové vyústění.
2: V závěti lidé nemusí darovat jen peníze, říká mluvčí skautské nadace Jaroslava Foglara, Zuzana Čentíšková.
6: Lidé nám právě můžou odkázat třeba i svoje chaty, které by právě v té rodině dělaly nějaké nepříjemnosti, jak to podělit mezi ty dědice, nebo jsou to třeba louky, pozemky, táborové, které pak můžou ty skauti využívat i nadále.
2: Závěť je možné sepsat i bez právníka, vlastní rukou. Je ale potřeba dodržet zákonný podíl majetku, který dědí takzvaní nepominutelní dědicové, tedy potomci. Důležité je taky jasně formulovat své přání, říká právník Ondřej Vokál.
7: Je super si vybrat konkrétní organizaci, které ten majetek nějakým způsobem předám, ať už ji povolám za dědice nebo ji něco odkážu. Pokud třeba nevím, jakou organizaci chci, můžu ten účel specifikovat a pak si ten proces po mně poradí, i když budu mít třeba vykonavatele závěti, tak on si s tím bude muset naložit případně soud.
2: Sepsání závěti u notáře stojí zhruba kolem 3000 korun. Sára Adamcová, Český rozhlas.

0: žijen ten divný měsíc. No, za chvíli bude tady, teď ale máme polovinu září.
1: Počasí.
0: No a jaké počasí nabídne dnešní den ve Zlínském kraji? Po ránu počítejte s polojasnou oblohou, v údolích se můžou vyskytovat lokálně mlhy, postupně bude přibývat oblačnosti, odpoledne se zatáhne, večer a v noci se můžou objevit slabší přeháňky, nejvyšší teploty 21 stupňů.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
2: Říká se, že hra patří dětem, ale co když ji potřebují i dospělí? Co když bez hry ztrácíme lehkost, kreativitu i radost? I o tom si budu v neděli od 11. v pořadu Na pohovce Jošky Kubáníka povídat s terapeutkou Markétou Kořínkovou. Věřím, že se dozvíte moudré rady, díky kterým budete mít dušu v péří. Na setkání s mou návštěvou i s vámi se těší Jožka Kubáník.

0: vyhraj. O svačině to roztočíš. Amálka, krásná zdravá svačina.
1: Bylo 6 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Palačovská spojka u Valašského Meziříčí patřila včera chodcům, cyklistům i bruslařům. V rámci slavností vína v Uherském Hradišti můžou zájemci zdarma navštívit 22 památek. Fotbalisté Slovácka prohráli s Bohemians a stále čekají na první letošní výhru. Čekáme postupné přibývání oblačnosti, večer s přeháňkami, teploty kolem 20 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín pro vás připravil David Jabůrek. Dobré ráno. Novou palačovskou spojku u Valašského Meziříčí si včera lidé prošli nebo projeli na kolech a bruslích. Ředitelství silnic a dálnic jim zpřístupnilo 2,5 kilometru dlouhý úsek nové rychlostní silnice, která Valašsko napojí na dálniční síť.
2: Možnost projet si silnici na kole uvítal i Roman z Rožnova pod Radhoštěm.
3: Jo, mně se to líbí a jako na kole jezdím často a strašně rád využívám cyklostezky, kdy prostě se nemusíte střetávat s autama. Tady, když si člověk může vyzkoušet tu šíři té cesty, tak to je úplně super.
2: Podle mluvčího ředitelství silnic a dálnic Jana Rýdla se díky spojce uleví obcím na Valašsko-Mezříčsku a Hranicku.
4: Okamžitě uvidíte propad, ale to bude z hodiny na hodinu ten propad toho dopravního zatížení právě v těch obcích, kde se dřív jezdil.
2: Řidičům se palačovská spojka otevře 22. října. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
1: V Uherském Hradišti dnes pokračují slovácké slavnosti vína a otevřených památek. Zájemci jich letos můžou zdarma navštívit 22. Přístupná bude například bývalá věznice, kaple svatého Rocha nebo takzvaná Franklovka. Pokračuje ředitelka klubu kultury v Uherském Hradišti Anna Stránská.
5: Součástí tradičně jsou i koncerty ve vybraných památkách a těmi koncerty letošními v neděli budou koncert duchovní raně barokní hudby Castello in Aria u Františkánů v kostele a potom dva koncerty in vino veritas, první a druhý v refektáři františkánském.
1: Venku u knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana se pak uskuteční klezmerový koncert kapely Simcha. Studenti ze spolku Nezájem se snaží přilákat ke komunálním volbám mladé voliče. Institut politické participace mladých totiž odhaduje, že posledních místních voleb se zúčastnilo jenom 20 až 30% voličů do 30 let. Spolek také propaguje mladé kandidáty napříč politickým spektrem.
0: Sport.
1: Fotbalisté Slovácka prohráli 0-2 na hřišti pražských Bohemians. Ani v 8. utkání sezóny se tak nedočkali první výhry a se 3 remízami zůstávají 14. Slovácko hrálo už od 12. minuty bez vyloučeného Behiračeho. Pro tým to byla už 5. červená karta v tomto ročníku. Trenér Jan Jelínek přiznal, že byl kvůli brzkému vyloučení na svého obránce naštvaný.
6: Už jsem s ním o tom mluvil, on to ví vlastně sám. Je to 12. nebo 15. minuta nebo kolikátá, rozhodně lepší nechat vlastně Hečise, jestli si s ním poradí a nebo ne. A máme před sebou v plném počtu jako další minuty a myslím si, že kdybychom měli toho hráče navíc, tak bychom Bohemku tady trápili, protože jste viděli, že i o jednoho hráče méně jsme se snažili hrát a dostávat se tam, ale takhle nám ten hráč chyběl.
1: Fotbalisté Zlína se budou snažit poprvé v sezóně bodovat. Od 15 hodin nastoupí doma proti Hradci Králové. A to poprvé pod vedením nového kouče Pavla Hovtycha.
0: Počasí.
1: Aktuální teploty ve Zlínském kraji jsou mezi 5 a 11 stupni. Odpoledne čekáme oteplení na 18 až 21 stupňů. Přes den bude postupně přibývat oblaků do zatažena a večer přijdou slabší přeháňky.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Na dálnici D1 pozor na 211. kilometru ve směru od Brna na Ostravu. Na kraji tam stojí odstavené porouchané auto. Takové byly zprávy Českého rozhlasu Zlín. Posloucháte ranní vysílání a Tomáše Perutku.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Zlatou svatbu už jste možná mnozí zažili, co takhle, ale zlatá promoce. Co říkáte, že jste o něčem takovém ještě nikdy neslyšeli? Podrobně na toto téma budeme mluvit v našem vysílání. Vydržte, počkejte si na to. Teď nám zaspívá Jiří Korn.
0: Český rozhlas Zlín.

0: Možná, že vy jste si byli někdy v minulosti, třeba už je to déle, delší doba, přesně 13. září zaběhat a máte na to doma, stejně jako já, vzpomínku, třeba v podobě čelenky s nápisem Běh Terryho Foxe. Právě dnes si totiž tuto osobnost připomínáme. 13. září roku 1981 se celkem na 760 místech na světě konal vůbec první běh Terryho Foxe. Zúčastnilo se tehdy na 300 000 lidí. Smyslem této akce je vyjádřit solidaritu s nemocnými rakovinou a pomoci v boji proti této chorobě. A my si připomeneme i další události, které se pojí s dnešním datem. 13. září roku 2008 hodila oštěpařka Barbora Špotáková ve světovém atletickém finále ve Stuttgartu světový rekord. Jeho hodnota je 72 metrů 28 cm a přesně před 2 lety vypukly v důsledku silných dešťů v Česku mohutné záplavy srovnávané se záplavami z let 1997 a 2002. Nejvážnější situace byla v Moravskoslezském a Olomouckém kraji, kde byl vyhlášen stav nebezpečí. Za týden zemřelo 7 lidí, pohřešovalo se 6 dalších, škody dosáhly 70 miliard korun.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Vysílání Českého rozhlasu Zlín se dnes po ránu vydáme také na akademickou půdu, a to právě teď. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně včera vůbec poprvé uspořádala společnou stříbrnou, zlatou a diamantovou promoci. Do univerzitní auly se vrátilo celkem 147 absolventů, kteří studia ve Zlíně dokončili před 25, 50 nebo 60 lety.
1: Jsme určitě velice rádi, že se takováhle akce uskutečnila. Pro nás bylo to dojemné.
2: Znamená to obrovskou emoci, protože něco tak krásného jsem nečekal.
3: Překvapilo nás to, že si na nás vzpomněli, ale jsme rádi, že jsme byli na začátku.
4: Říkají Michal Neumann ze stříbrné promoce, Karel Schildberger ze zlaté a Jaroslav Šindelka z diamantové. Právě ten během slavnostního aktu také promluvil za své spolužáky a zavzpomínal na jednu z úsměvných příhod ze studentských let.
5: Pamatuji hlášení kolejního rozhlasu. Upozorňujeme pokoj číslo 85, že je 22 hodin a je konec návštěv.
4: Svůj projev zakončil krátkou básničkou, ve které s nadsázkou připomněl i vysoký věk čtveřice diamantových absolventů.
5: Dnes, 60 od promoce, nás už nelákají mladé děvčice. Pro nás jsou ty důležité nemocnice a idolem pak přívětivé zdravotnice.
6: Vždycky, když děláte něco poprvé, tak je to opravdu s velkým otazníkem, jak to všechno dopadne. Tak jsme byli velice potěšení, že se přihlásilo více než 140 absolventů. Ten zájem byl poměrně velký.
4: Říká prorektorka Zlínské univerzity a organizátorka promocí Adriana Knápková. I když letos vysoká škola oslaví 25 let od svého vzniku, vysokoškolské vzdělávání má ve Zlíně výrazně delší historii.
6: Historické kořeny vysokoškolského vzdělávání ve Zlíně sahají až do těch 60. let minulého století, kde tady byla fakulta technologická a první absolventi ukončili svá studia v roce 1966 jako absolventi vysokého učení technického v Brně.
4: Pro absolventy univerzita kromě slavnostního aktu připravila také komentované prohlídky. Po letech tak mohli vidět, jak se jejich někdejší alma mater proměnila. Pokračuje mluvčí školy Petra Svěráková.
7: Budou připraveny pro ně prohlídky například Fénixu, což je centrum digitalizace, dále také komentované prohlídky Centra polymerních systémů a případně i budovu Fakulty managementu a ekonomiky, kde se vlastně ty slavnostní promoce konají.
4: Výroční promoce by univerzita chtěla opakovat každých 5 let. Ze Zlína Michaela Kočendová, Český rozhlas.
8: Burácení motorů, prach cest a odvaha jezdců, kteří se nebáli překonávat vlastní limity. Náš region hostil mezinárodní 6denní motocyklovou soutěž poprvé v roce 1947. Parta milovníků starých motorek se po letech pokusila navázat na tradici této legendární soutěže. Jak náročná to byla cesta? Dozvíte se v cyklu Kořeny se Silví Pospíšilovou. Poslouchejte v pondělí před 15:30 a na webu Českého rozhlasu Zlín.
9: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Za 10 minut bude půl sedmé, to je čas podrobně probrat počasí. Jak bude, to nám prozradí pan Petr Minster z Českého hydrometeorologického ústavu, konkrétně z brněnské pobočky. Přeji krásné ráno.
1: Dobré ráno.
0: Jaké jsou teď teploty ve Zlínském kraji?
1: Teď jsou teploty poměrně vyrovnané mezi zhruba 6, 9 nebo téměř 10 stupni. Nicméně minimální hodnoty byly zejména na východě nižší k 4, 5 stupňům, protože oblačnost se zvětšila až docela nedávno nad ránem. Teď máme už převážně zataženo, srážky se ale nevyskytují.
0: Jaké počasí přinese do našeho regionu, do Zlínského kraje, nedělní den?
1: Dnes bude hodně oblačností, skoro zataženo nebo zataženo. Ráno ještě sem tam se může objevovat nějaká mlha. Jinak srážky, které se nad Moravou budou obecně rozpadat, tak se nad Zlínským krajem objeví v měřitelné podobě až ve večerních hodinách. Do té doby teploty vystoupí na 18 až 21 stupňů. Vítr bude postupně mírný západní do 20 km za hodinu.
0: No a pojďme se prosím podívat také na zítřejší počasí, jestli pak nám pondělní den přinese nějakou změnu, anebo to bude podobné jako v neděli.
1: Bude nás ovlivňovat frontální systém, který právě přináší tu velkou oblačnost. Z něho budou padat srážky ve Zlínském kraji už v průběhu noci. Bude to na většině území občasný déšť, který se postupně může být postupně i trvalejší. Teploty proto ráno poměrně vyrovnané 15 až 12 stupňů. Nicméně ten déšť bude postupně ubývat v průběhu rána a dopoledne. Zůstane ale zataženo a přeháňky, ten déšť vystřídají v průběhu odpoledních a večerních hodin a tam už můžou být oproti tomu rannímu dopolednímu dešti trošičku intenzivnější, ojedinělo by se mohla vyskytnout i slabší bouřka. No a oblačnost bude se protrhávat až právě na odpoledne a večer, v noci potom bude polojasno až skoro jasno. Teploty ty i přes ty srážky by měly být zhruba mezi 17 a 20 stupni.
0: No a zajímá nás pochopitelně také to, jestli se potom v následujících dnech ještě dočkáme nějakého toho babího léta, anebo jestli už si spíše máme připravit takovéto podzimní oblečení.
1: Počasí se sice bude střídat, takže v úterý nás čeká poměrně hezké počasí, při tom protrhávání oblačnosti se ale v noci a ráno v úterý budou objevovat časté mlhy nebo i nízká oblačnost, která se během rána dopoledne rozpustí, takže přes den bude docela příjemně polojasno nebo i oblačno, teploty po ránu i kolem 10 stupňů, odpoledne ale 20 až 24, to máme ten teplejší den, no a ve středu bude vlastně nejtepleji, také by mohlo být až do 25 stupňů, nicméně zase bude oblačnost přibývat, srážky se ale objeví až večer a v noci, mohou to být i bouřky, s tím, že ve čtvrtek bude zase ten slabší pokles teplot, pořád to budou ale docela příjemné teploty kolem anebo lehce přes 20 stupňů.
0: Jaké bude počasí, prozradil pan Petr Minster z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkujeme, pěkný den a naslyšenou.
1: Děkuji, pěkný den, naslyšenou.
2: Český rozhlas Zlín.

0: krásna zdravá svačina.
1: Bylo 6:30.
2: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
1: David Jabůrek, dobré ráno. Radní Zlínského kraje schválili 2 miliony korun na proměnu pusteven v Beskydech. Příspěvek ještě musí schválit krajští zastupitelé, kteří o něm budou hlasovat v pondělí. Novou podobu dostane celé náměstí. Další stavební a výkopové práce omezí od zítřka provoz v ulici 4. května v Žalechovicích nad Dřevnicí. Dojde k rozebrání dlažby, vybourání obrub a přípravě na pokládku nového povrchu. Stavební firma tak žádá místní obyvatele o přeparkování vozidel a vyklizení ulice, a to do pondělních 7 hodin. Průjezd ulicí bude zachován. Děti v 5 brněnských mateřských školách si letos vyzkouší, jak funguje participativní rozpočet. Každá školka od města dostane 35 tisíc korun. O jejichž využití budou rozhodovat právě děti. Náměty budou hledat prostřednictvím her, procházek a dalších jednoduchých aktivit. Společně pak vyberou ty, které by chtěli uskutečnit. Ve 20 německých měst, včetně Berlína, Hamburku nebo Mnichova, včera protestovalo přes 100 000 lidí proti krajně pravicové straně Alternativa pro Německo. Ta minulý týden vyhrála zemské volby v Sasku-Anhaltsku. Protesty svolala občanská iniciativa PRUF, dlouhodobě usilující o zákaz strany. Německá tajná služba považuje AfD za prokazatelně extremistickou. A ranní teploty jsou ve Zlínském kraji v rozmezí 6 až 12 stupňů. Odpoledne čekáme oteplení na 18 až 21 stupňů. Přes den bude postupně přibývat oblačnosti do zatažena a večer můžou přijít slabší přehánky.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Opatrně projíždějte po silnici 35 mezi Valašským Meziříčím a Hranicemi. Pracovníci tam sekají stromy a keře. Tolik zprávy a dál posloucháte ve vysílání Českého rozhlasu Zlín Tomáše Perutku.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Poslouchejte dále naši zelenou vlnu a jezděte podle předpisů. Také počítejte s tím, že v našem regionu můžete natrefit na policejní hlídku tam, kde obvykle nestává. Jak jsem se o tom ostatně přesvědčil já, cestou na ranní vysílání. Za chvíli pro vás máme další díl řidičské abecedy, na to si určitě počkejte. A teď si pustíme Miroslava Žbirku a píseň Motýl admirál.

0: Ať už teď sedíte za volantem či nikoliv, vy všichni si nyní s námi můžete osvěžit pravidla silničního provozu, aby bylo na silnicích bezpečněji. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si konkrétně povíme, jak bezpečně na silnicích objíždět cyklisty. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Právě probíhajícím letním období se víc než jindy setkáte na silnici s řidiči nemotorových vozidel, nejčastěji s cyklisty. Logicky nechcete jet stejně rychle jako oni, a tak se rozhodnete předjíždět. Víte ale, jaký rozestup u toho musíte dodržet? Odpověď na otázku poskytl plukovník Jan Straka.
3: Je to jeden z nejzranitelnějších účastníků a pokud si uvědomím, že když bude mít cyklista dopravní nehodu, tak ho nechrání vůbec nic. Já mám v autě plechy okolo sebe, on nemá okolo sebe nic. Pokud budu předjíždět cyklistu, musím od něj dodržet boční odstup 1,5 metru a v místech, kde je maximálně rychlost do 30 km/h, tak tam postačí 1 metr. Nicméně vždy musím mít na paměti, že nesmím ohrozit cyklistu.
2: Není to ale jen o řidiči auta. Dodržovat bezpečnostní předpisy musí pochopitelně i samotný cyklista. A jaké to jsou?
3: Věnovat se řízení, dbát na to, že jsem já ten zranitelný, a zároveň, aby byli čitelní pro ostatní řidiče. Pokud pojedu na kole a budu tam vrávorat ze strany na stranu, tak nejenom, že jsem nečitelný pro ty ostatní řidiče, a právě z toho důvodu, že oni neví, co já v tu chvíli udělám, může dojít k dopravní nehodě, tak zároveň způsobuji i to, že ten řidič může právě z toho mého způsobu jízdy být poněkud agresivní.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Zítra si povíme, jaká platí pravidla na kruhovém objezdu.
1: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.
4: Padám a klesám a vracím se nahoru, a to jsem myslel, že mám v tobě oporu dřív. Možná dřív. Vzdávám to, mizím a ztrácím se, Bůh ví kam. Chtěl bych ti tolik říct a radši.

0: Dobré ráno, už bylo 6:45.
1: Počasí.
0: Ve Zlínském kraji by dnes podle předpovědi meteorologů mělo být zataženo nebo skoro zataženo. Ráno se ojediněle můžou vyskytovat mlhy, večer ojediněle slabé přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: My se teď vypravíme v rámci našeho kraje do města, které si díky velkému množství škol a vysoké vzdělanosti vysloužilo přezdívku Hanácké Atény a nachází se v něm velmi prestižní památky. Určitě už tušíte, kam zamíříme, kdyby náhodou ne, vše hned objasní turistický odborník Zdeněk Urbanovský, spolu s ním také kolega moderátor Pavel Vacek.
2: Město Kroměříž se může pyšnit hned třemi památkami zapsanými na prestižní seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Jsou jimi arcibiskupský zámek, květná zahrada a podzámecká zahrada. Mluvím o tom proto, že dnešní tip na výlet s Českým rozhlasem Zlín směřuje právě do Kroměříže. Kam přesně, to už prozradí Zdeněk Urbanovský. Hezký den.
3: Přeju krásný den všem.
2: Jaký cíl v Kroměříži tedy doporučíš, Zdenku?
3: Já navrhuji, abychom se dnes vydali do podzámecké zahrady, tedy do té zahrady, která přiléhá k arcibiskupskému zámku. Její rozloha je totiž dostatečně velká na to, abyste zde mohli klidně strávit půl dne, a přitom je přehledná, okula hodící a po upravených stezkách zde úplně bez problému nachodíte 4 až 5 kilometrů. A zahrada je navíc bezbariérová, takže je dobrou volbou pro rodiny z kočárky či vozíčkáře. Ale doma nechejte koloběžky, jízdní kola, odrážedla a také psy. Ti sem nesmějí.
2: Když se do podzámecké zahrady vydám, nestratím se?
3: Zcela jistě ne. Po obvodu zahrady návštěvníky provází naučná stezka, která se jmenuje Podzámecká zahrada. Je dlouhá necelé 3 kilometry a začíná u bezbariérového vstupu do zahrady v ulici Vejvanovského. To je vstup, který je nejblíže autobusovému a vlakovému nádraží, kousek za mostem přes řeku Moravu. Zahradou budete procházet po zpevněných stezkách s přírodním povrchem a také vás potěší několik vodních ploch, největší z nich je dlouhý rybník. A k zahradám patří logicky také stromy, a k těm nejvíce zajímavým v této zahradě patří platany, katalpa, tys, liliovník a celá řada dalších vzrostlých dřevin. Své kouzlo mají také stromové aleje, třeba dlouhá u dlouhého rybníka a také smutná alej. Té se někdy také říká alej vzdechů. Ta vede od Stříbrného mostu ke vstupu do zahrady. A osvěžením zahrady, které uvítají nejen rodiny s dětmi, jsou dva zookoutky s exotickými i evropskými zvířaty a ptáky, včetně pávů. A také k zahradě patří sochy, ozdobné pavilonky a různé drobné stavby, například chrámek přátelství, pompejská kolonáda, čínský pavilon. Najdete zde i uměle vytvořenou romantickou zříceninu. A možná na závěr navážu na informaci o tom, že se jedná o památku zapsanou na seznam UNESCO. Já jsem jich viděl v různých částech světa celou řadu a mohu říct, že ta kroměřížská pozámecká zahrada má hned dvě jedinečnosti. Jednak je pozoruhodná a přitom, tak jak je to málo kde, je přístupná celoročně bez vstupného.
2: Tak si vychutnejte návštěvu tohoto pokladu našeho kraje. I kdyby měl člověk zavítat do kroměřížské podzámecké zahrady po tisíce, jistě se mnou budete souhlasit, že v ní lze stále objevovat něco nového a že nás tento živý organismus dokáže stále překvapovat a uchvacovat. Děkujeme za připomenutí skvělé možnosti k výletu, Zdeňku. Měj se krásně.
3: Přeju všem krásný výlet do Kroměříže.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Soutěž o iPhone s Krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj.
2: O svačině to roztočíš.
3: Amálka. Krásná zdravá svačina.
4: Bylo 7 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
4: Zlínský kraj chce půjčit 4 menším obcím přes 21 milionů korun na opravy budov, silnic nebo nové turistické centrum. Desítky lodních modelů jsou nově k vidění na Vsetínském zámku. Vsetínští hokejisté vyhráli i druhý zápas sezóny. Zlín prohrál v prodloužení. Bude zataženo večer s možností přehánek, teploty kolem 20 stupňů.

0: Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín a David Jabůrek. Dobré ráno. Zlínský kraj chce půjčit Rusavě, Komárnu, Střílkám na Kroměřížsku a újezdu na Zlínsku celkem přes 21,5 milionů korun. Peníze mají obcím pomoct s investicemi, na které už mají zajištěnou část financování, ale chybí jim prostředky na pokrytí celých nákladů. Poskytnutí krajských peněz ještě musí v pondělí schválit zastupitelé.
1: Rusava má získat 7 milionů korun na vybudování turistického centra. Téměř 6 milionů půjde Střílkám, 7 milionů má dostat také újezd na obnovu kulturního domu a zhruba 1,5 milionů Komárno na opravy spojené s rekonstrukcí silnice. Michaela Kočendová, Český rozhlas.
0: Vsetínský zámek otevřel novou výstavu s názvem Modelařina je dřina. Podle mluvčího muzea Jiřího Koňaříka na ní budou k vidění jak lodě z druhé světové války, tak staré plachetnice a stroje z poválečného období.
2: Modely nám zapůjčili modeláři z Moravy sdružení pod patronací klubu Free Flow Tile. Některé vznikly z původních stavebnic, jiné modeláři postavili podle lodních plánů v kombinaci dřevo a plast. Výstava potrvá do 3. ledna příštího roku.
0: V rámci oslav dnů evropského dědictví si dnes návštěvníci můžou zdarma prohlédnout hrad Helvštín na Přerovsku. Otevírá v 9 hodin ráno. Přístupný bude celý areál památky, pokračuje kastelán Jan Lauro.
3: Každou celou hodinu bude vycházet komentovaná prohlídka s průvodcem, takže se pak dostanou i na sezónní výstavu, i na stále expozice, to znamená na expozici archeologie, uměleckého kovářství a do historické mincovny.
0: Lidé s vážným zdravotním postižením kritizují nedostatek osobních asistentů i pomalé změny v systému péče. Na problém upozornili při druhém letošním projezdu za přežití, kterého se v Praze zúčastnili desítky lidí. Požadují mimo jiné zvýšení příspěvku na péči, aby si mohli zajistit více než 6 hodin asistence denně. Minister práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z ANO připouští, že současný systém není uspokojivý a připravuje jeho změnu. Sport. Prvoligoví hokejisté Vsetína vyhráli i druhý zápas sezóny. Doma porazili Třebíč 3-2 v prodloužení, které rozhodl Filip Suchý. Asistent trenéra Michal Brož po utkání ocenil kvalitu soupeře.
4: Podle nás tam z té naší kabiny ten tým je pasovaný mezi top týmy v té soutěži letos a ono to tak bylo. My jsme jenom poděkovali po zápase klukům, jak se k tomu postavili, jak to pozbírali a víceméně si za tím vítězstvím šli a myslím si, že ten jeden bod pro nás je tak nějak spravedlivým vyvrcholením toho zápasu.
0: Zlínští hokejisté naopak ve Frýdku Místku v prodloužení 2-3 prohráli a dnes je čeká od 18 hodin domácí souboj s Přerovem. Počasí. Ve Zlínském kraji máme nyní 6 až 12 stupňů, přes den pak maximálně naměříme 18 až 21 stupňů. Bude skoro zataženo nebo zataženo, večer výjimečně se slabými přeháňkami a vítr povane slabý západní.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Pozorní buďte na silnici mezi Kelčí a místní částí Němetice. Na vozovce se tam pohybuje kráva. Ze zpráv i zelené vlny Českého rozhlasu Zlín je to vše. Nyní už pokračuje Dobré ráno s Tomášem Perutkou.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: V našem regionu můžete navštívit spoustu zajímavých míst. My vás v našem vysílání už za chvíli vezmeme někam, kam běžně vůbec nemáte šanci se dostat.

0: My teď prostřednictvím našeho vysílání nezamíříme ani do Rybitví, ani do Davids, dokonce ani do Kozomína, ale míříme do Koryčan na Kroměřížsku. Tam se nachází Tonetova vila, která byla na konci 19. století architektonickým skvostem. Dnes je budova ve špatném stavu a čeká na rekonstrukci. Jak ale vypadala v době, kdy v ní rodina Tonetových skutečně žila? Na místo se v reportáži vydala redaktorka Petra Sedláčková.
1: Tonetova vila v Koryčanech je bývalým sídlem továrníka Alfreda Toneta, vnuka zakladatele slavné firmy s ohýbaným nábytkem Michaela Toneta. Dům, který byl postaven v roce 1896, dnes chátrá a čeká na rekonstrukci. S historičkou a kurátorkou vily Petrou Svobodovou se ale vrátíme do doby, kdy byla stavba nová a Tonetové v ní žili. A jaký pohled se Alfredovi Tonetovi naskytl, když poprvé otevřel vstupní dveře do domu?
2: V roce 1896 se před ním otevře úžasný pohled do schodištové haly a světlíku a v případě, že svítí slunce, tak po stěnách vidí krásnou duhu a samozřejmě umělecká díla, květiny, tak jak toto vyzdobila paní domu Ida Tonetová.
1: Ze schodišťové haly se pak rozbíhal každodenní život celé rodiny. Od reprezentativních místností až po zázemí, které návštěvníci běžně neviděli.
2: Ze schodišťové haly se mohlo jít do salonu nebo do jídelny a pochopitelně zázemí zajišťovala přípravna jídla a kuchyně. V tomto patře měl svůj kancelář i ředitel koryčanského závodu Alfred Tonet. A jedna část, poměrně velká, byla věnovaná samostatné šatně.
1: Zatímco v přízemí domu se přijímaly návštěvy a řešili obchodní záležitosti, o patro výše se odehrával rodinný život Tonetových.
2: Další místnosti v patře už byly privátní, takže tam byly ložnice majitelů, guvernantky, dětský pokoj, ale byl tam třeba i hostinský pokoj a jedno křídlo zabírali koupelny a toalety.
1: Tak velký dům, jakým je koryčanská Tonetova vila, nemohl fungovat bez služebnictva a zázemí pro něj. To se ukrývalo hlavně v méně reprezentativních částech vily, v podkroví a v suterénu.
2: Okolo světlíku byly provozní místnosti, to znamená jeden pokoj určený služebnictvu, potom prádelna, sušárna a sklad mouky. A v suterénu tam měla svůj pokoj kuchařka, další služebnictvo, ale byla tam i garáž, různé sklepy na potraviny a sklad uhlí a dřeva a služebnictvo tam mělo i svoji lázeň.
1: Rodina Tonetových ve vile s jistotou bydlela ještě ve 30. letech 20. století. Co se s vilou dělo během druhé světové války, ale není jisté. Po válce už každopádně začíná její úplně nová kapitola.
2: Po roce 1945 nebo 1946 dochází ke znárodnění vily a pak už se tady vystřídala řada funkcí. Učňovský internát, administrativní sídlo koryčanského závodu, mateřská školka, základní umělecká škola, klubovny SSM a v suterénu dlouhá léta působila prádelna a mandle.
1: Z rodinného sídla se tak postupně stal dům s úplně jiným využitím. Dnes město Koryčany řeší, jak vile vrátit život.
2: Plány město Koryčany má velké. V současné době je zpracován projekt na rekonstrukci, který má dokonce už i stavební povolení. A plánujeme zde sídlo městského úřadu, knihovnu, infocentrum a zhruba dvě místnosti věnované připomínce slavné historie firmy a rodiny Tonet a dalšího významného koryčanského rodáka Jindřicha Halabaly.
1: Z někdejšího Tonetova sídla by tak jednou mohl být znovu živý dům. Tentokrát otevřený lidem z Koryčan i návštěvníkům města. Z Koryčan Petra Sedláčková, Český rozhlas.
0: V rámci letošních oslav 130 let od výstavby Tonetovy vily chystá město Koryčany na příští sobotu vernisáž výstavy auta rodiny Tonet, komentovanou prohlídku vily, módní přehlídku se salonem První republiky a swingový koncert skupiny Django Jet z Brna. Pokud bude pěkné počasí, přijedou i historická vozidla. Akce začne příští sobotu ve 14 hodin.
3: Český rozhlas Zlín,

0: Dobré nedělní ráno přejeme, už bylo 7:45.
1: Počasí.
0: Schválně zkuste si tipnout, kde meteorologové před chvílí v našem regionu naměřili nejnižší teplotu. No, odpověď není těžká, řekl bych, protože nejnižší hodnota byla naměřena na meteostanici Velké Karlovice 6 stupňů Celsia. Nejvyšší teplota 11 stupňů, tak ta je hlášená z meteostanice Maruška Hostýnské Vrchy. Co se týká dnešních maximálních odpoledních teplot, tak ty by se měly pohybovat mezi 18 až 21 stupni. Obloha má být skoro zatažená nebo zatažená, po ránu se můžou ojediněle vyskytovat mlhy, no a k večeru výjimečně slabé přehánky.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
2: Bazalka, která po týdnu zvadne, přelitý rozmarín anebo máta, která naopak roste úplně všude. Jak na bylinky, aby nám opravdu prospívaly? To nám v poradně s Českým rozhlasem Zlín prozradí zahradník a rostlinolékař Daniel Borísek z Horního Němčí. 14. září probereme i to, jak bylinky doma zpracovat, abychom z nich měli co největší užitek. Na setkání s Danielem Borískem i s vámi se těší Anna Randárová.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání.
3: Už v neděli znovu otevíráme naši hudební galerii s písničkami, které vám pak už nikdy nebudou znít stejně. Jak udělat z jednoho večera díky hudbě večer nezapomenutelný? I to umí správný DJ. Roztančit vás, rozespívat a taky zpomalit ve správný okamžik, abyste mohli na pár minut splynout s tanečním partnerem. Hudba do kořán bude tentokrát o hudbě prožívané tady a teď. A nebojím se říct o umění a práci DJe. No a s kým jiným než s legendou a mým kolegou Petrem Uhříkem. Už v neděli 13. září po 17. Markéta Janíková a pořad
1: Hudba do kořán. Hudební galerie Českého rozhlasu Zlín.

0: Sena sena týdny duševního zdraví i bourání 34. budovy bývalého baťovského areálu ve Zlíně byly jedny z hlavních témat, kterým se v tomto týdnu věnovali naši reportéři. Informovali ale také třeba o opravě kostela ve Stříbrnicích na Uherskohradišťsku nebo přestavbě areálu ČSAD v Uherském Hradišti. Více teď ve zpravodajském souhrnu.
1: V pondělí začali dělníci demolovat poslední části vyhořelé 34. budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Její poslední část strhl 100-tunový bagr ve čtvrtek. Společnost se sice snažila fragmenty budovy zachovat, statici to ale kvůli jejímu stavu nedoporučili. Podle Marcela Šmita, mluvčího společnosti Cream, která objekt vlastní, se teď pracovníci zaměří na odklízení sutin.
2: Z pohledu nějakého základního rozstřídění té hromady, která tam potom samozřícení vznikla, případné dobourání.
1: Kvůli suchu je letos v Česku nedostatek sena. Ceny oproti loňsku vzrostly několikanásobně. Ověřila si to také chovatelka Edita Bližňáková ze stáje Moravia Branky na Vsetínsku. Při požáru seníku minulou sobotu přišla o 370 balíků sena pro 40 koní, se kterými se chovatelé věnují hyporehabilitaci.
3: Oslovím asi v Polsku místní zemědělce. Tam by měl být jakž tak dostatek, ale cena je dvojnásobná, ne-li trojnásobná, v Česku i čtyřnásobná.
1: Areál ČSAD v Uherském Hradišti by se v budoucnu měl proměnit v novou čtvrť s téměř 600 byty. Vyplývá to z návrhu územní studie, který v pondělí vzali na vědomí zastupitelé města. V lokalitě vznikne také 863 parkovacích míst, mateřská škola, 3 hřiště i prostory pro služby a podle návrhu bude třetinu areálu tvořit zeleň. První byty by se mohly začít stavět do 2 let, pokračuje zástupce investora architekt Pavel Stojanov.
4: V této chvíli můžeme projektovat první etapu, protože tu považujeme, že je plně v souladu se stávajícím územním plánem. Pro ten zbytek, pro ty další stavební etapy, už potřebujeme nějaké změny územního plánu, na který budeme pracovat.
1: V celém Česku začaly ve čtvrtek týdny pro duševní zdraví. Série akcí upozorňuje na obtíže, se kterými se potýkají lidé s psychickým onemocněním. Jedním z velkých problémů je pro ně najít si stálou práci. Tématu se věnovala reportérka Blanka Kovandová.
5: Až poslední 2 roky pan Miloš žije ve Zlíně v chráněném bydlení a má i stálou práci.
6: Řežu tady nebo zametám.
5: Ze současných 8 klientů chráněného bydlení ve Zlíně má pan Miloš práci jako jediný. Podle sociálního pracovníka Krištofa Amchy se pro lidi s duševním onemocněním těžko hledají zaměstnavatelé.
7: Myslím, že nejsou tak dobře ještě připraveni na lidi s duševním onemocněním, protože při práci vyžadují potom zase určitá jiná specifika než například lidé s mentálním postižením.
1: Ve Stříbrnicích na Uherskohradišťsku začaly opravy střechy kostela svatého Prokopa. Práce budou stát přes 2 miliony korun. Polovinu částky poskytl Zlínský kraj. Dalších 850 tisíc se obci podařilo vybrat ve veřejné sbírce. Stav více než stoleté střechy zhodnotil majitel stavební firmy Štěpán Gabriel.
8: Kostel je z roku 1908 a krov je původní. Ve většině případů je v pořádku, jsou jenom lokální prvky k výměně v místech, kde zatékalo.
1: Všechny reportáže našich kolegů si můžete poslechnout na webu iRozhlas v záložce Regiony Zlínský kraj a příští týden budeme ve zpravodajství Českého rozhlasu Zlín u oslav 100 let teplárny ve Zlíně a dozvíte se také, jak by měl vypadat nový fotbalový stadion v Uherském Brodě. Karolína Wernerová, Český rozhlas. Někdy.

0: Bylo 7:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: Ty má pro vás David Jabůrek. Dobré ráno. Žáci 4. a 8. tříd zlínských základních škol se budou učit, jak správně komunikovat, prezentovat nebo zvládat trému. Město se zapojí do vzdělávacího projektu, který nabídne školám dva interaktivní programy. Čtvrťáci se zaměří například na zásady společenského chování, respekt a empatii, osmáci na vystupování na veřejnosti a prezentační dovednosti. Pečovatel Karel Malina ve Valašském Meziříčí odpracoval poslední směnu. Ke klientům terénní služby diakonie jezdil 32 let a celou dobu byl jediným mužem pečovatelem. Teď odchází do důchodu. Práce v terénu je přitom fyzicky náročná a muži v diakonii chybí. V brněnské zoo mají 5 nových mláďat kapibar. Letos tak chovatelé pečují už o 10 přírůstků. Prvních 5 se narodilo na jaře. Kapibary jsou mezi návštěvníky velmi oblíbené. Chovatelé jejich mláďata nyní bedlivě sledují, protože první dny jsou nejkritičtější. Po policejní honičce byl v kradeném automobilu v Německu zadržen 17-letý Čech. Auto, které zmizelo z garáže v německém Pasově, policisté spatřili na dálnici. Řidič ale nereagoval na výzvy k zastavení. Během následné honičky se stalo několik dopravních nehod. Jeden z policistů použil služební zbraň, když na něj řidič najížděl. Nakonec naboural a s lehkými zraněními skončil v nemocnici. Na teploměrech ve Zlínském kraji je aktuálně 6 až 11 stupňů, přes den pak maximálně naměříme 18 až 21 stupňů. Bude skoro zataženo nebo zataženo, večer výjimečně se slabými přeháňkami a vítr povane slabý západní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V Otrokovicích v Erbenově ulici srazil autobus chodce. Na místě jsou záchranné složky. Buďte na cestách opatrní. Klidnou cestu a pohodové ráno přeje David Jabůrek.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Ve zprávách jste mimo jiné slyšeli o tom, že žáci z zlínských základních škol se budou učit, jak správně komunikovat. Mě zaujala jiná informace. Více než čtvrtina 15-letých dětí v Česku podle mezinárodního šetření nedosahuje ani základní úrovně čtenářských dovedností. Čtvrtina 15-letých prý neporozumí ani krátkému textu. No tak to se jejich zaměstnavatelům při podpisech pracovních smluv nepochybně bude hodit. Petr Spálený a Obyčejná žena, to je další píseň pro nedělní ráno. Příjemný poslech.

0: obyčejnou ženu.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín a Tomášem Perutkou.

0: viac môj.
1: Richard Miller dospíval přesně 10 minut po půl osmé. Dobré nedělní ráno přejeme a teď nabízíme také možnosti, jak si užít dnešní den na kulturních akcích v našem regionu. Oslavy první zmínky o městě Frišták zakončí dnes v 10 hodin mše svatá spojená se Staříčkovou poutí. Ve Zlíně zaspívá Helena Vondráčková v rámci turné Helena Forever. Turné je oslavou neuvěřitelné 62-leté kariéry, během níž naspívala Helena Vondráčková více než 1700 písní ve 12 jazycích, koncertovala ve více než 40 zemích světa a stala se držitelkou desítek prestižních mezinárodních i tuzemských ocenění. Její koncert začne v Kongresovém centru ve Zlíně dnes v 19 hodin. Dnešek bude patřit na výstavišti v Kroměříži všem milovníkům automobilů a nablízkaných veteránů. Tradiční prodejní burza nabídne různé motoristické náhradní díly a součástky, komponenty pro zemědělskou, hasičskou a vojenskou techniku, ale i starožitnosti a jiné sběratelské předměty. Burza potrvá do 12 hodin. No a dnes také pokračují slovácké slavnosti vína a otevřených památek. V Uherském Hradišti můžete navštívit komentovanou prohlídku věznice, galerii Joži Uprky a mnoho dalšího. Na kolejním nádvoří bude od 12 hodin k vidění krojová přehlídka s názvem A tak jsme se strojili za císaře pána. Ve františkánském klášteře zase v poledne vystoupí písničkář Pavel Helan a na Masarykově náměstí bude od 13 hodin koncertovat hudebník a skladatel Matěj Metoděj Štrunc s projektem Lidověk 2.0, ve kterém se potkávají elektronika a beaty s cymbálem, houslami a dalšími akustickými nástroji. Slavnosti tradičně uzavírá písnička Na rozloučenou neboli Volné hraní cymbálové muziky v prostřední ulici v 18 hodin. Celý program je k dispozici na stránkách akce slavnosti vína UH. A ve Vsetíně, ve Svárově, vyvrcholí Valašské záření. V 18 hodin se tady bude konat koncert Filharmonie Bohuslava Martinů, která zahraje hity Karla Svobody.
2: Český rozhlas Zlín. I na stránkách zlín.ro

0: Za chvilku budeme v našem vysílání mluvit o sportu. Na jaře mluvil sportovní manažer zlínského fotbalového klubu Pavel Hovtych o tom, že nikdy nebude prvoligový tým vést jako trenér. A teď se přesně to stalo. Jak on sám tuto změnu vysvětluje, tak to uslyšíte už za okamžik. Počkejte si na to.
1: Počasí.
0: Skoro zataženo nebo zataženo, ráno ojedinělé mlhy, večer výjimečně slabé přehánky. Takové počasí nám přinese dnešní den do Zlínského kraje. Nejvyšší teploty budou stoupat na 21 stupňů.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

starýho železa jsem spíš dřevo, a proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starýho železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Nikdy neříkej nikdy. To už teď dobře ví trenér zlínských fotbalistů Pavel Hoftych. V klubu pracuje také jako sportovní manažer a na jaře mluvil o tom, že v žádném případě nedojde k situaci, kdyby mužstvo vedl i jako trenér. Tento týden ale po odvolání kouče Bronislava Červenky převzal tuto funkci právě on a dnes od 15 hodin povede premiérově tým v domácím utkání proti Hradci Králové.
1: Krizové řešení, prostě situace, protože jsem vlastně měl to, že nikdy nebudu trénovat Zlín a majitel mě nikdy nepřesvědčí a nepřemluví, tak to bylo v březnu, kdy byl to i nějaký vzkaz dolů trenérům, byť se nám v této době nedařilo, takže vlastně ta podpora a víra tam je. Věděli jsme, že i o další sezóny chceme pokračovat s Broňou a s jeho rezenčním týmem.
2: Vrací se nový trenér prvoligových fotbalistů Zlína Pavel Hoftych k vlastním několik měsíců starým slovům o tom, že jako sportovní manažer klubu sám nikdy nevystřídá kouče Bronislava Červenku. V novém ročníku ale začali Ševci 7 prohrami a bez bodů jsou v tabulce poslední.
1: Přitom i s Broňou, když jsme se bavili, tak si stojíme za tím, že i toto mužstvo mělo na to, aby 4-5 bodů určitě uhrálo. Takže byla situace taková, že se hledalo nějaké řešení a v tuhle chvíli to padlo na mě a řekl jsem, že OK, že pozici krizového manažera jsem o to, abych do toho vstoupil, byť vím, že to není jednoduchá role.
2: Variantu hledat trenéra mimo klub podle Hofticha ve Zlíně promysleli, ale žádného kouče s nabídkou neoslovili.
1: To mužstvo moc trenérů v této situaci nezná. Vycházíme z toho, že ta sezóna je nějak rozjetá. Vždycky to tady bylo hodně kladený na to, aby trenér, který sem přichází, většinou, když se to povedlo, tak to byl trenér, který znal místní prostředí a není úplně jednoduchý sem rychle zapadnout. A co bude v budoucnu, to bych teď neřešil.
2: Nepotvrdil ho v těch informace o tom, že má vést mužstvo jen do konce podzimní části sezóny a v zimě přijde nový trenér. Realizační tým zůstal skoro beze změny. Kromě Hofticha přišel nový asistent Marek Kalivoda, který ale ve Zlíně taky dlouhodobě pracuje u mládeže. Nabízí se tedy otázka, jestli si hráči vůbec všimnou nějaké změny.
1: Vždycky je tam nějaká změna, abych řekl, retoriky směrem k hráčům. Jsou hráči, kteří za určitýho trenéra třeba míň věří tomu, že se dostanou do sestavy. Hráči, kteří zase vědí, že tu sestavu mají skoro jistou, třeba nemusí tomu tolik odevzdávat. Takže to, že ty některý hráči ucítí věcí šanci, takže to může být ten startovací model.
2: Věří Pavel Hoftych, že první vody v sezóně můžou zlínští fotbalisté uhrát už v neděli v domácím zápase s Hradcem Králové. David Nekvinda, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Zlín.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Pražská mordparta pátrá po tělech obětí. Premiérová řada minisérie Docent. ČT 2. Šokující loupež a ještě překvapivější pachatelé. Poklad za miliony liber uloupí Králové zlodějů ve filmu podle skutečné události. A ČT Art uvádí u příležitosti významného životního jubila Jiřího Suchého příběh jeho legendárního divadla. Dokumentární cyklus Semafor a td. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj. O svačině
3: to roztočíš. Amálka. Krásná zdravá svačina.
4: Bylo 8 hodin.
5: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
4: Palačovská spojka u Valašského Meziříčí patřila včera chodcům, cyklistům a bruslařům. Kroměříž vybuduje novou kanalizaci v místní části Těšnovice. Fotbalisté Slovácka prohráli s Bohemians a stále čekají na první letošní výhru. Bude zataženo večer s možností přehánek teploty kolem 20 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá David Jabůrek. Dobré ráno. Novou palačovskou spojku u Valašského Meziříčí si včera lidé prošli nebo projeli na kolech a bruslích. Ředitelství silnic a dálnic jim zpřístupnilo 2,5 kilometru dlouhý úsek nové rychlostní silnice, která Valašsko napojí na dálniční síť.
6: Možnost projet si silnici na kole uvítal i Roman z Rožnova pod Radhoštěm.
7: Jo, mně se to líbí a jako na kole jezdím často a strašně rád využívám cyklostezky, kdy prostě se nemusíte střetávat s autama. Tady, když si člověk může vyzkoušet tu šíři té cesty, tak to je úplně super.
6: Podle mluvčího ředitelství silnic a dálnic Jana Rýdla se díky spojení

0: rychlíce uleví obcím na Valašsko, Mezříčsku a Hranicku.
1: Okamžitě uvidíte propad, ale to bude z hodiny na hodinu, ten propad toho dopravního zatížení právě v těch obcích, kde se dřív jezdilo.
0: Řidičům se Palačovská spojka otevře 22. října. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
2: Kroměřížská radnice vybuduje novou kanalizaci v místní části Těšnovice. Rozhodli o tom zastupitelé města při posledním jednání. Podle mluvčího radnice Jana Vondráška půjde o kanalizaci o celkové délce 367 metrů, která bude napojena na čistírnu odpadních vod. Nyní jsou odpadní vody v této části města sváděny mimo kanalizaci, většinou do individuálních septiků. Díky dotaci, kterou se městu povedlo získat, musí být podle Vondráška kanalizace hotová do konce roku 2028.
3: Celkové náklady činí zhruba 11,5 milionu korun. Předpokládaná dotace by měla dosáhnout zhruba k částce 4,8 milionu korun.
2: Češi loni odkázali desítky milionů korun dobročinným organizacím. Vyplývá to z dat koalice za snadné dárcovství. Kampaň Měsíc dobročinné závěti ale upozorňuje, že o téhle možnosti skoro polovina lidí v Česku vůbec neví. Častěji ji využívají pravidelní dárci. Sport. Fotbalisté Slovácka prohráli 0-2 na hřišti pražských Bohemians. Ani v 8. utkání sezóny se tak nedočkali první výhry a se 3 remízami zůstávají 14. Slovácko hrálo už od 12. minuty bez vyloučeného Behiračeho. Pro tým to byla už 5. červená karta v tomto ročníku. Trenér Jan Jelínek přiznal, že byl kvůli brzkému vyloučení na svého obránce naštvaný.
4: Byla, už jsem s ním o tom mluvil, on to ví vlastně sám, je to 12. nebo 15. minuta nebo kolikátá, rozhodně lepší nechat vlastně Hečise, jestli si s ním poradí a nebo ne, a máme před sebou v plném počtu jako další minuty a myslím si, že kdybychom měli toho hráče navíc, tak bychom Bohemku tady trápili, protože jste viděli, že i o jednoho hráče míň jsme se snažili hrát a dostávat se tam, ale takhle nám ten hráč chyběl.
2: Fotbalisté Zlína se budou snažit poprvé v sezóně bodovat. Od 15 hodin nastoupí doma proti Hradci Králové. Poprvé pod vedením nového kouče Pavla Hovtycha. Počasí. Ve Zlínském kraji máme nyní 6 až 11 stupňů, přes den pak maximálně naměříme 18 až 21 stupňů. Bude skoro zataženo nebo zataženo, večer výjimečně se slabými přeháňkami a vítr povane slabý západní.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Otrokovice, Erbenova ulice. Tam srazil autobus chodce, nehoda se vyšetřuje, místu se raději vyhněte. Takový byl přehled aktuálního dění Českého rozhlasu Zlín. Neděli plnou dobrých zpráv přeje David Jabůrek.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: I nadále se v našem ranním vysílání můžete těšit na melodie, které máte rádi a budou zejména o lásce. Jen tak namátkou za chvíli třeba Rangers zaspívají píseň s názvem Láska je věc kouzelná. Možná, že i vy jste zaregistrovali ten obří podvod s láskou na internetu, který má na svědomí umělá inteligence. Ta vytvořila více než 4,5 tisíce falešných účtů a během pouhých 2 týdnů si s těmi falešnými účty psalo nejméně 25 tisíc lidí. A umělá inteligence za tu dobu vytvořila téměř 2,5 milionu zpráv. No tak mi to připomnělo, jak jsem nedávno někde četl základní pravidla pro seznamování se na internetu. Když dotyčná tvrdí, že je jí 20, tak je jí ve skutečnosti 30. Když dotyčná tvrdí, že je jí 15, tak je mu ve skutečnosti 60. Valentino teď zaspívá Věra Špinarová.
5: Český rozhlas Zlín.

0: 8 hodin 9 minut vás vezmeme na jednu premiérovou akci. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně včera vůbec poprvé uspořádala společnou stříbrnou, zlatou a diamantovou promoci. Do univerzitní auly se vrátilo celkem 147 absolventů, kteří studia ve Zlíně dokončili před 25, 50 nebo 60 lety.
1: Jsme určitě velice rádi, že se takováhle akce uskutečnila. Pro nás bylo to dojemné.
2: Znamená to obrovskou emoci, protože něco tak krásného jsem nečekal.
3: Překvapilo nás to, že si na nás vzpomněli, ale jsme rádi, že jsme byli na začátku.
4: Říkají Michal Neumann ze stříbrné promoce, Karel Schildberger ze zlaté a Jaroslav Šindelka z diamantové. Právě ten během slavnostního aktu také promluvil za své spolužáky a zavzpomínal na jednu z úsměvných příhod ze studentských let.
5: Pamatuji hlášení kolejního rozhlasu. Upozorňujeme pokoj číslo 85, že je 22 hodin a je konec návštěv.
4: Svůj projev zakončil krátkou básničkou, ve které s nadsázkou připomněl i vysoký věk čtveřice diamantových absolventů.
5: Dnes, 60 od promoce, nás už nelákají mladé děvčice. Pro nás jsou ty důležité nemocnice a idolem pak přívětivé zdravotnice.
6: Vždycky, když děláte něco poprvé, tak je to opravdu s velkým otazníkem, jak to všechno dopadne. Tak jsme byli velice potěšení, že se přihlásilo více než 140 absolventů. Ten zájem byl poměrně velký.
4: Říká prorektorka Zlínské univerzity a organizátorka promocí Adriana Knápková. I když letos vysoká škola oslaví 25 let od svého vzniku, vysokoškolské vzdělávání má ve Zlíně výrazně delší historii.
6: Historické kořeny vysokoškolského vzdělávání ve Zlíně sahají až do těch 60. let minulého století, kde tady byla fakulta technologická a první absolventi ukončili svá studia v roce 1966 jako absolventi vysokého učení technického v Brně.
4: Pro absolventy univerzita kromě slavnostního aktu připravila také komentované prohlídky. Po letech tak mohli vidět, jak se jejich někdejší alma mater proměnila. Pokračuje mluvčí školy Petra Svěrá.
7: Budou připraveny pro ně prohlídky například Fénixu, což je centrum digitalizace, dále také komentované prohlídky Centra polymerních systémů a případně i budovu Fakulty managementu a ekonomiky, kde se vlastně ty slavnostní promoce donají.
4: Výroční promoce by univerzita chtěla opakovat každých 5 let. Ze Zlína Michaela Kočendová, Český rozhlas.
8: Český rozhlas.

0: Toto byli Rangers, za chvíli se můžete těšit třeba na skupinu Burma Jones, která dá k dobrou píseň Samba v kapkách deště. Za minutu už bude 8:45, přejeme dobré ráno.
1: Počasí.
0: Jaké bude ve Zlínském kraji počasí, tak to nám teď prozradí pan Petr Minstr z Českého hydrometeorologického ústavu v Brně.
2: Dnes bude hodně oblačností, skoro zataženo nebo zataženo. Ráno ještě sem tam se může objevovat nějaká mlha. Jinak srážky, které se nad Moravou budou obecně rozpadat, tak se nad Zlínským krajem objeví v měřitelné podobě až ve večerních hodinách. Do té doby teploty vystoupí na 18 až 21 stupňů. Vítr bude postupně mírný západní do 20 km za hodinu.
0: No a pojďme se prosím podívat také na zítřejší počasí, jestli pak nám pondělní den přinese nějakou změnu, anebo to bude podobné jako v neděli.
2: Bude nás ovlivňovat frontální systém, který právě přináší tu velkou oblačnost. Z něho budou padat srážky ve Zlínském kraji už v průběhu noci. Bude to na většině území občasný déšť, který se postupně může být postupně i trvalejší. Teploty proto ráno poměrně vyrovnané 15 až 12 stupňů. Nicméně ten déšť bude postupně ubývat v průběhu rána a dopoledne. Zůstane ale zataženo a přeháňky, ten déšť vystřídají v průběhu odpoledních a večerních hodin a tam už můžou být oproti tomu rannímu dopolednímu dešti trošičku intenzivnější, ojedněle by se mohla vyskytnout i slabší bouřka. No a oblačnost bude se protrhávat až právě na odpoledne a večer, v noci potom bude polojasno až skoro jasno. Teploty, ty i přes ty srážky by měly být zhruba mezi 17 a 20 stupni.
0: No a zajímá nás pochopitelně také to, jestli se potom v následujících dnech ještě dočkáme nějakého toho babího léta, anebo jestli už si spíše máme připravit takovéto podzimní oblečení.
2: Počasí se sice bude střídat, takže v úterý nás čeká poměrně hezké počasí, při tom protrhávání oblačnosti se ale v noci a ráno v úterý budou objevovat časté mlhy nebo i nízká oblačnost, která se během rána dopoledne rozpustí, takže přes den bude docela příjemně polojasno nebo i oblačno, teploty po ránu i kolem 10 stupňů, odpoledne ale 20 až 24, to máme ten teplejší den, no a ve středu bude vlastně nejtepleji, také by mohlo být až do 25 stupňů, nicméně zase bude oblačnost přibývat, srážky se ale objeví až večer a v noci, mohou to být i bouřky, s tím, že ve čtvrtek bude zase ten slabší pokles teplot, pořád to budou ale docela příjemné teploty kolem a nebo lehce přes 20 stupňů.
0: O tom, jaké nás ve Zlínském kraji čeká nejen dnes počasí, hovořil pan Petr Minstr z Českého hydrometeorologického ústavu.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
3: Jak rychle umíte psát na počítačové klávesnici? Hostem dopoledního Českého rozhlasu Zlín bude student, který tuhle dovednost povýšil na tu nejvyšší úroveň. Stal se totiž vicemistrem světa. Povídat si budu i s jeho trenérem a pedagogem Robertem Sigmundem. Rozhovor s hosty z Obchodní akademie a Vyšší odborné školy Valašské Meziříčí si budete moct poslechnout už 15. září. Na setkání se těší Anna Randárová.
1: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Výhodou toho, že posloucháte vysílání Českého rozhlasu Zlín, je fakt, že můžete zůstat klidně doma v pohodlí vašeho bytu nebo domu a přitom můžete s námi pomyslně cestovat po celém našem krásném regionu. Teď se třeba s námi můžete vydat konkrétně do Uherského Hradiště. Slovácká bůda, replika tradičního lidového obydlí, stojí uprostřed tohoto města bezmála 90 let od doby velké výstavy Slovácka. Jak šla časem s dějinami města, jak se změnila její podoba, do smetanových sadů v Uherském Hradišti se s mikrofonem vydala naše redaktorka Markéta Macháčková.
1: Slovácká bůda tehda v tom létě 37 vypadala úplně jinak. Krásné, zrostlé, stromové aleje po obou dvou stranách a hlavně takový malý detail, který vlastně už dnes chybí před slováckou budou, tak jsou oboustranné posezení. Z jedné strany kryté sezení, kryté střížkou pod takovými vlastně oblouky a na druhé straně pouze pod kulatinou krytou větvemi.
2: Před slováckou budou ve smetanových sadech v Uherském Hradišti mi etnograf Slováckého muzea Jan Káčer ukazuje unikátní historické fotografie.
1: Bůda vlastně byla o něco menší, řekl bych, že o 1/3, protože když se na ní podíváme, teď vidíme v průčelí 5 oken a byly tam pouze 3. Víme, že tam bylo doplněné žůdro, takový ten krytý vstup, střechu kryl došek slaměný, který vlastně teď je nahrazený už pálenou krytinou, také to mírné zvalbení střechy na okrajích je patrné.
2: Na snímku vidíme vlevo od bůdy malý domek s cedulkou páni. Byla to přístavba suchých záchodů.
1: Slovácká bůda byla i funkční stavbou, protože celou dobu výstavy ta slovácká bůda sloužila jako stylová vinárna. Ale především ta stavba měla reprezentovat právě to lidové umění v té nejkrásnější podobě, co se dalo ještě v té době zachytit v terénu.
2: Výstava trvala od června do poloviny srpna roku 1937 a po skončení výstavy se rozhodlo, že na rozdíl od ostatních pavilonů slovácká bůda ve smetanových sadech zůstane.
1: Začala sloužit především společenským účelům. Samozřejmostí bylo i, že využíval tento prostor slovácký krůžek z Uherského Hradiště, který zde muzicíroval a hrával, který se později po spojení těch slováckých krůžků přetransformoval v soubor Hradišťan.
2: Na tuto éru dodnes odkazuje bronzová pamětní deska s bystou zakladatele Hradišťanu Jaroslava Václava Staňka, ale připomínají i chvíle, kdy budova ožívá písněmi a tancem místních folklorních souborů. Ale vraťme se k historii. Do současné podoby byla bůda rozšířena v první polovině 70. let. Přibyla v ní kuchyňka, zázemí pro členy souborů i toalety. Naopak z doby výstavy Slovácka zůstal před budou kamenný podstavec.
1: Mnohdy si všichni říkají, že pod tím kamenem je určitě studna. Není tomu tak a tady na té historické fotografii vidíme velký kládový dřevěný lis, který je doplněný vlastně o kamenné závaží, které dodneška tady u té slovácké bůdy stojí.
2: Pokračuje Jan Káčer.
1: Původní ornamenty malovali malérečky z Ostrožska a ze Strážnice a nalezli jsme zde motivy ostrožského ornamentu, který vlastně indikoval původní kvačickou bůdu, podle které se to malovalo, což je předměstí Uherského Ostrohu. Postupně bůda ten ornament ztratila. V 50. letech podle fotografií už byla bůda pouze olíčena a měla modré podrovnání.
2: Po povodních byly ornamenty na bůdu navráceny. Bretaňský malíř Miško Eveno, který v Uherském Hradišti pobýval, její fasádu vymaloval své ráznými ornamenty.
1: Na přelomu roku 2014-2015 byly zamalovány a nahrazeny novými ornamenty, avšak pouze ve skromné podobě na žudru a na štítových oknech, které maloval pan Čagánek z Boršic u Buchlovic.
2: Říká etnograf Slováckého muzea Jan Káčer. Z Uherského Hradiště Markéta Macháčková, Český rozhlas.
3: Šel jsem silnicí sám a bylo

kamenice, malé labe, střední labe, velké labe, ostravice, loučka, střela, marínu, aj moravice, hornát, hnilec, berunka, mžela, torice, váv, úv, žiletavka, jevíšovka, stará říka, nová řeka, lužnice a zlatá stoka, já tu zemi z

0: Malka. Krásna zdravá svačina.
1: Bylo 8:30.
2: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
1: Má je pro vás David Jabůrek. Zlínský kraj chce půjčit Rusavě, Komárnu, Střílkám na Kroměřížsku a Újezdu na Zlínsku celkem přes 21,5 milionů korun. Peníze mají obcím pomoct s investicemi, na které už mají zajištěnou část financování, ale chybí jim prostředky na pokrytí celých nákladů. Jde o návratnou finanční výpomoc, takže obce peníze kraj postupně vrátí. Další stavební a výkopové práce omezí od zítřka provoz v ulici 4. května v Žalechovicích nad Dřevnicí. Dojde k rozebrání dlažby, vybourání obrub a přípravě na pokládku nového povrchu. Stavební firma tak žádá místní obyvatele o přeparkování vozidel a vyklizení ulice do pondělních 7 hodin. Průjezd v ulici bude zachovaný. V rámci rekonstrukce už je hotová kanalizace a pracuje se na retenční nádrži. V rámci oslav Dnů evropského dědictví si dnes návštěvníci můžou zdarma prohlédnout hrad Helštín na Přerovsku. Otevírá v 9 hodin ráno. Přístupný bude celý areál památky. Studentská kampaň Nezájem láká mladé voliče a prvovoliče ke komunálním volbám. Podle autorů projektu se na místní úrovni na mladé voliče zapomíná. Ti tak můžou mít problém zjistit i základní informace o volbách a o kandidátech. Obojí proto zhrnuje webová stránka nezájem.cz. Ve Zlínském kraji máme nyní 8 až 12 stupňů, přes den pak maximálně naměříme 18 až 21 stupňů. Bude skoro zataženo nebo zataženo, večer výjimečně se slabými přehánkami.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: V Otrokovicích došetřují nehodu v Erbénově ulici, kde bus srazil chodce. A pozor také na zvěř u cesty, třeba na silnici 69 u Vizovic, směrem na Lutoninu, tam auto srazilo srnu. Po zprávách má slovo znovu Tomáš Perutka.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Dnes je Mezinárodní den čokolády, tak i vy si dnes můžete trošku osladit život, třeba i hořkou čokoládou. Start do nového dne nám teď zpříjemní Michal Tučný.
4: Medicine man

0: Dalibor Janda rozpíval píseň, která souvisí s dnešním pořadem na Pohovce Českého rozhlasu Zlín s Jožkou Kubáníkem. Jak tak to teď vysvětlí přímo Jožka?
1: Dnes bych vám rád představil příběh pana Jaromíra. Vlastně to vypadá, píše Jaromír, že mám všechno, práci, rodinu, koníčky, můj svět je plný povinností, úkolů a potřeb co nejlepších výkonů, ale vytratila se mi z něj taková obyčejná věc – hra. Nedávno jsem si všimnul, že si už nepamatuju, kdy naposledy jsem něco dělal jen tak s hravostí a napadlo mě, kdy jsem si vlastně přestal hrát a kde se ve mně vzal pocit, že to už k dospělému životu nepatří. Jaromíre, dnes to probereme a slibuji, že to bude povídání hravé, ale ještě předtím vám připomenu kousek rozhovoru se spisovatelkou Alenou Mornštajnovou, která se naučila hrát si krásně se slovy a s písmeny.
2: Sama jste přiznala, že jste chtěla být spisovatelkou od jak živa. Dokonce jste si jako malá prý myslela, že všichni lidé píšou knihy. Vymýšlela jste si příběhy jako malá? Hrála jste si na to, že z vás bude spisovatelka bez toho, aniž byste ty příběhy napsala?
3: Já si spíš myslím, že jsem vždycky měla spíš jako bujnou fantazii a vždycky jsem dokázala za každým člověkem vidět jeho příběh. A to mám ale do dneška, že když vidím někoho, tak mě napadají věci, jak asi žije. Když někoho vidím v autobuse, tak si říkám, odkud a kam asi jede, nebo proč má na sobě tuhle bundu. Ta moje fantazie spíš směřuje tímto směrem. A je pravda, že já jsem vlastně zpočátku ty své příběhy ani do slov nebo do knih nepřeváděla. Vlastně jsem s tím začala dost pozdě. Když jsem chodila do školy a psali jsme slohové práce, tak ty slohové práce se psaly na taková témata, která prostě nebyla zajímavá. Bylo to o VŽSR, naše přátelství se Sovětským svazem, co o tom chcete napsat. Ale i docela takové věci jako postup pracovního postupu, výroba, krmítka, no to nemůže bavit úplně nikoho, takže to si nemyslím, že by jako zrovna tohle mě to psaní nějak nasměřovalo, ale vždycky jsem si říkala, že někdy napíšu právě příběhy tak, jak já třeba vidím ten svět okolo sebe.
1: To byla spisovatelka Alena Mornštajnová a o hrách si budu povídat s terapeutkou Markétou Kořínkovou.
0: Pořad na Pohovce Českého rozhlasu Zlín s Jožkou Kubáníkem uslyšíte dnes po zprávách v 11 hodin.
4: Nedělní ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu Zlín nás bavila zlínská skupina AG Fleck. Počasí. Před chvíli jsem se díval z okna našeho vysílacího studia, jak to vypadá na obloze, jsou tam trošku mračná, no a podobně by to podle předpovědi meteorologů mělo vypadat i v průběhu dalších hodin, v podstatě v průběhu celého dnešního dne. Má být totiž skoro zataženo nebo zataženo, k večeru se výjimečně můžou vyskytnout slabé přeháňky. Teploty se dnes v našem regionu mají pohybovat mezi 18 a 21 stupni.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Na letní noci jsme nostalgicky mohli zavzpomínat ve vysílání Českého rozhlasu Zlín společně s Lubošem Pospíšilem. Teď se trošku hudebně vzděláme. Postará se o to jako obvykle kolega Petr Uhřík, který si tentokrát vybral píseň, kterou možná znáte v české verzi pod názvem Tak dobře ho znám. Ona ale v našem vysílání za chvíli zazní v originále. A ten originál pochází z muzikálu, který se jmenuje Šachy.
1: Cukrárna Petra Uhříka.
2: Teď půjdeme do období, kdy skupina ABBA ohlásila dočasný konec a po roce 82 v tomto ohledu nastalo zdánlivé ticho. Jenomže pánové Björn a Benny se pustili do nových projektů a protože je to už za fungování slavné superskupiny táhlo k muzikálu, nebylo divu, když pak šli touto cestou. Oba se dali dohromady s Timem Ricem a přivedli na svět muzikál Chess, šachy. A kdo by si řekl, jak ten samotný námět bude i dnes po 42 letech aktuální. Celé představení je totiž, když to zjednoduším, o dvou mistrovstvích světa v šachu za studené války a s nimi spojenými rusko-americkými rozepřemi. Politicky řízený turnaj mezi dvěma velmistry. Ano, přesná metafora pro období studené války s narážkou, že ona sama je manipulativní hrou. My pamětníci si dáme souvislosti lehce dohromady. Představení vzniklo na vrcholu silné antikomunistické agendy, která vyšla ve známost jako Reaganova doktrína. No ale když se posuneme v představení dál, jak hudební šachy končí? Turnaj přechází v boj o ženu, která jednoho řídí a do druhého se zamiluje. Chytře napsané, muzika úžasná, teď si aspoň jednu písničku z muzikálu Šachy poslechneme, byla svého času na první pozici v britské hitparádě 4 týdny po sobě.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: V rámci slavností vína v Uherském Hradišti můžou zájemci zdarma navštívit 22 památek. Pustevny čeká proměna. Zlínský kraj na její přípravu pošle 2 miliony korun. Setinští hokejisté vyhráli i druhý zápas sezóny. Zlín prohrál v prodloužení. Bude zataženo večer s možností přeháněk, teploty kolem 20 stupňů. Aktuální zprávy Českého rozhlasu Zlín přináší David Jabůrek. Dobré dopoledne. V Uherském Hradišti dnes pokračují slovácké slavnosti vína a otevřených památek. Zájemci jich letos můžou zdarma navštívit 22. Přístupná je například bývalá věznice, kaple svatého Rocha nebo takzvaná Franklovka. Pokračuje ředitelka klubu kultury v Uherském Hradišti Anna Stránská.
2: Součástí tradičně jsou i koncerty ve vybraných památkách a těmi koncerty letošními v neděli budou koncert duchovní raně barokní hudby Castello in Aria u Františka v kostele a potom dva koncerty in vino veritas, první a druhý v refektáři františkánském.
0: Venku u knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana se pak uskuteční klezmerový koncert kapely Simcha. Radní Zlínského kraje schválili 2 miliony korun na proměnu pusteven v Beskydech. Příspěvek ale ještě musí schválit krajští zastupitelé, kteří o něm budou hlasovat v pondělí. Novou podobu dostane celé náměstí.
3: Za krajské peníze nechá obec pracovat prováděcí dokumentaci, vyřeší podobu cest, zpevněných ploch veřejného osvětlení i zeleně. Pustevny totiž dlouhodobě trápí prolínání pěší, cyklistické a automobilové dopravy, k tomu neuspořádané parkování a nesourodé lavičky. Gabriela Hickl, Český rozhlas.
0: Firmy podnikající na Ukrajině můžou žádat o státní garance úvěrů. Mezi

0: Klíčové sektory, do kterých se má v rámci evropského programu investovat, patří energetika, doprava nebo zemědělství. Národní rozvojová banka se zaručí až za 80% úvěru, který si podnikatelé vezmou u ukrajinské banky, a to až do výše 950 milionů korun. Většinu peněz na garance poskytla Evropská unie, část Ministerstvo průmyslu a obchodu. Ve dvou desítkách německých měst, včetně Berlína, Hamburku nebo Mnichova, včera protestovalo přes 100 000 lidí proti krajně pravicové straně Alternativa pro Německo. Ta minulý týden vyhrála zemské volby v Sasku-Anhaltsku. Protesty svolala občanská iniciativa PRUF, dlouhodobě usilující o zákaz strany. Německá tajná služba považuje AfD za prokazatelně extremistickou. Na jejím programu je výrazné omezení migrace, deportace uprchlíků nebo návrat Němců, kteří zemi opustili. Sport. Prvoligoví hokejisté Vsetína vyhráli i druhý zápas sezóny. Doma porazili Třebíč 3-2 v prodloužení, které rozhodl Filip Suchý. Asistent trenéra Michal Brož po utkání ocenil kvalitu soupeře.
1: Podle nás tam z té naší kabiny ten tým je pasovaný mezi top týmy v té soutěži letos a ono to tak bylo. My jsme jenom poděkovali po zápase klukům, jak se k tomu postavili, jak to pozbírali a víceméně si za tím vítězstvím šli a myslím si, že ten jeden bod pro nás je tak nějak spravedlivým vyvrcholením toho zápasu.
0: Zlínští hokejisté je naopak ve Frýdku Místku v prodloužení 2-3 prohráli a dnes je čeká od 18 hodin domácí souboj s Přerovem. Počasí. Ve Zlínském kraji dnes bude skoro zataženo nebo zataženo, večer výjimečně se slabými přeháňkami. Vítr povane slabý západní a teplotní maxima dosáhnou na 18 až 21 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Aktuálně nemáme na dálnicích a silnicích ve Zlínském kraji hlášenou žádnou dopravní nehodu. A i po 9. hodině pro vás na vlnách Českého rozhlasu Zlín vysílá Tomáš Perutka.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Ve zprávách jsme vás mimo jiné pozvali také třeba na slovácké slavnosti vína, i když upřímně řečeno před alkoholem nás odborníci spíše varují, že já jsem si teď při té příležitosti vzpomněl na jednu geniální myšlenku z dílna legendární dvojice Šimek a Grossman, která zní: referent Lacina měl onehdy přednášku o potírání analfabetismu. Byla to přednáška zajímavá a poučná, zvláště od okamžiku, kdy si posluchači uvědomili, že přednášející Lacina se domnívá, že analfabet je ten, kdo nepije alkohol. To je skutečně geniální humor. My žádné přednášky v našem vysílání nechystáme, nemusíte se bát, dáme si raději vaši oblíbenou hudbu, teď konkrétně píseň Jinak to nejde.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Společně s Českým rozhlasem Zlín, který jste si naladili, jste v uplynulých dnech mohli poznávat také náš krásný zlínský kraj. Naše regionální stopařka Petra Sedláčková nás prostřednictvím vysílání vzala například za kulturou, historií, ale také do přírody. Teď si můžete poslechnout její souhrn týdne.
1: Tento týden jsme se společně s posluchači Českého rozhlasu Zlín podívali na zajímavosti kolem nás. Na přírodu, její dary, ale také na lidi a jejich příběhy. V pondělí jsme zamířili do houbařské poradny v Uherském Brodě. S houbařkou Blankou Chlebkovou jsme se bavili o tom, jak postupovat, když si při sběru nejsme jistí, jakou houbu jsme vlastně našli a co udělat, než ji doneseme k odbornému posouzení.
2: Sbírat do košíku houby nebo na nejvíc do nějaké plátěné papírové tašky, určitě ne do nějakých kbelíků plastových nebo do nějakých uzavřených nádob. Ty houby donést co nejdřív. Pokud tu houbu už máte, chcete ji určit, aby ji osahalo co nejméně lidí, takže opatrně ji vydloubnout. Zapamatovat si nejlépe, kde rostla, jaké tam byly stromy, jestli to bylo na louce, nebo to bylo v lese jehličnatém, dubovém, bukovém, pod břízou, protože spousta houb je mykorýzou vázaná na určitý strom.
1: V úterý jsme se podívali na svět očima lidí, kteří žijí v chráněném bydlení. Představili jsme výstavu Stejný jako ty, která je aktuálně k vidění v Baťově mrakodrapu ve Zlíně. Studenti střední umělecko-průmyslové školy v Uherském Hradišti výtvarně zachytili život klientů chráněného bydlení. S klientem sociálních služeb Uherské Hradiště Josefem Vincentem Vaškem jsme si povídali o tom, co se mu na jeho účasti na projektu líbilo.
3: Líbilo se mi vlastně to, že studenti, kteří nás milovali, tak zachytili náš život na chráněném bydlení, jak žijeme, jak se učíme vlastně normálnímu životu a zachytili to na kus papíru a pak to vlastně jako kdyby dali na to plátno nebo na ten obraz, takže to se mi asi jako nejvíc líbilo.
1: Ve středu jsme se vrátili k tomu, co nám může nabídnout podzimní úroda. Ve Spytihněvi na Zlínsku jsme navštívili moštárnu místních zahrádkářů a s moštařem Bronislavem Kotlabou jsme se podívali na to, co všechno předchází tomu, než se z jablek stane čerstvý mošt.
4: V prvé řadě se musí jablka umýt, našrotovat nejemné kousky a potom se můžou vylisovat. A to je tak všechno, protože to bohatě stačí. Je to jednoduché a rychlé. Jablka by měla být zdravá, protože sice jsou padaná, neměly by být nahnitá a neměly by být dlouho, jak když nazbírané, protože potom zase zasychají a ztrácí šťávu.
1: Ve čtvrtek jsme zase řešili, jak se postarat o zvířata, která žijí kolem nás v lesích. V klubovně mysliveckého spolku Zádveřice Raková na Zlínsku jsme s mysliveckým hospodářem Lučkem Turečkem mluvili o přikrmování zvěře v podzimních a zimních měsících a také o tom, čím lidé mohou nevědomky uškodit.
5: Té zvěři by mohli ublížit, tady by byl velmi opatrný. Do lesa určitě nepatří zbytky kuchyňského jídla, pečivo ve velkém množství, sladké nebo kořeněné potraviny a už vůbec ne žádné plesnivé nebo zkažené potraviny.
1: A v pátek jsme týden zakončili u bonsají. Ve slunečních lázních v Luhačovicích začala výstava bonsaje a umění a právě k jejím hlavním exponátům jsme se vydali s Josefem Baluchem z Bonsai Muzeum Isabelia ve Starém Městě na Uhersko-Hradišťsku.
6: Je tady nádherná kolekce Taxus cuspirata. Když jsem je kupoval na ostrově Hokkaido v Japonsku, tak mě říkali staří Japonci, že některé pocházejí vlastně z Kurilských ostrovů, které vykopali hned po válce. Ale tady ta kolekce, bych řekl, že na světě nemá konkurenci, protože my máme ve sbírce více než 50 velmi vzácných exponátů starších několik set let a když jezdím po světových výstavách, nikdy jsem neviděl tak velkou kolekci.
1: Petra Sedláčková, Český rozhlas.
0: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.

0: Co se vám, milí posluchači, vybaví na první dobrou, když se řekne svatý Václav? Já bych si tipnul, že řadě z vás se vybaví v prvé řadě to, že byl jednak zavražděn, a některým z vás se vybaví také jezdecká socha, která se nachází v horní části Václavského náměstí. My v následujících okamžicích našeho vysílání tuto slavnou postavu naší historie probereme hodně podrobně. Byl svatý Václav míru milovným světcem, který chodil bos, pekl hostie a pomáhal chudým? Podle nejstarších legend prý dokázal být také rázným a schopným panovníkem. Jak se vypořádal s vlastní matkou Drahomírou a proč se postavil proti mocnému knížeti ze Zlicka? To zjistíte v dalším díle Toulek českou minulostí, který nabídneme hned po následující písni, kterou zahraje a zaspívá skupina Boty.
1: Už v neděli znovu otevíráme naši hudební galerii s písničkami, které vám pak už nikdy nebudou znít stejně. Jak udělat z jednoho večera díky hudbě večer nezapomenutelný? I to umí správný DJ. Roztančit vás, rozespívat a taky zpomalit ve správný okamžik, abyste mohli na pár minut splynout s tanečním partnerem. Hudba do kořán bude tentokrát o hudbě prožívané tady a teď. A nebojím se říct o umění a práci DJe. No a s kým jiným než s legendou a mým kolegou Petrem Uhříkem. Už v neděli 13. září po 17. Markéta Janíková a pořad
2: Hudba do kořán. Hudební galerie Českého rozhlasu Zlín. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: Čechy českou minulostí.
1: Vítáme vás na 36. schůzce Toulek českou minulostí. Právě putujeme nejstarší historickou dobou českého státu. A není to čas anonymních, nezřetelných, bezbarvých postav, ale osobností s jasnými obrysy, určitým charakterem a činy, o nich se dochovaly věrohodné zprávy. Tou ústřední postavou je kníže Václav, který usedl na knížecí stolec zřejmě přes odpor své matky a pravděpodobně i svého bratra a jejich spojenců. Ti druzí sice byli početně silnější, ale nedrželi při sobě. Václavův nástup k moci lze charakterizovat jako český státní převrat číslo 2. Krátce před ním se po vraždě své tchyně Ludmily chopila vlády Drahomíra. A to byl v českém knížectví převrat v pořadí první.
0: Kterak asi mohl probíhat v 10. století uprostřed Evropy státní převrat?
1: Svědectví je několik, ale všechna jsou součástí legend o svatém Václavovi. Nejedná se tedy o historicky zcela hodnověrné výpovědi. Je to literatura, nikoli kronika. Musíme mít na zřeteli, že legendy sloužily oslavě svědce.
2: Proč jste mi zbraňovali, synové zločinců, símně lži a synové nespravedliví, abych se učil zákonu pana našeho Ježíše Krista a poslouchal rozkazu jeho? Jestliže se vám nechce sloužit Kristu, proč aspoň jiným to nedovolujete? Jestliže jsem však až doposud žil pod vaším opatrovnictvím a mocí, od nynějška to odmítám.
1: Podle tohoto svědectví byly příčinou státního převratu věci náboženské, jenomže i autoři legend dodávají, že
2: pro tuto věc a všelijaké jiné vznikla později převeliká roztržka.
0: Slova všelijaké jiné nahrazují zamlčený předmět a naznačují, že šlo o věci světské.
2: Když dospěl Václav v muže, svolal všechny své muže i matku a vytýkal jim jejich nevěru a zatvrzelost srdce.
1: Legenda uvádí citaci těchto Václavových slov.
2: Byl-li jsem dosud ve vaší moci, od této chvíle vypovídám vám poslušnost.
0: Některé zprávy v legendách naznačují, že Václav o svých protivnících věděl, měl o nich spolehlivé informace a že jim dal jakousi poslední výstrahu.
2: Pročež ať zmizí spiklenecké vaše šuškání proti mně, ať na veřejných shromážděních ustanou zuřivé úrady mezi vámi. Neustanete-li? Náš hněv dá stíti hlavu každému.
1: Budiš nám dovoleno, abychom slova knížete Václava komentovali. Podobné prohlášení nemohl vyřknout slaboch. Vladař z duší mnicha, zbabělec. Václav musel mít značnou autoritu. Svědčí o tom i reakce opozice.
2: Když proslovil vznešené příkazy, účastníci nešlechetného spiknutí v strachu rozešli se do svých domovů a pocítivše ráznou sílu svatého vévody, odložili z donucení spupnou nadutost svých srdcí a přestali strojiti, byť jen na krátký čas, obvyklé úklady.
0: Rozešli se do svých domovů. Ne všichni však měli možnost této svobodné volby.
1: Ano, netýkalo se to Václavovy matky, Drahomíry.
2: Václav se rozhodl matku svou, kteráž byla příčinou všeliké nepravosti, vypuditi z vlasti, aby vyhnáním jejím a jejich příznivců zuřivé rozbroje byly utišeny.
0: Rozhodl se vypuditi ji z vlasti. To by ovšem znamenalo, že ji přinutil odejít do exilu.
1: Tedy za hranice českého státu, to je jedna verze. Druhá však hovoří o tom, že Drahomíra nemusela odejít daleko.
2: Do Budče jí kníže zahnal.
1: Budeč byla sice trochu z ruky, ležela v tehdejším českém pohraničí, možná nedaleko hranic s územím Lučanů, ale rozhodně to nebyl zahraniční exil.
2: Jdi a dbej svých věných statků. Já dám zemi do pořádku.
1: Říká Václav ústy kronikáře Dalimila. A zní to spíš jako přátelský návrh, výsledek oboustranně prospěšné dohody, nikoli jako rozsudek vyhnanství.
0: Jsou však i jiná svědectví.
1: No, tak přesněji řečeno, náznaky.
0: V jednom z nich V první staroslovenské legendě se vlastně poprvé říká, že do spiknutí proti Václavovi byl zapleten i jeho bratr Boleslav.
2: I spichli mužové čeští a ďábel vnukl jim do srdce, dřív jako do srdce Jidášovi, zrádci páně, aby povstali proti svému pánu Václavovi jako židé proti Kristu. Neboť je psáno, že každý, kdo povstává proti svému pánu, podoben je Jidáši.
0: Spiklenci měli údajně namluvit Boleslavovi.
2: Bratr Václav tě chce zabít a dohodl se o tom se svou matkou a se svými muži. Ti zlí psi i Václava předtím navedli, aby vyhnal svou matku bez viny.
3: Já bych řekl, že v této nejstarší písemné památce je Václav vylíčen docela realisticky.
0: Ano, jako skutečný vládce. Potlačuje v čele své družiny opoziční skupinu a neváhá tvrdě zakročit proti vlastní matce, když má podezření o její účasti na politickém vření v zemi.
3: Drahomíra si však toho trestu, tedy přikázaného pobytu mimo Prahu, dlouho neužila.
2: Poněvadž byl pln cudné bázně a poněvadž byl pamětliv přikázání božích, podle nichž máme otce i matku ctíti, přivedl jí kníže po nějakém čase zase zpět. Dřívější důstojnosti panovnické však zůstala zbavena až do dne své smrti.
0: Ještě dříve však došlo na scéně českých dějin k smrti jejího syna Václava.
3: Ale nepředbíhejme. Kníže má v době, kdy usedl na český stolec, ještě před sebou nějakých 12 let vlády. A taky 12 let života.
2: Rozpomenuv se blahoslavený Václav na svou bábu, v jaké svatosti na této zemi žila a jakou slávu u všemohoucího v odměnu za to získala, proléval proudy slz a pojav s kněžími a některými zbožnými muži přesvatý úmysl, poslali je na řečený hrad Tetín a uložili jim, aby třeba jen její kosti a prach zetlelého těla důstojným přenesením k němu dopravili.
0: To se stalo v říjnu roku 925.
3: V té době mohla být už Drahomíra zpátky u pražského dvora svého syna, knížete Václava.
0: Možná to byla Václavova demonstrace vlastní síly.
3: Ale ještě spíš něco, co bychom mohli označit slovníkem dnešních politiků jako vyslání signálu.
0: Ano, Václav vyslal svému okolí signál, jakých hodnot si hodlá pro příště vážit.
3: Byly to hodnoty vlastní jeho babičce, kněžně Ludmile.
2: Začal spravovat své zboží, otevíral domy boží, duchovní zpět do Čech zval. Houfem děti kupoval od pohanů, hostil je, křtil a učil věřit v Boha. Pekl na mše hostie, snášel utrpení mnohá, vdovám dříví nosil denně, nohy mýval skrvavené, jak v kostele chodil bos. Vyvolil si těžký los.
0: Za Václava Čechy vzkvétají.
3: Ten mladík byl jako panovník schopný, mírumilovný a obzvláště zbožný.
2: Maje na sobě velmi drsné roucho žíněné, aby si cudnou čistotu zachoval, kteréž to roucho se až do dnešních časů pro úctu k němu jako nové uchovává a jí se ustavičně oblečen na holém těle všat vlněný jako mnich, navrchu však zahalen v nejkrásnější šat knížecí, skvěl se před Bohem i před lidmi.
3: A ještě další fakta svědčila o jeho výjimečnosti, řečeno slovníkem legend, o jeho svatosti.
2: V postním a zimním čase kráčíval bos neschůdnou a studenou cestou od hradu k hradu, pěšky navštěvuje kostely Kristovi, takže bývalo viděti, jak jsou jeho šlépěje zvlhlé krví.
3: I když by nemusel dělat ani o trochu víc, než napovídal popis jeho knížecí práce, tak on řadu činností vykonával jaksi navíc.
2: Včas žní chodíval zaticha hluboké noci na pole své a nažav pšenice, na vlastních plecích je domů nosil, na ručním mlínku je rozemílal, a jsa pekařem a vévodou v jedné osobě mouku prosíval a potom pro vodu chodil, rovněž v noci ji nabíraje se slovy ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. A když i tu domů přinesl, s tou jemnou moukou ji mísil a dělal z ní oplatky.
3: Aby bylo jasno, kníže pekl hostie.
2: A na vinice spěchával, hrozny trhal a vlastníma rukama je vymačkávaje, naléval víno do džbánů, a pro potřebu svaté oběti je uchovával.
3: To znamená, že připravoval mešní vína.
2: Byl pravdomluvný v řeči.
3: Ano, a následují kvality, řekli bychom, duchovního rázu.
2: Spravedlivý na soudě a nad obvyklou míru lidskosti milosrdný.
3: Není divu, že si takových vlastností pisatel legendy všiml. Mezi svými současníky musel být kníže Václav bílou vránou.
2: Kdykoliv byl někdo z obžalovaných před sborem soudců za jeho přítomnosti odsuzován soudci k trestu smrti, vzdaloval se pod nějakou záminkou a skrýval se, jak mohl, sa pamětli v hrozby Kristovi v evangeliu. Nesuďte, abyste nebyli souzeni, a neodsuzujte, abyste nebyli odsouzeni. Žaláře a šibenice za dřívějších časů postavené a až do jeho doby stojící kácel. Sirotky, vdovy, chudé, lkající a raněné neúnavně utěšoval, hladové sytil, žíznivé napájel, nahé odíval, nemocné navštěvoval, mrtvé pohřbíval, cizince a pocestné jako nejbližší příbuzné přijímal, kněze, kleriky a mnichy jako pána ctil, bloudícím cestu pravdy ukazoval, pokoru, trpělivost, mírnost a lásku, jež nade všechno vyniká, zachovával, násilím a lstí nikomu nic neodnímal, svou družinu nejen zbraněmi nejlepšími, ale i šatem opatřoval.
3: Zdá se vám takový kníže Václav neskutečný?
0: Byl přece svatý.
3: Čím víc se kronikáři a autoři legend od jeho doby vzdalovali, tím víc Václavových ctností přibývalo.
0: Legenda rostla. Oč víc se Václav stával svědcem, o to méně připomínal smrtelného člověka.
3: Ale on to člověk byl se vším všudy.
0: V těch nejstarších legendách, jako kdybychom zahlédli jeho pravou podobu. Možná méně svatou, ale o to ličtější a nám bližší.
2: Skromnou potravou posiloval své údy a vytrvával i v noci neúnavně na modlitbách. A jestliže se mu někdy stalo jako knížeti, když mezi takovými zvířaty hodoval...
3: Těmi zvířaty myslel autor nejspíš členy Pražského dvora, tedy příliš lichotivé označení, to pravda není.
2: Stalo-li se mu, že se večer mimo svůj obyčej hojněji napil, jakmile se druhý den ráno vzbudil, spěchal co nejrychleji do kostela a svléknuv nejlepší roucho, jaké na sobě měl, dal je kterémukoli knězi nebo klerikovi, kterého tam našel, a padnuv mu k nohám, snažně ho prosil, aby se za něho zvlášť pobožně pomodlil ke Kristu Pánu, aby mu milostivě odpustil hříchy minulé noci spáchané.
3: Tak to napsal Kristián, autor legendy o svatém Václavovi.
0: Takže zdá se, že rozměry Václavova života byly docela lidské.
3: Co je lidské, to nemusí být nesvaté.
2: Neměl ženu, neznal choutky, staral se jen o sirotky.
3: Stop. Co si Dalimil představoval pod výrazem choutky, nevíme a ani to nechceme rozvádět, ale opravdu nebyl ženatý?
0: Dvě z legend totiž tento fakt popírají.
3: Vůbec první narážku ohledně Václavova stavu dělá Kristián.
0: Před chvilkou jsme slyšeli, jak vypočítává všechny dobré vlastnosti Václavovi. Nakonec jenom jaksi mimochodem poznamenává.
2: Vznešený v tváři, v cudnosti maje zalíbení, ačkoliv tato ctnost je řídká i u ženatých.
0: Znamená to, že se Václav oženil?
3: No tak kdybychom měli jenom Kristiánovu legendu a neměli takzvanou druhou staroslověnskou legendu o svatém Václavovi, těžko bychom mohli z té Kristiánovy formulace něco zásadního vyvozovat. Ale text autora druhé staroslověnské legendy je výmluvný.
2: Byl totiž kdysi Václav od svého bratra a od svých zemanů přinucen obcovat se ženou a splodil s ní syna jménem Zbraslav.
3: Václav měl k této ženě podle legendy následující promluvu.
2: Hle, mnoho jsme se již Bohu provinili a nepravost jsme učinili, již toho zanechme my dva mezi sebou, když jsme přijali plod podle přirozenosti lidské. Ty měj mě za bratra a já tebe za sestru.
3: Ženina reakce byla jednoznačná.
2: Ona na tu věc přistoupila a zavázala se k tomu před samým Bohem.
3: Ovšem příběh zdaleka ještě není u konce, má svoje překvapivé pokračování.
2: Jednou však zhřešila s milým jeho služebníkem a světec sám to viděl.
3: Musela to být trapná situace, tak jak podobné situace bývají tehdy i dnes. Václav té ženě řekl.
2: Proč jsi selhala před Bohem? Bylo ti možné se vdát nebo nevdat? Ale nyní se neopovažte nikomu o tom zmínit, ať je to kdokoliv, dokud si já to nerozmyslím.
3: A když si to rozmyslel, tak?
2: Učinil velkou hostinu a aniž kdo věděl, co zamýšlí, provdal ji za téhož služebníka.
0: Ve druhé staroslověnské legendě je této epizodě věnován jeden odstavec. O tom odstavci však badatelé popsali spousty stran.
3: Někteří z nich se domnívali zřejmě, aby zachránili Václavovu svatost.
2: Ono tu vlastně nešlo o manželství, jak se obyčejně má za to. Ženin hřích se zde výslovně označuje jako porušení slibu, nikoli jako cizoložství. Kdyby byla jeho řádnou chotí, nemohl by k ní takto mluvit.
3: Soudil univerzitní profesor Josef Weiss. A téhož názoru byl i badatel zabývající se církevními památkami, profesor Josef Vašica.
0: Zůstává ovšem faktem, že autor legendy stál před problémem, jak z té nepříjemné situace vykličkovat.
3: Ano, na jedné straně skutečnost, že Václav měl syna, o němž se na veřejnosti vědělo.
0: Na straně druhé vědomí, že světec právě prohlášený za svatého by děti mít asi neměl.
3: Je vážně těžké rozhodnout, zda sdělení, že Václav po narození syna požádal ženu, s níž byl přinucen obcovat, aby učinili slib čistoty.
2: Ty měj mě za bratra a já tebe za sestru.
3: Ano, zda to sdělení je pravdivé nebo ne?
0: Možná sem byla tato pasáž dodána kvůli Václavově svatosti.
3: Ale taky se to stát mohlo.
0: Dodnes existují církve, podle jejichž víry je hříchem milovat se bez úmyslu plodit. Je-li už dětí dost, žijí manželé jako sourozenci.
3: Osudy té ženy, jejíž jméno neznáme, a syna, který se ve staroslověnském originále jmenuje Izbriaslav, nejsou známy.
0: Během 12 let se totiž v českém knížectví udál třetí státní převrat. K němuž dala znamení vražda knížete Václava.
2: Když Radislav, kníže Zličský, viděl, jak je Václav vždycky povolný, tím povzbuzen spustošit chtěl jeho zem. Celé Zličsko zvedl k šturmu. Udělal to z nerozumu, neboť žil v té dobré víře, že dobude Žitomíře. Moudrý však ví dozajista, o čem svědčí mírná slova, že pokorná zbožnost čistá ducha hrdinského chová. Slávou zbabělců jsou řeči, zkouškou silných nebezpečí. O té pravdě nejlíp svědčí Václavova smělost v seči.
3: Přemyslovec Václav věru nebyl knížátko, na kterém by se dalo dříví štípat a ono by za tu čest ještě poděkovalo.
0: Byl to jistě hluboce věřící křesťan, ale na druhé straně statečný, rázný bojovník. Jak se později přesvědčíme při zkoumání jeho ostatků, byl to fyzicky velmi silný muž.
3: O jeho bojových zkušenostech svědčí i případ válečného konfliktu, který se rozhořel mezi Prahou, tedy sídlem Čechů, a Kouřimí, metropolí Zličanů.
2: Jeden hrad, zvaný Kouřim, tenkrát ještě počtem lidu mocný, povstal a pokoušel se s knížetem, který v něm žil, postavit na odpor tomuto svědci.
0: Je to vlastně jediná a Václavově době nejbližší zmínka o existenci mocného centra jménem Kouřim.
3: V 50. letech našeho století tady proběhl intenzivní archeologický výzkum, který odhalil areál o rozloze 44 hektarů s trojím pásem valů.
0: Vnitřní areál hradiště měl 5 hektarů, tedy stejně jako měl celý Pražský hrad.
3: V hradišti objevili archeologové stopy po halové stavbě.
0: Byla nezvykle dlouhá, skoro 90 metrů, široká 4 až 6 metrů a vysoká kolem 4 metrů.
3: Šlo o reprezentativní součást knížecího dvorce, která byla určena pro shromažďování, hodování a jiné slavnostní účely.
0: Na našem území je to zatím jediný objekt tohoto druhu.
3: Velkým překvapením byl objev kultovního posvátného místa.
0: Tvořilo je jezero. Umělá vodní nádrž o rozměrech 40x70 metrů. Stěny byly zpevněné kůly. Přístup k vodě byl upravený. Na březích hořely obětní ohně k poctě božstva pramene, který tu vyvěral. Není vyloučeno, že se z hladiny jezera věštilo. O tom se ví od polabských Slovanů.
3: Obyvatelé hradiště se později stali křesťany, ale úctu k vodnímu prameni si zachovali.
0: Možná, že jezero sloužilo v pozdějších dobách jako přírodní baptistérium, tedy křtitelnice, ve které byli dospělí křtěni ponořením do vody.
3: Na Kouřimi se našlo rozsáhlé pohřebiště.
0: Jeden z hrobů patřil pravděpodobně zakladateli knížecího rodu. Byl pochován v plné zbroji a výstroji. Zatímco v mužských hrobech se ještě vyskytovaly památky na avary, byly ve dvou hrobech kněžen objeveny šperky z doby Velké Moravy. Některé však už byly i domácí výroby.
3: Zličské hradiště zaniklo v 10. století, ale za života knížete Václava prý k jeho zániku nedošlo.
0: Neboť, aspoň legendy to tvrdí, Kouřim nepotkal osud Libice.
3: Zličského knížete, který se pustil do křížku s Václavem, pojmenoval poprvé až kronikář Dalimil ve 14. století. Radslav. V novém přebásnění jeho kroniky je to Radislav.
2: Václav s vojskem vytáhl z Prahy. Zličské šiky potkal záhy. Radislav se strachem třás, když mu Václav poslal vzkaz. Ten, kdo po kořisti prahne, ať sám po své zbrani sáhne a nekoupe v krvi lid. My dva budeme se bít. Kdo vítězství získá sobě, ať spravuje země obě. Ani končíř, ani luk nesmí zvednout žádný pluk. Sami proti sobě půjdem. Radislav je rudý studem. Domů spěchal by teď rád. Je však pozdě na návrat.
3: Ano, bylo už pozdě. Muselo padnout rozhodnutí.
0: Přemyslovci se tenkrát mohli spolehnout jenom na západní část středních a na severozápadní Čechy. Předpokládá se, že Václav vládl jižním Čechám, ale k jeho panství jistě nepatřila východní část Čech, ovládaná Zličany a hradištěm Stará Kouřim.
2: Vyšli předvoj, zvedli zbraně. V tom je smířil nečekaně Bůh. Václavu na čele zlatistý kříž začal plát. Po boku mu andělé zamávali perutěmi. Zličan na kolena pad před Václavem líbal zemi. A ten hlasem laskavým přikázal mu. Vrať se ke svým, ať se Zličsko s Prahou smíří. Potom v družném rozhovoru zavedl ho k svému dvoru a pohostil v Žitomíři.
3: Součástí svatováclavského pokladu v chrámu svatého Víta je meč, železná košile a přilba.
0: Zatímco meč knížeti Václavovi nepatřil, u košile to už tak jisté není. A přilba?
3: Výzkumy prokázaly, že skutečně pochází z Václavovy doby, z 10. možná už z 9. století.
0: Její nánosek je možná ještě starší.
3: Nánosek to je...
0: jakýsi chránič nosu, odborně nánosek. Sestává ze 4 ramen, tvoří jakýsi kříž. Je železný, zdobený stříbrnou fólií. A teď pozor, je na něm spodobena postava Ježíše Krista právě ukřižovaného.
3: Spisovatel Vladimír Ivanov vyslovil domněnku, že tu přilbu mohl dostat Václavův strýc, kníže Spítihněv, když se roku 895 dostal v čele české delegace do Řezna.
2: Na jedné starodávné výšivce z Baje je zachycena scéna, jak panovník dává knížeti darem přilbu. Co když se něco podobného přihodilo i Spytihněvovi? Přilba pak mohla zůstat v přemyslovském rodě jako odznak a dědila se.
3: Hypotéza.
0: Zopakujme si však tu pasáž legendy o svatém Václavovi, sepsané mnichem Kristiánem, ve které je tento popis souboje mezi pražským a kouřímským knížetem.
2: Když pak vévodové proti sobě postupovali, chtějíce se utkati, ukázal nebeský Bůh kouřímskému vévodovi nebeské vidění, jak totiž svatý Václav má na čele zářící podobu svatého kříže.
0: Na postříbřeném nánosníku svatováclavské přilby je skutečně zobrazen ukřižovaný Kristus.
2: Jakmile to uviděl, odhodil daleko zbraň, vrhl se mu k nohám a prohlašoval, že nikdo nemůže přemoci toho, komu Bůh takovým znamením pomoc přináší.
3: Kříž v souvislosti s knížetem Václavem měl tu čest vidět i císař.
0: Tedy císařem nazývá nám známého Jindřicha Ptáčníka kronikář Dalimil. Jindřich byl ve skutečnosti o hodnost níže. Dosáhl titulu římsko-německého krále.
2: K císařskému dvoru jel jednou Václav. Bohužel nestih zahájení sněmu. Císař hněvem vzplanul k němu, že své modlení má radši než povinnost. Rozkázal, kdyby někdo k poctě vstal, až se Václav dostaví, že má o hlavu být kratší a že budou državy jeho dětem odňaty. Potom soudil s knížaty spory mezi soupeři. Náhle vstoupil do dveří Václav. Císař vstříc jde k hostu, prokazuje mu svou poctu, zve ho k svému trůnu blíž a zdiveným pánům vece. Viděl jsem zlatý kříž nad ním plát a poznal světce. Viděl jsem, jak kráčí síní a dva bílí cherubíni k přivítání potají znamení mi dávají. Pak Václava objal vřele, žádal si ho za přítele, řekl, že ze své šperkovnice dá mu všechno, co si vzít chce. Václav si jen Boha váží, proto vybírá si paži mučence svatého Víta. Na to císař bez váhání zbavil české země daní. Václav navrátil se domů a v Pražském hradě stavbu domu začal, v němž též leží krypta, kde je relikvie skryta.
3: Historii založení chrámu svatého Víta necháme zatím stranou neutečenám. Nás teď zajímají ony daně, což je téma žhavé dodnes, že? A ani ze století desátého pocházející zpráva, že české knížectví platilo pilně svým západním sousedům jakési daně, jakýsi poplatek, není bez zajímavosti, ba aktuálnosti pro nás ani dnes. Neboť není vyloučeno, že právě ony hřivny stříbra a jistý počet hovězího dobytka posílaný Němcům byl příčinou toho, proč byl český kníže zavražděn. Nebo snad ne? Odpovědi na tyto otázky se pokusíme najít ve 37. toulkách českou minulostí. Uvede je přesně za týden touto dobou tato znělka.

0: Blíží se nám 10. hodina a s ní další hlavní zprávy. V nich se třeba dozvíte, jak to včera vypadalo při otevření palačovské spojky pro veřejnost. No a po 10. hodině vám nabídneme oblíbený pořad Pochoutkový rok. Dnes se ohlédneme za nejlepším receptem z roku 2025. Jablkové tiramisu vám podle svého připraví cukrář Vojtěch Vrtiška. Tomáš Perutka vám přeje krásný zbytek dnešního dne.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Zlín.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Soutěž o iPhone s Krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj.
3: O svačině to roztočíš.
4: Amálka. Krásná zdravá svačina.
5: Bylo 10 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
5: Palačovská spojka u Valašského Meziříčí patřila včera chodcům, cyklistům a bruslařům. Zlínské základní školy se zapojí do projektu, který má dětem pomoci zlepšit komunikaci, vystupování i společenské chování. Fotbalisté Slovácka prohráli s Bohemians a stále čekají na první výhru v sezóně. Bude zataženo večer s možností přeháněk, teploty kolem 20 stupňů. U dopoledních zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá David Jabůrek. Novou palačovskou spojku u Valašského Meziříčí si včera lidé prošli nebo projeli na kolech a bruslích. Ředitelství silnic a dálnic jim zpřístupnilo 2,5 kilometru dlouhý úsek nové rychlostní silnice, která Valašsko napojí na dálniční síť.
6: Možnost projet si silnici na kole uvítal i Roman z Rožnova pod Radhoštěm.
7: Jo, mně se to líbí a jako na kole jezdím často a strašně rád využívám cyklostezky, kdy prostě se nemusíte střetávat s autama. Tady, když si člověk může vyzkoušet tu šíři té cesty, tak to je úplně super.
6: Podle mluvčího ředitelství silnic a dálnic Jana Rýdla se díky spojce uleví obcím na Valašsko-Mezříčsku a Hranicku.
8: Okamžitě uvidíte propad, ale to bude z hodiny na hodinu ten propad toho dopravního zatížení právě v těch obcích, kde se dřív jezdilo.
6: Řidičům se palačovská spojka otevře 22. října. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
5: Žáci 4. a 8. tříd zlínských základních škol se budou učit, jak správně komunikovat, prezentovat se nebo zvládat trému. Město se zapojí do vzdělávacího projektu, který nabídne školám 2 interaktivní programy. Čtvrťáci se zaměří například na zásady společenského chování, respekt a empatii, osmáci na vystupování na veřejnosti a prezentační dovednosti. Desítky milionů korun loni odkázali lidé ve svých závědích dobročinným organizacím. Vyplývá to z dat koalice za snadné dárcovství sdružující přibližně 50 neziskových organizací. O této možnosti darování ale skoro polovina lidí v Česku neví, upozorňuje kampaň Měsíc dobročinné závěti. Informuje třeba o tom, že v poslední vůli lidé nemusí odkázat jen peníze. Pokračuje mluvčí skautské nadace Jaroslava Foglara Zuzana Čentíšková.
9: Lidé nám právě můžou odkázat třeba i svoje chaty, které by právě v té rodině dělaly nějaké nepříjemnosti, jak to podělit mezi ty dědice, nebo jsou to třeba louky, pozemky, táborové, které pak můžou ty skauti využívat i nadále.
0: Sport.
5: Fotbalisté Slovácka prohráli na hřišti pražských Bohemians 0-2. Ani v 8. utkání sezóny se tak nedočkali první výhry a se 3 body zůstávají 14. Slovácko hrálo

0: Už od 12. minuty bez vyloučeného Behiračeho. Trenér Jan Jelínek přiznal, že byl kvůli brzkému vyloučení na svého obránce naštvaný.
1: Byl a už jsem s ním o tom mluvil a on to ví vlastně sám. Je to 12. nebo 15. minuta nebo kolikátá. Rozhodně lepší nechat vlastně heči se, jestli si s ním poradí a nebo ne. A máme před sebou v plném počtu jako další minuty a myslím si, že kdybychom měli toho hráče navíc, tak bychom Bohemku tady trápili, protože jste viděli, že i o jednoho hráče méně jsme se snažili hrát a dostávat se tam, ale takhle nám ten hráč chyběl.
0: Fotbalisté Zlína se budou snažit poprvé v sezóně bodovat. Od 15 hodin nastoupí doma proti Hradci Králové. Poprvé pod vedením nového kouče Pavla Hovtycha.
2: Počasí.
0: Ve Zlínském kraji dnes bude skoro zataženo nebo zataženo, večer výjimečně se slabými přeháňkami, vítr povane slabý západní a teplotní maxima dosáhnou na 18 až 21 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Po dálnicích a ostatních silnicích ve Zlínském kraji se aktuálně dle dopravních serverů jede bez nehod. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín. Krásnou neděli přeje David Jabůrek.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Pochoutkový rok.
3: Od mikrofonu vás v téhle chvíli zdraví Patrik Rozehnal. Ty naše oslavy 10 let pokračují dál. A tak nás čeká povídání s jedním z gratulantů, který dorazil i do Kostelce, kde proběhly velké oslavy. S Ivanem Vorochodským si budeme povídat. Dozvíte se taky, že v této době už se dá ochutnávat letošní ořechovka. Naučíme vás dělat netradiční tiramisu servírované ve vinné skleničce. A když už ji použijeme pro podávání dezertu, tak nám Ladislav Špaček taky řekne, jak by se měla správně držet, pijeme-li z ní víno. A čeká vás i soutěž o knížku Sladké Česko. Prostě je toho dost? Jak říká jedno staré přísloví, dobré jídlo a dobré pití drží tělo i duši pohromadě. Tak se nás držte a slavte s námi.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Začíná už naplno dnešní díl a dalším setkáním s Vojtěchem Vrtiškou. Patrik rozehnal je u něj v kuchyni, Vojta připraven se vším, se surovinami, náčením, nůž v ruce. Ahoj Vojto.
1: Ahoj, moc rád tě vidím.
0: Tak doufám, že mě nepodřízneš. Dneska budeme dělat desert, který je nepečený, je to vlastně trošku povařené, připravené, vrstvené a nechané v lednici uležené. Dělala to Kamila Jelínková z Čáslavy v roce 2025 a posluchače to zaujalo tak, že tomu věnovali nejvíc hlasů v té soutěži a získalo to posluchačskou cenu. Jak to uděláš ty? Bude to stejné nebo to bude jiné?
1: Já jsem ten recept tak jako vlastně oloupal na úplný bazál těch surovin a zase znova jsem ho postavil. Takže bude pečený, budeme si péct vlastní piškoty. A ty ostatní suroviny, které tam potkáme, tak budou trošku upravené do moderní podoby.
0: Jak moc moderní? V čem bude ta modernost?
1: Budeme používat pektin jako zahušťovadlo, ne škrob, až budeme připravovat vlastně náplň z jablek do toho našeho výrobku a budeme i sahat do Francie pro krém, který nám bude celý ten desert krýt. A bude ve skleničce.
0: Sahat do Francie, to zní teda, to je už přesah někam jinam. Jezdíš ty takhle do ciziny a záměrně třeba proto, že chceš ochutnat to a to? Nebo je to až následek toho, kam se vypravíš, tak tam zajdu?
1: Velice často jezdím do ciziny i kvůli přesně nějakému danému desertu nebo jídle, které chci ochutnat. Nicméně poslední dobou ten čas úplně není, takže jsem rád, když se občas utrhnu, ale myslím si, že Praha je v tomhle tom skvělá, že tady máme pokrytí spousty různých kuchyní, které připravují lidé většinou té dané národnosti mnohdy líp, jak v tom daném místě.
0: Ty samozřejmě, kromě toho, že se věnuješ cukrařině, tak i studuješ medicínu. Napadá tě a myslíš někdy na cukrařinu i během hodin výuky nebo při zkouškách, že prostě tě prolítne hlavou myšlenka na něco úplně jiného?
1: Velice často a taky je to vidět na mém studiu medicíny.
0: Je to inspirováno tím, co se děje v přednáškové místnosti nebo v nemocničním pokoji, nebo nevím kam, všude v rámci studia nohy zavítají?
1: No, když uvidíte moje portfolio dortů, které jsem dělal zhruba v posledních, dejme tomu, 4 letech, tak právě si asi všimnete, že tam ta inspirace je mnohdy velice silná a nejenom přednáškovou místností.
0: Co si vzpomenu, ty jsi dělal i takový ten koronavirus, vlastně tu molekulu, nebo jak to nazvat. Dělal jsi někdy i rakev třeba?
1: Tak k rakvi já se úplně nedostanu, ale dostal jsem se k těm věcem, které jsou předtím, než se do té rakve dostaneme, takže máme tam lebku, máme tam srdce vytržené, máme tam naočkované Petriho misky, což je vlastně taková půda pro kultivaci bakterií, tak to jsou panakoty z kokosu a jahod a tak podobně.
0: Je to pro obměkčení zkoušejících?
1: Ne, je to pro vybití mého traumatu.
0: Z těchto předmětů?
1: Přesně. Někdo chodí na terapie, já si upeču dort.
0: Máš už psychologa?
1: Zatím ještě ne. Uvidíme, jestli se někdo přihlásí po tomto díle.
0: Že by získal dort. My se ale hlavně budeme věnovat přípravě desertu zvaného jablkové tiramisu a děláme to už za malou chvíli. Tak poslouchejte.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Jsme už v posledním roce. 4 týdny nás dělí od toho, kdy skončí rekapitulace všech 630 receptů pochoutkového roku, toho narozeninového, a pak už se bude hlasovat a vybírat recept desetiletí. Možná, že se jim stane mezi posluchači v tom posledním soutěžním roce oblíbený a nejlépe oceňovaný recept na jablkové tiramisu Kamily Jelínkové z Čáslavy. Předělá ho dnes po svém a ukáže, jak by ho dělal, kdyby ho doma servíroval Vojta Vrtiška. Už se usmívá, protože já už to vidím, změn bude dost.
1: Já jsem si hrál, tak si ten recept trošku upravíme. Uděláme si vlastní buflery, takže vlastní piškoty. Uděláme si jablečné kompoté, takže nebudeme zahušťovat pudinkem a budeme zahušťovat pektinem, ten, co dáváte do marmelád, zavařenin. A ochutíme si ty jablka sajdrem. A nahoře na tom našem tiramisu bude krém šantily, což bude ta alternativa zakysané smetany. Tady to bude smetana vyšlehaná se zakysanou smetanou, citronovou šťávou, citronovou kůrou, moučkovým cukrem. A celé nám to bude sedět ve skleničce.
0: Paní Jelínkové, k překvapení jejímu i posluchačům, teď prozraďme, co si musí připravit, aby udělali tvou verzi.
1: Na jablečné kompoté budeme potřebovat 50 gramů cukru krupice, 20 gramů medu nebo glukózového syrupu, 250 gramů jablek, takže takové 2 jablka, 30 gramů citronové šťávy, což je šťáva zhruba z jednoho menšího citronu, citronovou kůru, 75 gramů sajdru a 4 gramy citrusového pektinu. A k ním si přidáme ještě 10 gramů cukru krupice. Pak máme buflery, tam budeme potřebovat zhruba 2 vejce, 50 gramů cukru krupice, 1 gram soli, kůra z poloviny citronu, 10 gramů kukuřičného škrobu a 40 gramů hladké mouky. Na krém šantily si připravíme 150 gramů smetany ke šlehání, 50 gramů zakysané smetany, 15 gramů cukru moučka, 10 gramů citronové šťávy, to opravdu záleží na vaší chuti, ty gramáže jsou takové orientační, a citronovou kůru.
2: Pochoutkový rok.
0: Máme vysokou nádobu.
1: Rozdělíme si vejce na bílky a žloutky. Bílky si vyšleháme spolu s cukrem. Pak tam rychle všleháme nebo vmícháme žloutky.
0: Teď přidáme sůl.
1: Dáme sůl, kukuřičný škrob. Přidáme mouku a citronovou kůru. A pak zbylé suroviny.
0: A to už mícháme potom jenom ručně, ne pomocí šlehače.
1: Je fajn to zamíchat rychle, ručně, než napočítáte do 3, ať máte hotovo, ať si neschodíte tu pěnu. Je důležité s tím těstem pracovat po tom, co máte zamíchané, rychle, protože ono začne téct.
0: Dali jsme to do sáčku. Bude to mít nějakou špičku?
1: Nebudeme používat špičku, budeme stříkat normálně hladkým ustřiženým koncem. Je dobré to stříkat buď na pečící papír, na který si nakreslíte kolečka, nebo nějaké měřítko si tam dáte, abyste ty piškoty měli stejný, zvlášť když to nemáte za začátku v ruce. Je fajn si posypat ty buflery moučkovým cukrem, ona na tom hezky skaramelizuje.
0: A peče se jak dlouho, při kolika stupních?
1: Tam záleží, kdo jak má rád ty buflery upečený. Pokud chcete, aby ten bufler zůstal hezky šťavnatý, je lepší ho péct na trošku vyšší teplotu, nějakých 190-200 stupňů a kratší dobu, aby uvnitř zůstal vláčný.
0: Ten čas tedy jak?
1: Chceme, aby zezlátli, a to je pro nás směrodatný. Ten čas, jak dlouho se to bude péct, záleží na velikosti toho bufleru. Vždycky se řiďte primárně tím vzhledem.
0: Loupeš jablka, no to kompoté. Jaký rozdíl mezi kompotem a kompoté?
1: Kompot máme ten klasický ve skleničce, trvanlivý, sterilovaný. Co se týče kompoté, tak to je vždycky vklad do dezertu. Má v sobě kousky ovoce, je to taková jako hustší směs, ale ještě to není marmeláda nebo džem svařená. Má v sobě vyšší podíl tekutiny.
0: Jak to nakrájíš, ta jablka, doporučuješ?
1: Chci nějaké hezké malé kostičky, klidně nějaké 3 mm x 3 mm až 0,5 cm. Nechcete je moc velký, protože my je budeme jenom krátce provařovat a chceme, aby zůstaly na zkus.
0: Máme nakrájené na kostičky to jablíčko opravdu malinké v míse. Co teď?
1: Teď si to jablko zalejeme citronovou šťávu, aby nám nezhnědlo, a budeme si připravit ten zbytek. Plot na rendlík, nasypeme si cukr, přidáme si naši glukózu nebo ve vašem případě klidně med, necháme karamelizovat cukr. Není potřeba ho nějak míchat, naopak byste se tím uškodili, protože jak byste neustále ten cukr míchali, tak ho schlazujete a stala by se nám z toho taková hrouda. Chceme hezký zlatohnědej karamel. Tak, už nám karamel zlátne a v okamžiku, kdy ho máme plně rozpuštěný, tak pak si přidáme horký cider. Je důležitý, aby ta tekutina byla horká, aby nám to neudělalo hned úplně sražený kus toho cukru, který by se nám pak dlouho rozpouštěl v tom hrnci spolu s tím ciderem. A když se vám to stane, tak se nic neděje. Budete
0: jenom čekat.
1: Ano.
0: Takhle to zní, když se tam přilije do karamelu tekutina.
1: Je to tak. A je důležitý pořád kontinuálně míchat, ať se vám ten karamel stihne rozpustit. Máme hotovou ciderovou omáčku s karamelem, teď si tam lupneme naše jablíčka a přidáme si pektin rozmíchaný spolu s cukrem, aby se nám nesrazil do takových jako nehezkých hrudek, který by se pak nechtěli rozpustit. Tak.
0: Co bude ten správný okamžik, kdy budeme mít hotovo?
1: Správný okamžik je teď čas. Chceme, aby to chytlo var. Jakmile chytnou ty jablka var, 2 minuty povaříme. Ale nebojte se toho, po tom provaření ta směs bude pořád hodně řídká, zhoustne až po vychlazení.
0: A ten citron, co nám zbyl?
1: Tekura, tu si tam strouhnem. A tu jsem zapomněl.
0: Vojta teď drží v ruce misku se smetanou?
1: Ano, teď my si v podstatě už jenom vyšláháme smetanu spolu s cukrem. Pak si tam dáme zakysanou smetanu, trošku citronové šťávy, kůry, prošlehneme.
0: Prošlehneme už jenom v ruce.
1: Jo, teď už je fajn to jenom promíchat, aby nám to zbytečně nezřídlo právě po té smetaně. A máme hotové všechny komponenty, jenom si to naskládáme do skleničky.
0: Takové ty vinné na víno, tak ty naplníme nebo navrstvíme v jakém sledu?
1: My si je nebudeme plnit až po okraj, chceme, aby to bylo hezký a vždycky je hezký, když ta sklenička je plná zhruba tak do 1/3 maximálně.
0: Takže tak. Co, ty dáš na dno kompoté, pak dáš tuhle tu šlehačku a zapíchneš do toho piškot?
1: Vlastně jo, dám si na dno kompoté, udělám si tam pucíka ze šlehačky.
0: To krém šantely si vytlačil z té trubičky z pitlíku tak tenounkou vrstvičkou, že se to tak jako namotávalo. A jako provázky se to skládal, vypadá to trošku jako mozeček.
1: Jo, může to být nějaké klubíčko, mozeček, vyvrhnutá střeva. Mám tady sušený plátky růží, můžete si jakoukoliv jinou kytku nebo věc, kterou zrovna potkáte. Posypeme to tím a nakonec si tam píchneme piškote, který jsme si upekli.
0: Tak to je luxus. To vůbec není těžký, to je lehoulinký. Na kostičky jako jemnouká ta struktura těch jablíček i pořád na zkus tam je. Je tam ten cider a kyselost, s tou sladkostí víc do kysela a pak to jako uhladí ta šlehačka ochucená krém šantily a ten piškot k tomu, který může křupnout a který je domácí, nekupovaný. No, tohle je fakt koruna nějakého menu, kdyby to přinesli, i to vypadá krásně, lehce.
1: Ale je pravda, že jabka má každý spojený s tou skořicí, jako podzimní, relativně těžký desert.
0: Tohle je takový jako do citrusova, jako trochu juzu nebo tak.
1: Jo, vůbec vlastně člověk by si pod tímto jabko na první dobrou nepředstavil, že je to takový velice svěží, ovocný až tropický.
0: Připravte si to v téhle odlehčené verzi. Tu původní najdete taky na webu pochoutkovirok.cz, takže 2 recepty od Kamily Jelínkové a Vojtěcha Vrtišky. Porovnejte, vyzkoušejte a fanděte nám, protože se postupně už blížíme. Ke konci zbývají už poslední 3 recepty a pak už se bude hlasovat a hledat recept 10letí. Takže zdravíme Kamilu Jelínkovou.
1: Určitě, moc máváme.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Když už slavíme 10 let našeho pořadu, tohle je ten narozeninový ročník, možná bychom si mohli i připít, třeba první letošní ořechovkou. Abyste si na ní ale i teď a pak v zimě mohli pochutnávat, je potřeba sklízet nezralé vlašské ořechy na samém začátku léta. To všechno už sledovala, udělala a teď vám o tom víc řekne redaktorka Jitka Slezáková. Zná podrobnosti.
1: Domácí ořechovka patřila mezi oblíbené pití našich předků a pije se dodnes. Bylinkářka Radka Svatošová se každým rokem v době slunovratu chystá ke sběru nezralých ořechů.
2: Nejlepší jsou v každém případě ořechy zelené, které mají ještě měkký vnitřek, takže jdou krásně pokrájet. Jakmile začnou dřevnatět, je už tam takový ten náznak toho jaderka, toho ořechu, tak to už je samozřejmě pozdě.
1: A jestli máte rádi hezké příběhy, které se pojí k výrobě ořechovky? Tady je jeden z nich.
2: Prý dřív ořechovku dělávali muži svým ženám a dělávali tu ořechovku právě proto, aby podpořili štítnou žlázu u žen, protože ořechovka obsahuje jod, podobně jako ořechy. A ty ženy potom byly takové veselější, prostě těm mužům se to rozhodně vyplatilo, ta ořechovka, takže ji dělali často a rádi.
3: To budou určitě nějaký ty halucinogenní látky, které ve zeleným ořechách určitě
1: jsou,
3: budou.
1: Jsou, že jo? Tak jako lékař, vidíte, to můžete potvrdit a jsme u toho. Přidává se k povídání o ořechovce doktor Igor Čižmář, zakladatel lihovaru Sudlička. Stojíme před stovkami tanků naplněných ovocem pro vypálení. Momentálně tam jsou švestky. Ořechovka už je hotová. A jak se vyrábí ve velkém?
4: Musím říct, že je to trochu jinak než taková ta výroba ořechovky po domácku. My vytváříme ořechový koncentrát, jsou to normálně zelené ořechy, které se v kombinaci s kořením dají macerovat do lihu a tam se koupou 2-3 měsíce, potom se to vlastně celé sfiltruje a dál dozrává další rok až dva.
1: Ořechovka z lihovaru Sudlička se pyšní oceněním regionální potravina Pardubického kraje. Podle doktora Čižmáře je velmi důležitá dostatečná doba zrání.
4: Protože když děláme ořechový macerát, tak první rok je zelený. To, když jsem poprvé viděl, tak jsem si říkal, to je něco špatně. A druhý rok už je hnědý a s přibývajícími lety to dozrává.
1: Pokud jste dostali chuť na ořechovku, můžete si připravit vlastní podle receptu Radky Svatošové.
2: Jenom bych doporučila jednu věc ještě před sběrem a před vyráběním té ořechovky, ať si posluchači raději uvědomí, že v tomto případě méně je více. Jakmile se tam těch ořechů dá hodně, tak ta ořechovka je hodně svíravá a ne každému to potom chutná. Takže doporučené množství ořechů je tak těch 15 až 20 a potom potřebujeme kromě těch ořechů nějaké to koření. Zase podle vlastního vkusu tam můžeme přidat kousek z kořice, vanilku, hřebíček, jalovec, třeba tak 3 kuličky jalovce, biocitron pokrájený na kousky a potom ten litr alkoholu. Nejlepší podle mého názoru je domácí pálenka, třeba vínovice nebo slivovice a pokud posluchači nemají přístup k domácí pálence, tak prostě nějaká ta vodka z obchodu, která by měla mít okolo 40% obsah alkoholu.
1: Celý recept na domácí ořechovku najdete na webových stránkách Pochoutek.
0: A za chvíli ochutnáme třeba i něco z japonské kuchyně, aspoň slovem, s Ivanem Vodochodským. Připomeneme si totiž jeho návštěvu na velkých oslavách 10 let pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí, kde jsme se s vámi sešli na konci prázdnin.
5: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Taky já jsem rád, že jste se tu už takhle sešli, zabrali místo. Nastartovaný na schodišti už je náš kolega z Pochodkové roku, Ivan Vodochodský.
1: Dneska dopoledne.
0: Prosím tě, ty se díváš i na kuchařské show v televizi, sleduješ třeba?
2: Samozřejmě.
0: To je inspiruješ moje, to je, zahraniční nějakou, jako třeba...
2: Tak jako v mládí jsme mývali naladěný za bolševika na tajno, že jo, potom veřejně, tak v mládí to byl pornokanál a dneska místo pornokanálu mám kuchařský show, že jo. To je moje taková uspávací a
0: jako před spaním, jo?
2: Před spaním a na hezké odpověď, jak si pustím něco dobrýho. Samozřejmě, ale inspiruju se v zahraničí.
0: A co tě na tom láká, teď vařit umíš?
2: O tom to není, tak to je prostě, to je jako kdyby jsi byl malý nebo sběratel obrazů, tak se taky rád podíváš jako na další obraz, co kdo jiný, že jo. Prostě furt hledáš inspiraci a máš přitom na to strašnou chuť, jako jo. Takže vždycky, když tam je
0: něco... Máš uslintaný polštář.
2: No, a tak tam je, tak já jsem teďko, že jo, teď mám období, kdy jsem, já mám různý období, že jo, kuchařský ve svém životě, a takže teď mám období, kdy jsem cortador de jamón, to je, jsem kráječ šunky, profesionální. A španělský šunky, ne ty naší na kosti, že jo, ale španělská šunka, sušená šunka jamón, ta se krájí na velmi tenký plátky nožem. Je to umění, které se učí na školách ve Španělsku. Ve Španělsku je to velmi vážené řemeslo, cortador. A já, jakož tu šunku miluju španělskou, tak jsem se rozhodl, že se ji naučím krájet před letama. Takže učím se, vykrájel jsem jich už asi 300 těch šunek. A furt si myslím, že to ještě neumím tak dobře jako ty frajeři v tom Španělsku, ale umím to, si myslím, je nás v republice pár, který to umějí, tak patří mezi těch pár lidí. No a právě jak hledám tu šunku, tak na mě na Instagramu na další vždycky vybavnou tyhle ty věci, jak to ty kluci krájí a na to já se vydržím dívat prostě hodiny, jo. Protože tam jsou takový finesy, že jak dělat ty plátečky tenoučký, jemňoučký, jak to pak ochutnat, prostě tak inspirace věčná. A vůbec na Španělskou, miluju španělskou kuchyni.
0: Ty jsi byl ale v poslední době i v Japonsku a jestli se nepletu, tak ty se díváš i na japonskou kuchařskou show nebo nějakou asijskou, ne?
2: No, tak,
0: to bylo jako důvod, proč jel do Japonska, nebo?
2: Ne, důvod, že jsme jeli do Japonska, bylo, že jsme tam ještě nebyli a že už dlouho, protože miluju japonskou kuchyni a miluju ryby a tak, takže jsme dlouho se do Japonska chtěli vydat, tak jsme nastřádali a vydali jsme se letos v dubnu. Projeli jsme ty highlighty, Tokio, Osaka, Kyoto, Hiroshima.
0: Ale... A co šíleného si tam jedl?
2: Tak prosím tě, my jsme ochutnali všechno, co jsme chtěli, to znamená, v první řadě jsme byli na aukci tuňáků, to probíhá každý den na velmi slavném trhu Tsuyo Market v Tokiu a to probíhá ráno od 5:30, do obrovské haly navezou tuňáky, mečouny.
0: To si vstával takhle brzo.
2: To jsme stali takhle brzo, ano. Vypadalo to, že nepůjdeme spát vůbec, aby jsme to nezaspali, ale pak se nám povedlo pár hodin spánku a... No a pak jsme jeli další věci, které v těch Japonsku zajímají. Samozřejmě nejvíc nás zajímala pověstná ryba fugu.
0: Ano, riskantní ryba.
2: Což je ryba, která má smrtelně jedovatý vnitřnosti a krev. A kuchař se ji učí filetovat a zpracovávat x let. Myslím, že 5 let se to učí, než dostanou certifikát, že tu rybu můžou zpracovat. Jo? A takže my
0: a
2: jsme...
0: to jsi nechal ukázat, nebo mu věřil?
2: No, my jsme byli na trhu a tam frajer, no, má akvárium, měl tam tady ty... Ta rybárie, si znáte tu rybu fugu? Čtvrtzubec se to jmenuje. To je ryba, která je jenom placatá, když vidí nepřítel, tak se nafoukne, úplně jak pumlíč. Je kulatá celá, nafouklá a má ostny a tím odrazuje toho nepřítele a plus má teda ty smrtelně jedovatý vnitřnosti, takže když jí nějaký dravec sežere, tak chcípne, že jo. A takže my jsme přišli na trh v Osace, na ryby a tam akvárium a tam ty ryby, že jo. A tak říkáme, tak když jsme tady, tak už to zkoušíme. Takže frajer to před náma vylovil a my mu říkáme, za jak dlouho to účinkuje, když se náhodou netrefíte a bude tam kapka trk, a on říká, máte 40 minut od prvního sousta. No takže nám to nakrájel, část ryby nám nakrájel jako sashimi, to znamená syrovou rybu, část nám usmažil, my jsme pustili stopky, říkáme, tak budeme tako čekat 40 minut, no tak...
0: Odešli jste všichni?
2: Ne, odešli jsme všichni, nikomu, takhle někdo předstíral, jako, že mám dloby, někdo jako umíral, ale on se smál, ten prodavač. A já jsem se pak dozvěděl, že ty ryby vlastně dneska už, protože chovají je uměle v akváriích, takže dneska ani nemají ten jed v takový síle, jako kdyby to byla ryba z moře, jo. A že pak jsme se poradili s chytrou poradkyní z AI, že jo. Kolik že lidí za poslední dekádu zemřelo, tak nikdo nezemřel prostě v Japonsku na otravu rybou fugu, protože za prvé ten, jak říkám, ten jed už není tak silný a za druhý oni to umějí udělat tak, aby ti nic nebylo. Ale zážitek to byl jenom to, že jsme to splnili, jsme to všichni ochutnali, včetně manželek, ale že by to bylo něco k převalení jako na chuť, jako. Hele, to chutnalo něco mezi, jako by si jet syrovýho sumce s tolstolbikem, taková jako nezábavná
0: tak
2: ryba.
0: Tak je to jenom ten adrenalin.
2: Jo.
0: Tak to byl Ivan Vorochodský, jeho rozhovor dnes s ním tady na oslavách 10 let pochoutkového roku.
2: To už jsme skončili.
0: No je to, mám Harko, to tam
2: naklapaný. Děkuji pěkně.
0: Děkuji moc. Děkuji. Ivan Vorochodský.

0: Když už jsme dnes použili tu vinnou skleničku pro servírování jablkového tiramisu s Vojtou Vrtiškou, tak bychom si o ní také mohli něco říct, o té skleničce, jak ji správně používat, pokud s ní pijeme víno. Tohle určitě dobře ví Ladislav Špaček, náš kolega z Rady z etikety. Tak Ladislave, jak ji máme vzít do ruky?
1: Když se podíváme na slavnostně prostřenou tabuli, tak vidíme, že ty číše jsou to nejušlechtilejší, co na tom stole po celou dobu spočívá. No a navíc my vezmeme za ten večer 20krát, 30krát do ruky a proto musíme úzkostlivě dbát o její čistotu. Nikdy neuchopíme číši za tělo, tedy za ten kalich. Vždycky ji držíme jenom za stopku. Držíme ji proto za stopku, protože bychom tu číši upatlali, zanechali bychom na ní matné otisky prstů, to víno by ztratilo jiskru, svoji důležitou charakteristiku. Navíc bychom oteplovali nápoj, který je uvnitř, a proto vždycky jenom za stopku. Červená vína držíme nahoře, protože jsou ty číše velmi objemné, bílá vína minimálně uprostřed a sekty nebo šampaňské držíme úplně dole, ty jsou nejchladnější. A ještě jedna maličkost, když číši vzdalujeme ústům, vždycky náš pohled musí platit okraj sklenice. Nemůžeme živé konverzace se sousedy položit sklenici na stůl a za 3 minuty si všimnout, že na okraji číše jsou zbytky brambor a kousek toho řízku, co jsme měli předtím. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Kostelci na Blízku.
1: Na oslavách pochoutkového roku těch 10 let jsme vám v Kostelci nabídli i knižní kuchařku Sladké Česko. Nabízíme vám ji dál. Ukrývá totiž všechny sladké recepty, komplet všechny, které jsme kdy odvysílali v naší soutěži, pěkně pohromadě, s fotografiemi, přesným postupem, seznamem surovin i dalším vyprávěním. A jsou tam i recepty naší poroty. Takže pozor, knížku si můžete objednávat, pořídit přes stránky pochoutkovýrok.cz nebo ve všední dny a v pracovní době volat na telefon 724 819 319. Knížku Sladké Česko vydala Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Taky o ně soutěžíme. Mám připravené 3. A komu je dám? Tomu, kdo věděl, kolik udělal Josef Maršálek závinů s česnekovou náplní na plech. Byly původně 4. Výherci se podle počítače tedy stávají Irena Vondřichová z Bohutína, Květa Maříková z Českých Budějovic a Karin Berecká ze Sokolova. Gratuluju a zároveň doufám, že podle ní něco upečete, připravíte a uděláte si dobře. Mám opět 3 kuchařky Sladké Česko jako výhry a dnes se ptám, jak nazval Vojtěch Vrtiška svou jablečnou náplň do tiramisu. Za A polívké nebo za B kompoté. Jak nazval Vojtěch Vrtiška svou jablečnou náplň do tiramisu? Pokud si myslíte, že to bylo polívké, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že svou náplň nazval kompoté, pošlete soutěžní SMS-ku pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na to stejné číslo, tedy 90 01 04. Cena SMSky jsou 4 koruny, posílat můžete do půlnoci z úterý na středu, pravidla i otázku najdete na webu pochoutkovýrok.cz a vítěze oznámíme v příštím vydání, tedy za týden. Tak vám držím palce. A nezapomeňte, že slavit budeme v našem pořadu dál. Čeká vás do konce roku ještě mnoho a mnoho překvapení, to nejbližší už možná příští týden. Bude se týkat Josefa Maršálka a něčeho, co tu ještě nebylo. Tak nezapomeňte poslouchat, sledovat nás třeba i na profilu Patrik Rozehnal / Pochoutky, ať už na Instagramu nebo Facebooku, na našich stránkách Pochoutkového roku a pak být možná hodně rychlý, ať se na vás dostane. A víc už neprozradím. Snad příští týden. Mějte se krásně a dobrou chuť.

0: díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Hinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Hinský.
1: Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj.
2: O svačině to roztočíš.
3: Amálka. Krásná zdravá svačina.
4: Bylo 11 hodin.
5: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
4: V rámci slavností vína v Uherském Hradišti můžou zájemci zdarma navštívit 22 památek. Zdravotní středisko ve Velkých Karlovicích na Vsetínsku čekají roční opravy. Ordinace i lékárna zůstávají otevřené. V brněnské zoo se narodilo 5 mláďat kapibar, letos už je jich 10. Bude zataženo večer s možností přeháněk, teploty kolem 20 stupňů. Český rozhlas Zlín, zprávy a David Jabůrek. Dobré dopoledne. V Uherském Hradišti pokračují slovácké slavnosti vína a otevřených památek. Zájemci jich letos můžou zdarma navštívit 22. Přístupná bude například bývalá věznice, kaple svatého Rocha nebo takzvaná Franklovka, pokračuje ředitelka klubu kultury v Uherském Hradišti Anna Stránská.
6: Součástí tradičně jsou i koncerty ve vybraných památkách a těmi koncerty letošními v neděli budou koncert duchovní raně barokní hudby Castello in Aria u Františkánů v kostele a potom dva koncerty in vino veritas, první a druhý v refektáři františkánském.
4: Venku u knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana se pak uskuteční klezmerový koncert kapely Simcha. Ve Velkých Karlovicích na Vsetínsku opravují zdravotní středisko. Stavbaři tam budou mít hotovo za rok. Obec za opravu zaplatí skoro 20 milionů korun.
7: Stanici ve zdravotním středisku vymění část oken a zateplí fasádu. Na střechu nainstalují fotovoltaickou elektrárnu a v podkroví vzniknou 3 nové byty. Lékárna i ordinace fungují celou dobu dál, lidé ale musí být při vstupu do budovy obezřetní. Gabriela Hickl, Český rozhlas.
4: Lidé s vážným zdravotním postižením kritizují nedostatek osobních asistentů i pomalé změny v systému péče. Na problém upozornili při druhém letošním projezdu za přežití, kterého se v Praze zúčastnili desítky lidí. Požadují mimo jiné zvýšení příspěvku na péči, aby si mohli zajistit více než 6 hodin asistence denně. Minister práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z ANO připouští, že současný systém není uspokojivý a připravuje jeho změnu. Tam má lépe zohlednit, kolik času člověk skutečně potřebuje pomoc nebo dohled a zároveň zlepšit dostupnost a financování sociálních služeb. V brněnské zoo mají 5 nových mláďat kapibar. Letos tak chovatelé pečují už o 10 přírůstků. Prvních 5 se narodilo na jaře. Kapibary jsou mezi návštěvníky velmi oblíbené. Chovatelé jejich mláďata bedlivě sledují, protože první dny jsou nejkritičtější. Největší hlodavec na světě se v zoologických zahradách může dožít až 12 let. Podrobnosti o mláďatech doplňuje mluvčí brněnské zoo Jan Bedřich.
8: Je to třetí vrh momentálně letošní, protože ta první várka, co vlastně byla někdy krátce na jaře, tak to byla taky od 2 samic a teď vlastně na podzim porodila zatím 1 samice a jak říkám, ta druhá ještě je březí, takže konkrétně se jedná o 3. vrh, ale očekáváme ještě 4.
5: Počasí.
4: Ve Zlínském kraji dnes bude skoro zataženo nebo zataženo, večer výjimečně se slabými přeháňkami. Vítr povane slabý západní a teplotní maxima dosáhnou na 18 až 21 stupňů.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádi.

0: vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Bez aktuálních komplikací se jezdí dle dopravních serverů po silnicích a dálnicích ve Zlínském kraji. Od zprávařského mikrofonu Českého rozhlasu Zlín se loučí David Jabůrek. Ať se vám nejen dnes vše daří.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Dobrý den, začíná další díl pořadu Na pohovce Jožky Kubáníka a tentokrát jsem se těšil o něco víc než obvykle, protože dnes si budeme hrát. O co přesně půjde? Po písničce vám to prozradím. Příjemný poslech ve společnosti Českého rozhlasu Zlín vám i dnes přeje Jožka Kubáník.
0: Na pohovce Českého rozhlasu Zlín s Jožkou Kubáníkem.

0: Dnes bych vám rád představil příběh pana Jaromíra. Vlastně to vypadá, píše Jaromír, že mám všechno, práci, rodinu, koníčky, můj svět je plný povinností, úkolů a potřeb co nejlepších výkonů, ale vytratila se mi z něj taková obyčejná věc – hra. Nedávno jsem si všimnul, že si už nepamatuju, kdy naposledy jsem něco dělal jen tak s hravostí a napadlo mě, kdy jsem si vlastně přestal hrát a kde se ve mně vzal pocit, že to už k dospělému životu nepatří. Jaromíre, dnes to probereme a slibuji, že to bude povídání hravé, ale ještě předtím vám připomenu kousek rozhovoru se spisovatelkou Alenou Mornštajnovou, která se naučila hrát si krásně se slovy a s písmeny.
1: Sama jste přiznala, že jste chtěla být spisovatelkou od jak živa. Dokonce jste si jako malá prý myslela, že všichni lidé píšou knihy. Vymýšlela jste si příběhy jako malá? Hrála jste si na to, že z vás bude spisovatelka bez toho, aniž byste ty příběhy napsala?
2: Já si spíš myslím, že jsem vždycky měla spíš jako bujnou fantazii a vždycky jsem dokázala za každým člověkem vidět jeho příběh. A to mám ale do dneška, že když vidím někoho, tak mě napadají věci, jak asi žije. Když někoho vidím v autobuse, tak si říkám, odkud a kam asi jede, nebo proč má na sobě tuhle bundu. Ta moje fantazie spíš směřuje tímto směrem. A je pravda, že já jsem vlastně zpočátku ty své příběhy ani doslov nebo do knih nepřeváděla. Vlastně jsem s tím začala dost pozdě. Když jsem chodila do školy a psali jsme slohové práce, tak ty slohové práce se psaly na taková témata, která prostě nebyla zajímavá. Bylo to o VŽSR, naše přátelství se Sovětským svazem, co o tom chcete napsat. Ale i docela takové věci jako postup pracovního postupu, výroba krmítka, no to nemůže bavit úplně nikoho. Takže to si nemyslím, že by jako zrovna tohle mě ke psaní nějak nasměřovalo. Ale vždycky jsem si říkala, že někdy napíšu právě příběhy tak, jak já třeba vidím ten svět okolo sebe.
0: To byla spisovatelka Alena Mornštajnová a po písničce si o hrách budu povídat s terapeutkou Markétou Kořínkovou.

0: Říká se, že kdo si hraje, nezlobí. Jestli je to pravda a jak moc jsou hry důležité nejenom v dětství, ale i v dospělosti, si dnes budu povídat s na první pohled hravou terapeutkou Markétou Kořínkovou. Dobrý den.
1: Děkuju za krásné uvítání. Dobrý den.
0: Jste hravá, Markéto? Hrajete si?
1: Já miluju jakékoliv hry a jsem i soutěživá, takže
0: vážně?
1: Ano.
0: Když se říká, kdo si hraje, nezlobí, platí to?
1: No, myslím si, že spoustu lidí zlobí, ať si vlastně hrají. Takže pod to bych se úplně nepodepsala.
0: Ale asi se shodneme na tom, že hra je pro člověka důležitá.
1: Mm-hmm. Jsme zvyklí vlastně nějakým způsobem už od dětství si hrát a myslím, že spoustu z těch věcí se právě dostává do těch her i v dospělosti. Ať se bavíme o hrách různě zábavných, tak ale vlastně i o hrách třeba psychologických.
0: Mm-hmm. Co si mám představit pod takovým pojmem psychologická hra?
1: Psychologická hra je pojem, kdy já to nechci úplně směřovat jenom do vlastně nějaké manipulace, ale je to pojem, kdy už třeba vím, jakým způsobem bude reagovat ten člověk, se kterým jsem v nějakém kontaktu, když mu něco řeknu nebo když něco udělám. Jsou to vlastně takové mezilidské hry, které ne vždy jsou pro nás úplně dobré.
0: Dobře, a když se vrátím k těm hrám, které známe od dětství, proč jsou pro nás důležité? Co nám přinášejí vlastně? Co se v nás děje, když si hrajeme? A nebo pojďme to rozdělit, co se v nás dělo, když jsme byli děti a co se v nás děje dnes?
1: Tak hry jsou velmi kreativní. To znamená, určitě v nás otevírají vlastně nějakou kreativitu, jsou velmi důležité z tohohle hlediska. Zároveň nás vlastně v rámci nějaké soutěživosti učí vůbec fungovat ve společnosti. Učí nás prohrávat, vyhrávat. Takže to má vlastně i tenhle psychologický efekt. A to si myslím, že je jak v tom dětství, tak vlastně i v té dospělosti. A současně některé hry nám můžou přinášet, a to je třeba to, co na tom baví i mě, nějaký adrenalin, nějaké impulzy, něco nového, zábavného a tak podobně.
0: Proč si někteří dospělí myslí, že už by si neměli hrát, protože je to pro děti?
1: Asi ty hry máme spojené v dětství s tím, že jsme si hráli na babu, na schovku, stavěli bábovky a tak podobně na písku. A vlastně ta hra se akorát přesunula do trošku jiné formy v té dospělosti. Ale jinak věřím tomu, že spoustu dospělých si nějakým způsobem hraje i tak, ale možná to jenom nenazývají, že jsou to hry.
0: No ale řekněme si a uznejme to, že když si budeme se svými partnery hrát v dospělosti na babu nebo na schovku, tak to může být docela zábavné, může to ten vztah ještě spojit, protože v sobě probudíme to svoje dítě a můžeme si to dítě navzájem třeba opečovávat. Je to tak?
1: Jo, to jste popsal hrozně hezky, protože to dítě v nás pořád zůstává. I přesto, že se snažíme v dospělosti ho co nejvíc zašlapat, to jenom jde, nebo umlčet, tak občas s ním navázat vlastně ten kontakt může být hodně kouzelné a nemusí to být jenom tak, že partner opečuje moje vnitřní dítě, ale velmi často i já sama můžu v tu chvíli opečovat vlastně nějaké negativní pocity nebo emoce, které to moje vnitřní dítě si sebou nese.
0: Co vlastně znamená vnitřní dítě? Kde se v nás bere?
1: Vnitřní dítě je pojem, který vlastně zobrazuje to, jakým způsobem se chovám dnes jako dospělá, ale na základě nějakých zkušeností z minulosti. Vnitřní dítě je v podstatě ten pojem tak doslova, jak ho slyšíte, protože já už teďka nejsem dítě, ale někdy se ho vlastně v sobě uchovávám. Jsou to nějaké mé zkušenosti, pohnutky, ať už dobré nebo špatné, které se vlastně odehrály během mého dětství, dospívání a které sebou velmi často nesu nevědomně.
0: A za chvíli budeme s terapeutkou Markétou Kořínkovou v povídání pokračovat.
2: Český rozhlas Zlín, písničky, které

0: Na pohovce Jožky Kubáníka si dnes o tom, co pro nás znamená hra, povídám s terapeutkou Markétou Kořínkovou.
1: A co mi to vnitřní dítě říká? Na co mě třeba upozorňuje?
2: Může vlastně za mě dělat i různá jako rozhodnutí, nebo může nějakým způsobem třeba z hlediska partnerských vztahů fungovat také všelijak. Uvedu to na příkladu. Jsou třeba lidé, kteří mají problém vlastně se nějakým způsobem otevřít partnerovi. Může to být právě na základě toho, že moje vnitřní dítě mi říká ne, tady nemůžeš říkat svoje tajemství nebo nějaké niterní věci, protože si viděl, když jsi byl malej, že rodiče se rozvedli a ty si na základě toho strašně trpěl, protože se mezi sebou dohadovali a brali si tě vlastně jako nějakou stěnu mezi sebou. Tak to je třeba věc, která vlastně se pak odráží do té dospělosti, že to vnitřní dítě nevědomně, ale nedokáže se natolik jako otevřít v tom partnerském vztahu jako třeba člověk, který vyrůstal v úplné rodině.
1: Mm-hmm. Co s tím jde dělat?
2: No, tím, že jsou to nevědomé procesy velmi často, tak asi jako ve všem je dobré si to zvědomit. A ve chvíli, kdy s tím chci něco dělat a vlastně mám pojmenované, aha, tak já vlastně mám problém s důvěrou, nebo mám problém s tím se otevřít, protože to vytváří nějakou moji zranitelnost, protože mám strach, že když ukážu partnerovi, že jsem zranitelná, tak mi ublíží. Mám to vlastně nějak propojené z minulosti. Zrovna v tomhle případě bych dokonce i doporučovala klidně vyhledat nějakou terapeutickou pomoc, protože to jsou opravdu věci, které jsou v nás velmi, velmi hluboko zakořeněné a kdy velmi často si s tím nemusíme vědět úplně rady jenom my sami.
1: Mm-hmm. Pojďme se vrátit zpátky k hrám, i když děti si samozřejmě hrají. Poznám, že mi hra chybí, že jsem třeba sám o sobě hravý, ale moje okolí mě v tom nepodporuje.
2: Tak společnost je vlastně koncipovaná tak, aby nás nějakým způsobem vlastně limitovala, když to tak řeknu, protože jako dítě, kdy neznáte úplně ty společenské normy, tak si vlastně troufnete téměř na cokoliv, mluvíte o čemkoliv, děláte věci, které asi pro společnost nejsou vždycky úplně jako přijatelné, ale ještě tím, že nemáme úplně ten vyloženě kontakt s realitou, ještě nás nikdo nestihl úplně ohraničit v tom, co máme a nemáme dělat, tak nějak je to vlastně tolerováno u těch dětí. A mně přijde úplně kouzelné právě to, když vlastně někdo i z dospělých si to dovolí, když vlastně se nenechají jenom omezovat vlastně v rámci toho společenského nebo kulturního kontextu, ale v rámci možností samozřejmě si dovolí trošku vystoupit z té řady.
1: A co si o tom vy jako terapeutka myslíte? Když to někdo umí a když se potkáte s někým dospělým, já vám třeba řeknu příhodu, já jsem se přátelil s Květou Fialovou a když jsem byl v Praze, tak mi vždycky říkala, nekupuj si jízdenku do metra. Já bych chtěla potkat revizora a chtěla bych jim říct, to je můj pravnuk a ještě mu nebylo 6. A ona by toho byla schopná. Tohle je přece to dítě. Co byste si o ní myslela, že je blázen anebo že si hraje?
2: Já nevím, jestli by věřili revizoři tomu, že mám je 6.
1: No ne, co? No to asi nevěřili. Ale co byste si myslela o paní Fialové nebo o jakémkoliv dospělém člověku, který by něco takového chtěl?
2: Já osobně hrozně nemám ráda stereotyp a všechno, co se vlastně vymyká jakýmkoliv stereotypním názorům, věcem, konání, jednání, tak mně to přijde absolutně geniální, protože jestli je vlastně cokoliv, co mě dokáže nějak rozptýlit, ale neubližuje to nikomu, neubližuje to společnosti, neubližuje to lidem kolem mě, je to nějaká forma vlastně mojí zábavy, tak mi přijde, že je důležité, abychom se možná trošku stimulovali i sami sebe a nečekali jenom na to, že nás bude stimulovat někdo jiný.
0: A po písničce se k povídání s terapeutkou Markétou Kořínkovou zase vrátíme.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Terapeutka Markéta Kořínková, to je moje dnešní návštěva, se kterou si povídám o tom, proč je hra důležitá nejen pro děti, ale i pro dospělé. Jak velkou roli hraje podle vás hra ve vztazích?
1: Myslíte tu kreativní zábavnou hru?
0: Myslím tu kreativní zábavnou, nemyslím tu manipulativní, nemyslím tu, ve které se stejně, a to mi řekněte, ve které se stejně potom necítíme dobře. Nebo se pletu?
1: Ta manipulativní hra je opravdu něco, co už je jako patologické a co by nemělo probíhat ve vztazích. Často to může být spojeno i s různými poruchami osobnosti a tak podobně. Tam velmi často probíhají různé hry a většinou jeden z těch partnerů je pak velmi nespokojený v rámci toho vztahu, případně i oba. Ale jsou i hry, které mohou být vcelku neškodné, ať se jedná taky o psychologické hry. Vlastně transakční analýza je pojem, kdy se třeba často setkáváme s různými hrami a tam už jde jenom o to, že podle Erika Berneho vlastně každý z nás má v sobě tři osobnosti, a to je dospělý, dítě a rodič. A on vlastně popisuje různé formy dialogů a reakcí na sebe, kdy z logiky věci vlastně jeden z těch nejzákladnějších nebo nejjednodušších dialogů je ten, že ve chvíli, kdy já budu se svým partnerem mluvit z pozice rodiče, no tak logicky on mi bude odpovídat z pozice dítěte. A cílem je to například, když mu budu říkat, proč tady máš zase ty ponožky pohozený u toho gauče, tak on velmi pravděpodobně se jako v tu chvíli vžije do té role toho dítěte, ale cílem je vlastně v té hře, v uvozovkách, se dostat na tu úroveň, že já jednám ze svého úhlu pohledu jako dospělý, s partnerem, který je taky dospělý, a tím pádem vlastně ta komunikace je čistá.
0: Takže vemu ponožky, odnesu do prádla. A řeknu, nesu tvoje ponožky do prádla.
1: To je taky rodičovské.
0: Jo, to je taky rodičovské, tak jak je to dospělé?
1: Můžu se zeptat partnera na to, co by mu třeba pomohlo k tomu, aby příště ty ponožky do toho prádla odnesl sám. Ale tak to je takový úsměvný příklad, ale vlastně popisuje fakt to, že když já ze své pozice nějakým způsobem komunikuju, tak už vlastně formou té hry toho partnera házím, nebo může to být kamarád, kamarádka, kdokoliv, s kým jsem v dialogu, tak házím vlastně do nějaké role, ze které on potom reaguje zpátky.
0: No ale nemůže to být, že se vracím teda k těm ponožkám pořád. Nemůže to, že ty ponožky vemu, nebo to třeba nekomentuju, to nemusí být přece znak nějaké submisivity, ale může to být to, že pokrčím rameny, vím, že ten partner to prostě dělá, tak jdu a vyhodím je a vsadím na to, že on si toho všimne, že tam ty ponožky nejsou, a řekne si, aha, tak on nemá potřebu to nějak komentovat. Tohle je dospělé nebo taky ne?
1: To je velmi dospělé, akorát si nejsem jistá, jestli ten partner si opravdu všimne toho, že ty ponožky tam nejsou a nemá potřebu to nějak komentovat. Velmi pravděpodobně to bude situace, která se bude opakovat a která mě stejně dřív nebo později vlastně začne štvát. A to už potom to dospělé není, protože pak sobě vlastně potlačuju nějaké svoje emoce a pocity jenom na základě toho, aby byl klid a nemusela jsem nic řešit, tak radši jdu a ty ponožky vlastně do toho prádla hodím.
0: A co když mi to nevadí, protože ho tak miluju?
1: No, pokud vám to nevadí, tak jo, tak to určitě, tam vlastně jde o to, jak se v tom cítím já. Uváděl jsme ten příklad na tom, že mě vadí ty ponožky, které se válí u toho gauče, ale jestli já jsem s tím jako úplně v pohodě, tak pak ano.
0: A teď si dáme písničku a po ní budeme v rozhovoru s terapeutkou Markétou Kořínkovou pokračovat.
2: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: O tom, jakou roli hraje v našich životech hra, si dnes na Pohovce Jožky Kubáníka povídám s terapeutkou Markétou Kořínkovou. Jak moc může, a teď myslím ta hra kreativní, pomoct vztahu, jakémukoliv vztahu, nejenom partnerskému, ale taky vztahu pracovnímu, vztahu třeba sourozeneckému i, myslím, sourozeneckému dospělému?
1: Třeba z hlediska toho pracovního, tak určitě spoustu lidí zná různé team buildingy. A na team buildingích se velmi často hrají také nějaké hry a velmi to pomáhá, protože ta hra vám vlastně ukáže to, na koho se můžete spolehnout, kdo je týmový hráč, kdo naopak jede sám za sebe. A ve spoustě korporátech vlastně nejenom v rámci team buildingu, ale celkově v rámci nějakého fungování té společnosti hrají různé hry. Tam nejvíc se ukazuje ta týmovost. V rámci vztahu asi záleží, jak kdo to má nastavený, ale opět, když vidíte ve hře, že se můžete spolehnout na toho druhého, tak zase vás to může víc utvrzovat v tom, že aha, tak já se tady můžu na Pepu spolehnout vlastně v tom, že když spolu běžíme závod, tak on mě tady nenechá, ale pomáhá mi taky dosáhnout toho cíle. No tak velmi pravděpodobně to můžu přenést vlastně i do toho reálného života, do toho vztahu jako takového. Takže ta hra jako taková mě může velmi často utvrzovat vlastně v tom vztahu, ve kterém jsem, ať partnerském, pracovním, přátelském. Trošku náročnější to asi je ve chvíli, kdy třeba oba dva partneři jsou velmi soutěživí a soutěží proti sobě. To asi taky část posluchačů bude znát, ale vlastně pokud se bavíme o zdravých vztazích, tak tam by to, ani tam by to nemělo ničemu vadit.
0: No dobře, a pokud oba soutěžíme, tak jak s tím? Určitě i s tím jde pracovat.
1: Tak dokážete vlastně rozlišit v tu chvíli teda to, že se jedná o nějakou hru, ve které soutěžíte, anebo už je to jako součást toho vztahu?
0: Možná, že třeba, řekněme hypoteticky, je to hra, ale uvědomuju si, že už se nějak propisuje i do toho vztahu.
1: Pak je dobré mít zase s partnerem vlastně nějakou konverzaci na tohle téma, že vlastně si uvědomuju to, že oba dva jsme jako velmi soutěživí, ale ne vždycky třeba je zapotřebí, aby pak jako jeden byl opravdu dominantnější než ten druhý. Ale je to vlastně na těch partnerech, jestli si spolu dokážou v tu chvíli sednout a nějakým způsobem se teda pobavit o tom, že se asi děje něco nekomfortního, co v tom vztahu je.
0: Jak v sobě objevit hravost, když už jsme ji v sobě během dospělosti potlačili?
1: No, pokud někdo vůbec chce.
0: Ano, ano.
1: Protože vlastně věřím tomu, že je spoustu lidí, kterým to nějakým způsobem vyhovuje, ale mám krásný příklad, kdy třeba moje maminka, která je dáma na celku vysoké pozici, taková distingovaná, která vlastně teďka třeba začala tančit. To znamená, v rámci toho tance ona se nějakým způsobem je kreativní, vybije se tam a tu hravost v sobě vlastně probouzí třeba tímhle způsobem. Takže těch způsobů je opravdu spoustu, nemusí to jít vždycky jenom to, že zavolám kamarádce, že si budeme hrát na schovku. Ale ta kreativita, která vlastně odráží tu hravost, může být opravdu v čemkoliv, třeba ve sportu.
0: To by bylo ale krásné, kdybych vás tady potkal, jak se schováváte za červené auto a děláte psst. A takhle by si lidi mohli hrát.
1: No určitě.
0: Že jo? Proč to neděláme? Jak můžeme hry vědomě vracet do každodenního života, aby ten život nebyl nudný a aby jsme ho rozbíjeli něčím hravým, kreativním, zábavným?
1: Teď mi vlastně vyvstala taková krásná věta v hlavě: nebrat se až moc vážně. Myslím si, že na tom to je vlastně postavené, že ve chvíli, kdy ten život přijímám tak, jak je, i s tím, že se třeba děje nějaké náročné období, ale zkrátka vím, že já nejsem ten, kdo by to mohl nějakým způsobem ovlivnit, tak to odlehčení, vlastně nějaká ta jednoduchost nebo ta lehkost v tom může být velmi často velmi magické.
0: O tom, jak mít dušu v péří, si budeme s terapeutkou Markétou Kořínkovou opět povídat po písničce.
2: Na pohovce Českého rozhlasu Zlín s Jožkou Kubáníkem a jeho hosty.

0: Posloucháte pořad Na pohovce Jožky Kubáníka, ve kterém si dnes s terapeutkou Markétou Kořínkovou povídáme o tom, proč je v našich životech důležitá hra.
1: Může hra pomoct i v řešení nějakých konfliktů?
2: No určitě. Tak už jenom, když jsme mluvili třeba o těch team buildingích, tak tam velmi často, nejenom teda v rámci tohodle seskupení, ale vlastně ty hry velmi často, nebo třeba ve škole, mohou jako napomáhat k nějakému odlehčení nebo k tomu, že se potom vlastně přenesou do toho reálného života. Takové to přenesení vlastně pozornosti od toho problému na chvíli někam jinam může být také velmi nápomocné.
1: Třeba nás teď poslouchá někdo, kdo je zrovna po nějaké hádce s partnerkou nebo s partnerem. Je mu to líto nebo je jí to líto. Chtěl by to všecko zase urovnat. Poradíme mu nějakou hru, kterou by to šlo. Máš teď nějaká napadla, že?
2: Těch her může být vlastně fakt spoustu a já si vlastně říkám, že jsou lidé, kteří mají rádi takové ty vědomostní stimuly. To znamená, my třeba jednou jsme s partnerem, když jsme byli rozhádaní, si šli zahrát AZ Quiz a AZ Quiz vyřešil naší hádku, takže hraní.
1: Jaký vyřešil?
2: Je to právě o tom přenesení té pozornosti.
1: Jo.
2: A už vlastně komunikujete trošku jinak a je tam vlastně úplně jiný náboj. Velmi často v té hádce jde o to, že z toho potřebujete na chvíli poodstoupit. Mm. Že už se dostanete vlastně do bodu, kdy je to více nějak emočně zabarveno, než že by jako racionálně dávala ta hádka jako taková smysl. Už se jenom točíte v kruhu, nemáte se kam dostat. A poodstoupit z toho jakýmkoliv způsobem je dobré.
1: No, ale musí se najít někdo z těch dvou, kdo to chce a koho to napadne.
2: Mm-hmm.
1: A kdo řekne pozor, my máme AZ Quiz, jdem si zahrát.
2: Nebo to
1: dělali u vás?
2: Ne, byl to partner. Byl to partner. Určitě, a nemusí jít jenom o AZ Quiz. Ty hry mohou být opravdu různé. Někdo může hrát třeba karty a někdo naopak, ne nadarmo se říká usmiřovací sex. Někdo může mít právě tu hru vlastně v tom sexu třeba. V tom jiném zblížení fyzickém.
1: Co by se podle vás změnilo ve společnosti, kdyby si dospělí dovolili víc si hrát, kdyby se nebrali tak vážně?
2: Jsem si představila ty dospělé, jak se chovají jako děti ve školce. A přijde mi to jako kouzelné, ale ano, my ve společnosti máme nastavené nějaké normy a zas nechci, aby to vyznělo tak, že všechny by se měly od teď začít porušovat, to určitě ne. Ale nechat víc prostoru vlastně právě té kreativitě. Není to jenom o těch hrách jako takových, o tom, že jdu a zahraju si Člověče, nezlob se, ale o tom, že vlastně se snažím rozvíjet právě tu kreativní stránku. A děti, tak jak jsou hravé, tak jsou vůči sobě velmi často i upřímné a přímé. A to si myslím, že by byl vlastně taky krásný odraz toho, kdyby ta hravost způsobovala i to, že jsou lidé k sobě přímí, upřímní.
1: Tak si naši milí posluchači hrajte. Markéto, já vám moc děkuju za všechny moudré rady. Jdeme si hrát, ať máme z dneška radost. Mou dnešní návštěvou byla terapeutka Markéta Kořínková. Děkuji, naslyšenou.
2: Děkuju moc, naschranou.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Už Jan Amos Komenský razil heslo Škola hrou a já bych byl moc rád, kdyby vás dnešní hravé povídání o hrách inspirovalo a hráli jste si jako malí. A pokud vás napadají otázky, na které neznáte odpovědi, napište mi na adresu napohovce@rozhlas.cz. Uvidíte, že na něco přijdeme, abyste měli dušu v péří. Přeji vám ji a těším se na setkání zase za týden. Váš Jožka Kubáník.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Mosko, roznesl spořádně, že mi bíňa, že umírám?
1: Vytroubil jsem to z plných plic.
0: Pak tedy brzy přitáhnou.
1: A, už jsou tady.
0: Oh, teď si lehnu. Vy jste si přišli na mistra, holomci, a můžeme začít.
2: Volpone, třaskavá komedie o chamtivosti a touze po penězích. Od září v Městském divadle Zlín.
3: Mediálním partnerem je Český rozhlas Zlín.
4: Bylo 12 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
4: Ulici 4. května v Žilechovicích nad Dřevnicí na Zlínsku pokračují stavební práce. Lidé musí do zítřejšího rána přeparkovat své vozy. Desítky lodních modelů jsou nově k vidění na Vsetínském zámku. Zlínské fotbalisty čeká premiéra pod vedením trenéra Hovtycha. Dnes bude ve Zlínském kraji oblačno až zataženo s maximy až 21 stupňů. U poledních zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Markéta Janíková mladší. Další stavební a výkopové práce omezí od zítřka provoz v ulici 4. května v Žilechovicích nad Dřevnicí. Dojde k rozebrání dlažby, vybourání obrub a přípravě na pokládku nového povrchu. Stavební firma tak žádá místní obyvatele o přeparkování vozidel a vyklízení ulice, a to do pondělních 7 hodin. Průjezd v ulici bude zachován. V rámci rekonstrukce už je hotová kanalizace. Pracuje se i na retenční nádrži. Kompletně hotovo by mělo být letos v listopadu. Vsetínský zámek otevřel novou výstavu s názvem Modelařina Jedřina. Podle mluvčího muzea Jiřího Koňaříka na ní budou k vidění jak lodě z druhé světové války, tak staré plachetnice a stroje z poválečného období.
5: Modely nám zapůjčili modeláři z Moravy, sdružení pod patronací klubu Free Flow Tile. Některé vznikly z původních stavebnic, jiné modeláři postavili podle lodních plánů v kombinaci dřevo a plast. Výstava potrvá do 3. ledna příštího roku.
4: O možnosti dobročinného daru ze závětí v Česku neví skoro polovina lidí. Vyplývá to z červnového průzkumu Koalice za snadné dárcovství a agentury LPSOS, kterého se zúčastnilo více než 1000 dospělých. V poslední vůli podpoří dobrou věc hlavně lidé, kteří pravidelně darují už za života a jsou i dobrovolnicky nebo jinak společensky aktivní. O darování ze závěti informuje kampaň Měsíc dobročinné závěti, která dnes začíná.
3: Sport.
4: Prvoligoví fotbalisté Zlína přivítají v 8. kole Hradec Králové. Zápas začne ve 3 hodiny odpoledne. Ševci zatím v sezóně nezískali ani jeden bod. V týdnu nahradil odvolaného trenéra Bronislava Červenku Pavel Hovtych, který je zároveň sportovním manažerem klubu. Před premiérou v nové roli připouští, že chce od týmu větší pragmatičnost.
6: Není náhoda, že od loňské sezóny v okamžiku, kdy si na podzim, jak kdybych řekl, od toho 15. kola z těch atributů bojovnosti a toho sebeobětování odskočil do větší snahy hrát fotbal a větší aktivitu držení míče, tak vlastně od té doby, já jsem to počítal, tak z 29 zápasů jsme 22 prohráli.
3: Počasí.
4: Dnes bude ve Zlínském kraji oblačno až zataženo. Večer se mohou výjimečně vyskytnout slabé přeháníky. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů a vítr slabý, jihozápadní až západní.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
4: Aktuálně nemáme na dálnicích a silnicích Zlínského kraje hlášenou žádnou dopravní nehodu. No a tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín. A teď už začíná pořad Blahopřání s písničkou. Příjemný poslech vám přeje Markéta Janíková mladší.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Zlín.

Stříbrňanka polkou Blahoslava Smyšovského Antonína Galušky nás úvodu potěšila a otevřela první hodinu vysílání Blahopřání s písničkou. Od mikrofonu vás pro dnešní den zdraví Květa Navrátilová. V tuto chvíli chci potěšit vás, kteří slavíte svůj svátek. V českém občanském kalendáři máme jméno Lubor a na Slovensku slaví jmeniny Ctibor, Tobiáš a Tobias. Přejeme vše nejlepší, ať se vám daří, hodně zdraví, spokojenosti, lásky a hlavně dobrou mysl. A pojďme na další písničku, Antonín Michna, Vrbecká dědina a Lácarang.

0: Vítám ve vysílání paní Marošku z Vysočiny. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Květuško, já vás zdravím a také všechny posluchače.
0: Děkujeme.
1: Dnes bych vás prosila o písničku pro ty, co mě přáli k narozeninám a k svátku, že jim za to moc děkuju, i když někdo se třeba jsme se nějak neto, takže ať mě to odpustil, že jsem jim třeba neodpověděla hnedka na SMSku, nebo já nevím. Takže já moc děkuju za všechno a mějte se moc hezky a mějte se rádi.
0: No, budeme se snažit. Naschledanou.
1: A buďte zdraví. Aha,
0: ano, hodně zdraví také. Naschledanou. Tak a já se teď vezmu napřímo telefon. Halo, halo. Prosím, tady blahopřání. Kdo se k nám dovolal?
2: No, tady je Jaroslav z Letrokovic.
0: Prosím, pane Jaroslave, můžete?
2: Tak předem vás všechny ve studiu Rádia Zlín zdravím. Dnes bych chtěl popřát babičce Pakanové z Dumňan jejím 95. narozeninám. Babičko, vašim krásným 95. narozeninám vám ze srdce přeji hodně, hodně a ještě jednou hodně zdravíčka, štěstíčka, hodně osobní pohody, hodně lásky o svých nejbližších, hodně pusinek od vnoučat a pravnoučat. Přeji vám taky, abyste měla kolem sebe lidi, kteří vás milují a mají velice rádi. Babičko, velice rád vzpomínám na vaše chuťové, nepřekonatelné zázvoníky, které dovedete upéct jedině vy. Babičko, přeji vám ještě jednou hodně zdravíčka, hodně osobní pohody, abyste užila ještě těch pravnoučátek. To vám ze srdce přeje děda Matyáš z Otrokovic. Děkuju vám a nashledanou.
0: Nashledanou. A já tady připojím e-maile, poštu, tak dnes se slaví v plném zdraví krásných, úctyhodných 95 roků pan Jan od Sloň z Vémyslic. K tomuto výročí mu celá rodina přeje hodně zdraví, štěstí, pohody a optimismu. A další e-mail. Dnes slaví 90 roků dlouholetý varhaník ve Větéřově pan Josef Kudr. Na Větéřovském kostelíčku bijí hodiny, oznamují všem vaše 90. narozeniny. Dnes je svátek, dnes je slavný den. Vy jste v roce 630 byl pokřtěný Josefem. Vždy jste toužil po traktorech, motorkách a po autech a oni vás však požádali hrát na větéřských varhanech. Farářovi slzy tekly, lice štěstím nadýmal, když jste na první mši svaté zahrál, již jsem dost pracoval. A že by vám smutno bylo samotnému na kůru, proto jste si brzy zřídil mužsko-ženskou kapelu. Co svadeb vy odbil jste již, co slavností přehrál jste, za to vám dnes lid Větéřský převelice děkuje a přeje štěstí, zdraví, pohodu, k tomu dobrou náladu, boží lásku, požehnání, ať vás všichni svatí chrání a Panna Maria přijme pod svůj ochranný plášť. Za vše děkuje kostelní pěvecký sbor a farníci. A ještě do třetice 8. září oslavila své krásné 90. narozeniny naše maminka, babička a prababička paní Jaroslava Niederhafnerová z Moravských Budějovic. Vše nejlepší do dalších let, zdraví, štěstí a radost ze své zahrádky jí z celého srdce přejí dcera Jaruška, synové Karel, Honza a Jiří s rodinami. Tak přátelé, písnička Krojovaná frajírečka, pánové Fischer, Rapáč, Polakovič a Záhorjenka.

0: Český rozhlas Zlín.
1: Vítám ve vysílání paní Líbu z Veverské Bytýšky. Dobrý den.
2: Dobrý den. Já všechny posluchače zdravím a přála bych prosím o písničku k narozeninám paní Růžence Fischerové a z Veverské Bytýšky a Lubovi Machovi k dnešním narozeninám. Taky z Veverské Bytýšky. Přeji jim všechno jenom to dobré, ať se mají pěkně, hlavně zdraví, pohodu, lásku a všechno. A vám, Květuško, moc děkuji za prostor.
1: Ano, ano. No já se k tomu přání připojím pro Luboše Macha. Tak my se známe celý život, že ano.
2: Já vím, že
1: z Moravanky, z Moravěnky a z konzervatoře a vůbec jako, no, nádherný.
2: Ano, tak, máme hodně přátel, že?
1: Ano, ano. Takže se připojuji také s přáním dobrého zdraví.
2: A ještě prosím vás tomu Jarouškovi Wolfovi přeji.
1: Dobře, taky. dobře.
2: Děkuji vám.
1: Tak přání zazněla a posíláme písničku. Přeji vám pěknou neděli. Naschledanou.
2: Děkuji moc.
1: Tak a pojďme ještě tady napsaná přání před písničkou. Tak dobrý den, dnes slaví krásné 80. narozeniny maminka, babička a prababička paní Marie Pavelcová z Bořenovic. K tvému životnímu jubileu ti přejeme hlavně hodně zdraví, lásky a božího požehnání. To vše ti přejí synové Antonín a Karel, snachy Jitka a Martina, vnoučata Michal, Markétka, Miriam, Karel, Petr a pravnučka Meliska. A dále čteme. Rádi bychom poslali moc pozdravu a lásky pro naši tetu Marunu a strýca Laďu do Nenkovic. Maruna slaví narozeniny dnes a Láďa hned v zápětí 19. září. Maru a Laďo, moc děkujeme. Za krásné přivítání na nedávné návštěvě bylo u vás vždy moc fajn, jako vždycky. I když nás dělí velká dálka a vídáme se jen jednou za rok, myslíme na vás ze studeného Norska každý den. Přejeme vám hlavně pevné zdraví, klid a stále dobrou náladu. Ze srdce přejí a moc zdraví Petra, Bjarte a kníráček Dante. Tak a ještě jedno přání připojím. 15. září oslaví krásných 75 let milovaný manžel, tatínek a dědeček pan Petr Čech z Valče. K tvému blížícímu se významnému životnímu jubileu ti z celého srdce přejeme především pevné zdraví, neutuchající elán, spokojenost a spoustu radostných chvil v kruhu rodiny. Máme tě moc rádi a děkujeme za vše, co pro nás děláš. To vše ti s láskou přeje manželka Helena a děti s rodinami. A já posílám písničku, další moravská lidová, Tancuj, tancuj, vykrůcaj a Kunovjan.

0: Tak písnička nám dozněla, doufám, že jste si třeba i zanotovali, zaspívali, pardon, a pojďme přivítat paní Martu Ryzmanovou z Nesovic.
1: Krásné dobré odpoledne vám všem v rozhlase Brno přeji. Zítra, 14. září, slaví 101. narozeniny pan Miroslav Hanák, rodák z Nesovic, který žije již rok v domově důchodců Hvězda v městysi Nové Hvězdice na Vyškovsku. Ještě jednou mu přeji za všechny přátele z Nesovic hodně zdraví a veselou mysl, která mu vůbec nechybí. Chtěla bych také poděkovat za oslavu ve čtvrtek 10. září, kterou mu nový domov připravil. Děkuji vedení domova a zvláště všem sestřičkám, ošetřovatelkám, kuchařkám tohoto domova a ocenit jejich těžkou práci, kterou klientům domova s láskou věnují. Popřát mu přišli zástupci obce Nesovice a Nové Hvězdice a sousedé z Nesovic. Celý sál rozespíval výborný harmonikář Ladislav Vrána, který svým repertoárem připomněl přítomným své mládí. Děkuji všem za krásné, dojemné odpoledne.
0: To je nádherné.
1: To je vše.
0: Ano, z té prvé narozeniny, pan Hanák, no úctyhodné. Ano,
1: a nejradši má vínečko bílé.
0: Ano, ano.
1: Ale vím, že to nejde.
0: Ano, tak někdy třeba příště taky uslyší pan Hanák. Tak paní Marto, my děkujeme za toto přání, úžasné, krásné, a písničku pošleme za malou chvíli, ano?
1: Ano, děkuji,
0: Naschledanou. No a já tady připojím právě e-maily, které tady mám. Sice s malým zpožděním, cituji, ale přesto bychom rádi popřáli k významnému životnímu jubileu Stanislavu Holubovi z Ladné, a to hodně zdraví, elánu a božího požehnání. Ať se ti, Staňo, daří nejen ve vinařství, ale i ve všech dalších životních sférách. To ti přejí všichni holuby a celá široká rodina. Tak, dobře, to ti přeji holubovi, asi by bylo správně. Takže pojďme na další přání. Přání pro baby Lidy z Velkých Pavlovic. Baby před 2 lety si přání v rádiu neslyšela, tak to zkouším letos. Přeji ti vše nejkrásnější, spoustu zdraví a energie do života a posílám pusu Simona. A snad se poznáte, protože baby Lidy, nemáme tam zase celé jméno, ale z Velkých Pavlovic, tak možná budete vědět. Tak pojďme dále. Máme ještě tady další přání. Milá redakce, prosím, zahrajte mé mamince, paní Emilii Březovské z Petrova, k jejím 87. narozeninám. Ty slaví právě dnes. Drahá maminko, přejeme ti ze srdce vše nejlepší, především pevné zdraví, které nejvíc potřebuješ, a hodně spokojenosti a radosti s rodinou. Přání posílá manžel Miroslav, dcera Jana a vnuk Daniel se Zuzkou. A ještě pokračuji. Dobrý den, chtěla bych dát zahrát nějakou pěknou písničku pro naši maminku Ludmilu Juřicovou z Poteče k jejím 75. narozeninám, kterých se dožívá právě v tento den. Přejeme jí ze srdce hlavně pevné zdraví, boží požehnání, spokojenost, životní pohodu, žádné starosti, radost vnuků a spoustu šťastných chvil v kruhu nejbližších. Současně v úterý 15. září oslaví její vnuk Vojta Bartoš z Valašských Klobouk kulaté 20. narozeniny. I jemu přejeme hlavně zdraví, štěstí, spokojenost, boží požehnání, hlavně hodně lásky a hodně sportovních úspěchů. To vše přeje oběma Mirka s rodinou a celá rozvětvená rodina Juřicova a Klišova. A už poslední. Dobrý den, chtěli bychom poslat písničku s přáním paní Alojzii Špačkové z Letonic, která 16. září slaví krásných, úctyhodných 94 let. Přejeme jí pevné zdraví, štěstí, pohodu a hodně sil do dalších let. Ať je stále plná energie, jako doposud, život jí baví a každý nový den jí přinese radost. To vše jí přejí bratři Jan a Jindra s rodinami. Moc vám děkuji, Smejkalová. Takže předali jsme všechna tato přání a pojďme doplnit písničkou Václav Krutílek, Věra Filgasová, Taková hubienka a Lidečanka.

0: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Zlín.
1: Ano, a jsme zpět v pořadu Blahopřání s písničkou a já tady vítám další telefonát dalšího človíčka. Tak kdo pak tam je?
2: Dobrý den, paní Navrátilová, pěkně vás zdravím i všechny posluchače.
1: A kdo nás zdraví?
2: Paní Švehlová z Jarošova.
1: No vítejte, prosím, můžete.
2: Dobrý den, paní Navrátilová, pěkně vás zdravím i všechny posluchače. Ráda bych poslala písničku do Žeravin, kde dnes slaví své krásné 66. narozeniny paní Liduška Šticová. Milá Liduško, do dalších let ti přeju hodně zdraví, štěstí, lásky a radosti kolem sebe, které stejně hodně máš. A taky bych se ti chtěla ještě moc poděkovat za tvoje dobré srdíčko, co jsi pro nás udělala, ty víš dobře, jak to je. Moc ti za to děkuji, moc děkuji. Vám, paní Navrátilová, moc
1: ano,
2: děkuji.
1: Přeju hezký den a ať se vám daří, nashledanou.
2: Děkuji moc, nashledanou.
1: Tak a já tady připojím e-mailovou poštu. Omlouvám se, že beru tak po jednom telefonu, ale mám těch přání opět zase hodně a vůbec nevím, jak to teda zvládnu, stihnu všechno v této hodině. Ještě, že máme tu druhou po 18. hodině. Pokud neuslyšíte své přání, prosím, tak mějte trpělivost, večer určitě zazní. Ano, tak pojďme na to. Písnička k narozeninám, ať zaletí do Bučovic za paní Jarmilou Zajdákovou. Štěstí, zdraví, lásku, pohodu, vždy dobrou náladu a s úsměvem na tváři, ať se ti vše podaří a můžeme nadále dobrá parta setkávat se v Luhačovicích. To ti přeje Hanka z Hulína. Děkuji, Druláková Hana. Tak to bylo jedno přání, pojďme na další. Tak dobrý den, zdravím Rádio Brno a prosila bych písničku pro mého manžela Jaroslava Dvořáčka z Milonic, který právě dnes slaví jubileum a 70 roků. Přejeme hlavně hodně zdraví, které velice potřebuje. Štěstí, rodinné pohody a také hodně lásky od svých milovaných. Přeje manželka Eva, dcera Eva, syn Jaroslav, vnoučata Tomášek, Vendulka a Štěpánek a celá rodina Dvořáčkova a Loubalova. A dál pokračuji, milá maminko, k tvému životnímu jubileu 50. ti přeji pevné zdraví, hodně štěstí, životní pohody a úsměv na tváři. Děkuji ti za vše, co pro mě děláš, za tvou lásku a péči, mám tě moc ráda. Tvá milovaná dcera Silvinka a jméno maminky Kamila Karmašová z Brna. Tak a ještě jedno přání tady připojím. Vážení a milí v redakci Českého rozhlasu Brno, prosíme o předání hudebního blahopřání pro našeho kamaráda Edu Mičku z Metropole Horňácka z Velké nad Veličkou k jeho krásným 75. narozeninám, kterých se dožil 8. září. S Edou jsme se seznámili v roce 2017 v Lázní Hodonín. Je to vynikající lidový zpěvák a tanečník a jeho úžasný tenor, se kterým vešel do kulturního sálu v Lázní Hodonín, je pro nás nezapomenutelným zážitkem. Přátelství naší lázeňské party trvá dodnes. Milý Edo, posíláme ti plnou náruč zdraví, štěstí, životního elánu, humoru, který by ti i mladší mohli závěrnit. nenávidět. Užívej si života a zůstaň takový, jaký jsi. Zahrajte mu prosím nějakou tu pěknou písničku z Hornácka. Základné vyřízení děkují kamarádi Jarka a Miloš z Blanska, Lidunka s Rudou z Vyškova, Jirka ze Spytihněvy a kdyby Andělka ze Strážnice a Jirka ze Strání žili, jistě by se připojili. Takže to bylo přání a písnička už letí. Smutná novina, Jiří Tesařík a Straňanka.

0: Krásná písnička nám dozněla. Pojďme přivítat paní Barvíkovou ze Zaječí. Dobrý den.
1: Dobrý den a krásné poledne vám přeje Marta Barvíková. Já mám takový zvláštní přání. My tu máme návštěvu paní Janičku Mlčovškovou z Jeseníku. Já už bečím.
0: To nevadí.
1: A já bych jí chtěla popřát, ať si u nás už je krásnou dovolenou. To jí přeje Marta, Jara, celá rodina. A moc děkuju.
0: Ano, ano. Písnička to bude, samozřejmě, tato završí, ale za malou chvílečku, ano?
1: Děkuju, naschle.
0: Ano, tak zdravíme všechny a užívejte, paní Barvíková, naschledanou. Tak a pojďme teda na přání, která tady mám. A je to pro tatínka, dědečka a pradědečka pana Zdeňka Fialu z Vrbice k 80. narozeninám. Tak a je také tady ještě přání dalším oslavencům v rodině, Danielce, Erice, Sandře a Jakubovi. A je tady přiložená básnička pro pana Zdeňka Fialu. Náš dědečku, dnes slavíš 80 let a my ti přejeme ten nejkrásnější svět. Ať zdraví drží, síla neopouští a každý nový den tě něčím potěší. Do vinohradu rád si zajdeš zas, tam na chvíli zpomalí i čas. Mezi řádky zavzpomínáš rád, je to místo, kam se rád chodíš podívat. Bylinky znáš snad všechny široko daleko, na každý neduch poradíš vždy něco. A když je hezky, vyrazíš rád, vrbeckou krajinou se projíždět pokochat. 3 dcery, 5 vnoučat, co tě mají rádi, 8 pravnoučátek, tvé největší poklady. A všichni dnes z celého srdce přejeme, ať ještě spoustu krásných chvil spolu prožijeme. A ženuška tvá, co v nebi už domov má, určitě s námi na tebe vzpomíná. V srdci jí nosíš, stále je ti blízko, z nebe tě opatruje, i když je tak vysoko. Tak dědečku, připijíme na zdraví, ať tě život ještě dlouho baví, k 80 nám posíláme přání a do rádia písničku pro radost a vzpomínání. Ano, takže posíláme písničku Miloslav Richard Procházka, Dalibor Kozmík, Neotvíraj okénečko a Miločanka.

0: Český rozhlas Zlín.
1: Vítám ve vysílání paní Aufovou z Lovčic. Dobrý den.
2: Dobrý den, paní Navratilová. V těchto dnech oslabila svoje pěkné narozeniny paní Jarmila Zajdáková z Bučovic, švagrová moje. Tak Jaru, přeji ti všecko nejlepší, hlavně to zdraví, ať tě neopouští lásku, štěstí a ať se ti splní něco pěkného.
1: Výborně.
2: Děkuju, paní Navratilová.
1: Ano, ano, ano, ať se vám daří a naschledanou.
2: Naschledanou.
1: Tak a teď pojďme klub přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín. Já bych ráda popřála panu Jaroslavu Dvořáčkovi z Milonic, který slaví své narozeniny. Tak teda, pane Jaroslave, vše, jen to nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti, dobré mysli. Jsme rádi, že jste v té naší rozhlasové rodině a jak já říkám, živio a na zdraví. Tak předali jsme a pokračujeme ve vašich e-mailech. Dobrý den, vaším prostřednictvím bychom chtěli poprosit o písničku k významnému životnímu jubileu naší maminky a babičky paní Josefky Velecké z Bánova. Tvým krásným 75. narozeninám ti, milá maminko, chceme ze srdce poděkovat za všechnu lásku, péči a starost, kterou si nám za celý život věnovala. Přejeme ti, aby tvá další léta byla naplněna zaslouženým odpočinkem, radostí z vnoučat a hlavně pevným zdravím. To ti z celého srdce přejí synové Leoš, Honza a dcera Martina s rodinami. Všech 6 vnoučat ti posílá sladkou pusu. A já pokračuji dále ve vašich e-mailech, milí tatínku, dědo a pradědo. Přejeme ti k tvým 95. narozeninám hodně štěstí, zdraví a boží požehnání. A to ti přeje tvá nejbližší rodina. No ale tento e-mail poslala paní Veronika Uhlířová, ale opět nemáme jméno, tak snad se poznáte. Tak a pojďme dále, pokračuji. Chtěli bychom pěknou písničku poslat Peťce Zábojníkové do Bílovic u Uherského Hradiště k dnešním narozeninám. Přejeme ti hodně zdraví, štěstí a ať se ti splní vše, co si přeješ, a ještě mnohem více přejí Tom, Ina, Tobík a Martík. No a ještě jedno, tady poslední. Milá redakce, prosím, zahrajte mojí mamince, paní Emílii Březovské z Petrova, k jejím 87. narozeninám. Ty slaví právě dnes. Drahá maminko, přejeme ti ze srdce vše nejlepší, především pevné zdraví, které nejvíc potřebuješ, hodně spokojenosti a radosti s rodinou. Přání posílá manžel Miroslav, dcera Jana a vnuk Daniel se Zuzkou. Tak a písnička Nedívaj se do pohárku, Zdeněk Baťka a Kumpánovi muzikanti.

Tak písnička nám dozněla a pojďme tady předat e-maily, které tady máme, a já s nimi začínám. Dnes slaví své 79. narozeniny Ludmila Adlerová z Vyškova. Přejeme jí vše nejlepší, zdraví a radost z vnoučat a pravnoučat. A to jí z celého srdce přeje rodina. A já pokračuji k významnému životnímu jubileu. Přejeme panu Josefu Petříkovi z Holešova hodně zdraví, štěstí, pohody a radosti. Všechno nejlepší. A tento e-mail poslala paní Ludmila Dujková. Tak další tady máme. Dobrý den, chtěli bychom nechat zahrát pěknou písničku Peťce Zábojníkové z Bílovic u Uherského Hradiště. Slaví dnes své narozeniny. Přejeme ti hodně zdraví, štěstí, ať se ti splní vše, co si přeješ. To a ještě mnohem více ti přejí Tom, Ina, Tobík a Matík. Tak to bylo další přání. Pojďme pokračuji. 12. září oslavila krásných 79 roků paní Ludmila Lučivňáková z Lhánic. Milá maminko, babičko a prababičko, ať je tvůj život pestrobarevný a každý den ti přinese 1000 důvodů k radosti. Plno zdraví, štěstí a pohody ti z celého srdce přeje dcera Gábina s rodinou, syn Milan s rodinou, vnoučata s rodinami, pravnoučátka Teodorek, Tomášek, Alešek, Eliška, Emilka, posílají plno pusinek. Tak a už teď poslední přání této hodiny. Do Kralic na Hané posíláme písničku a velké přání pro pana inženýra Zdeňka Berčáka k jeho 64. narozeninám. Milý Zdeňku, přejeme ti hlavně pevné zdraví, štěstí, neutuchající elán, vnitřní klid a pohodu, boží požehnání a zkrátka krásné dny a dobré lidi kolem sebe. Ať se ti i nadále daří v profesním životě, s lehkostí zvládáš každé daňové přiznání a účetnictví máš vždy bez chyby. S láskou přeje maminka, synové Tomáš, Roman a Honza, sourozenci Jana, František a Stanislav, všichni s rodinami a vnoučci Mikulášek a Matyášek, kteří dědečkovi posílají velkou pusu. Přání se připojují i teta Marie s rodinou. A poslední zpívaná písnička lidová Katerinko Staňhore a Mistříňanka.

0: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.
1: Tak přátelé, dozněla poslední písnička vaše gratulace a budeme se loučit. Těšíme se na vás dnes v podvečer, krátce po 18. hodině. Pro dnešní odpoledne vám radostný poslech plný pohody s našimi dalšími pořady. Od mikrofonu přeje Květa Navrátilová. Pohodové odpoledne.

0: Máte rádi horňácký folklor? Připomeňte si s námi každou zářijovou středu místní letošní jubilanty. A o kom bude řeč? Ve vzpomínce pamětníků to budou Emil Miškeřík, Jan Šácha, Jaromír Miškeřík, vypravěč Vašek Mlýnek, Josef Tomeš nebo Vladimír Klusák. S mikrofonem přímo na Horňácko vás zvou Marie Hvozdecká a jako host Petr Mička. Každou středu po 19. hodině v pořadu Na pěknou notečku nebo v aplikaci Můj rozhlas.
1: Dnes večer v České televizi. ČT1. Pražská mordparta pátrá po tělech obětí. Premiérová řada minisérie Docent. ČT2. Šokující loupež a ještě překvapivější pachatelé. Poklad za miliony liber uloupí Králové zlodějů ve filmu podle skutečné události. A ČT Art uvádí

0: Školy letos zapojí děti do rozhodování o využití peněz na jejich fungování. Pustevny čeká proměna, Zlínský kraj na její přípravu pošle 2 miliony korun. Mladé lidi ke komunálním volbám láká studentská kampaň Nezájem. Dnes bude oblačno až zataženo s maximy až 22 stupňů. Zprávy vám přináší Markéta Janíková mladší, hezké odpoledne. Děti v 5 brněnských mateřských školách si letos vyzkouší, jak funguje participativní rozpočet. Každá školka od města dostane 35 tisíc korun. O jejich využití budou rozhodovat právě děti. Náměty budou hledat prostřednictvím her, procházek a dalších jednoduchých aktivit. Společně pak vyberou ty, které by chtěli uskutečnit. Proč město k tomuto kroku přistoupilo, vysvětluje Klára Opálková z tiskového oddělení brněnského magistrátu.
1: Děti se díky zapojení do participativního rozpočtu učí vyjádřit vlastní názor, naslouchat druhým, spolupracovat a společně rozhodovat. Chceme jim ukázat, že jejich nápady mají hodnotu a že mohou ovlivnit prostředí, ve kterém každý den tráví čas.
0: Radní Zlínského kraje schválili 2 miliony korun na proměnu Pusteven v Beskydech. Příspěvek ale ještě musí schválit krajští zastupitelé, kteří o něm budou hlasovat v pondělí. Novou podobu dostane celé náměstí.
2: Za krajské peníze nechá obec pracovat prováděcí dokumentaci, vyřeší podobu cest, zpevněných ploch veřejného osvětlení i zeleně. Pustevny totiž dlouhodobě trápí prolínání pěší, cyklistické a automobilové dopravy, k tomu neuspořádané parkování a nesourodé lavičky. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
0: Studenti spustili kampaň, aby přilákali ke komunálním volbám své vrstevníky. Nazvali ji Nezájem a na stejnojmenném webu vysvětlují způsob voleb a především propagují kandidáty mladší 30 let. Ti mají na stránkách medailonky, lze je vyhledávat podle kraje, města, politické příslušnosti nebo témat, kterým se chtějí věnovat. Ve spolku Nezájem působí i student právnické fakulty Univerzity Karlovy Patrik Michálek, podle kterého kandidující subjekty na mladé voliče příliš jako zapomínají.
3: Neříkáme tím, že ti mladí kandidáti jsou automaticky lepší nebo že jiní by neměli být volitelní a tak dále, ale i typicky, když se člověk podívá na ty volební programy těch třeba starších kandidátů, tak tam jde často vidět, že se na ty mladé, že se o ně moc nezajímá. Že to je ten důvod, proč jsme tam dali tu pevnou hranici 30 let.
0: Česko si dnes připomíná 2 roky od ničivých povodní. Velká voda zasáhla hlavně Olomoucký a Moravskoslezský kraj. Způsobila škody za 70 miliard korun a 7 lidí přišlo o život.
4: Počasí.
0: Dnes bude na jižní a východní Moravě oblačno až zataženo, občasný déšť a večer přechodně srážky ustanou, nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů a vítr mírný, místy slabý západní až jihozápadní.

0: Zelená vlna, doprava aktuálně.
1: Na silnici mezi Frištákem a Štípou na Zlínsku došlo k nehodě dvou aut a na dálnici D55 je na 25. až zhruba 23. kilometru na trase Hulín na Pajedla hlášen chodec na vozovce. Končí zprávy Českého rozhlasu a teď už začínají výlety s Pavlem Kudrnou. Příjemný poslech!
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Výlety.
2: Nový školní rok se už naplno rozběhl a děti tak musí přes týden opět sedět v lavicích. Ale o víkendu je klidně můžete vzít na výlet a trochu jim tak pomyslně prodloužit prázdniny. A pokud byste potřebovali nějakou inspiraci, tak jsme tady. Tady je naše nabídka. Dobrý den. Vezmeme vás na novou vyhlídku ve Frenštátu pod Radhoštěm na severní Moravě. Vznikla u pomníku malíře Břetislava Bartoše v lokalitě Horečky. Má krásný moderní design a samozřejmě skvělé výhledy. Potom zamíříme do pražských Malešic, kde navštívíme botanickou zahradu. Je sice především pracovištěm střední odborné školy, ale zároveň je přístupná i pro veřejnost, a to zcela zdarma. Čeká nás také procházka po Pojmanově stezce v Polné na Vysočině, která nás zavede ke starému mlýnu i k hrobu spojenému s jednou neuvěřitelnou novinářskou kachnou. A nakonec vám představíme jeden úžasný unikát. Muzeum nazvané Křišťálový dotek v Litoměřicích na severu Čech, kde uvidíme na 40 otisků dlaní známých osobností vyvedené ve skle. Tak co?

0: Naše první dnešní zastavení bude ve Frenštátě pod Radhoštěm na severní Moravě a podíváme se na něj pěkně z nadhledu. Z nově vybudované originální vyhlídky v lokalitě zvané Horečky. Nejenom, že má krásný dřevěný altánek a stylový mobiliář, ale také půvabné poetické jméno Milá domovina. Nachází se v lesíku u zrestaurovaného pomníku malíře Břetislava Bartoše a je součástí naučné stezky Beskydské nebe. A my se na ní teď vydáme s naší ostravskou redaktorkou Petrou Štrimplovou.
1: Po takovém vlastně zpevněném dlaždicovém chodníčku my jdeme s Patricí Pustějovskou z turistického informačního centra Frenštátského. Z kopečka,
2: ano. Teďka je to naštěstí jako po loňské rekonstrukci zpevněné, takže je možnost tady i s kočárkem přístup. A v minulosti tady byly takové přírodní stupně, takže to nebylo úplně sízné pro kočárek přístupné. A po rekonstrukci tady toho památníku Břetislava Bartoše vznikl i vyhlídkový altán tady a vyhlídka Milá domovina. Je to nádherný výhled na město a na okolní hory. Moc pěkná vyhlídka.
1: My než tam sestoupíme, protože na vyhlídce je teďka plno, tak já jenom popíšu vlastně tady to prostředí kolem nás. My jsme tak jakoby v takovém průseku ukrytí pod korunami vysokých vzrostlých stromů. Ta Bartošova vyhlídka, to je vlastně kamenný monument.
2: Je to vlastně památník Břetislava Bartoše, což byl frenštátský rodák a malíř, legionář. Umřel velmi mlad. A v letošním roce, v červnu, jsme si připomínali vlastně 100 let od jeho úmrtí.
1: Tak, my se teda pár metrů ještě po chodníčku dostaneme na samotnou vyhlídku. Já se jí zeptám, tady příchozí. Dobrý den. Došli jste na vyhlídku. Na jaké pouti jste?
3: Jsme učitelky, takže dobíjíme baterky, máme to tu rády.
1: Takže výlet jakoby cílí přímo na Frenštátsko, nějak si to tady obšlápnete.
3: Určitě, a je nám celkem jedno, kudy jdeme. Cesta je cíl.
1: Cesta je cíl. Já poprosím křestní jména jenom.
3: Markéta.
1: Monika. A Monika, odkud jste přijeli sem?
3: Příbor a Libošť.
1: Já vás nechám kochat. My si povíme, co tady vlastně jde, paní Pustějovská, všechno vidět z vyhlídky.
2: Tak my vidíme před náma vlastně Ondřejník a Skalku, jako z těch hor. Dneska je to trošku v oparu, myslím si, že by bez problému byla vidět i jako vysílači Lysé hory. A hlavně město jako na dlaní, takže Dolní kostel svatého Martina, Horní kostel svatého Jana Křtitele a jde vidět i věž radniční přímo na náměstí. Jinak potom tady vidíme trať, která vede z Ostravy na Valašské Meziříčí.
1: Je ten průsek tak krásně prostě vymodelovaný, že opravdu ten hřbet horský, to je takový jako fotopoint, přesně ano. To tam tak jako zapadá ano, nad tím tak. Městečkem.
2: Když se díváme třeba z radniční věže, tak jsem si všimla, že je to opravdu nádherně vidět tady ten altán, který opravdu jakoby symbolizuje rám obrazu malíře Břetislava Bartoše, že si připadáte přímo jakoby na plátně. No.
1: Povězme, kdy teda ten altán vyrostl?
2: Altán teda je tady z minulého roku. Proběhla ta rekonstrukce celého toho okolí, byl restaurován celý ten památník Břetislava Bartoše a vznikl tady nový altán s lavičkami, s mobiliářem. I design jakoby toho zábradlí je v designu vlastně města. Tady ty nové jakoby prvky, které máme v novém vizuálu, takže se to všechno k tomu přizpůsobilo.
1: Design těch hlaviček vyzkoušíme. No hezky se tu sedí, když Pádně. Se ta páteř nakroutí na to dřevo.
2: Přesně tak, je to tu úplně nádherný výhled a dneska nám přeje i počasí, není úplně vedro. Tady to je fakt nádhera, jako já si myslím, že se to podařilo.
0: Konstatuje spokojeně Patricie Pustějovská z Frenštátského turistického informačního centra, která na vyhlídku jménem Milá domovina zavedla naši ostravskou kolegyni redaktorku Petru Štrimplovou. Na Horečkách se přitom můžete zatoulat i na další zajímavá místa, třeba k Mařenčině, Studánce anebo k Atlasu Valašských mraků. A pokud si Horečkami šlápnete ještě víc, můžete prozkoumat atraktivní naučnou stezku Stupně ke Zlaté přímo ve Skokanském areálu. Provede vás po schodech kopcem vzhůru a na několika zastaveních přiblíží historii skokanského sportu, frenštátských můstků a také odkaz olympionika Jiřího Rašky.

Společnost vám dělají nedělní výlety. My jsme minulý víkend zadali vlastně novou soutěžní otázku, protože o prázdninách výlety, ty klasické výlety v té klasické podobě měly přestávku. To jsme vám nabídli zámecké léto, včetně všednodenní soutěže. Takže opět jsme oprášili, jak se říká, tu klasiku, vymysleli jsme soutěžní otázku a vy jste odpovídali. Inspirací nám byla reportáž z Karlových Varů, kdy jsme vám nabídli nebo představili jeden unikát podzemní lanovku, která vede z divadelního náměstí přímo k hotelu Imperial. To je taková ta impozantní stavba nahoře na obzoru. Je to dominanta mimo jiné, nebo mimo jiných také dominanta Varů. Ale v tomto lázeňském městě najdete ještě jednu lanovku. Její spodní stanice je v uličce Mariánská a my jsme se ptali, zdali byste věděli, kam vás tato kolejová lanovka vyveze. Dvě možnosti byly za A na výšinu přátelství k rozhledně Diana, anebo za B do areálu venkovních bazénů nad hotelem Thermal. No já myslím, že tam nebyla špatná odpověď, když jsem se díval, byla tam samá Ačka. Ano, je to opravdu na výšinu přátelství k rozhledně Diana. Ale jenom zajímavost k tomu Bčku, tedy ten hotel Thermal a venkovní bazény nad ním. Tak když půjdete z hotelu Thermal, nevím z kterého podlaží, tuším z jedničky, tak tam nastoupíte do výtahu a teď si říká, jak to, když ty bazény jsou o hodně dál, tak ten výtah, to je takový další unikát, jede šikmo. Takže on vás šikmo zavede až skutečně k těm bazénům. No a vy se pak můžete vykoupat v pravé minerální vodě mimo jiné. Ale Ačko bylo správně, kdo napsal Ačko do textové zprávy, měl šanci vyhrát rychle schnoucí ručník, ideální na cesty. Vozím ho také v autě a skutečně hodí se při různých příležitostech. Kdo ho dostane? Paní Miroslava Žižková z Jeseníku, paní Ludmila Hlebová z Mostu, pan Jan Štefan z Deštné, paní Markéta Tobiášová nebo Tobiasová z Borovnice a paní Lidia Vítková z Domažlic. Všem upřímně gratulujeme. Pokud chcete vyhrát novou cenu, tentokrát budeme nebo hrajeme o powerbanku, tak pošlete textovou zprávu. Soutěžní otázka je jednoduchá. Inspirovali nás v zahradě Čech, respektive na zahradě Čech s jejich výročím. Ano, my jsme se vydali do Litoměřic a pokud vy se tam vypravíte, tak rozhodně patříte-li mezi zahrádkáře Kutily, tak si tam přijdete na své. Ale soutěžní otázka bude teprve následovat.

0: Pražských Malešicích se rozkládá tak trochu jiná botanická zahrada. Náleží ke střední odborné škole, která kromě mnoha jiných oborů nabízí i ty zahradnické. Zahrada tak slouží nejenom k procházkám pro veřejnost, ale především jako unikátní pracoviště pro studenty. Do Malešické botanické zahrady nás vezme kolegyně Jolana Nováková.
1: Přes 100 let historie, 11 hektarů a 5 tisíc druhů a kultivarů rostlin. To je botanická zahrada v Malešicích, která je otevřená návštěvníkům. Je to přírodně krajinářský park, ale především je to unikátní pracoviště střední odborné školy Jarov a já jsem si pozvala k mikrofonu nebo poprosila jsem o to, aby mě zahradou provedl. Poprosila jsem zástupce ředitele pro odborný výcvik Eduarda Chvostu. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: A vy už jste mi tady ukázal spoustu věcí. Viděli jsme několik stoletých velikánů, myslím tím stromů, které jsou tady tak dlouho jako zahrada. Taky tady stojí vila, taková krásná bílá Jiráskova vila. Kdo to byl, pan Jirásek?
2: Pan Jirásek byl obchodník s uhlím a taky radní města Prahy, takže velice bohatý, zámožný člověk a vlivný si tady tu novorenesanční vilu nechal přizpůsobit pro svoje bydlení v Praze.
1: Teď tam sídlí vedení vaší školy, myslím si, na takovém krásném místě. Máte tady ale několik dalších staveb. My jsme před chviličkou procházeli okolo bývalých lázní a budoucí cukrárny, kde vždycky stávaly a určitě stát zase budou takové ty krásné vaše palmy. Máte tady kromě mnoha rostlin vodní plochy, mostky a lavičky, altánek a velký most s balustrádou a květinami, ke kterému návštěvníky dovede nová cesta.
2: Ano, ano. Ten park je protknutý mnoha drobnými zahradními stavbami. No a tato doba první republiky byla zajímavá tím, že šel do módy nový materiál, a to byl železobeton. No a tady právě ty stavby, jako ten altánek, jak jste říkala, i ten most, jsou udělané z tohoto materiálu, jsou zrekonstruovaný. Poprvé po 100 letech můžete se podívat na tento most přes novou cestu.
1: Máte tady taky palmu na kolečkách.
2: Máme tady jednu z nejstarších palem, palmu Washingtonia robusta. Ona byla už tak veliká po těch svých 100 letech, že už se nám nevešla stěhovat naspátek do skleníku. Nasadili jsme ji teda do zahrady, ale tím pádem jsme ji museli na zimu nějakým způsobem ochránit. To znamená, že na zimu na ní najíždíme po kolejích na kolečkách se skleníkem. Český unikát.
1: My jsme se teď zastavili v takovém klidném bambusovém koutku, ale vedle bambusového koutku je taky skleník a tam bychom si mohli ukázat nějaké pravěké rostliny, které tam rostou. Mě třeba překvapil tady ten cykas a já myslela, že to jsou šišky, to obrovské, takové zahnuté. Jste říkal, že to je samčí květenství. Mm-hmm. No a co tyhle kapradiny? Která z nich je nejzajímavější?
2: Možná zmíním za všechny rostlinu, která bývá málo často pěstovaná, protože patří mezi největší na planetě. Její listy dosahují velikosti 6-7 metrů na délku, jmenuje se Angiopteris. A to je opravdu rostlina, kterou možná znáte z muzeí, kde jsou vidět fosílie skamenělé a to je jejich nejbližší příbuzná. Takže je to opravdu taková pravěká vobluda, veliký kusan. Přijďte se na ní podívat.
0: Zve do botanické zahrady v Pražských Malešicích Eduard Chvosta ze střední odborné školy na Jarově. Otevřeno mají od dubna do října denně od 9. do 18. hodiny. Od listopadu do března pak pouze ve dnech školního vyučování od 9. do 16. hodiny. A procházet se zahradou můžete zcela zdarma. V říjnu se tu navíc bude konat malešický podzim, výstava zeleniny, dýní a také čili papriček.

0: Už více než 120 let chodí turisté po Pojmanově stezce v Polné na Vysočině. Je dlouhá něco přes 6 kilometrů a začíná i končí na Husově náměstí. Prochází nejen ulicemi města, ale také po loukách kolem vody a přes mokřady a má několik krásných vyhlídek. Kolegyně Irena Šarůnová část stezky, pojmenované po starostovi Václavu Pojmanovi, prošla s polenským badatelem Janem Prchalem.
1: Kdo to byl Pojman?
2: Majitel škrobárny, a protože byl rodák z Polní, tak se prostě snažil tomu městu nějakým způsobem pomoct a financoval různé akce. V roce 1909 se rozhodl, že prostě zafinancuje zřízení Pojmanovy stezky kolem rybníků Bor a Kukle. V roce 1912 byla slavnostně otevřena, zpřístupněna.
1: Takže ta stezka, na kterou my se vypravíme, je stará přes 100 let.
2: Je to pravda, ano.
1: Jdeme po žluté turistické značce. Míjeli jsme i známý polenský židovský hřbitov a já se musím zeptat, opravdu to byla novinářská kachna, že tam údajně měla být pohřbená Hitlerova babička, jak je to?
2: Je tam pohřbená Rosalie Millerová Geborg, rozená Hitlerová. Totiž v židovském městě Polé žili tři rodiny Hitlerů, ti se shodou okolností v polovině 19. století vystěhovali do Horního Rakouska, takže jeden novinář, jmenoval se Reisman, v roce 1934 vydal novinový článek o tom, že má Hitler židovské předky spolné, což je nesmysl. Teď dojdeme pomalu k borskému rybníku.
1: To jsou ty dva rybníky za sebou, jak jste říkal, Bor a Kukle.
2: Ano, dojdeme k takzvanému Štohanzlovu blídu.
1: Vy sám jste tu stezku chodil často?
2: Chodili jsme i jako členové klubu za historickou Polnou často s křovinořezem, když tráva hodně vzrostla. Ovšem největší zásluhu na obnovení Pojmanovy stezky má rodina Bednářova. Ty již před rokem 2000 si dali za cíl, že prostě obnoví ty altány.
1: Po celé trase je několik altánů, my všechny neobejdeme, nepůjdeme celých těch více než 6 kilometrů.
2: Dva takové altány byly mezi rybníky takzvaná Ježibaba a pak byl takzvaný Doubravník už za rybníkem Kukle. Ta Ježibaba, ta zanikla.
1: Už se blížíme takzvanému borskému mlýnu, ale vy jste říkal, že to je mlýn Jana Štohanzla.
2: Ano.
1: Zbyly už jen rozvaleny. Tady dole, předpokládám, to je náhon.
2: Ten mlýn fungoval v podstatě od začátku 17. století a jezdili sem sedláci nejen z Polné, ale z Věžnic a případně i z dalších okolních obcí se blít svoje obilí.
1: Já nahlédnu do toho náhonu. Cáká tam pěkně ta voda. Tamhle v té zdi naproti je takový otvor a tam v podstatě mohlo být ukotvené to mlýnské kolo. Dokdy ten mlýn sloužil?
2: Do 20. let minulého století.
1: Pojmanova stezka dál pokračuje nahoru do kopce a to bychom zřejmě došli k tomu altánu Doubravník.
2: Když dojdeme k altánu Doubravník, tak stezka pokračuje dál, ovšem potom tam jsou mokřady, ale místní firma se přičinila o to, že zbudovali pěkný dřevěný přechod přes ty mokřady.
1: Narazili jsme tady na dva mladíky, kteří čistí Pojmanovu stezku. Vy jste z té firmy, která nad tím převzala patronát?
3: Od města jsme. Poslali nás senka to tady vyčistit a prostekat.
2: To je velmi dobře. Děkuju.
0: Říká místní badatel Jan Prchal, který Pojmanovou stezkou v Polné na Vysočině provedl naši kolegyni Irenu Šarůnovou. Stezka je turisticky žlutě značená a mezi rybníky se kříží se zelenou trasou, která vede po druhé straně rybníka Kukle. A vyplatí se zajít i tam, narazíte na pozůstatky historické valchy. A ještě nás Irena upozornila na vyhlídkové místo v mokřadu, které má podobu ptačího hnízda a prý i svejci. Výlety. Tak jsem udělal trochu tajemno kolem nové soutěžní otázky. Říkal jsem, že nás inspiroval veletrh Zahrada Čech v Litoměřicích, který probíhá. No, vyplatí se tam zajet. Ty výpěstky jsou nádherné, také ty ceny jsou mnohem mírnější, než třeba, řekněme, v těch velkoobchodech. Tak se tam třeba vydejte, je tam i bohatý kulturní program. Ostatně já myslím, že jsme včera nabídli docela slušný důkaz v přímém přenosu. My jsme se ptali, nebo ptáme se stále ještě, kolikáté výročí slaví Zahrada Čech, tedy tento veletrh. Je to kulaté výročí za A 50, za B 60. Co si vyberete, co je správně? Příště budeme losovat ze správných odpovědí 5 výhradců, kteří dostanou powerbanku. Tak si poznamenejte, pokud si snad ještě nepamatujete textovou zprávu, jak se píše, jak se odpovídá. Výlety, krátce vylety, pak následuje mezera, pak napíšete Ačko nebo Bčko, podle toho, jakou odpověď vyberete a napíšete, ne napíšete, uděláte druhou mezeru. Pak teprve napíšete vaše křestní jméno, příjmení a adresu. Nezapomínejte na poštovní směrovací číslo, je to jasné, řada obcí má stejný název, tak aby nám ta výhra nebloudila. Tuhle zprávu odešlete do dnešní půlnoci do 23. hodiny a 59. minuty, ale ano, jednou jsem tam, tuším, našel odpověď, která byla přijata těsně před touhletou hranicí. Tak nečekejte, posílejte raději hned. Takže ještě jednou výlety mezera A nebo B, mezera, jméno, příjmení, adresa, telefon 90 011 04. 4 koruny stojí zpráva, tedy její odeslání, službu zajišťuje ATS Praha. Příště tedy budeme znát jména 5 posluchačů, kterým Powerbanku pošleme a na začátku října pak budeme znát výherce hlavní ceny. Hlavní cenou je v září výletnický batoh, tedy batoh s reflexními prvky, v něm je flísová deka, sluneční brýle, ponožky, alulahev a kniha 7 krásky na cestách. Tak je to velmi oblíbená, praktická cena, hodí se na ty vaše výlety a můžete vyhrát samozřejmě při troše toho pověstného štěstí. Držíme palce.

0: Litoměřice na severu Čech nabízejí kromě řady památek a výletů jeden opravdu světový unikát. Muzeum nazvané Křišťálový dotek. Nikde jinde se totiž nemůžete dotknout ruky 40 významných českých i světových osobností z různých oborů. A právě tam nás teď vezme naše ústecká redaktorka Slávka Brádlová. Expozicí plnou skleněných dlaní nás provede Alexandr Huňát, otec tvůrce křišťálových otisků Jana Huňáta. A tak se nechme vést.
1: U nás je to de facto obrovská síň slávy, kde si návštěvníci můžou připomenout, co tyhle ty vynikající osobnosti pro nás v životě dělali, jak budili naše pozitivní emoce tím, že si nafotí ruku svého favorita, pohladí si a má důkaz, že si podá ruku třeba s Karlem Gottem, což se vám nikde jinde ve světě nepodaří.
2: Zdaleka se tady muzeum Křišťálový dotek neomezuje jenom na ty české osobnosti, je tady spousta naprosto významných světových jmen. A všechno to tvoří váš syn Jan. Já tedy o technologii skla mnoho nevím, ale tolik vím, že sahat na rozstavené sklo se opravdu nevyplatí.
1: Návštěvníci uvidí i technologii, máme tady video, jakým způsobem tenhle křišťálový dotek vzniká, čili nejdříve se musí získat otisk této slavné osobnosti, tam se do toho po vychlazení naléje speciální tekutina, která po stuhnutí vytvoří de facto umělou ruku dané osobnosti se všemi detaily. A s touhle umělou rukou se dělá otisk do sádry, sádra vydrží teplotu rozžaveného skla. Pak se naléje rozžavené sklo, zarovná se to a výsledek je takový, že máte světový unikát, je to vlastně daktyloskopická stopa dané osobnosti, tak na to si získá mezinárodní ochranu známku.
2: Některé ty exponáty jsou ještě umělecky dotvořené.
1: To jsou umělecká díla, která si vytváří, jako by vzdal hold těm osobnostem. Třeba Madeleine Albright chtěla něco českého, něco amerického, tak je tam český lev a americká orlice. Pan Maso pustil míč, takže je tam skleněný míč a před ním je jeho ruka. Třeba Karel Gott je tam s vybroušeným slavíkem.
2: U které z těch rukou vy se nejraději zastavíte nebo pro vás osobně hodně znamená?
1: Nezodpověditelná otázka pro mě, protože každá z těch osobností zanechala v historii tak významnou stopu a hlubokou, že si nedovolím říct, která je pro mě význačnější. Samozřejmě v oblasti, já nevím, lidství je to Nicholas Winton. Z oblasti sportu je to Lukáš Krpálek s Jardou, hokejistou. To je těžký říct, protože každá ta osobnost nechala tak hlubokou stopu v mé mysli a v mých pocitech, protože oni vlastně ovlivňovali naše životy, oni budili ty pozitivní emoce a každý svým dílem v oblasti svého Ennio Morricone, prostě když slyším jeho hudbu, tak se mi doslova zježí chlupy na kůži. Takže každá z těch osobností ve mně nechala hlubokou stopu a z toho důvodu nedokážu říct, která je hlubší.
2: Zkrátka nezbývá, než poradit návštěvníkům, aby se do muzea Křišťálový dotek v Litoměřicích přijeli podívat a sami si vybrali ten otisk ruky osobnosti, která je nejvíc zaujme.
0: Dodává naše ústecká kolegyně Slávka Brádlová, která nás spolu s průvodcem Alexandrem Huňátem provedla úžasnou galerii plnou slavných osobností. Našli byste v ní otisk ruky prezidenta Václava Havla, režiséra Jiřího Mencla, herce Bolka Polívky, tenisty Ivana Lendla a spousty dalších. A sama Slávka přiznala, že jí oslovila dlaň jednoho z členů skupiny Beatles Ringo Starra a taky místo pro otisk ruky Járy Cimrmana. A pokud je chcete vidět také vy a to hned teď, tak se podívejte do fotogalerie na našem webu výlety.rozhlas.cz.

I po prázdninách tradice velí připomenout závěrem soutěžní otázku, ale ještě než ji řeknu, tak také připomenu adresu našeho webu výlety.rozhlas.cz, kde to znění otázky najdete. Najdete tam všechny reportáže, které jsme odvysílali, můžete si je poslechnout. K ním jsme přiřadili fotografie, takže se můžete také podívat na místa, o kterých je řeč. A pak se tam třeba osobně vydat. Tak ta soutěžní otázka inspiroval nás podzimní veletrh Zahrada Čech v Litoměřicích. Patří mezi největší výstavy svého druhu nejenom na severu Čech a vstoupil do svého jubilejního ročníku. My se ptáme, kolikáté výročí slaví, za A 50. nebo za B 60. Hrajeme o powerbanky, hrajeme také o hlavní cenu za měsíc září, o výletnický batoh s reflexními prvky. V něm bude flísová deka, sluneční brýle, ponožky, alulahev a kniha Sedmi krásky na cestách. Výherce tedy budeme znát až na začátku dalšího měsíce. Máte dost času, abyste odpověděli alespoň jednou v průběhu září správně. Pak jste ve slosování. No, kdybych na něco zapomněl, opět odkážu na náš web výlety.rozhlas.cz, kde se dovíte všechno potřebné, nebo mi napište pavel.kudrna@rozhlas.cz a já vám, co budu vědět, řeknu. Tedy kromě správné odpovědi, pochopitelně. Mějte se moc pěkně, tým výletu vám přeje hezký zbytek neděle, užívejte si stále ještě, řekněme, přiměřeného počasí, než začnou ty podzimní plískanice. To přeci jenom s těmi výlety bude poněkud horší, ale je řada míst, kde se i při těch výletech můžeme schovat do tepla a pěkně pod střechu. Ale to už hodně předbíhám. Pavel Kudrna přeje dobrý den.

0: bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Brno zaměstnává další úředníky, zakládá nový odbor veřejných zakázek. V rámci slavností vína v Uherském Hradišti můžou zájemci zdarma navštívit 22 památek. Na osobní

0: či magistrátu Filip Poňuchálek.
1: Jedním z hlavních cílů, proč zřídit tento odbor, je zvýšit odbornost a efektivitu při přípravě veřejných zakázek a také to, že bychom ve větší míře chtěli tuto agendu zajišťovat vlastními odbornými kapacitami na magistrátu, namísto abychom využívali externích služeb.
0: V Uherském Hradišti pokračují slovácké slavnosti vína a otevřených památek. Zájemci jich letos můžou zdarma navštívit 22. Přístupná bude například bývalá věznice, kaple svatého Rocha nebo takzvaná Franklovka. Program v Uherském Hradišti potrvá až do 18 hodin, kdy jej zakončí písnička na rozloučenou v prostřední ulici. Lidé s vážným zdravotním postižením kritizují nedostatek osobní asistence a pomalé změny v systému péče. Na problém upozornili při druhém letošním projezdu za přežití. V Praze se ho účastnili desítky lidí.
2: Si představte, že byste jakoby jenom 6 hodin za den mohli jíst, pít, dojít se na záchod.
3: Říká student Tonda, který přišel podpořit spolužačku s handicapem. Těch 6 hodin pomoci asistentů denně pokryje maximální příspěvek na péči, který je 27 tisíc korun měsíčně. Zbytek často zajišťují rodiny, pokračuje Michal Prágr ze spolku Žít po svém.
4: My jsme momentálně požadovali, aby aspoň příspěvek na péči ve čtvrtém stupni byl zdvojnásoben.
3: Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z ANO uznává, že současný systém není uspokojivý. Připravuje změnu, která má lépe zohlednit skutečný rozsah potřebné péče a zlepšit dostupnost sociálních služeb. Konkrétní termín změn ale neslibuje. Tereza Hybšerová, Český rozhlas. Sport.
0: Prvoligoví fotbalisté Zlína přivítají v 8. kole Hradec Králové. Zápas začne ve 3 hodiny odpoledne. Ševci zatím v sezóně nezískali ani bod. V týdnu nahradil odvolaného trenéra Bronislava Červenku Pavel Hoftych, který je zároveň sportovním manažerem klubu. Před premiérou v nové roli připouští, že chce od týmu větší pragmatičnost.
5: Není náhoda, že od loňské sezóny v okamžiku, kdy si na podzim, jak kdybych řekl, od toho 15. kola z těch atributů bojovnosti a toho sebeobětování odskočil do větší snahy hrát fotbal na větší aktivitu držení míče, tak vlastně od té doby, já jsem to počítal, z 29 zápasů jsme 22 prohráli. Počasí.
0: Dnes bude na jižní a východní Moravě oblačno až zataženo, občasný déšť a večer přechodně srážky ustanou. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů. Vítr mírný, místy slabý západní až jihozápadní.

0: Zelená vlna, doprava aktuálně.
1: Mezi Frištákem a Štípou na Zlínsku došlo k nehodě dvou osobních aut. Zprávy prozatím končí. Mějte i nadále dobré odpoledne ve společnosti Českého rozhlasu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Krásné nedělní odpoledne z Českého rozhlasu Zlín. Dnešní vysílání začneme návratem v čase. Vzpomínkami na studentská léta, setkáním bývalých spolužáků i návratem na promoci po několika desítkách let. Zlínská univerzita vůbec poprvé uspořádala společnou stříbrnou, zlatou a diamantovou promoci. Nejstarší účastníci vysokoškolské studium ve Zlíně dokončili před 60 lety. Jejich setkání jsme sledovali přímo na místě a víc uslyšíte za chvíli v reportáži. No a možná naše první písnička vám také připomene nějakou chvíli, která už dávno patří minulosti. Marie Rotrová, Čím zvoní píseň má. Tak, ať se vám dobře poslouchá. Píseň, stejně jako celý dnešní pořad, to vám od mikrofonu přeje Pepa Koller.
0: Český rozhlas Zlín.

0: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně včera vůbec poprvé uspořádala společnou stříbrnou, zlatou a diamantovou promoci. Do univerzitní auly se vrátilo celkem 147 absolventů, kteří studia ve Zlíně dokončili před 25, 50 nebo 60 lety.
1: Jsme určitě velice rádi, že se takováhle akce uskutečnila. Pro nás bylo to dojemné.
2: Znamená to obrovskou emoci, protože něco tak krásného jsem nečekal.
3: Překvapilo nás to, že si na nás vzpomněli, ale jsme rádi, že jsme byli na začátku.
4: Říkají Michal Neumann ze stříbrné promoce, Karel Schildberger ze zlaté a Jaroslav Šindelka z diamantové. Právě ten během slavnostního aktu také promluvil za své spolužáky a zavzpomínal na jednu z úsměvných příhod ze studentských let.
5: Pamatuji hlášení kolejního rozhlasu. Upozorňujeme pokoj číslo 85, že je 22 hodin a je konec návštěv.
4: Svůj projev zakončil krátkou básničkou, ve které s nadsázkou připomněl i vysoký věk čtveřice diamantových absolventů.
5: Dnes, 60 od promoce, nás už nelákají mladé děvčice. Pro nás jsou ty důležité nemocnice a idolem pak přívětivé zdravotnice.
6: Vždycky, když děláte něco poprvé, tak je to opravdu s velkým otazníkem, jak to všechno dopadne. Tak jsme byli velice potěšení, že se přihlásilo více než 140 absolventů. Ten zájem byl poměrně velký.
4: Říká prorektorka Zlínské univerzity a organizátorka promocí Adriana Knápková. I když letos vysoká škola oslaví 25 let od svého vzniku, vysokoškolské vzdělávání má ve Zlíně výrazně delší historii.
6: Historické kořeny vysokoškolského vzdělávání ve Zlíně sahají až do těch 60. let minulého století, kde tady byla fakulta technologická a první absolventi ukončili svá studia v roce 1966 jako absolventi vysokého učení technického v Brně.
4: Pro absolventy univerzita kromě slavnostního aktu připravila také komentované prohlídky. Po letech tak mohli vidět, jak se jejich někdejší alma mater proměnila. Pokračuje mluvčí školy Petra Svěrá.
7: Budou připraveny pro ně prohlídky například Fénixu, což je centrum digitalizace, dále také komentované prohlídky centra polymerních systémů a případně i budovu fakulty managementu a ekonomiky, kde se vlastně ty slavnostní promoce konají.
4: Výroční promoce by univerzita chtěla opakovat každých 5 let. Ze Zlína Michaela Kočendová, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Zlín. Žijeme.

0: Hrotová vila v Koryčanech na Kroměřížsku byla na konci 19. století architektonickým skvostem. Dnes je budova ve špatném stavu a čeká na rekonstrukci. Jak ale vypadala v době, kdy v ní rodina Tonetových skutečně žila? Na místo se v reportáži vydala redaktorka Petra Sedláčková.
1: Tonetova vila v Koryčanech je bývalým sídlem továrníka Alfreda Toneta, vnuka zakladatele slavné firmy s ohýbaným nábytkem Michaela Toneta. Dům, který byl postaven v roce 1896, dnes chátrá a čeká na rekonstrukci. S historičkou a kurátorkou vily Petrou Svobodovou se ale vrátíme do doby, kdy byla stavba nová a Tonetové v ní žili. A jaký pohled se Alfredovi Tonetovi naskytl, když poprvé otevřel vstupní dveře do domu?
2: V roce 1896 se před ním otevře úžasný pohled do schodištové haly a světlíku a v případě, že svítí slunce, tak po stěnách vidí krásnou duhu a samozřejmě umělecká díla, květiny, tak jak toto vyzdobila paní domu Ida Tonetová.
1: Ze schodišťové haly se pak rozbíhal každodenní život celé rodiny. Od reprezentativních místností až po zázemí, které návštěvníci běžně neviděli.
2: Ze schodišťové haly se mohlo jít do salonu nebo do jídelny a pochopitelně zázemí zajišťovala přípravna jídla a kuchyně. V tomto patře měl svůj kancelář i ředitel koryčanského závodu Alfred Tonet. A jedna část, poměrně velká, byla věnovaná samostatné šatně.
1: Zatímco v přízemí domu se přijímaly návštěvy a řešili obchodní záležitosti, o patro výše se odehrával rodinný život Tonetových.
2: Další místnosti v patře už byly privátní, takže tam byly ložnice majitelů, guvernantky, dětský pokoj, ale byl tam třeba i hostinský pokoj a jedno křídlo zabírali koupelny a toalety.
1: Tak velký dům, jakým je koryčanská Tonetova vila, nemohl fungovat bez služebnictva a zázemí pro něj. To se ukrývalo hlavně v méně reprezentativních částech vily, v podkroví a v suterénu.
2: Okolo světlíku byly provozní místnosti, to znamená jeden pokoj určený služebnictvu, potom prádelna, sušárna a sklad mouky. A v suterénu tam měla svůj pokoj kuchařka, další služebnictvo, ale byla tam i garáž, různé sklepy na potraviny a sklad uhlí a dřeva a služebnictvo tam mělo i svoji lázeň.
1: Rodina Tonetových ve vile s jistotou bydlela ještě ve 30. letech 20. století. Co se s vilou dělo během druhé světové války, ale není jisté. Po válce už každopádně začíná její úplně nová kapitola.
2: Po roce 1945 nebo 1946 dochází ke znárodnění vily a pak už se tady vystřídala řada funkcí. Učňovský internát, administrativní sídlo koryčanského závodu, mateřská školka, základní umělecká škola, klubovny SSM a v suterénu dlouhá léta působila prádelna a mandle.
1: Z rodinného sídla se tak postupně stal dům s úplně jiným využitím. Dnes město Koryčany řeší, jak vile vrátit život.
2: Plány město Koryčany má velké, v současné době je zpracován projekt na rekonstrukci, který má dokonce už i stavební povolení. A plánujeme zde sídlo městského úřadu, knihovnu, infocentrum a zhruba dvě místnosti věnované připomínce slavné historie firmy a rodiny Tonet a dalšího významného koryčanského rodáka Jindřicha Halabaly.
1: Z někdejšího Tonetova sídla by tak jednou mohl být znovu živý dům. Tentokrát otevřený lidem z Koryčan i návštěvníkům města. Z Koryčan, Petra Sedláčková, Český rozhlas.
0: A já ještě doplním, že v rámci letošních oslav 130 let od výstavby Tonetovy vily chystá město Koryčany na příští sobotu vernisáž výstavy Auta rodiny Tonet. Komentovanou prohlídku vily, módní přehlídku se salonem První republiky a swingový koncert skupiny Django Jet z Brna. Pokud bude pěkné počasí, přijedou i historická vozidla. Akce začne příští sobotu ve 14 hodin.
3: Jak rychle umíte psát na počítačové klávesnici? Hostem dopoledního Českého rozhlasu Zlín bude student, který tuhle dovednost povýšil na tu nejvyšší úroveň. Stal se totiž vicemistrem světa. Povídat si budu i s jeho trenérem a pedagogem Robertem Sigmundem. Rozhovor s hosty z Obchodní akademie a Vyšší odborné školy Valašské Meziříčí si budete moct poslechnout už 15. září. Na setkání se těší Anna Randárová.
4: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
4: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: na vlnách Českého rozhlasu Zlín zpíval o milování zalitém tmou, no a my si teď budeme živě povídat o tom, zda náš kraj bude zalitý sluncem, případně deštěm.
1: Počasí.
0: Je 14 hodin 23 minut a já už mám na lince meteorologa Mojmíra Martana, který nám mou úvodní otázku zodpoví nejlépe. Tak zdravím vás do Brna a vítám ve vysílání Českého rozhlasu Zlín.
2: Dobré odpoledne.
0: Začněme popisem současné situace v celém Zlínském kraji, prosím.
2: Tak nad Zlínským krajem máme hodně mraků, převažuje skoro zataženo nebo zataženo, bez srážek a teploměry ukazují hodnoty mezi 17 a 21 stupni.
0: A teď se podívejme na vývoj později odpoledne a na večer.
2: Tak zůstane hodně oblačnosti, tedy skoro zataženo nebo zataženo. Výjimečně se mohou vyskytnout postupně i slabé přeháňky, tak tomu bude zpočátku i v noci. K ránu potom bude od západu toho deště přibývat, zasáhne do rána na většinu území. 15 až 12 stupňů budou nejnižší noční teploty, foukat bude slabý vítr západních směrů.
0: Tak tímto popisem jsme ukončili tento týden a od zítřka začíná nový, tak prozraďte našim posluchačům, s jakým počasím do něj vkročí.
2: Tak zpočátku, tedy hlavně ráno a dopoledne, bude velká oblačnost, déšť bude postupně z trvalejšího přecházet do občasného, no a odpoledne po krátké pauze se objeví od severu lokální přeháňky, které mohou být provázeny intenzivnějšími srážkami, výjimečně se může objevit i bouřka. Oblačnost se více protrhá až během večera a v noci, kdy bude postupně polojasno nebo skoro jasno. Nejvyšší odpolední teploty 17 až 20 stupňů. Ráno a dopoledne povane slabý západní vítr, v průběhu dne potom vítr mírný severozápadní až severní, ale večer opět zeslábne.
0: A biozátěž bude přívětivá?
2: Ano, bude to jednička, mírná zátěž.
0: Tak a kdybych vás požádal o výhled na další dny, dokázal byste je v krátkosti popsat?
2: Ano, úterý a velká část středy budou slunečné dny, akorát v úterý ráno bude docela hodně mlh, případně nízké oblačnosti, které se ale během dopoledne rozpustí. Ve středu budou tyto jevy také, ale budou už o něco méně četné. Ve středu odpoledne začne od západu přibývat oblačnost studené fronty, na ní potom ve středu večer a v noci postupně čekáme přeháňky, ojedněle i bouřky. Rána budou chladnější, hlavně to úterní ráno přinese teploty v údolích až k 6 stupňům, přes den se ale oteplí na 20 až 24, ve středu až na 26 stupňů.
0: Děkuji vám za informace o nejbližším počasí a brzy zase naslyšenou.
2: Budu se těšit na slyšenou.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Počasí současné i to nejbližší jsme zrekapitulovali a hned po písničce nás čeká i rekapitulace událostí ve Zlínském kraji za uplynulý týden. Věnovat se budeme budoucnosti areálu ČSAD v Uherském Hradišti, bourání 34. budovy ve Zlíně i zaměstnávání psychicky nemocných lidí. Tak, buďte s námi.

0: Cena sena, týdny duševního zdraví i bourání 34. budovy bývalého baťovského areálu ve Zlíně byly jedny z hlavních témat, kterým se v tomto týdnu věnovali naši reportéři. Informovali ale také třeba o opravě kostela ve Stříbrnicích na Uhersko-Hradišťsku nebo přestavbě areálu ČSAD v Uherském Hradišti. Více uslyšíte ve zpravodajském souhrnu.
1: V pondělí začali dělníci demolovat poslední části vyhořelé 34. budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Její poslední část strhl 100-tunový bagr ve čtvrtek. Společnost se sice snažila fragmenty budovy zachovat, statici to ale kvůli jejímu stavu nedoporučili. Podle Marcela Šmita, mluvčího společnosti Cream, která objekt vlastní, se teď pracovníci zaměří na odklízení sutin.
2: Z pohledu nějakého základního rozstřídění té hromady, která tam potom samozřícení vznikla, případné dobourání.
1: Kvůli suchu je letos v Česku nedostatek sena. Ceny oproti loňsku vzrostly několikanásobně. Ověřila se to také chovatelka Edita Bližňáková ze stáje Moravia Branky na Vsetínsku. Při požáru seníku minulou sobotu přišla o 370 balíků sena pro 40 koní, se kterými se chovatelé věnují hyporehabilitaci.
3: Oslovím asi v Polsku místní zemědělce. Tam by měl být jakž tak dostatek, ale cena je dvojnásobná, ne-li trojnásobná, v Česku i čtyřnásobná.
1: Areál ČSAD v Uherském Hradišti by se v budoucnu měl proměnit v novou čtvrť s téměř 600 byty. Vyplývá to z návrhu územní studie, který v pondělí vzali na vědomí zastupitelé města. V lokalitě vznikne také 863 parkovacích míst, mateřská škola, 3 hřiště i prostory pro služby a podle návrhu bude třetinu areálu tvořit zeleň. První byty by se mohly začít stavět do 2 let, pokračuje zástupce investora architekt Pavel Stojanov.
4: V této chvíli můžeme projektovat první etapu, protože tu považujeme, že je plně v souladu se stávajícím územním plánem. Pro ten zbytek, pro ty další stavební etapy, už potřebujeme nějaké změny územního plánu, na který budeme pracovat.
1: V celém Česku začaly ve čtvrtek týdny pro duševní zdraví. Série akcí upozorňuje na obtíže, se kterými se potýkají lidé s psychickým onemocněním. Jedním z velkých problémů je pro ně najít si stálou práci. Tématu se věnovala reportérka Blanka Kovandová.
5: Až poslední 2 roky pan Miloš žije ve Zlíně v chráněném bydlení a má i stálou práci.
6: Řežu tady nebo zametám.
5: Ze současných 8 klientů chráněného bydlení ve Zlíně má pan Miloš práci jako jediný. Podle sociálního pracovníka Krištofa Amchy se pro lidi s duševním onemocněním těžko hledají zaměstnavatelé.
7: Myslím, že nejsou tak dobře ještě připraveni na lidi s duševním onemocněním, protože při práci vyžadují potom zase určitá jiná specifika než například lidé s mentálním postižením.
1: Ve Stříbrnicích na Uhersko-Hradišťsku začaly opravy střechy kostela svatého Prokopa. Práce budou stát přes 2 miliony korun. Polovinu částky poskytl Zlínský kraj. Dalších 850 tisíc se obci podařilo vybrat ve veřejné sbírce. Stav více než stoleté střechy zhodnotil majitel stavební firmy Štěpán Gabriel.
8: Kostel je z roku 1908 a krov je původní. Ve většině případů je v pořádku, jsou jenom lokální prvky k výměně v místech, kde zatékalo.
1: Všechny reportáže našich kolegů si můžete poslechnout na webu iRozhlas v záložce Regiony Zlínský kraj a příští týden budeme ve zpravodajství Českého rozhlasu Zlín u oslav 100 let teplárny ve Zlíně a dozvíte se také, jak by měl vypadat nový fotbalový stadion v Uherském Brodě. Karolína Wernerová, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu Zlín jste teď mohli odpočívat u skvělé skupiny Queen. No a teď si s námi pojďte osvěžit pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme, jak bezpečně na silnicích objíždět cyklisty. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Právě probíhajícím letním období se víc než jindy setkáte na silnici s řidiči nemotorových vozidel, nejčastěji s cyklisty. Logicky nechcete jet stejně rychle jako oni a tak se rozhodnete předjíždět. Víte ale, jaký rozestup u toho musíte dodržet? Odpověď na otázku poskytl plukovník Jan Straka.
3: Je to jeden z nejzranitelnějších účastníků a pokud si uvědomím, že když bude mít cyklista dopravní nehodu, tak ho nechrání vůbec nic. Já mám v autě plechy okolo sebe, on nemá okolo sebe nic. Pokud budu předjíždět cyklistu, musím od něj dodržet boční odstup 1,5 metru a v místech, kde je maximálně rychlost do 30 km/h, tak tam postačí 1 metr. Nicméně vždy musím mít na paměti, že nesmím ohrozit cyklistu.
2: Není to ale jen o řidiči auta. Dodržovat bezpečnostní předpisy musí pochopitelně i samotný cyklista. A jaké to jsou?
3: Věnovat se řízení, dbát na to, že jsem já ten zranitelný a zároveň, aby byli čitelní pro ostatní řidiče. Pokud pojedu na kole a budu tam vrávorat ze strany na stranu, tak nejenom, že jsem nečitelný pro ty ostatní řidiče a právě z toho důvodu, že oni neví, co já v tu chvíli udělám, může dojít k dopravní nehodě, tak zároveň způsobuji i to, že ten řidič může právě z toho mého způsobu jízdy být poněkud agresivní.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: No a zítra si povíme, jaká platí pravidla na kruhovém objezdu.
4: Burácení motorů, prach cest a odvaha jezdců, kteří se nebáli překonávat vlastní limity. Náš region hostil mezinárodní šestidenní motocyklovou soutěž poprvé v roce 1947. Parta milovníků starých motorek se po letech pokusila navázat na tradici této legendární soutěže. Jak náročná to byla cesta? Dozvíte se v cyklu Kořeny se Silví Pospíšilovou. Poslouchejte v pondělí před 15:30 a na webu Českého rozhlasu Zlín.

Je právě 3:15. Ve sportovním příspěvku se dnes podíváme kousek za hranice kraje. Po takřka 90 letech se dva brněnské fotbalové kluby utkali v prvoligovém utkání. Přesto nebylo derby mezi Zbrojovkou a Artisem zcela vyprodané. S tím souvisí téma, ve kterém se shodují trenéři obou mužstev. O co jde, tak to uslyšíte za okamžik.

0: U zápasů fotbalistů Zbrojovky a Artisu bylo dlouho dopředu jasné, že půjde o historický duel. Dva brněnské kluby se v nejvyšší soutěži utkali poprvé od roku 1937. Pozici fotbalového vládce města si udržela Zbrojovka, která zvítězila 2-1. Možná překvapivě, ale ne před zcela vyprodanými tribunami.
1: Víte co, já to nemám jako tak, že to je taková tradice, protože přece jenom je to po 90 letech a ty dva brněnský kluby, že jsou v lize a vůbec, že se tady objevil další brněnský klub, tak je to v podstatě novinka, takže ta tradice není taková jako normálně, ale v té kabině určitě vnímáme, že hrajou dva brněnský kluby a boj prostě o Brno a my jsme rádi, že jsme ho zvládli.
2: Vnímá trenér fotbalové Zbrojovky Brno Martin Svědík, že i když se v derby s Artisem hraje kromě bodů třeba taky o štít primátorky města Brna, náboj zápasu ještě není takový jako třeba při derby pražských S. Tomu odpovídá i to, že zápas nebyl vyprodaný. Na stadionu v Srbské ulici zůstalo volných zhruba 1000 míst. Podle kouče Artisu Romana Nádvorníka hrálo roli i to, že utkání začínalo v sobotu ve 3 hodiny odpoledne.
3: Furt by ta atmosféra byla za to uměli osvětlení ještě lepší, ještě by třeba přišlo pár lidí navíc. Říkám, je to pro mě zvláštní, že byl vybraný takovýhle čas na takovýhle zápas.
1: Naprosto souhlasím, jakoby, je to velká škoda, myslím si, že by tyhle ty kulise a všemu tak by slušela třeba 6. hodina prostě večerní. To je to škoda prostě, že to takhle je a že nad tímhle se nikdo nezamyslí.
2: Doplnil trenéra Artisu taky kouč Zbrojovky Svědík. Jeho svěřenci vyhráli 5. z 8 prvoligových zápasů této sezóny a jako nováček se drží na 3. místě neúplné tabulky. To Artis má dál jen 4 body a trenér Nádvorník připouští, že už se hodně těší na blížící se dlouhou reprezentační přestávku. V ní bude mít víc času na práci s týmem, který prošel v létě výraznou proměnou. Z Brna David Nekvinda, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Zlín, písničky našeho kraje.

0: Je knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Bylo 15 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
1: V Diakonii ve Valašském Meziříčí skončil po 32 letech jediný muž, pečovatel. V brněnské zoo se narodilo 5 mláďat kapibar, letos už je jich 10. Vláda je připravená regulovat ceny elektřiny, ministr průmyslu ale neřekl za jaké situace. Dnes bude oblačno až zataženo s maximy až 22 stupňů. Zprávy a Markéta Janíková mladší, dobré odpoledne. Pečovatel Karel Malina ve Valašském Meziříčí odpracoval poslední směnu. Ke klientům terénní služby Diakonie jezdil 32 let a celou dobu byl jediným mužem pečovatelem. Teď odchází do důchodu. Práce v terénu je přitom fyzicky náročná a muži Diakonii chybí.

0: U prvních pět se narodilo na jaře. Kapibary jsou mezi návštěvníky velmi oblíbené. Chovatelé jejich mláďata bedlivě sledují, protože první dny jsou nejkritičtější. Největší hlodavec na světě se v zoologických zahradách může dožít až 12 let. Podrobnosti o mláďatech doplňuje mluvčí brněnské zoo Jan Bedřich.
1: Je to třetí vrh momentálně letošní, protože ta první várka, co vlastně byla někdy krátce na jaře, tak to byla taky od dvou samic a teď vlastně na podzim porodila zatím jedna samice a jak říkám, ta druhá ještě je březí, takže konkrétně se jedná o třetí vrh, ale očekáváme ještě čtvrtý.
0: Vláda je připravená zastropovat ceny elektřiny v případě, že by dál rostly. V televizi Prima to řekl vicepremiér a ministr průmyslu Karel Havlíček z hnutí ANO. Kabinet by podle něj mohl stanovit maximální ceny u výrobců i dodavatelů elektřiny. Havlíček ale neupřesnil, v jakém okamžiku vláda k regulaci přikročí. Dodal, že postup ohledně zdražujícího benzinu a nafty bude stát koordinovat s dalšími státy Visegrádské čtyřky. Pokud by Česko mělo zásadně vyšší paliva než okolní země, vláda podle Havlíčka okamžitě zakročí. Desítky milionů korun loni odkázali lidé ve svých závětích dobrovolnickým organizacím. Vyplývá to z dat koalice za snadné dárcovství združující přibližně 50 neziskových organizací. O této možnosti darování ale skoro polovina lidí v Česku neví, upozorňuje kampaň Měsíc dobročinné závěti. Informuje třeba o tom, že v poslední vůli lidé nemusí odkázat jen peníze, pokračuje mluvčí skautské nadace Jaroslava Foglara, Zuzana Činštíková.
2: Lidé nám právě můžou odkázat třeba i svoje chaty, které by právě v té rodině dělaly nějaké nepříjemnosti, jak to podělit mezi ty dědice, nebo jsou to třeba louky, pozemky, táborové, které pak můžou ty skauti využívat i nadále.
0: Darovat lze i různé typy automobilů, které využijí třeba neziskové organizace poskytující terénní péči.
3: Počasí.
0: Dnes bude na jižní a východní Moravě oblačno až zataženo, občasný déšť a večer přechodně srážky ustanou. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, vítr mírný, místy slabý západní až jihozápadní.

0: Zelená vlna, doprava aktuálně.
1: Na dálnici D1 je na 170. kilometru ve směru Praha hlášena nehoda 3 osobních aut. A v Bořitově na Blanensku je na silnici 1/43 hlášeno odstavené osobní auto. Jezdí se zde kyvadlově. Tolik zprávy Českého rozhlasu. Mějte i dál dobré odpoledne při poslechu i na cestách.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Příjemné nedělní odpoledne přeji. K neděli tak trochu patří rekapitulace končícího týdne. Regionální stopařka Českého rozhlasu Zlín, redaktorka Petra Sedláčková, vás i tento týden vzala prostřednictvím našeho vysílání za poznáním. Navštívili jsme asijskou kulturu v Luhačovicích, vypravili jsme se za přírodou a taky za podzimní úrodou. Kam všude nás její putování po regionu zavedlo, to uslyšíte v souhrnu týdle už za chvíli. Nejprve si ale dáme snídaní, tedy píseň snídaně Karla Černocha. Ničím nerušený poslech vám přeje Pepa Koller.
0: Český rozhlas Zlín.

0: Co všechno jsme v našem vysílání v uplynulých dnech společně poznávali ve Zlínském kraji? Regionální stopařka Českého rozhlasu Zlín Petra Sedláčková nás prostřednictvím vysílání vzala za kulturou, historií, ale také do přírody. Poslechněte si její souhrn týdne.
1: Tento týden jsme se společně s posluchači Českého rozhlasu Zlín podívali na zajímavosti kolem nás. Na přírodu, její dary, ale také na lidi a jejich příběhy. V pondělí jsme zamířili do houbařské poradny v Uherském Brodě. S houbařkou Blankou Chlebkovou jsme se bavili o tom, jak postupovat, když si při sběru nejsme jistí, jakou houbu jsme vlastně našli a co udělat, než ji doneseme k odbornému posouzení.
2: Sbírat do košíku houby nebo na nejvíc do nějaké plátěné papírové tašky, určitě ne do nějakých kbelíků plastových nebo do nějakých uzavřených nádob. Ty houby donést co nejdřív. Pokud tu houbu už máte, chcete ji určit, aby ji osahalo co nejméně lidí, takže opatrně ji vydloubnout, zapamatovat si nejlépe, kde rostla, jaké tam byly stromy, jestli to bylo na louce, nebo to bylo v lese jehličnatém, dubovém, bukovém, pod břízou, protože spousta houb je mykorýzou vázaná na určitý strom.
1: V úterý jsme se podívali na svět očima lidí, kteří žijí v chráněném bydlení. Představili jsme výstavu Stejný jako ty, která je aktuálně k vidění v Baťově mrakodrapu ve Zlíně. Studenti střední umělecko-průmyslové školy v Uherském Hradišti výtvarně zachytili život klientů chráněného bydlení. S klientem sociálních služeb Uherské Hradiště Josefem Vincentem Vaškem jsme si povídali o tom, co se mu na jeho účasti na projektu líbilo.
3: Líbilo se mi vlastně to, že studenti, kteří nás malovali, tak zachytili náš život na chráněném bydlení, jak žijeme, jak se učíme vlastně normálnímu životu a zachytili to na kus papíru a pak to vlastně jako kdyby dali na to plátno nebo na ten obraz, takže to se mi asi jako nejvíc líbilo.
1: Ve středu jsme se vrátili k tomu, co nám může nabídnout podzimní úroda. Ve Spytihněvi na Zlínsku jsme navštívili moštárnu místních zahrádkářů a s moštařem Bronislavem Kotlabou jsme se podívali na to, co všechno předchází tomu, než se z jablek stane čerstvý mošt.
4: V prvé řadě se musí jablka umýt, našrotovat nejemné kousky a potom se můžou vylisovat. A to je tak všechno, protože to bohatě stačí. Je to jednoduché a rychlé. Jablka by měla být zdravá, protože sice jsou padaná, neměly by být nahnitá a neměly by být dlouho, jak když nazbírané, protože potom zase zasychají a ztrácí šťávu.
1: Ve čtvrtek jsme zase řešili, jak se postarat o zvířata, která žijí kolem nás v lesích. V klubovně mysliveckého spolku Zádveřice Raková na Zlínsku jsme s mysliveckým hospodářem Lučkem Turečkem mluvili o přikrmování zvěře v podzimních a zimních měsících a také o tom, čím ji lidé mohou nevědomky uškodit.
5: Té zvěři by mohli ublížit, tady by byl velmi opatrný. Do lesa určitě nepatří zbytky kuchyňského jídla, pečivo ve velkém množství, sladké nebo kořeněné potraviny a už vůbec ne žádné plesnivé nebo zkažené potraviny.
1: A v pátek jsme týden zakončili u bonsají. Ve slunečních lázních v Luhačovicích začala výstava bonsaje a umění a právě k jejím hlavním exponátům jsme se vydali s Josefem Baluchem z Bonsai Muzeum Isabelia ve Starém městě na Uhersko-Hradišťsku.
6: Je tady nádherná kolekce Taxus cuspirata. Když jsem je kupoval na ostrově Hokkaido v Japonsku, tak mě říkali staří Japonci, že některé pocházejí vlastně z Kurilského ostrovu, které vykopali hned po válce. Ale tady ta kolekce, bych řekl, že na světě nemá konkurenci, protože my máme ve sbírce více než 50 velmi vzácných exponátů starších několik set let a když jezdím po světových výstavách, nikdy jsem neviděl tak velkou kolekci.
1: Petra Sedláčková, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Neděle 13. září, 15 hodin, 15 a 3 čtvrtě minuty a vysílání Českého rozhlasu Zlín. Tak to není jen poslech, ale také inspirace, kam vyrazit. Přinášíme přehled kulturních typů, které stojí za pozornost, tak pojďme na ně. Ve Zlíně dnes zaspívá Helena Vondráčková v rámci turné Helena Forever. Turné je oslavou neuvěřitelné 62-leté kariéry, během níž naspívala více než 1700 písní ve 12 jazycích, koncertovala ve více než 40 zemích světa a stala se držitelkou desítek prestižních mezinárodních i tuzemských ocenění. Koncert Heleny Vondráčkové začne v Kongresovém centru ve Zlíně dnes v 19 hodin. A dnes také pokračují slovácké slavnosti vína a otevřených památek. V Uherském Hradišti stále ještě můžete navštívit komentovanou prohlídku věznice, galerii Joži Úprky a mnoho dalšího. Slavnosti tradičně uzavírá písnička na rozloučenou neboli volné hraní cymbálové muziky v prostřední ulici v 18 hodin. Celý program je k dispozici na stránkách akce slavnostivinauh.cz. Asijská kultura, tradiční japonské umění, samurajové nebo čajové obřady. To všechno v těchto dnech nabízí sluneční lázně v Luhačovicích v rámci výstavy Bonsaje a umění. Ta potrvá až do 20. září a pro návštěvníky jsou připraveny dva víkendy plné bohatého doprovodného programu. Tento víkend patří dnům asijské kultury a program trvá do 17 hodin. V dalších dnech pak bude pokračovat výstava bonsají a příští týden ji od pátku do neděle doplní festival čaje. A ve Vsetíně dnes na Svárově vyvrcholí Valašské záření. V 18 hodin se zde koná koncert Filharmonie Bohuslava Martinů, která zahraje hity Karla Svobody. Tak, tolik z našich tipů, ale inspiraci na nevšední zážitky můžete načerpat i na webových stránkách Českého rozhlasu Zlín.
1: Více na zlin.rozhlas.cz.
2: Bazálka, která po týdnu zvadne, přelitý rozmarín anebo máta, která naopak roste úplně všude. Jak na bylinky, aby nám opravdu prospívaly? To nám v poradně s Českým rozhlasem Zlín prozradí zahradník a rostlinolékař Daniel Borísek z Horního Němčí. 14. září probereme i to, jak bylinky doma zpracovat, abychom z nich měli co největší užitek. Na setkání s Danielem Borískem i s vámi se těší Anna Randárová.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Nedělní odpoledne s Českým rozhlasem Zlín.

Čistý sud, stálá teplota a dostatečně zralé ovoce. To jsou podle páleničáře Vlastimila Gajdůška z Březdice na Zlínsku nejdůležitější faktory, které zajistí správný kvas. Ukázku z poradny Českého rozhlasu Zlín o přípravě na pálenku uslyšíte za chvíli.

0: Švestky, hrušky nebo jablka. Podzimní úroda může skončit nejen zavařená ve sklenicích nebo na koláči, ale také v sudu jako základ pro dobrý kvas. Jak ovoce správně připravit, kdy je nejlepší chvíle kvas založit a na co si dát pozor, aby všechno dobře prokvasilo. Nejen to pověděl páleničář Vlastimil Gajdůšek z Březnice na Zlínsku v poradně Českého rozhlasu Zlín. Moderátorku Kristýnu Fuchsovou mimo jiné zajímalo, jak zralé by ovoce mělo být.
1: Ovoce by mělo být zralé, vyzrálé, přímo přezrálé, žádná plíseň, různé nějaké defekty vady.
2: Mm-hmm. Takže úplně měkučké, raději úplně přezrálé než tvrdé. Je lepší ovoce ze stromu tedy otrhat nebo počkat, až samo spadne?
1: Počkal bych, až samo spadne. Každý den, co nabere cukr na slunku, tak je nám vzácný a dobrý.
2: To je taková známka toho, že už je opravdu ovoce zralé.
1: Takže ono, jak dozraje, spadne samo.
2: Přezrálost tedy nevadí, ale co například, když je otlučené, anebo začíná lehce hnít?
1: Otlučené nám nevadí, ale veškerá hniloba nebo plíseň, tak to vyřadit.
2: A pokud máme pocit, že máme málo a vidíme trošičku plísně, tak si řekneme, odkrojíme?
1: Ne. To už je zasáhlý celý plot, všechno pryč, pěkné ovoce. Já mám takovou pomůcku, co dám do pusy a sním, dám ji do bečky.
2: A když máme například větší množství švestek, můžeme kvas založit najednou, nebo je možné ovoce postupně přidávat?
1: Určitě je lepší založit najednou. Taková minimální obsah je 50 litrů a víc a je dobré to naraz, jak se říká, nasypat tady u nás, nějak to trochu nadrtit a založit, aby to začalo kvasit.
2: A jak důležitá je právě v této fázi čistota sudu nebo dalšího náčiní, co k tomu vůbec potřebujeme?
1: To je velmi důležité, protože sudy před založením kvasu bychom měli vypařit, vypláchnout pořádně, aby to bylo, dá se říct, skoro sterilní, ale tak všechno by mělo být čisté. Každá ta špína může tam zavést nějakou infekci a pak by se mohlo stát, že to chytne jiné kvašení, než potřebujeme.
2: Měli jsme jeden dotaz a týkal se úplného uzavření nádoby s kvasem. Kdy je možné?
1: No, úplně uzavřít nádobu je možné, že je to dokvasené. Takže až je hotový kvas, zavřeme to z toho důvodu, aby se nám tam nedostala nějaká infekce a nechytlo nám to druhé kvašení, což by bylo octové a tím pádem by se kvas úplně znehodnotil.
2: A to druhotné kvašení poznáme podle čichu?
1: Poznáme ho podle čichu, kvas čpí octem. Kvas by měl pořád vonět ovocem.
2: Jak dlouho může hotový kvas čekat, než se dostane do pálenice?
1: Když se správně ošetří, jak jsme říkali, zavře, tak vydrží dlouho, do jara.
2: Takže nemusí lidé spěchat s objednáváním v pálenici?
1: Nemusí, ale jak říkám, ten kvas je potřeba dát do chladna a vydrží, dokonce jsme pálili k roku.
2: Je to v něčem jiné potom?
1: Není.
2: Nejde to poznat.
1: Ne. Je to pořád stejné.
2: Když se říká někdy 30-letá slivovice chutná lépe, tak stáří kvasu
1: nemá vliv.
0: Záznam celé poradny o založení ovocného kvasu s Vlastimilem Gajdůškem z Březnice na Zlínsku najdete na webových stránkách zlín.rozhlas.cz v audioarchivu, konkrétně v záznamu pondělní 11. hodiny. Je to...

0: svému chrupu dostatečnou péči? Navštěvujete pravidelně stomatologa a osvojili jste si dentální hygienu? Právě zuby a péče o ně byly tématem poradny pro zdraví Českého rozhlasu Zlín. Pokud jste vysílání nestihli, ukázku uslyšíte už po písničce. A dozvíte se pro někoho možná až šokující informaci o tom, jak dlouhá by měla být naše večerní péče o zuby.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Doufám, že vám vysílání Českého rozhlasu Zlín dokáže vyloudit úsměv na tváři. No a zdravý úsměv, to je každodenní investice do sebe. Jak malé, ale důležité návyky dokážou zabránit velkým problémům? Proč nestačí rychlé čištění a jak si vybrat pomůcky, které opravdu fungují? Do poradny pro zdraví přijala pozvání dentální hygienistka Olga Kellerová. Moderátorka Silvie Pospíšilová se jí třeba ptala, proč je vlastně tak důležité věnovat chrupu pravidelně zvýšenou péči.
1: Já myslím, že dneska už by každý pacient měl jít cestou prevence a ne cestou toho, že potom řeší následky toho, že ta hygiena byla špatná. Takže určitě hygienistka ráda všechno vysvětlí, připraví pracovní plochu toho pacienta tak, aby mohl provádět domácí péči sám.
2: Chápu to dobře, že vaším úkolem není primárně, řekněme, odstraňovat zubní kámen, ale hlavně naučit klienty, jak správně provádět v domácím prostředí ústní hygienu.
1: Ano, přesně tak. Funguje to tak, že pacient přichází na vstupní vyšetření, kdy se mu vlastně zhodnotí stav jeho hygieny a doporučí se mu správné kartáčky, hlavně správné mezizubní kartáčky, případně nějaká výživa na sklovinu a všechno, co potřebuje, tak dostane.
2: Dobře, takže když se k vám objednám, bude to moje první návštěva u vás, tak co mě bude čekat a hlavně, jak dlouhá ta návštěva bude?
1: První návštěva bývá okolo hodiny. Nejprve se ptáme na anamnézu a nějaké zdravotní omezení. Pak se ptáme na zvyklosti toho pacienta, co používá, jak často, kdy. Všecko si to ukážeme. No, následně nabarvíme vlastně takzvaným plak detektorem zuby, kde pacientovi ukážeme, kde si zuby čistí víc, kde míň. Vybereme správné kartáčky a hlavně odstraníme zubní kámen, protože když je v mezizubí zubní kámen, tak tam nevleze kartáček.
2: Které úkony zvládneme sami v domácím prostředí a kdy už je nutný zásah odborníka, tedy vás?
1: To je právě ten problém, když přijde pacient na vstupní vyšetření, tak mi většinou řekne, že se mu žádný mezizubní kartáček nevleze do mezizubního prostoru. Je to tím, že v mezizubním prostoru bývá hodně zubního kamene a proto ta dáseň je taková jako nateklá, krvácivá. Pacienti se toho bojí a proto se i bojí používat mezizubní kartáčky. Náš úkol je ten všechno vysvětlit, jak to vzniká, proč to tam všechno je, odstranit a následně vyměřit mezizubní prostor a ukázat správnou techniku čištění.
2: Řekněte, jakých chyb se lidé při čištění zubů nejčastěji dopouštějí?
1: Nejhorší je asi ten čas, který stráví u toho čištění, protože už to bylo i v televizi použito mockrát, je, že stačí 2 minuty a to je opravdu málo. Ty 2 minutky, to je tak možná na ranní čištění, ale tam je obrovský rozdíl mezi ranním a večerním čištěním, kdy ráno čistím rychle, jedním kartáčkem, jednou pomůckou, kdežto to večerní čištění většinou nejde pod 10 minut, což je takové jako možná šokující. Na druhou stranu, pokud chci udělat všechny pomůcky, jako je nit, mezizubní kartáčky, solo kartáček a klasický kartáček, tak se opravdu pod těch 10 minut nedostanu.
2: Paní Kellerová viděla, jak jsem při 10 minutách vykulila oči. To je opravdu pro mě
1: oči,
2: úplně nová informace, ale když vidím váš krásný zářivý bílý úsměv, tak asi se to vyplatí.
1: Určitě se to vyplatí, zase je to ta prevence, musím si říct, že hlavně musím rozpoznat, kdy už můžu končit a kdy ne. Některým řeknete čistě to je 10 minut, ale oni u toho koukají, dělají jiné věci. Vždycky je důležité naučit se rozpoznat, kdy ty zuby mám čisté a to je jednoduše, že si je olíznu a pokud jsou všude úplně hladoučké, tak můžu končit.
0: Celou poradnu si už teď můžete poslechnout v audioarchivu Českého rozhlasu Zlín, konkrétně v záznamu pondělní 11. hodiny.
3: Více na zlin.rozhlas.cz

0: Už v neděli znovu otevíráme naši hudební galerii s písničkami, které vám pak už nikdy nebudou znít stejně. Jak udělat z jednoho večera díky hudbě večer nezapomenutelný? I to umí správný DJ. Roztančit vás, rozespívat a taky zpomalit ve správný okamžik, abyste mohli na pár minut splynout s tanečním partnerem. Hudba do kořán bude tentokrát o hudbě prožívané tady a teď. A nebojím se říct o umění a práci DJe. No a s kým jiným než s legendou a mým kolegou Petrem Uhříkem. Už v neděli 13. září po 17. Markéta Janíková a pořad
1: Hudba do kořán. Hudební galerie Českého rozhlasu Zlín.

0: tématu, kterému se budeme věnovat v dnešním díle naší rozhlasové cukrárny, je už nějaký ten pátek. A jeho autor? Taky pátek.
1: Cukrárna Petra Uhříka.
2: Trochu si pohrajeme a v cukrárně budeme vzpomínat na Arnošta Pátka. Typického představitele toho nejstřednějšího proudu 80. let, takže nemohl chybět knírek pod nosem, jistě. Hudbě se věnoval už od svých 16 let, jeho plakáty zdobily stěny pokojů i skříní. Měl hity, které se hrály do omrzení a každou sobotu se objevoval na obrazovce v nějakém estrádním pořadu, který sledovali miliony diváků. Jenže sejde z očí, sejde z mysli, to po revoluci platilo nejenom u něj, ale taky u spousty dalších zpěváků, zpěvaček a skupin. To by ještě nebylo nejhorší. S Arnoštem Pátkem si bohužel osud pohrál opravdu krutě. Konec svého krátkého života doslova protrpěl. 6 let bojoval s rakovinou, která ho připravila o pravé oko, nos, část obličeje i polovinu zubů. Tak si raději Arnošta pamatujme v plné síle jako zpěváka a kytaristu, buď ve skupině Apollo Petra Spáleného, nebo jako solistu, co prošel i sestavou Faraon, nebo kroky Františka Janečka. Blonďák s trvalou na hlavě a s knírkem. Arnošt Pátek.

Mé nedělní moderování už pomalu končí, ale program Českého rozhlasu Zlín samozřejmě pokračuje. Po 16. hodině přijdou Hvězdné návraty, příběhy známých herců a komiků. No a po 17. hodině Hudba do kořán, dnes s kolegou Petrem Uhříkem. Tentokrát o hudbě tady a teď, o umění i práci DJe. Zítra ráno vás vezmeme do Uherského Brodu na jedno zdánlivě obyčejné pole pod Hvězdárnou, kde by mohl vyrůst nový fotbalový stadion pro 2000 fanoušků. Nový stánek za zhruba 80 milionů by neplatilo pouze město, podílet se na stavbě chce i fotbalový klub ČSK a jeho podporovatelé. Více uslyšíte v reportáži Michala Sladkého v zítřejším ranním vysílání krátce po 8. hodině. A pokud máte rádi příběhy se šťastným koncem, poslouchejte zítra také Tlapky z kraje. 10 minut po 10. se seznámíme s Ferdou, křížencem border collie, který v kroměřížském útulku čeká na svou novou rodinu. Tak třeba právě zítra začne jeho cesta domů. A třeba ta cesta bude končit u vás. Díky, že jste si nás vybrali jako parťáka na nedělní odpoledne. Brzy naslyšenou se těší Pepa Koller, který všem posluchačům Českého rozhlasu Zlín přeje: mějte se a smějte se.

0: Mosko, roznesl spořádně, že mi Bíňa, že umírám?
1: Vytroubil jsem to z plných plic.
0: Pak tedy brzy přitáhnou.
1: A, už jsou tady.
0: Oh, teď si lehnu. Vy jste si přišli na mistra, holomci, a můžeme začít.
2: Volpone, třaskavá komedie o chamtivosti a touze po penězích. Od září v Městském divadle Zlín.
3: Mediálním partnerem je Český rozhlas Zlín.
4: Bylo 16 hodin.
3: Český rozhlas. Zprávy.
4: Zlínský hraj chce půjčit 4 menším obcím přes 21 milionů korun na opravy budov, silnice nebo nové turistické centrum. Břeclav vytvořila koncepci centrálních dětských hřišť a sportovišť ve městě. Před 2 lety zasáhly Česko ničivé povodně. V noci čekejte zataženo z minimy až 12 stupňů. Odpolední zprávy vám přináší Markéta Janíková mladší. Zlínský kraj chce půjčit Drusavě, Komárnu, Střílkám na Kroměřížsku a Újezdu na Zlínsku přes 21,5 milionů korun. Peníze mají obcím pomoct s investicemi, na které už mají zajištěnou část financování, ale chybí jim prostředky na pokrytí celých nákladů. Jde o návratnou finanční výpomoc, takže obce peníze kraji postupně vrátí. Všechny 4 projekty vyjdou dohromady na více než 86 milionů korun. Pokrytí krajských peněz ještě musí v pondělí schválit zastupitelé.
5: Drusava má získat 7 milionů korun na vybudování turistického centra. Téměř 6 milionů půjde Střílkám, 7 milionů má dostat také Újezd na obnovu kulturního domu a zhruba 1,5 milionů Komárno na opravy spojené s rekonstrukcí silnice. Michaela Kočendová, Český rozhlas.
4: Břeclavští zastupitelé schválili novou koncepci dětských hřišť a sportovišť do roku 2036. Město chce postupně upravit jejich síť tak, aby ji tvořilo 5 větších centrálních hřišť

0: korun. 7 lidí přišlo o život. Lidé se dodnes vyrovnávají s následky, například v ostravské Nové Vsi.
1: Mám jedny boty, co jsem si koupil po povodní, a to jsou jediné boty, krom takových těch cuklí všelijakých, jo.
2: Takže všechno šlo do baráku prostě.
1: No všecko šlo tady jako.
3: Pan Jaromír je důchodce a většinu příjmu investoval do opravy domu. Novou Ves voda zasáhla ve chvíli, kdy už si lidé mysleli, že je po všem. Jak vzpomíná velitel dobrovolných hasičů v Nové Vsi Tomáš Lefner.
4: Najednou svítilo slunce, jo. Tak a už došlo ke kulminaci té řeky, takže jsme si všichni říkali, jo, dobré, zvládli jsme to, žádné škody, všechno v pohodě, a najednou ve vysílačce přišlo prostě, že se přelívá hráz na soutoku.
3: Voda v Ostravě zaplavila taky velkou část přívozu nebo Svinovské nádraží. Z Ostravy František Kuča, Český rozhlas.
0: Firmy podnikající na Ukrajině můžou žádat o státní garance úvěru. Mezi klíčové sektory, do kterých se má v rámci evropského programu investovat, patří energetika, doprava nebo zemědělství. Společnostem, které může peníze buď půjčit některá z ukrajinských partnerských bank nebo Česká exportní banka. Za úvěry se zaručí Národní rozvojová banka, a to až z 80%.
5: Počasí.
0: Noci čekejte na jižní a východní Moravě zataženo. Od západu se bude postupně na celé území rozšiřovat déšť. Nejnižší teploty 16 až 12 stupňů. Vítr slabý západní.

0: Zelená vlna, doprava aktuálně.
1: Ve Vsetíně ve Smetanově ulici došlo k nehodě dvou aut a na dálnici D1 je na 170. kilometru směrem Praha hlášena nehoda tří aut. Zprávy končí a teď už Patrik Rozehnal a Hvězdné návraty.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
2: Říká se, že dobrý vtip vydá za kus chleba a veselá mysl nahradí nejen pohár vína. K čemu by byl ale takový vtip třeba Švýcarům? Jim se i tak vede dobře. Němci jsou zase v Evropě známí tím, že nemají smysl pro humor, ale tahle pověst se drží jen díky houževnatému úsilí německých redaktorů, profesorů a učitelů, kteří ji střeží jako oko v hlavě. V Evropě prý mají největší smysl pro humor Španělé a Italové. My Češi říkáme, že máme stejný humor jako Britové, ale paradoxně, oni se našim vtipům vůbec nesmějí. Tak tedy zahajuji hodinu českého humoru jen a jen pro nás, pro Čechy. Zábavu nad klasickými filmy, skeči a televizními estrádami vám přeje Patrik Rozehnal. Tentokrát se o pozvednuté koutky úst postará muž, který se narodil 19. června roku 1924 v Praze. A čím se stal?
3: Už je to tady.
2: Ano, měl bych prozradit, že jste se stal hercem, komikem.
3: Já jsem bás. Bás.
2: A jak tak koukám, tak docela plodný, co?
3: No, mám jednu dceru.
2: To jsem ani nevěděl.
3: A ty máš nějaké děti?
2: Já bohužel ne. Naší rodinu potkala nehoda a zahynuly při ní všechny ženy.
3: Je to opravdu rána osudu, příteli, že v jednom okamžiku ztratit manželku, tchýni a švagrovou.
2: No, a k tomu ještě tohle počasí. No, raději se věnujme životu Luďka Kopřivy. On nás bude bavit celou hodinu.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Hvězdné návraty.
1: Luděk Kopřiva byl mistrem zejména menších rolí, ale všichni se ho pamatujeme v těch opravdu výrazných. Vynikal v komických a satirických postavách, které doplňoval svým charakteristickým hlasem a vzhledem. Angažoval se ve filmu, televizi i rozhlase, i v dabingu. A na úvod, jak už bývá naším zvykem, začneme zvesela. Prostě to takzvaně rovnou rozbalíme. I s Otou Šimánkem ve scénce nazvané U zubaře.
2: Doktor Jukajda?
3: Polední přestávka. Trháme až od 2.
2: Je to vaše peněženka?
4: No ne. No drahý příteli, kde jste ji našel?
2: Je tady dole před domem, teda před střediskem, že?
4: Je
2: to všecko?
3: Všecko. Poctivému nálezci přináleží poctivá odměna.
2: Ne, to vyloučeno, to byste mě urazil.
3: No, tak tedy aspoň stopečku gruziňáč.
2: Ne, děkuju. Ne, opravdu děkuju, já nesmím.
3: Co pak játra?
2: Trabant.
3: Auta ta nás připraví o spoustu rozkoší, jako ledviny a játra. Čím bych se vám ovšem odměnil, příteli?
2: Ne, o tom vůbec nepřemýšlejte. Jsem rád, že jsem vás poznal a že jsem vám mohl udělat radost. To je všecko. Tak nashledanou.
3: Je moment, usmějte se ještě jedno.
4: Zuby!
3: Vážený pane, ještě jsem nepoznal člověka, který by nepotřeboval prohlédnout chrup. Podívejte se, dneska to budete mít bez objednávky, bez čekání. Prosím, račte se, posaďte.
2: Ale pane doktore, já na to nejsem duševně připraven.
3: Jen se posaďte hezky.
2: Pane doktore, ale já... Ale pane doktore...
3: Tak, řekněte a...
4: A...
3: A...
4: A...
3: Ta dolní stolička tam musí ven.
2: Co,
3: ta...
2: pane doktore, já přišel tu peněženku.
3: Sečte, nebo bych byl nucen vás přikurtovat. Tak, to je totiž ve vašem zájmu. Chápejte, kdybyste mi klepnul do kleštiček, tak byste si mohl případně urazit nosánek. Tak.
2: Pane doktore, já přišel jenom vrátit peněženku.
3: Ano, já jsem vám taky za to nesmírně zavázán, rozumíte? A proto se vám musím revanžovat, tak a hezky, možná, že to bude chviličku bolet. Ale ne tak nahlas, příteli, vždyť ještě netrhá. To jsem zvědav, co budete dělat, až budu trhat doopravdy.
2: Co to děláte?
3: Některý pacient totiž strašně řve.
2: Pane doktore, já přišel jenom vrátit peněženku.
3: Ano, já vím, vždyť je to taky v pořádku. Držte se pěkně, hezky, tak. Já se jenom chviličku zapsu, tak.
2: Wahu!
3: Ano, počasí je dneska opravdu hezké.
2: Zabijáku!
3: Jo. Trošku to lechtá, že ano? Ano, já neslyším, to mi řeknete až potom. No,
2: je, no vidíte a už je venku.
1: Luděk Kopřiva vlastním jménem Ludvík Kopřiva se narodil 19. června roku 1924 v Praze. Vyrůstal tedy v období první republiky, v době, která byla tedy kulturně mimořádně živá a která silně formovala celou jeho generaci. O jeho rodině se bohužel nedochovalo mnoho podrobností, ale víme, že vyrůstal v poměrně obyčejném měšťanském prostředí, kde se cenila pracovitost, disciplína a vzdělání. Už od mládí měl blízko k umění, humoru a herectví. Scénky a role zvládal vždycky na výbornou. Ale anekdoty většinou, jak se říká, zvojtil. Třeba i při jednom rozhlasovém natáčení mu to prostě nešlo. A to u toho bylo i publikum, které ho povzbuzovalo. Jen si to poslechněte.
3: Takže se na schůzce abituji, už je to tady. Kde je ta Bohdalová? Táže se na schůzce abiturientů po 20 letech jeden spolužák druhého. A ty máš nějaké děti? Ano, praví druhý pyšně. 8. No jasně, vždyť ty si už ani ve škole si nikdy nedával pozor.
5: Ještě jednou asi, že?
6: Ještě.
5: Pokračuj.
3: Já to ale stejně neřeknu. Táže se na schůzce abiturientů po 20 letech jeden spolužák druhého. A ty máš nějaké děti? Ano, praví druhý pyšně. 8. No jasně, vždyť ty si už ani ve škole si nikdy nedával.

0: Takhle mám vypadá Silvestr.
1: Tak ještě jednou. Jo. Takže se na schůzce abiturientů po 20 letech jeden spolužák druhého. A ty máš nějaké děti? Ano, pravý druhý pyšně. 8. No jasně. Vždyť ty jsi už... No jasně, vždyť ty jsi si už ani ve škole nikdy nedával pozor.
2: Nebyl ovšem jediným, komu to při natáčení nešlo. Teď Jitka Molavcová.
3: Tatínku, zeptal se jeden malý chlapeček, proč jsi se ženil? A on říká, no přece, aby si se narodil Jaroušku. A...
4: Počkej, to začíná
5: aby
4: slibně.
5: Aby si se narodil, Jaroušku.
4: To není moje příhoda. To ona jenom zařadila to jméno tam tak.
3: Aby si se narodil, Jaroušku. A Jaroušek se zeptá, a proč jsi si vzal naší maminku? A tatínek se podíval na svoji manželku a řekl, vidíš, ani to dítě to nechápe.

0: Svůj debut před kamerami si Ludvík, tedy Luděk Kopřiva, odbyl už v roce 1949 menší postavičkou natěrače Pepíka v osvětovém Tomanově filmu I andělé ztrácejí trpělivost. Z důvodu tehdejších mimo pražských angažmá se k soustavné filmové práci dostal až o 15 let později rolí kolegy v krátkém příběhu školy Famu kouzelná noc. To se psal rok 1964 a po další čtyřleté přestávce to byla postava žoviálního pana Pepíka v krátkometrážní Švankmajerově Grotesce zahrada. Od té doby se stal vyhledávaným představitelem různých menších a často komediálně laděných postav. Hrál kanovníka Jindřicha v Královském omylu, učitele v pohádkové komedii Dívka na koštěti, Saidla v dramatu Případ pro začínajícího kata, a nebo i jeho amerického velvyslance ve sci-fi komedii Miloše Macourka a Václava Vorlíčka, což takhle dáci špena.
1: A doufám, excelence, že budete mým svědkem.
2: Bude mi ctí, Doňo Izabel. Ale abych řekl pravdu, moc tomu nerozumím. Přijeli jste přece do Prahy kvůli tomu přístroji.
1: Ano, a při té příležitosti se tady chceme vzít.
2: Tady na půdě velvyslanectví?
1: Ano.
3: To je složitá historie, excelence. Doňa Izabela zdědila po svém manželovi veliký majetek a nebo štíkův bratr pan Carlos López.
1: Šílený zuřivec.
3: Nemá Doňu příliš v lásce, chápejte. Nebýt jí, byl by dnes majetek jeho.
2: Chápu. Prostě jste přijeli do Prahy kvůli tomu přístroji a při té příležitosti...
1: Správně, excelence.
4: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Od slavné písničky ke slavnému herci malých rolí, Kluďku Kopřivovi.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Kopřiva nebyl přímo typem bouřliváka, který by na sebe za každou cenu strhával pozornost. Naopak, působil spíš nenápadně, ale měl obrovský pozorovací talent. Dokázal přesně odkoukat gesta, mluvu i drobné lidské slabosti, což se mu později nesmírně hodilo při vytváření komických figur. Dětství prožil ještě ve stínu hospodářské krize a dospívání pak poznamenala druhá světová válka. Právě válečná léta v mnoha umělcích probudila potřebu humoru jako obrany proti těžké době. Kopřiva si tehdy definitivně uvědomil, že chce stát na jevišti. Po válce proto vystudoval státní konzervatoř v Praze a následně pokračoval na DAMU, kterou dokončil v roce 1948. Už během studií bylo jasné, že nejde o klasického představitele romantických hrdinů, neměl vzhled filmového milovníka, ale disponoval mimořádně výrazným komickým talentem a nezaměnitelným hlasovým projevem, což později využil třeba i v pohádkových rolích. Dokázal to třeba postavou Rampelníka ve Zlaté přadleně v pohádce Věry Jordánové z roku 1975.
2: Mý jméno neuhodne, i kdyby hádala od rána do večera až do smrti.

0: Maruško, koukám, že jsem tě naučil přepěkně příst.
1: Po absolutoriu získal první angažmá v Ostravě. Právě tam se herecky vyprofiloval. Později přešel Luděk Kopřiva do Plzně a nakonec se zakotvil v pražském divadle EF Buriana, kde strávil velkou část svého profesního života. Film ho začal obsazovat především do drobných, ale výrazných rolí. Režiséři totiž rychle pochopili, že i když dostane jen pár minut prostoru, divák si ho zapamatuje. Stejně tak dokázal svůj herecký talent využít i v rozhlase a ve scénkách. Tady je ta s názvem Putovní láhev. Kromě něj uslyšíte třeba Evu Klepáčovou a taky Dalimila Klapku.
2: Copak, pane Malca? Máte něco na srdci?
3: Takový problém. Spíš problémeček.
2: Nějaká nemoc v rodině?
3: Jde pak, všecko v pořádku. Babička je k neutahání. Ale chtěl jsem na sobotu a na neděli vyrazit konečně do přírody.
2: Pane Marca.
3: No s rodinou, samozřejmě.
2: Já vím.
3: No nadýchat se čerstvýho ozónu. A rád bych vyrazil už v pátek. Znáte to, auto bude mít jako poruchu, strčím ho do opravy a ten jeden den bych měl k dobru.
2: Tím se nikde nechlupte, já o nič nevím, pane Marca.
3: Já taky nikomu ani muk, ale vám to přece musím říct. V pátek se totiž bere záloha. Tak jsem si myslel, kdybyste to mohla zavolačit, abych ty prachy dostal už ve čtvrtek.
2: Pane Máca, víte dobře, že to nejde.
3: Ale paní Jeřinko, proč by to nešlo, když vy budete chtít? Já to taky nechci jen tak, uděláte si večer s manželem samozřejmě. A je to, když o nic nejde.
2: A co to děláte, někdo sem vtrhne?
3: Tak to šok. A je to v suchu, ten jeden den přece nehraje roli.
2: Že jste to vy, pane Máce, ale prosím vás, nikdy ani slovo, měla bych z toho malé. A stavte se, já vám to připravím, jo?
3: Děkuju, Jiřinko. Kdyby mě hledal starý, tak jsem vedle. Já totiž jdu zavolat mamině.
2: Koňak. A pětihvězdičkovej. Páni, ten se ale praštil přes kapsu. A asi mu na tom moc záleží. Já ti dám maminu.
4: Tady tu máte nějaký kadrel, soudružka Drábková.
2: Ale nemůžu zavřít registraturu. V jednom kuse to padá, mám tam důležitý spisy. Musíte to spravit, pane Vosáhlo.
4: Podejte mi tašku.
2: Co to?
4: Kladivo. No
2: a kdy pak se k nám přijdete podívat na opravu toho gauče, pane Vosáhlo?
4: No, já jsem na tom teď... Letě s časem. Šroubovák.
2: Už mi to slibujete rok?
4: No, není materiál, víte?
2: Takovej odborník jako vy s tím přece musí být hotovej za půl dne a materiál, to je no, pro vás maličkost, ne?
4: Půl dne sem, půl dne tam, máte večer, kleště. Kdybych se nemusel v práci zdržovat s takovejhlema blbostma, už jste měla opravených 10 gaučů. Kleště.
2: Já to přece nechci zadarmo, pane Vosáhlo.
4: To se rozumí, že brigádně mě do toho nele.
2: A co takhle? Tenhle pátek, no.
4: Jo, to musím opravit vrata od garáže. Šroubovák.
2: Nedalo se to odločit na pondělí.
4: Helgo, to je materiál tohle.
5: Malá pozornost za vaši ochotu.
4: Tak já v pátek jsem u vás, nikomu ani mouk. Váš gauč jsem nikdy neviděl.
2: Děkuju vám. Jo, a kdyby mě někdo hledal, tak jsem si odskočila do uštárny, jo?
4: Jo.
2: Ještě jednou vám moc děkuju.
4: Ergo, to je materiál to.
6: A sakra, Vosáhlo. Vás člověk najde v podniku už jako štyrlístek.
4: A mě pošlou soudruhu vedoucí, tam makám jako kač.
6: Tak byste mohl konečně opravit ta vrata od garáže. Přece tam nebudu věčně stát a držet ruku na zámku, aby nás někdo nevykrál.
4: No, já jsem to měl připravený na pátek.
7: Měl? Jak to měl? Chraň vás Bůh, soudruhu, abyste to odložil na příští týden.
4: No, já vím, že je to důležitý.
7: No,
4: No tak jestli budu mít dneska chvilku čas, já tam skočím.
6: No, vosáhlo, to je slovo chlapa. No. Ovšem, přes časy za to nebudou.
4: Proto já bych se neodvážil žádat, soudru vedoucí. No. Já bych takhle, kdybyste mi v pátek dopoledne mohl dát volno.
7: Kde pak ne?
6: S tím nechci nic mít. Zrovna se po vás bude někdo schánět
4: a... No, tak jsem šel pasovat materiál do skrátky. Jde o pár hodin.
6: Ne.
4: Já bych to taky nechtěl zadarmo, já... Já bych si dovolil tady ne...
7: Zbláznil jste se, no soudru, zbláznil jste se, prosím vás.
4: No tak ne, no.
6: Počkejte, tak to teda... Jo, já jsem myslel, že je to pivo.
4: Hlavně, že to máte pod kabátem. Já jdu na ty vrata.
6: Jo, běžte. Běžte.
7: Hele, pětihvězdičkovej. Páni, ti opraváři si ale žijí.
8: Chcete mi ty výkazy, kozinka?
6: Ještě ne, soudru řediteli. Já jsem zrovna zařizoval ta vrata a... Jak si ale všecko bude ještě dnes, ještě dnes.
8: Čert ven vrata, já potřebuji výkazy, už jste mi je měl dát včera.
6: Zítra budou, soudru řediteli, já nastavím celou noc a...
8: Jestli z toho budu nějaký malér, tak si mě nepřejte.
6: Ale chrán, soudru řediteli, jsme nad plánem, to prosím, nebudou výkazy, to bude přímo prezent.
8: Co to máte pod tím kabátem, kozinka?
6: Taky prezent. Řediteli, to je, nerad bych urazil, ale máte prý narozeniny. A tak taková malá, jaksi pozornost, to od kolektivu, pochopitelně. Řediteli.
8: Pochopitelně.
6: Ano.
8: Jak jste na to přišli? Já jsem měl narozeniny v lednu.
6: A, my máme všecko v merku, my všecko hlídáme.
8: Ano, až na ty výkazy, že jo?
6: No,
8: tak víte co? Hezky se vyspěte. No a přijeste ty výkazy v pondělí.
6: Ano.
8: A jestli je tam někde máce, tak mě zavolejte.
6: Zajste, soudru řediteli, zajste.
9: Někam vyrazíme, soudru řediteli?
8: Jo, zítra. Na služební cestu a vrátíme se až v pondělí.
9: A do Prčic.
8: Ne, do Plzně.
9: Já jsem chtěl vyrazit s rodinou do přírody.
8: Ale to já taky mám. Jenže to se nedá nic dělat, služba je služba. Ale víte co? Aby vás to tak nebolelo, tadyhle máte flašku.
10: To je snad sen.

0: I malé figurky mohou někdy zapůsobit natolik, že si je pamatujeme celý život. A pak se k takovým hercům rádi vracíme. Důkazem je život Luďka Kopřivy.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Patřil k hercům, které znal skoro každý, ale málo kdo si pamatoval jméno. Hrál stovky epizodních rolí. Úředníky, dětky, opilce, hospodské, někdy i podivíny. I když byl velmi obsazovaný, údajně ho hodně trápilo, že nikdy nedostal opravdu velkou hlavní filmovou roli. Měl pocit, že ho režiséři berou jen jako figurkáře. V hereckém prostředí 60. a 80. let 20. století byl alkohol téměř všudy přítomný a Kopřiva se tomu prostředí nevyhnul. Nešlo o vyložené skandály jako u některých jiných herců, ale kolegové zmiňovali, že uměl po představení posedět velmi dlouho. Přesto nikdy nepatřil mezi bouřlivé hospodské rváče, spíš mezi ty melancholické, tiché pijáky. Měl pověst zvláštního samotářského člověka. Byl velmi spořivý, někdy až úzkostlivě. Někteří kolegové vzpomínali, že nosil staré oblečení mnoho let a nerad utrácel peníze, i když byl známým hercem. Zároveň byl prý posedlý pořádkem v textech a rekvizitách. Dopřejme si opět další scénku, a tedy herecký kousek vedle Jiřího Líra. Ocitáme se v Seznamce.
2: To mám...
3: Pardon.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, pane šéf, prosím vás.
2: Prosím.
3: Já bych byl moc rád, kdyby vaše seznamka byla velmi diskrétní stran mýho rozhodnutí stran sňatku. Doufám, že byste tam měl nějakou nevěstu pro mě.
2: No samozřejmě, jistě, naše seznamka je vždycky, pane, diskrétní, vždycky seriózní.
3: Děkuji.
2: Ano, odebírejte nevěsty jen u odborníků, prosím. Ano, to náš ženich, náš host.
3: Ano. Děkuji.
2: Tedy u nás, jistě, že... Ovšem, nevěsty nám bohužel došly. Optejte se, prosím, příští týden. Ano. Naschledanou.
3: Hele, šéfe, tady je menší obálčička. Možná, že potom, až se do ní mrknete, by se tam nějaká ta nevěstinka našla, ne?
2: Ano, dovolíte, to mám 7, 8, 9, 10.
3: No.
2: Ano, to by jistě, to by stačilo, samozřejmě. Podívám se, samozřejmě, že se podívám.
3: No.
2: Já jinak sice úplatky neberu, ale tohle to je spíš jaksi... Od pána pozornost.
3: Ano,
2: ano. Tak. Dovolil byste, já bych si vás trošičku poměřil, ano.
3: Ano.
2: Kvůli kybernetu. Ano,
3: aha.
2: Tak. Prosím, ano, to máme. Hlavička je v pořádku.
3: Ano.
2: Kdybyste si trošičku stoupnul.
3: Ano, prosím.
2: Ano, výška. To by taky souhlasilo, kdyby se pán potom trošičku přikrčil. Ano, hned bych se tedy podíval. Ano, měl bych tady pro vás...
3: No.
2: Tady, prosím, bohatá,
3: no.
2: Hezká,
3: no, no, no.
2: Moudrá,
3: jo, jo.
2: Jen trošičku starší.
3: A je, je. To není nic pro mě. Starší, na to já kašlu.
2: Kašlete na nic.
3: Jo.
2: Samozřejmě to vám chválím, ano. Tak tedy tady. Mladička,
3: no.
2: Skoro zajíček,
3: no, no, no.
2: A už bohatá.
3: Jo, no, no, no.
2: Ano, hezonka,
3: jo.
2: Trochu docela nepatrně hloupá.
3: A jej, to není nic pro mě. Na to já kašlu.
2: Jistě, proč taky ne? Co s takovou hloupou tou, že ano?
3: Ano.
2: Tak tady, prosím. Chytrá, mladá, no. Hezká, chudá, kašlete.
3: A je, no jistě, na chudou kašlu.
2: Ano, tak tady. Bohatá,
3: no.
2: Mladá, inteligentní, trošku šeretka.
3: Já vím,
2: kašlete,
3: no.
2: Na ní, kašlete. A normálně nemáme na pultu vůbec nic, a jak si to lidi chválej. No ale, že s váma cejtím, pane, tak tuhle no. Si schovávám pro nejhorší časy pro sebe, víte. Ale ať se nežením, ať nemají děti maminku, náš ženich, náš host, prosím, tak. Mladá, krásná, bohatá, no. Moudrá,
3: no.
2: Cizí státní příslušnost.
3: No, prosím, to je to, co já hledám.
2: No, vidíte, má bohužel takovou docela maličkou chybičku.
3: Jakou?
2: Kašle na vás.

0: Kopřiva patřil k těm hercům, kteří nikdy nebyli typickými prvními milovníky. Přesto si je publikum pamatovalo možná víc než ty hlavní protagonisty. Obrovský úspěch zaznamenal třeba ve filmu Pane, vy jste vdova režiséra Václava Vorlíčka, kde stvárnil afektovaného režiséra Branda.
1: Slunce skrylo svou tvář za horu Iver. Přišla hodina vaší smrti. Stop! Stop, dost! Pro Krista, Bugenheime, co tam lezete?
2: Dovolte, já jsem myslel...
1: Jo tak, vy jste myslel. Vy přece nikdy nemyslíte. Tak to laskavě dodržujte.
0: Tady naši ukázku zastavíme, protože bych chtěl prozradit jednu zajímavost. Na filmu spolupracoval legendární filmový a televizní pyrotechnik Jiří Berger. Kromě jiných scén měl rozstřelit Ivě Janžurové, tedy Evelíně Kelétiové, na hlavě diadém. Režisér Václav Vorlíček mu tedy volal 2 dny předem a říkal, že si má vzít něco na střílení, protože Iva nechce mít na hlavě pyrotechniku. A tak si od kamaráda půjčil malorážku. Když ji Iva viděla, tak zvolala: Ježiši Maria, to ne. Ale nakonec si ozdobu na hlavu nasadila a Jiří z 15 metrů střelil.
1: Prosím, pokračujeme.
0: Chcete slyšet, jak to dopadlo?
1: Vemte to od zbohem, přátelé. Kdo tam dal ty mostry? Rekvizitář sem! Chlape, já vás dám zavřít. Víte, co se mohlo stát? Jak je vám? Milostivá paní.
3: Evelino.
1: Jak je vám?
3: Mohl mě zabít.
1: To je šok.
0: Zásah se skutečně povedl. A režisér Václav Vorlíček řekl: Ivo, děkuji ti, bylo to krásné. A Iva Janžurová... prohlásila: ne, pojedeme to ještě jednou. Zahrála jsem to blbě, měla jsem strach. Taková to byla herečka.
1: Myslím, že jsme pro dnešek skončili.
0: Ale zpátky k Luďku Kopřivovi. Výrazně zaujal i ve snímku, jak svět přichází o básníky, jako přecitlivělý choreograf Hugo. Diváci si ho oblíbili i v televizních seriálech, jako Létající Čestmír, Křeček v noční košili, nebo i Rozpaky kuchaře Svatopluka, kde se objevil v jednom z posledních dílů jako kontrolor, který provádí inventarizaci. Přichází s balíkem společně se Zdenou Hadrbolcovou.
4: Soudruhovedoucí.
5: Ano.
4: Jste ochoten jít s námi a identifikovat ten předmět jaksi na místě?
5: No jistě. Jsem ochoten jít s vámi a províc to, jak vy jste řekl.
4: Identifikovat.
5: Ano.
4: Tak jdeme. Prosím.
5: Prosím, může pozor.
4: S dovolením.
6: Pojď. Prosím. Gábel neboli vidlice péče 6653/4. Ano, ano, ano, ano, 6653/4. Prosím.
4: Děkuji. Patří vám to, ne?
5: Ne.
4: No, tak to musíme rozbalit.
5: Prosím.
4: Prosím.
0: No, balík samozřejmě pod režijním dohledem Františka Filipa rozbalili.
5: Opatrně, nepoškodil.
0: A během toho zjistili, že nejde o žádnou vidličku, ale spíš velkou vidlici, jenže tu zemědělskou, kterou se třeba kydá hnůj anebo přendává sláma.
4: Račte. Co je tady k žihnání? Jak jste mohla připustit, prosím, jak jste mohla připustit takovouhle blamáč?
6: Ale soudruhu vedoucí, já jsem to přeložila správně, jenomže to mělo ve slovníku 2 významy.
4: Co to je 2 významy? Neexistuje 2 významy, prosím vám, pro naši práci musíme přece znát vždycky jenom 1 význam. To si pamatujte, 2 významy.
7: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Zlín. Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: A nakonec jsme si nechali asi tu nejznámější roli Luďka Kopřivy, tu filmovou, faráře Otíka. Přinesla mu nesmrtelný status, a to v trilogii Slunce, seno, jahody, Slunce, seno a pár facek a Slunce, seno, erotika, režiséra Zdeňka Trošky. Otík byl dobrosrdečný vesnický kněz, který neustále bojoval s drbnami, klepy a mravním úpadkem celé vesnice.
1: A proto poučme se a posilněme se opět z utrpení svatých, milé sestry. Nepochybně to bude pro nás všechny nezapomenutelný
0: Kopřiva tuhle postavu pojal geniálně. Jako člověka přehnaně zbožného, ale zároveň lidského a komicky bezmocného. Jeho výrazy Sodoma Gomora nebo Paneko Mária Podsrpenská zlidověly natolik, že je lidé používají dodnes. A Zdeněk Troška často vyprávěl i historky z natáčení spojené s Luďkem Kopřivou.
8: Luděk Kopřiva měl chvilinku pauzu v natáčení a on si šel v tom kostýmu toho faráře, v té sutaně a s tím kolárkem, si šel pro něco do auta, které měl zaparkované na návsi před kostelem pod lipami. A jde a v tom momentě tam přijíždí 5 nebo 4 auta takhle a z nich vystupují svátečně odění lidé a maminka mladá s dítětem v povijánu, jeli ke křtu. A ta babička jedna, která se takhle jako lámala z toho auta ven, tak se podívala proti světlu takhle, od koho kostela přichází pan farář, říká, pochválen pán Ježíš Kristus, velký pane, tak už jsme tady, pokřtíte nám Vojtíška, víte? A ten Kopřiva říká, což o to, já vám ho rád pokřtím, ale bude vám to hovno platné. A ty lidi stuhli, ty vůbec nevěřili svýmu sluchu. Jakéže to slovo splynulo z úst toho muže svatého. On se začal smát, říká, ne, já to moc omlouvám. Prosím vás, já nejsem kněz. Já jsem herec, my tady natáčíme Slunce, seno. Pan farář už na vás čeká v zákristii. No tak se tomu zasmáli a udělali skupinové foto, kde pan farář Otík drží Vojtíška v povijánu. Luděk byl bezvadný, protože on mi říká, Zdenečku, tolik figur jsem zahrál ve filmu a na divadle, ale žádná mě nepřinesla tak velikou slávu jako farář Otík ve Slunci. Já kamkoliv přijdu, lidi se na mě smějou, říkají, holky, pojďte sem, je tady farář Otík. Já přijdu na finanční úřad a o mě zavaří kafe a nesou mě tam rakvičku nebo věneček, nebo něco takového, rozumíte? A on říká, a všechny tyhle ty průšvihy, které já kde udělám, tuhle jsem v Plzni to zrovna bylo, vyjel někam do zákazu vjezdu. Pozvala se Píšala, tam policajt ukazuje, řidič zastavil u chodníku, tak jsem zastavil, on ke mně takhle jde, já jsem vysrčil hlavu z okna, on se na mě podívá a říká, Sodoma Gomora velebnosti, jeďte.
0: Uvedení filmu Slunce, seno už Luďkovi Kopřivovi nikdo neřekl jinak než velebnosti. Role se na něj přilepila natolik silně, že zastínila mnoho jeho jiných výkonů.
1: Podívej, já vám chci nabídnout pomoc. To je moje křesťanská povinnost, rozumíte?
9: No, je a proč?
1: Ve vaší prekární situaci, co se stalo, nemůže se odestat. Naštěstí je tu svátost manželská a svatba může být prakticky hned a v našem kostelku. Už jsem učinil příslušné kroky a všecko bude jít.
0: Jedna z historik dokonce říká, že nesnášel, když někdo kazil záběry kvůli smíchu. Zatímco u troškových komedií bývala na place často uvolněná nálada, Kopřiva bral natáčení téměř divadelně vážně. Když někdo opakovaně zkazil scénu, uměl se prý naštvat a procedit něco ve stylu tak buď to hrajeme, nebo jedeme rovnou do hospody.
10: Opravdický Anděl.
11: No, kam co míš, dětku, jeden bláznivej? Se podívej, jak to mám modřený. Co na to můžu vybodnout? Když se na tom neumíš, tak na to nelez!
0: V soukromí byl Luděk Kopřiva údajně úplně jiný než farář Otík. Nebyl asketický ani přehnaně spořádaný. Měl taky pověst bohéma a milovníka žen. Podle vzpomínek nebyl zrovna vzorem manželské věrnosti. Za mlada byl překvapivě charismatický a ženám se líbil mnohem víc, než by se z jeho pozdějších filmových rolí zdálo. Současně byl ale velmi žárlivý a citově komplikovaný. Jeho první žena Olga zemřela na rakovinu, což ho silně poznamenalo. Dlouho se s její smrtí nedokázal vyrovnat, až ve vyšším věku našel novou partnerku Evu, se kterou prožil poslední roky svého života. Děti ale nikdy neměli. V téhle chvíli už je myslím čas na další scénku, třeba s Josefem Dvořákem. Básníka je nutno hasit.
9: Dobrý den, pane redaktore.
12: Dobrý.
9: Já jsem přišel jsem...
12: No to mi nemusíte opakovat pořád. Já vidím, že vás nepřinesli. No. Přišel jste dveřmi.
9: Vlastně ano.
12: Víte.
9: A ještě proč jsem přišel?
12: No na to se mě neptejte.
9: No ne, to chci říct já vám. Já vám to řeknu rovnou. Já jsem totiž seděl s vaším ředitelem. A
12: ano.
9: Mám vás od něho pozdravovat. Co nejsrdečněji.
12: No počkejte. To jako to ředitel jako řekl, že vy mě máte pozdravovat?
9: Ano.
12: Můj ředitel, teda náš ředitel, já nemám svýho ředitele, že? Náš ředitel nechává mě pozdravovat, no tak to děkuju, to...
9: Co nejsrdečněji,
12: to je bezvalí. Tak se posaďte.
9: Děkuju, já už sedím, pane redaktor. Tak tedy, já jsem vám tady něco dones, kdybyste se na to mohl podívat.
12: Jo, no koukám, to je překvapení, to je balíček takovej, že? Je to trošku upatlaný, no.
9: No dovolte.
12: Počkejte, já čichnu, v tom je maso, že? To je maso, a to je pořádný balík. No to je nejmín půlka kance. No. Taková milá pozornost našich lesů. A to vy sám, bum, bum.
9: Kde pak, já ne bum, bum. Já abstinent. To od tvůrčího zápasu, totiž abyste rozuměl, já jsem básník. Básník. Sice mladej.
12: No jo, to jste si tím jistý? Mladej, no tak dobře, no tak mladej, ale plodnej, jak koukám.
9: No, mám jednu dceru. Sice nevlastní, vyženil jsem.
12: Ale no tak to neplačte, nenaříkejte. Já jsem myslel plodné jako vaše dílo, takhle, víte? Ale ono to vypadá jako román. Ukažte to. Teofil, prášek, hoř, svíčko mýho milování.
9: Hoř, svíčko mého milování, to je titulek.
12: No, to je moc hezký titulek. To, když to takhle bude pokračovat, tak to je... Ví to už i mech, zahořel jsem láskou k Emilii Práškové bytem v Nezmoklech.
9: To je vyjádření lásky k manželce. To je obraz, co?
12: No, vy musíte mít hodně rád, víte? Hořím láskou k Emilii Karafiátové bytem tamtéž.
9: Ano, to je tchýně. Kromě začátku je celá báseň takhle ve volným verši.
12: No, je to moc pěkný, teda ten verš je volný až příliš. Te... A tchýně, počkejte, tchýně, to je nějaká nevěra tam?
9: Ne, to je básnický rozlet. Jsem volný jako pták a hořím láskou.
12: No, kdyby se tak chtěl ulítnout. Hořím láskou k bětce Práškové bytem tamtéž.
9: To je švagrova.
12: Čověče, vy takhle masakrujete celou rodinu. A co bratr?
9: Jo, bratr. Ten je teďka na vojenském cvičení, tak jsem mu chtěl udělat radost.
12: No tak ten se zblázní radostí teda. Človíčku, to je sexuální volnost v rodině. Vy to jak někde ve Švédsku. Vy tadyhle chvilku manželka, chvilku tchýně, chvilku švagrová. Tam si vyměňují manželky.
9: A já si vždycky myslel, že tvořím zrodný hroudy. A ono je to světový?
12: Ale vy pokračujete hořím láskou k Juditě Hrachové bytem tamtéž.
9: Ano, ředitelka školky. Já hořím láskou k Emě Kaprové bytem tamtéž.
12: To je rybářka určitě, že?
9: Ne, to je trafikantka. To kvůli Spartám. já pak hořím láskou.
12: Čeče, já vy hoříte láskou, já se z vás blázním. Já hořím láskou, já vás furt slyším, já hořím láskou, já hořím láskou.
9: Já vidíte?
12: Si, ale já si snad kvůli vás jsme mu tadyhle asbestový rukavice, nebo co já jsem...
9: Já to věděl, že vás to chytne. No vidíte, moje poezie zvítězila. No, a teď už vám můžu prozradit, že vašeho šéfa vůbec neznám a že už, protekci nepotřebuji.
0: Na sklonku života začal Luděk Kopřiva bojovat s Parkinsonovou chorobou. Nemoc mu postupně brala sílu, pohyb i energii. Herec, který celý život sršel komikou a pohybovou přesností, najednou těžce nesl třes rukou a fyzické omezení. Poslední roky prožil v ústraní v obci Čtyřkoly na Benešovsku se svou druhou ženou Evou. Už téměř nevystupoval na veřejnosti a stáhl se z hereckého života. Parkinsonova nemoc postupovala velmi rychle a psychicky ho vyčerpávala. Luděk Kopřiva zemřel 2. října roku 2004 ve věku 80 let. Jeho odchod zasáhl nejenom kolegy, ale i několik generací diváků, pro které byl symbolem laskavého českého humoru. A právě takový máme v našem pořadu rádi. Tak zas příště. Mějte se krásně.

0: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj. O svačině
3: to roztočíš. Amálka. Krásná zdravá svačina.
4: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
4: Kroměříž vybuduje novou kanalizaci v místní části Těšnovice. Boskovice si na novou sportovní halu půjčí až 140 milionů korun. Fotbalový Zlín podlehl Hradci Králové 1-2. V noci čekejte zataženo s minimy až 12 stupňů. Zprávy vám přináší Markéta Janíková mladší. Kroměřížská radnice vybuduje novou kanalizaci v místní části Těšnovice. Rozhodli o tom zastupitelé města při posledním jednání. Podle mluvčího radnice Jana Vondráška půjde o kanalizaci o celkově délce 367 metrů, která bude napojena na čistírnu odpadních vod. Nyní jsou odpadní vody v této části města sváděny mimo kanalizaci, většinou do individuálních septiků. Díky dotaci, kterou se městu povedlo získat, musí být podle Vondráška kanalizace hotová do konce roku 2028.
5: Celkové náklady činí zhruba 11,5 milionu korun. Předpokládaná dotace by měla dosáhnout zhruba k částce 4,8 milionu korun.
4: Vedení Boskovic připravuje stavbu nové sportovní haly v areálu Červená zahrada. Radní tento týden schválili návrh úvěrové smlouvy a předloží ho zastupitelům. Celkově si město půjčí až 140 milionů korun. Rozpočet na výstavbu haly je necelých 180 milionů. Nabídne zázemí florbalistům, basketbalistům nebo třeba volejbalistům, pokračuje mluvčí radnice Martina Žižková.
6: Úvěr je možné čerpat postupně a úroky se hradí pouze z vyčerpané částky. Čerpání úvěru se předpokládá v letech 2027 až 2028. Město zároveň sleduje možnosti získání dotace na výstavbu sportovní haly.
4: Vláda by mohla zastropovat ceny elektřiny v případě, že by dál stoupaly. V televizi Prima to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Podle něj by se regulace mohla dotknout jak výrobců, tak dodavatelů.
7: Vicepremiér neřekl, při jak vysokých cenách by začala vláda trh regulovat. Podrobnější byl u zdražujících paliv. Kabinet podle Havlíčka kroky koordinuje s Maďarskem, Polskem a Slovenskem.
8: Pokud kdokoliv z nich dojde k závěru, že se bude regulovat, v tu samou chvíli to uděláme.
7: Podle hnutí STAN vláda nemá snižovat spotřební daň, protože na pokrytí ztrát

0: 8. kolo. Stejným poměrem prohrál Baník Ostrava s Pardubicemi a za necelou hodinu budou Teplice hostit pražskou Slávii, která se v případě vítězství stane znovu lídrem tabulky.
1: Počasí.
0: V noci čekejte na jižní a východní Moravě zataženo. Od západu se bude postupně na celé území rozšiřovat déšť. Nejnižší teploty 16 až 12 stupňů, vítr slabý západní.

0: Zelená vlna, doprava aktuálně.
1: Na dálnici D1 na 276. kilometru ve směru Brno je hlášeno odstavené osobní auto a taky na D1 na 213. kilometru ve směru Brno je taky odstavené osobní auto. Jeďte opatrně. Tolik zprávy Českého rozhlasu. Příjemný poslech dalšího pořadu vám přeje Markéta Janíková mladší.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Hudbě do kořán, hudební galerii Českého rozhlasu Zlín. Dnes poodhalíme, jak díky muzice, kterou nahráli jiní, udělat z jednoho večera večer nezapomenutelný. Tak nějak bych viděla práci člověka, který vám bude na akci hrát. A jednoho takového DJe mám teď právě ve studiu. Od osmdesátek uplynuly skoro 4 dekády. Změnil se úplně hudební svět. Spousta zásadních hvězd zní už jenom z nahrávek. Michael Jackson, Prince. V telefonu mám úplně celý hudební svět, cokoliv si zamanu a díky umělé inteligenci si ve chvilce vygeneruju vlastní skladbu i s textem a hudbou. No ale živý DJ, ten je pořád v kurzu a když máte štěstí, je to pořád ten stejný Petr Uhřík. Petře, moc díky, že jsi dnes naším hostem.
3: Já děkuju za pozvání, zdravím všechny posluchače.
2: Já chci s tebou prozkoumat, jak to funguje, aby člověk opravdu zažil večer, který si bude dlouho pamatovat, protože i tuhle práci s hudbou opravdu považuji svého druhu za umění. A nejvíce to, že to taky profese teda projeví, když to někdo neumí, co si budeme namlouvat. Tak víš co, pojďme nejdřív naši společnou party odstartovat. Jaký je zaručený začátek akce, co máš vyzkoušené, taková návnada, na kterou začneš lapat publikum?
3: To je různé. Je spousta akcí v různém prostředí pro různou skladbu lidí, takže musíme to trošičku na úvod rozdělit. Je opravdu velice odlišné, jestli začínáš hrát pro lidi, kteří jsou na travnatém fotbalovém stadionu a je jich tam, nebo třeba ve sportovní, ale několik tisíc. A je rozdíl, když hraješ v klubu, kde vystupuješ každý den a musíš ten večer vést trošičku jiným způsobem. To znamená, v tom prostředí, kde je velký počet lidí, musíš vsadit hned od začátku na jasný hit a ty lidi strhnout prostě na tu plochu taneční. Když to v tom klubu pro menší stovky lidí, tak tam já jsem měl vždycky trošku jinou strategii. Seznámil jsem je s novinkami týdne, to znamená první 3 písničky, ale lidi, tady mám tyhle ty novinky tohoto týdne, poslechněte si, jo, když tak mi říkejte, je to dobré, je to špatné, jo, a tak dál. A teprve po těch 3 skladbách, jo, až se trošičku jako rozkoukali, no tak potom hned už jsem nasadil jasný hit a ty lidi se chytli. Takže v tom je ten rozdíl mezi klubem, mezi velkou sportovní halou, anebo prostě mezi soukromou party, tam je to zase něco úplně jiného.
2: Pojďme na ten startovák. Je pravda, že teď máš publikum, které nás teď poslouchá, jsou to spíš tisíce, tedy desítky tisíc lidí. Čím to otevřeme, tu naši dnešní party spolu?
3: Těch písniček, které jsou otvíráky, jak my říkáme, a zaručeným tahákem, je spousta. Ale já jsem měl rád jednu písničku od Bad Boys Blue, od této kapely. Tam je, jak my říkáme, intro pěkné, hned si to poslechneme, kde ještě jednou ty hosty přivítáš, máš na to 20 sekund zhruba, řekneš jim hezký večer a teď prostě úhozem bicích to jede a už se srocují prostě ti tanečníci na ten správný prostor.
2: Panečku, škoda, že je teď nevidíme. Petr Uhřík a profese DJ dnes v hudbě do kořán. Zůstaňte s námi i dál.
0: Hudba do kořán. Hudební galerie Českého rozhlasu Zlín.

0: První písnička v pořadu Českého rozhlasu Zlín, hudba do kořán, kde dnes hudbu vybírá můj kolega Petr Úřík, tentokrát v roli DJe, kterou mimochodem dělá ještě o nějaký ten rok déle než samotné moderování. Tak nejdřív zpět k té písničce, co jsme tu poslouchali.
1: To byli chlapci z Německa, i když to se nedá říct úplně jednoznačně, tam se ty národy promíchaly. Jeden byl, pokud si dobře vzpomínám, kuchař, druhý burzovní makléř a třetí automechanik. Bad Boys Blues si říkali tady ti kluci, jo. Come Back and Stay se jmenovala ta skladba.
0: No a my jsme začali na začátku tedy písničkou, která by podle tebe spolehlivě odstartovala party.
1: Ale tehdy byl... v roce 88.
0: Dobře, ale právě na to se chci zeptat, jaký byl tvůj začátek, kdy jsi začal hrát po publikum a ve kterém tady zakotvíme roce v 88.
1: Ty si to, Markéto, vlastně přesně řekla hnedka v úvodu, je to 40 let, to znamená, jsem začal v roce 86, ale to nebylo jednoduché, jak si to možná dnešní mládež představuje, že se zbalilo pár desek a šlo se hrát. Ne, ne, tomu předcházela dlouhá procedura. Člověk na to musel mít takzvané papíry. Tenkrát bylo potřeba udělat zkoušky, a tomu předcházela roční škola, nebo kurz, nebo jak to chcete nazvat. Každou sobotu od rána až do večera jsme jezdili na Žabovřesky do Brna se nechat školit a v různých oborech to bylo kultura, politika, hudba, čeština,
0: prosím tě,
1: technika, všechno, kulturně politický přehled, že jo, tenkrát to prostě, dneska to zní úsměvně, ale to bylo součástí všeobecného přehledu člověka, který měl vystoupit veřejně za mikrofonem. To znamená, to nebylo nic jednoduchého.
0: A teď, jako víš, vůbec poslouchají nás různé generace, tak pojďme těm mladším jako vysvětlit, proč je na takovou záležitost jako hrát lidem prostě jednoduše hudbu bylo nutné mít lejstro schválené, hlavně tou správnou komisi ještě s kulatým razítkem.
1: No tak to prostě viděli soudruzi v bývalém režimu, že, jak už jsem uvedl, musel to být člověk ve všech ohledech vzdělaný a kovaný, ačkoliv třeba, samozřejmě se zeptali na závěrečných zkouškách, hele, tak soudruhu, vy jste z toho Gottwaldova, tak nám řekněte, kdo udělal sochu partizána. A já jsem chvilku váhal a potom mě to správné jméno naběhlo, říkám, pokud vím, tak to byl jediný národní umělec Jihomoravského kraje Vincenc Makovský. Velmi dobře, soudruhu, velmi dobře, tak a teď půjdeme trošku do politiky, tak zajímalo by nás jméno z ústředního výboru KSSS, jo, v Sovětském svazu. No a potom jsme přešli k muzice, prošli jsme Verdiho opery a musel jsem znát všechny, ano. Jednu jsem vynechal, byl bod dolů. Potom vytáhli, nevím, kde to vzali, jo, ta komise osmičlená, která měla v průměru 80 let samozřejmě. Vytáhli Bravíčko, časopis Bravo, v roce 86, jo, kde to vzali. No. A teď nalistovali hitparádu aktuální. A přečtěte nám názvy tady těch interpretů a písniček z první desítky žebříčku. A byl tam chyták, jo, FGTH. A kdo nevěděl, že je to kapela Frankie Goes to Hollywood, no tak pohořel na druhém řádku, že?
0: A to byly tedy ty takzvané slavné přehrávky?
1: To bylo ano, až u závěrečných zkoušek přehrávek, které se potom museli zas obhajovat co rok nebo dva.
0: To si říkal rok 1986. No a teď se pohybujeme v době fakt to tak asi nazvu před CDčkové. Ano. Jaká byla tehdy tvoje výbava a jak to vypadalo, kde jsi tu muziku scháněl?
1: Výbavu měl taky, každý disc jockey trošku jinou, drtivá většina to bohužel valila z kazeťáků, jo, protože si to nahrála někde jako kopii, ale já jsem šel hnedka od začátku jinou cestou a měl jsem dva gramofony, takže jel jsem ze dvou gramofonů, což nás takových to opravdu nebylo v kraji moc. Desky zhánět, ano, v té době nebylo jednoduché. Měl jsem v podstatě dva zdroje, jmenoval se Slávek, někde na severu Čech, tam bydlela. A my jsme se dali dohromady a korespondovali jsme spolu a on měl, že jo, protože to bylo na hranicích Německa, kde on bydlel, tak měl ten přísun nějakým způsobem těch desek a vždycky mě poslal seznam dopisem a já jsem si vybral, jo, a tak to byl jeden zdroj a druhý tady ze Zlína, jeden z nejznámějších disc jockeyů, ten měl zase zdroj z Rakouska a probíhalo to tak, že jednoho krásného dne zazvonil telefon a říká, hele Petře, mám tady další zásilku desek, jo, chceš? No jistě, že, jo. Tak přišel jsem a on měl takhle 20 singlů, single rovnalo se tenkrát 100 korun, takže 100 korun písnička, ano. 20 singlů, 2000 korun. Nedívej se, co tam je, ber nebo neber. Tak to probíhalo.
0: A tehdy 2000 korun, bavíme se.
1: Ano, tehdy 2000 korun za 20 singlů, za 20 malých desek.
0: Letech, takže to jsi taky na těch parties nebo na těch akcích musel na tu muziku docela hodně pilně vydělat.
1: Já jsem, abych ti řekl pravdu, veškeré ty vydělané peníze zase investoval právě do desek a do aparatury, takže tak jsem na to šel v těch začátcích. Chtěl jsem být nejlepší.
0: No, vzhledem k tomu, že po tolika letech tady spolu sedíme, tvé jméno je ještě pořád na plakátech a myslím, že spousta lidí z toho zažila krásné zážitky, tak to určitě stálo za to. Na jakou písničku se, Petře, zaručeně tančí a proč podle tebe?
1: Tak tančilo. Ano, jsme pořád v historii. Tak dejme tomu ten rok 88, kdy už jsem se cítil jakože statný disc jockey, ano. Takže pustíme si jednu tu 100 korunovou písničku, ano, ten single za stovku.
0: Ovšem stovka v 80.
1: V 80. letech, ano. Když se pustila Sabrina a Boys, no, tak už to fungovalo na první dobrou.
0: Písnička, která vás na parketu skoro zaručeně roztančí, je před námi. Jestli se necháte zlákat i na vás, my s dnešním hostem Petrem Uhříkem zůstáváme i dál.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas ze Zlína, jeho hudební galerie Hudba do kořán, výběr písniček je na mém dnešním hostu Petru Uhříkovi, se kterým dnes přibližujeme živé hraní hudby, tedy profesi DJ. My jsme poslouchali velký hit, co to bylo?
1: Sabrina, Kráska, hlasově to nebyla zase až taková hitparáda, ale měla jiné přednosti a ano. Kluci to hodně oceňovali tenkrát, že když začínala tady i trošičku ta pronikat ta MTV, tak znali, že o ty Krásky a ty tváře, takže Sabrina byla samozřejmě jasnou volbou.
0: Ptala jsem se totiž na hudbu, která lidi roztančila, a to stoprocentně, ale v jaké části večera bys tuhle skladbu pustil, kdy padne ostych, přestaneme se stydět a začneme se na parketu bavit? Chce to část správnou muziku nebo i nějakou tu hladinku?
1: Dřív byla hladinka určitě běžná u všech návštěvníků diskoték. Skoro nikdo tam nebyl o suchu a nepil nealko. S tím to samozřejmě úzce souvisí, jo. Takže musíš si dobře naplánovat, tenkrát se říkalo taneční série, no, a byly pauzy, jo, mezi nimi, takže to se netáhlo jak dnes 8 hodin v kuse, ale prostě se dělaly pauzy, ta každá série podle toho zas, v jakém to bylo prostředí, v jakém to bylo, jací lidi na to přišli, tak trvala buď to hodinu, hodinu a půl, nebo taky jenom 3/4 hodiny, jo, a z pravidla se končilo nějakým pomaláčem, nějakou pomalou písničkou, k tomu se ještě vrátíme. Pokud bych mluvil o Sabrině a písničce Boys, co jsme slyšeli, tak ta fungovala univerzálně kdykoliv. Pokud to byla novinka, pokud to bylo ještě žhavé zboží.
0: Ty díky tomu, že jsi už pár let pracoval s hudbou, ses stal i moderátorem. To byla ta tvoje cesta do Rádia Zlín, tehdy vznikajícího?
1: Dá se říct, že ano, ale my jsme to tenkrát s kamarádem, taky diskžokejem a budoucím kolegou v rádiu Markem Janků vzali trošku jako recesi, protože viděli jsme, šli jsme v únoru, to bylo 92, jsme šli po městě a teď říkáme, člověče, konkurs na moderátora Rádia Zlín, jo. A půjdeme tam. Vyloženě jsme tam šli z legrace, jo, ze srandy, jak se říká lidově. Šli jsme tam, já to zkrátím. Oba dva jsme, a byl tam tenkrát Karel Markitán, jo, v Porotě například, jo, z AG Fleku, jo, si vzpomíná, Marcel Gabriela, různí jiní muzikanti, Jakum Štýři. A výsledek toho mého přijímacího řízení, nebo té zkoušky, toho pohovoru, ano, toho konkurzu, bylo, ty tady píšeš, jo, do toho životopisu, že tě zajímá technika, jo, to a víš co, my bychom s tebou prozatím počítali spíš jako k té technice, jo, že bys nám dělal zvukaře a tak jako, jo, kam, jo, jako uvidíme, a Marku, jo, tebe dobré, tebe bereme jako moderátora, jo, takže to byly začátky. Ten samý rok v červenci tady začalo naraz vysílat jakési Rádio Morava. To říkali v práci, že Jůřov začalo vysílat tady rádio ve Zlíně. Říkáme, to je blbost, jo. Zlín má vysílat až od září. No ne, fakt, jo. Tak jsem šel do auta, říkám, na jaké frekvenci to je? No, tak já jsem to naladil, tam skutečně něco hrálo. Říkám, co to je, odkud to je, jo. Že já o tom nevím, jak je to možné. Tak jsem se okamžitě pídil a dověděl jsem se, že to je nějaké Rádio Morava, že to vysílá z Mrakodrapu ve Zlíně. Tak samozřejmě za 2 hodiny už jsem tam byl a říkám, chlapci, zdar, jak to tady funguje, nebo co? Nazdar, čau. No, dobře, že jdeš, já už se tady 12 hodin. Máš CDčka sebou? Mám, no tak pojď, vysíláš. A na tomto základě jsem pak byl přijat jako moderátor do Rádia Zlín, když si majitel všiml teda, že bych to dělat mohl.
0: Já to posluchačům shrnu rychle. Ty jsi vlastně jedním z prvních, služebně téměř nejstarších moderátorů privátních rádií v těch 90. letech čerstvě vznikajících. To Rádio Zlín začalo hrát, za chvilku to bude 34 let, 30. září 92. Ale o tom dneska ne, dneska zpátky k živému hraní, protože to mě zajímá. Za ta léta, která lidem hraješ, se obrovsky zásadně změnila technika, nosiče skladeb, o tom si budem povídat za chvilku, ale změnili se nějak lidi, kteří jsou na parketu před tebou?
1: To ti nemůžu úplně říct ani posluchačům, protože pro mládež už dávno nehraju. Takže dělám už jenom akce, které, a ty jsou tak 2, 3, 4 do roka, už jsem to opustil, to pravidelné hraní, jako myslím, že toho bylo dost. Vybírám si takové akce, které mě zajímají, které mě baví a na které potom taky přijdou lidi, kteří přesně vědí, na co přijdou a je to zajímá, ano. Například, děláme různé retro, oldies party, to jo, ale například jsem dostal zadání jednou, udělej nám celý večer Woodstock. To byla výzva, to bylo pro mě parádní, jo, mám to rád, jo, konec 60. let. Nebo na druhé akci, ale chceme, abys nám udělal průřez a na to přijdou ty lidi oblečení, jo, jeden bude Elvis a druhý bude hippies a tam v 70. letech bude tam někdo v minisukni, jo, tak je to. A my chceme, abys nám zahrál od 50. let přes 60., 70. až po 80. dál ne. Kam jo, to může být zajímavé. A změnili, nezměnili se lidi. Ti lidé, kteří na takové akce chodí, tak zpravidla přesně prostě ví, do čeho jdou. A co je příjemné, nenajde se žádný, řeknu to lidově, rypák, který by řekl, co to hraješ tady, prostě pust tam něco jo, jiného. Ne, začali jsme jo, 50. lety a potom jsme se dostali na dekádu a nikdo nepřišel, jo, že by prostě by měl tu skladbu nějak té muziky změnit. Bavilo je to. A to je prostě paráda, když uděláš akci, kterou dělat chceš a pro lidi, kteří na to chtěli přijít. Tak.
0: Naše hudební party s Petrem Uhříkem jako DJem pokračuje. Jako bys teď vybral písničku, u které lidi znají třeba celý text a rádi ji zpívají, nebo vůbec, co budeme hrát dál?
1: Zpívají, znají, tak mě napadá třeba, protože texty anglické v té době byl problém samozřejmě, jo. Takže muselo to být jednoduché, muselo to být do tří tónů. Napadá mě Baltimora, Tarzan Boy.
0: Jdeme do ní.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Můj kolega, moderátor, ale také DJ Petr Uhřík je dnes hostem Hudby do kořán a vybral i písničku, kterou jsme právě poslouchali.
1: Já bych jenom prosím řekl emeritní DJ, emeritní.
0: Emeritní, dobře. Co ta písnička taková, u které si lidi rádi zaspívají, co to bylo?
1: To byl Baltimora, jednohitový král, abych mu nekřivdil, měl ještě jeden menší hit, ale ten, myslím, většina lidí už nezná. Takže Tarzan Boy, Baltimora, rok 85, tuším.
0: Měl jsi v kapse historku, tak jsme jednou...
1: Jo, historka, ta se váže k jedné přesné písničce. Vezmu to trošku ze široka. Někteří, nechci říct přímo neodbitní návštěvníci, ale bylo běžné, že si lidi chodili pro písničky na přání. Jo? Zahraj mi tohle a tamto. A buď zůstalo u té domluvy jasně, anebo padla ta další otázka, co piješ? No tak jsem měl kolikrát, že jo, tam nastavěných všelijakých pohárků s různým obsahem a potom by s tím museli pomáhat kolegové a někteří diskujové měli taky jako běžnou praxi, neříkám, že rovnou v tomto kraji, ale třeba jsem se s tím setkal v Praze v té době, že brali peníze, normálně prostě hráli, ale otázka jo, zněla, hele, máš kváru? No tak si dej odchod. Jo, takže prostě brali stovku za písničku.
0: Takový lidský jukebox.
1: Já jsem to nikdy nedělal, tuhle tu věc. Až na výjimku. A tu bych tady právě chtěl říct. Bylo to zase tady na tom Interhotelu ve Zlíně. Jedničková, že jo, cenová třída, že tam jezdili zahraniční hosté, hlavně Italové v té době. To si taky jako asi spousta lidí vzpomene. Hrálo se denně s výjimkou zavíracího dne. Napůl s kapelou, pondělky byly vyloženě diskotékové. A na konci toho jednoho večera přišel Itál a říká, že by chtěl teda ještě písničku od Ricky Povery Mama Maria. Ťukám na hodinky a říkám, přišel pozdě, jako jo, už ti nepustím nic, protože tam vládla jasná pravidla, konec je ve dvě a ani o minutu déle, protože by si hosté zase ubytovaní stěžovali. Ale on byl velice akční a neodbitný a stále trval na svém, tak já jsem šel za panem vedoucím a říkám, podívejte se, jako je tady tenhle člověk, jo. Nabízí prostě 100 marek, mi tady lepí na čelo, zahrajeme mu, půjdeme na půl. Dneska už to říct můžu, jo. A jasně, tak mu to tam puste, jo. Vykali jsme si s panem, já jsem mu navrhl tykání, ne, pane Uřík, ono, to není profesionální, budeme si vykat, jo, dobrý. Zahrál jsem mu tu písničku, dostal jsem 100 marek. Dohrála písnička a on vytáhl dalších 100 a za zmína lepil na to čelo. Ještě jednou. Pan vedoucí už pochopil, co říkám, tak ano, ještě. Tak jsem to zahrál 5krát a byli jsme všichni spokojeni.
0: Měsíční plat, ano. A moc děkuji za zrovna tuhle historku. Přece jenom vysíláme před 10.
1: Ano, ale
0: to se dala říct.
1: Zdůraznil rád, že jsem tyhle ty věci nikdy nedělal. To byla výjimka jedna. Proto si na to pamatuju, když je to fakt skoro 40 let.
0: Co mě tak napadá, říkal, hrálo se skoro denně, ale ty jsi léta ranní moderátor. Jak jsi to pro boha kombinoval a jsem moc ráda, že se tady potkáváme v takovém zachovalém stavu.
1: Šel jsem z akce rovnou na vysílání, no se zastávkou v Riu. Víme, co bylo Rio ve Zlíně, s tvrdým i Rio, rychlé občerstvení. No a šlo se na vysílání, byli jsme mladí, odolní a takhle se to táhlo prostě 3 dny v kuse, v pohodě úplně.
0: Ano, tak to už bychom dnes určitě nezvládli. Ale ještě zůstaňme tady v těchto divokých dobách, pojďme na techniku. Postupně se hlavní výbavou po deskách staly kufry z CDčky. Vzpomeneš si ještě, kolik si toho pravidelně vozil na akce?
1: Já jsem mýval vždycky 3 až 4 plné kufry, takové ty, jak to znají na nářadí, že třeba jako kutilové ty hliníkové kufry.
0: Do kterých se
1: vešlo. Přesně, to bylo prostě vyměřené, že tam vejde to CDčko ve 4 řadách. To znamená, v tom jednom kufru mohlo být, já nevím, 100, 150 kusů. Mm-hmm. No takže 3, 4 kufry a to jsem takhle jako vozil.
0: Mm-hmm. To musela být obrovská hudební knihovna, kterou jsi měl samozřejmě částečně doma. No, je nová doba, ale ať už hraješ z čehokoliv hudba, samotná je to nejdůležitější, tak jsme teď u kategorie pomalé skladby, ploužáky neboli oplodňováky. Ty přicházejí kdy?
1: Ty přicházejí na konci taneční série, jak jsme si říkali. Dneska už se ale hraje většinou non-stop, takže když už vidím, že lidé mají dost, anebo z jakýchkoliv jiných důvodů je potřeba prostě zvolnit, což se děje tak dvakrát, třikrát za večer, anebo ve výjimečných případech až na závěr večera, tak ano, tak přijde ten okamžik, kdy tam pustím jednu, dvě, tři víc ne pomalé věci a jde se dál. A nebo je ta pauza zmíněná.
0: A kterou pomalou písničku nám teď vybereš a proč?
1: Těch krásných pomalých věcí je samozřejmě nepřeberné množství. Disc jockey, pokud měl moc práce v uvozovkách a zajímali ho jako každého normálního chlapa holky, tak volil co nejdelší písničky.
0: Ano, ty
1: pokud možné seřazené pěkně za sebe, tak aby se to samo prolnulo. Tato nepatří mezi nejdelší. Je to hit, myslím, že z roku 86 nebo 7, je z filmu Popelka Cinderella, to je taková ta novější Popelka, a tam tenkrát byly dvě velké herecké hvězdy, on tam mají zpívají Bonnie Bianco a Pier Cosso. A holky se mohly zbláznit, tak ten Pier Cosso byl nádherný. Ano? Takže toto zabíralo, ta písnička má krátký název Stay, zůstaň.
0: Petr Uhřík, tentokrát v roli DJ a živé hraní jako téma dnes v Hudbě do kořán Českého rozhlasu Zlín.
2: Hudba do kořán. Hudební galerie Českého rozhlasu Zlín.

0: I další písničku v dnešní hudební galerii Českého rozhlasu Zlín vybral Petr Uhřík a jak už víte, měl k tomu velmi dobrý důvod. Pohybovali jsme se v kategorii ploužáky. Když už jsme u toho specifického žánru pomalé skladby oplodňováky, změnila někomu akce, na které si hrál život? Seznámili se při ní třeba nějaké páry, tušíš? Přišli ti to potom říct, že za to můžeš vlastně ty?
1: A to bys nevěřila. Ozvalo se mi během těch mnoha let, nebo přišlo za mnou spousta lidí, kteří říkají, ale člověče, na tuhle tu písničku my jsme se seznámili, co z nám pouštěla. Jsme spolu 20, nevím, jo, 30 let, jo. Je to příjemné, když za tebou někdo takový přijde a řekne, ty z nás vlastně seznám. Já si myslím, že jsem teoreticky oddal tisíce párů. Bez papíru.
0: Jen to i ty děti vlastně. Ta porodnost možná taky rostla.
1: A to dnešní mládež už nezná, jo, jako kategorie pomalá, ploužák, jak říkáš, super ploužák. To oni neznají, o to jsou strašně ochuzení, jo, protože se jede 8 hodin v nějakém BPM rytmu a pak se skončí a jde se domů. Ale žádný kontakt, nic takového, to dnes není. Vůbec to není na těch akcích.
0: Petr Uhřík v roli, ve kterého ještě neznáte, jak jsi to říkal, oddal jsem tisíce pár. Pojďme ale na chvilku k technice. Teď to nejlepší, to znamená je nová doba. Z jakých technicky, řekněme, nosičů hraješ dnes?
1: Překvapím, pořád ze stejných. Kvůli tomu se mi smějí někteří kolegové, když jsem se potkal před pár lety s Daliborem Dětkem, bývalým kolegou, z rádia, tak rozbalil jsem ty svoje kufry a ten se nemohl ubránit smíchu, se popadal za břicho a říká, poslední Mohikán, to už jsem dlouho neviděl, takže já pořád jedu z těch CDček. Nebyl by problém samozřejmě si koupit notebook, jo, nebo něco pod nějaké podobné zařízení, ze kterého to valí většina lidí dneska, ale mě by to nebavilo, mě nebaví zmáčknout enter. Já si potřebuji prohrávnout ten kufr, teď se podívat na to CDčko, polaskat, opucovat obřicho a teď se to teprve na toho přehrávače dá. To je proces podobně jak s gramofonovou deskou, jak nemůžou dnešní mladí pochopit, proč, jo, když to mám na MP3 nebo nějakém digitálním přehrávači, si můžu vybrat, kdy chci, co chci a hned to tam mám. Nevíš, o čem mluvíš. To je, jak když vezmeš do ruky obraz, gramofonovou desku, podíváš se na ten obal, přečteš si vevnitř, jo, ještě to doprovodné slovo, ty texty jsou tam někdy vytištěné, je tam ve kterém roce, kdo to hraje, kdo to zpívá, teď to posadíš na gramofon, najedeš tou jehlou, to je prostě nádhera, to není si zmáčknout play na MP3.
0: Já jenom připomenu, pohybujeme se v předinternetové době, že ty texty, ať už na přebalách desek nebo CDček, byly kolikrát to jediné, co jsme o těch lidech věděli, krom toho, co jsme měli o nich v hlavě. Tak, kdybys nám teď měl pustit písničku, kterou si naopak pouštíš doma, když u toho skoro nikdo není, co by to mělo být?
1: Možná překvapím, už v té době a dnes obzvlášť, jo, po těch mnoha letech v rádiovém rozhlasovém vysílání poslouchám doma úplně jinou muziku, než by třeba posluchači čekali. Jedu si, nejoblíbenější styl je art rock, doslova přeloženo umělecký rock, nebo dnes se říká progressive rock. Takže to si pouštím rád, ale sáhnu i po artificiální hudbě, čili vážné, jak se říká. Takže i to si rád poslechnu a posadím na gramofon, ale tam mám zásadu, stejně jako u toho art rocku, nemůžeš u toho škrabat brambory, umývat nádobí nebo podobné věci, na to si musíš jenom sednout a nedělat nic jiného a poslouchat. Takže to já dělám rád, zavřu oči, pustím a nedělám nic jiného, i když tu muziku znám dokonale a poslouchám to už po několikáté, tak je zajímavé, že vždycky přijdeš na to, že tam je ještě něco, čeho jsi nevšimla. Co je tam nového? A přitom ta nahrávka má 40 let třeba. Takže toho jsem si nikdy nevšiml.
0: No takže recept na poslouchání už máme. Teď prosím sklidněte, pustíte brambory, škrabku a nádobí a pojďme se zaposlouchat do toho, co Petr vybere.
1: Pustím vám svoji oblíbenou kapelu Marillion. Ovšem v dobách, kdy tam ještě byl zpěvákem Fish, který odešel tuším v roce 88. Od té doby mě už ta skupina nezajímá, ale 4 zásadní desky z raného období skupiny Marillion. To patří mezi mé nejoblíbenější záležitosti. Tak dejme vzorek.
2: Hudba do kořán. Hudební galerie Českého rozhlasu Zlín.

0: Petr Uhřík je dnes hostem Hudby do kořán. Teď budeme spolu chvíli nahlížet do oboru hudební dramaturgie, protože kromě moderování a právě živého hraní se zabýval hudební dramaturgií, tedy vytvářením rádiového playlistu. Je to podobné nebo úplně jiné než živé hraní pro publikum před tebou?
1: Je to úplně něco jiného, naprosto jiný svět. Nejenom proto, že před sebou člověk ty lidi nevidí, jenom tuší ve vysílání, ale to není ten rozhodující parametr. Je to o tom, že v rádiu se samozřejmě hrají různé hudební styly z různých hudebních období, nemá to nic společného s tancem. Musí to v prvé řadě lahodit duchu a zásada číslo jedna, nesmí tam být písnička, která posluchače odradí od dalšího poslechu.
0: Takže pravidla jsou jiná, ale přece jenom pomohla ti v práci hudebního dramaturga zkušenost z DJingu?
1: Určitě pomohla, protože znalost muziky je samozřejmě jaksi prvořadým předpokladem pro to, aby člověk mohl tuto funkci zastávat. Ten, kdo nezná hudbu, tak nemůže dělat hudebního dramaturga. Takže myslím, že v tomto ohledu jsem byl docela připravený a kovaný už tenkrát. Dnes mám samozřejmě vzhledem k věku ten rozhled ještě o něco větší. Tenkrát mi to stačilo částečně. Myslel jsem si, samozřejmě zase ve svém, už bych řekl mládí, že vím o rádiu všechno, a to mě tenkrát vyvedli z omylu kolegové z Bratislavy, Slováci, z nejmenovaného rádia, velmi známého, nejposlouchanějšího u našich východních sousedů, kteří měli za úkol mě v průběhu půl roku po stránce hudební dramaturgie a skládání playlistů ještě zdokonalit. Tam mi ten člověk, který mě školil, vždycky řekl každý týden, ale připrav si novinky, které chceš, aby se hrálo v tom rádiu, a já ti řeknu svůj názor na to a posílej mi playlisty, které ty vytváříš, a já ti řeknu k tomu svůj názor. Tak já jsem mu dal návrh novinek a v jednom případě na to si vzpomínám, vykřikl, no nie, toto vůbec, to je príliš young. A bylo vyřešeno, škrkl, takhle ne. A když přijel potom po měsíci, ještě jednou říkám, to bylo asi půl nebo tři čtvrtě roku, co jsme se potkávali zase každý víkend v pracovně, aby to nebylo tak fádní, a rád vařím. Tak jsem připravil tenkrát vepřové výpečky, zelíčko, brambůrky, kam chlapci, tam jezdilo víc, že ještě pro jiné kolegy, jiné obory v tom rádiu. A já jsem připravil pro vás jenom, abyste měli trošku radost a hezčí den v sobotu. Tak jsem připravil občerstvení. A teď se do toho pustili a ten můj školící, v té chvíli už skoro kamarád, říká, Peter, až budeš tvořit také playlisty, jako robíš to žrádlo, tak to bude bouské.
0: Rozumím, ale univerzální recept to úplně nebyl. Za ty skoro čtyři dekády, jak už jsme zmiňovali, od roku 86 si toho v hudbě a technice zažil hrozně moc. Sám si říkal, že ty současné nové neomezené možnosti výběru muziky, ta snadná dostupnost pro tebe nejsou úplně výhra. Že už vzpomínáš z nostalgií, jak člověk každou skladbu měl v ruce a doslova si hýčkal to, co měl. Petře, čím obvykle končíš? Jak všechny vyhnat domů? Ne, poslat je domů v tom nejlepším. Tak víš co, některé večírky by byly nekonečné.
1: Jsou akce, které jsou jasně dané, končí se ve tři, nebo ve dvě, nebo v jednu hodinu a přesto nejede, jak se říká, vlak. Jsou akce, kde je to trošičku benevolentnější a v tom případě, ano, ještě jednu, ještě, že jako lidé taky jsou už potom na konci toho večera trošku veselější z různých důvodů a nechce se jim končit. Takže je to potom ano na tom člověku, který stojí za tím mixpultem a mikrofonem a musí dát jednoznačný signál, že přátelé, tak dobře, ale tahle je fakt poslední, jo, a víc už ne. Která by mohla být poslední? No, většinou se končí, aby se dav sklidnil, trošičku uklidnili emoce, tak se končí pomalýma skladbama, že dává se to prostě záměrně takhle na závěr, aby už, a lidé většinou pochopí, že už se nic dál dít nebude. Jak říká klasik Grossman, milé děti, v dnešním programu už nebudou ani vraždy, ani striptease, zkrátka o nic nepřijdete. No a takže pomalé skladby, když by se mělo končit skladbou rychlou a Ano, i takové jsou akce, jak jsem už naznačil. Tak ano, ještě teda pojďme jednou a naposledy ruky hore a jdeme domů. Takovou písničku tu mám.
0: A to bude?
1: To bude Peter Kent, je to zase z osmdesátek, It's a Real Good Feeling, tak se to jmenuje. Na uzavření večera by se možná hodila i dnes.
0: A my se vyhnat nenecháme, rádi si poslechneme i tu poslední vrcholovou písničku dnešní hudby do kořán. A to by moc díky, že si nám dnes zase otevřel nové pohledy na hudbu, díky za to, že nejen večery při akcích, na kterých hraješ, ale taky každé všední ráno nám děláš hezčí. Díky. Kolega a DJ Petr Uhřík byl naším dnešním hostem. Díky za to.
1: Já moc děkuju za pozvání, zdravím všechny posluchače, samozřejmě těším se na další ranní setkání a uzavřel bych to tím, že diskotek stačilo. Toho jsem si užil dost. Už mě baví to vysílání. Víc a víc.
0: Jsem moc ráda, že jste dnes byli u toho s Petrem, s námi. Markéta Janíková.
2: Český rozhlas Zlín.

Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.

0: Malka. Krásna zdravá svačina.
1: Bylo 18 hodin.
2: Český rozhlas. Zprávy.
1: Zdravotní středisko ve Velkých Karlovicích na Vsetínsku čekají roční opravy. Ordinace i lékárna zůstávají otevřené. Blízko haly Rondo v Brně vznikne 660 městských bytů v zrekonstruované zástavbě. Lidé s vážným zdravotním postižením kritizují nedostatek osobní asistence. Zítra čekejte oblačno s maximy až 22 stupňů. Večerní zprávy vám přináší Markéta Janíková mladší. Ve Velkých Karlovicích na Vsetínsku opravují zdravotní středisko. Stavbaři tam budou mít hotovo. Stavbaři tam budou mít hotovo asi za rok. Obec za opravu zaplatí skoro 20 milionů korun.
3: Dělníci ve zdravotním středisku vymění část oken a zateplí fasádu. Na střechu nainstalují fotovoltaickou elektrárnu a v podkroví vzniknou 3 nové byty. Lékárna i ordinace fungují celou dobu dál. Lidé ale musí být při vstupu do budovy obezřetní. Gabriela Hickl, Český rozhlas.
1: Radnice Brno-Střed nechá blízko haly Rondo postavit 660 městských bytů. Vzniknou v Křídlovické ulici po rekonstrukci dvou bytů. Na jejich podobu, včetně vnitrobloku, vypsala městská část architektonickou soutěž. Vítězný návrh je zveřejněný na webu kanceláře architekta města Brna. Tým, který soutěž vyhrál, dostane za úkol projekt dopracovat a připravit kompletní projektovou dokumentaci. Na osobní asistenty podle lidí se zdravotním postižením často nezbývá dost peněz. Nejvyšší příspěvek na péči pro člověka, který žije doma, je 27 tisíc korun měsíčně. A to vystačí zhruba na 6 hodin pomoci denně. Velká část péče tak zůstává na rodinách, která se kvůli tomu dostává na hranici svých možností. Pokračuje Michal Prager ze spolku Žít po svém.
4: My jsme momentálně požadovali, aby aspoň příspěvek na péči ve čtvrtém stupni byl zdvojnásoben, aby to aspoň těm lidem v tuto chvíli nějak pomohlo. Ale pan ministr nám řekl, že je to moc peněz pro málo lidí.
1: Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z ANO uznává, že současný systém není uspokojivý. Českému rozhlasu napsal, že připravuje změnu, která má lépe zohlednit skutečný rozsah potřebné péče a zlepšit dostupnost sociálních služeb.
5: Sport.
1: I po 8. ligovém kole zůstane poslední v tabulce Zlín, který po porážce 1-2 s Hradcem Králové čeká na první bod. Pardubice poprvé v nové sezóně nejvyšší soutěže vyhrály v Ostravě a ta zdolala Baník 2-1 a Plzeň podlehla Olomouci 2-3.
5: Počasí.
1: Zítra čekejte na jižní a východní Moravě oblačno s deštěm, později intenzivnější srážky, výjimečně i bouřky. Večer polojasno až skoro jasno. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů. Vítr mírný severozápadní až severní.

Přívětivý podvečer, milí posluchači, je po 18. hodině a vítejte při poslechu druhé části pořadu Blahopřání s písničkou. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. V úvodu jsme poslouchali Stříbrňanku a polku Stanislava Orechovského Už sa na mňa strojá. Já věřím, že vás tato polka příjemně naladila. Připomeňme si svátek, tak v českém občanském kalendáři máme jméno Lubor, na Slovensku slaví Ctibor, Tobiáš a Tobias. Ještě jednou vše nejlepší. Připomenu ještě telefon 726 46 52 00. A teď už další písnička, Všady zamračené, Lidová a Mistříňanka.

0: Valčík dozněl, pojďme přivítat paní Moravčíkovou z Lopeníku. Dobrý večer.
1: Dobrý podvečer. Já zdravím všechny posluchače tohoto krásného pořadu a vás všechny v Rádiu Brno a Rádio Zlín. Já se ještě vrátím ke svátku Mariím. Chtěla bych popřát mojí sestře paní Marii Vaculové z Březové, mojí kamarádce Marii Kročilové z Březové a moje kamarádce Marušce Koktavej z Nivnice. Všem jim přeju hlavně zdravíčko, zdravíčko, zdravíčko, štěstí, zdraví, ano, to už se říká zdraví, pohodu, lásku a krásné dny, ať prožívají. Děkuju vám.
0: Ano, rádo se stalo. Nashledanou.
1: Nashledanou.
0: A teď už paní Jiřina z Věteřova, vítejte.
2: Jo, já bych chtěla nechat zahrát jako do Marušce Bezuchovej, do Šardic, hodně štěstí, zdraví a spokojenosti. To přeju já, její manžel, dcery s rodinami, bratr Zdeněk, přítelkyňu, sestra Jana, jako celou rodinu. A přejeme jí hodně štěstí, zdraví a spokojenosti. A teď má ještě její dcera, Maruška Žáková, taky chceme popřát všechno nejlepší, hodně štěstíčka a zdravíčka. To přeju já, jako strýc Zdeňa a teta Maruška s rodinami. A moc krát vám děkuju a všechno nejlepší a hodně zdraví s takovým počasí. Abyste užívali trochu.
0: Ano,
2: a
0: ano.
2: Tak se mějte, děkuju a nashledanou.
0: Paní Hřino, pěkný večer, nashledanou. Tak dáme písničku, přátelé. Zdeněk Vandjurka, Miloslav Richard, Procházka na Straňanských lůkách a Javorinka ze Strání.

0: Český rozhlas Zlín.
1: Vítám ve vysílání pana Miloše z Brna. Dobrý podvečer.
2: Vrátilová, dobrý večer. Já ještě se musím usmívat, ale to nemění nic vůbec na tom. Já vám hrozně děkuju, že jste ten telefon vzala. Zdravím všechny posluchači a mám na vás jedno veliké přání. Poslat holkám z krásné vesničky u Velké Bíteše z Krokočina paní Marušce Roušové, druhé paní Marušce Roušové, která je snacha, a pak ještě Marušce, která bude snacha zase té mladší Marušky do Košíkova u Velké Bíteše taky. A já bych vás chtěl poprosit, popřát všem Maruškám a tady těm všem, co se jmenoval, hodně zdraví, pohody a nějakou krásnou písničku jim pošlete pro radost a pro potěšení. A vám děkuju, je to i pro vás a pro všechny, od Aše až po Záhoří, pro všechny Marienky, Marušky, Máně, Marienky, já nevím, jak ty jména všechny říct. Děkuju pěkně.
1: Ano, také přeji vám pěkný večer a nashledanou.
2: A holky, zdravím a omlouvám se, že to tak dlouho trvalo, ale bohužel vy to máte asi přetíženou tu linku, že to je šílený.
1: No, tady jsou stovky lidí volají, tak to máte pravdu.
2: Jo, tak to je, no dobře. Tak já vám přeju pevný nervy. Nashledanou.
1: Nashledanou. Tak a teď už vítám paní Ludmilu z Kobylí.
3: Dobrý podvečer, paní Navrátilová, já bych chtěla poslat hudební přání taky do Kobylí, paní Marušce Pokorné, která má dnes narozeniny. Přejeme jí hodně, hodně, hodně zdraví a pohodu a přejí to všichni, co jim mají rádi, celá rodina a celý kolektiv přátelů. A
1: výborný.
3: Ještě bych chtěla popřát do Velkých Bílovic, aby těm krojovaným té nádherné kráse krojových, aby jim to počasí vyšlo, aby jim nepršelo těm děvčatům a klukům.
1: No ano. Tak dobře, tak ať se vychází,
3: děkuji,
1: jak má. Paní Ludmila, přeji také vše dobré a nashledanou.
3: Nashledanou.
1: Tak a já tady připojím jeden e-mail. Chtěla bych nechat zahrát krásnou písničku pro manžela Jaromíra Zicháčka z Hovoran, který oslaví 15. 11. tady je, no teda krásných 60 roků, ale chce to vysílat dnes, takže si to není nějaký omyl. Je tady 15. 11. a 60 let. Vše nejlepší, mnoho zdraví, štěstí, ať se daří dál krásnému koníčku, chov exotických ptáčků, přeje manželka Pavla a syn Jakub s Martinem. Tak předali jsme a pojďme na další písničku. Fanuš Mikulecký, nedaleko za dědinu, sourozenci Baťkovi, Jaroslav Tesák a Marie Prajková se připojí a cymbálová muzika Technik Ostrava.

0: Tak vítam ve vysílání paní Bětku Svobodovou z Petrova. Prosím.
1: Já už jsem tam.
0: Ano, už jste ve vysílání.
1: Dobrý podvečer, paní Navrátilová. Tady Bětka Svobodová z Petrova. Já bych jsem včera měli svátek Marie Mařenky, tak bych jí chtěla popřát a písničku také nechat zahrát. Dotazová Maní Šrámkovej, do Suchova Tomčalovej, do Petrova Šantavej, Pavkovej, Svobodovej, Bačíkovej, Podhorskej a Mirošovej do Znorov. Snad jsem nekeru nezapomněla. Všetkým přeju všecko nejlepší, hodně lásky, pohodu a dobrou náladu a nech jich písnička potěší. A ještě jsem chtěla popřát Frantovi Pavlušovi, který v těchto dnech slaví své narozeniny. Franti, já ti přeju všecko nejlepší, také té lásky, pohody, dobré nálady, úspěchu a hlavně toho zdravíčka a nech tě také potěší písnička. A ještě bych se chtěla jenom pozdravit tvého syna také Františka. Také mu přeju všecko nejlepší, jenom tak a písnička nech ho potěší. Paní Navrátilová, moc, moc, moc vám děkuju.
0: Ano, takže také přeju vám hodně zdraví, ať se vám daří a pěkný večer. Nashledanou.
1: Děkuju moc, děkuju.
0: A já tady připojím ještě jeden e-mail. Přejeme Laďovi vše nejlepší k narozeninám, hlavně zdraví a hodnou babičku Aničku. A tento e-mail poslal pan Vlastimil Číhal. Tak, předali jsme a pojďme na další písničku. Vojtěch Bartoš Kocián pod Lanžhotem Lůčka a Lanžhočanka.

0: Máte rádi horňácký folklor? Připomeňte si s námi každou zářijovou středu místní letošní jubilanty. A o kom bude řeč? Ve vzpomínce pamětníků to budou Emil Miškeřík, Jan Šácha, Jaromír Miškeřík, vypravěč Vašek Mlýnek, Josef Tomeš nebo Vladimír Klusák. S mikrofonem přímo na Horňácko vás zvou Marie Hvozdecká a jako host Petr Mička. Každou středu po 19. hodině v pořadu Na pěknou notečku nebo v aplikaci Můj rozhlas.
1: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Zlín.
2: A jsme zpět v pořadu Blahopřání s písničkou a já vítám ve vysílání paní Marii Uhrovou z Lanžhota. Dobrý podvečer.
3: Dobrý podvečer, Květuško, zdravím vás a i vašich tam těch kolegů všetkých v Brně a všetkých mojich kamarádů. Já bych dneska chci vám poděkovat, protože jsou také Marie, všetkým tým, co mě přáli, nech to bylo po telefoně, nech to bylo v rádii, nech to bylo jak chcelo, tak všetkým děkuju, je to opravdu veliká radost udělaná. Ale já dneska i zase udělám radost druhým. Tento týden má narozeniny moja neteř Lidka Mrázová z Lanžhota, moja kamarádka Maruška Štenclová z Olšan, můj vnuk Michal Kruták z Lanžhota a nesmím zapomnět na Lenku Šinkovou z Kutu, a která je včelek v Partizánském. Já vám všetkým zhrnut dohromady přeju hodně zdraví, štěstí, božího požehnání. Nech se vám daří všecko to, co si přejete. Mišo, ty už si najdi nějakou kamarádku, přítelkyňu, roky už na to máš, tak už nech ta svatba teda nejaká je. Květuško, já vám srdečně děkuju a já zdravím ještě těch mojich všetkých kamarádů a přeju jim krásný podzim, aby prožili a jenom to dobré a dobré a šťastné a zdravíčko.
2: Ano,
3: děkuju,
2: ano.
3: Květuško.
2: Ano, ať se vám daří a já vám také přeji k tomu svátku hodně zdraví.
3: Ano, já vám moc a moc děkuju. Ano. Dobrou noc.
2: Naschledanou. Naschledanou. Tak a já tady teďko vezmu další telefon, který tady mám. Halo, halo, prosím, tady blahopřání, kdo se k nám dovolal?
4: Ano, tady Boňanská Vlasta. Já bych chtěla...
2: A odkud voláte, paní Vlasto?
4: Z Martinic, u Holešova.
2: Výborně, tak vítejte, prosím.
4: No, ano. A můžu už jako...
2: Ano, ano, prosím, už můžete mluvit.
4: Já bych chtěla zahrát manželovi Drahoslavu Boňanskému 15. září, má 75 let. Jestli popřát, že by mu přála celá rodina, jako manželka, děti, má 3 dcery, Vlasta, Marta a Míša, plus jako s rodinami. A má ještě folklorní kroužek o mladina Martinice, je vedoucí, už to mají 25 let. Takže i z toho kroužku, že by mu všichni popřáli všechno nejlepší, hlavně zdraví, štěstí, lásky a požehnání, aby to nějak ještě sama vydržel. Je to možné?
2: No ano, jistě, že. Tak ať je vše dobré a vychází dobře, ano. A přeji vám hodně zdraví, paní Vlasto.
4: A děkuju moc, ano,
2: ano.
4: Taky nashledanou.
2: Pěkný večer, nashledanou.
4: Taky vám taky nashledanou.
2: Tak a já tady připojím e-mail, který tady mám. Dobrý den, prosím o zahrátí hudebního blahopřání k včerejším narozeninám panu Františkovi Konečnému z Velkých Bílovic. Hodně štěstí, zdraví, spokojenosti a životní pohody přeje rodina Jilčíkova. Takže to jsme předali a já tady vidím, že tady blikají telefony, tak já tady vezmu jeden telefon ještě. Halo, halo, prosím, blahopřání s písničkou. Halo, halo, tak tam se nám nikdo neobjevil. Dobře, tak pojďme, jdeme na písničku zrovna. Kteráže to bude? Lanžhotety dědinečko, Miroslav Mordych, Jiří Tesařík a Tufaranka.

0: Vítám ve vysílání pana Mirka z Rožnova. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já jsem chtěl popřát svoji švagrové, která má dnes 88 roku.
0: Ano.
1: Všechno nejlepší do dalších lepší zdraví, ať se jí spraví, nebo už těch nemocí a toho už měla dost. Byla zlomený krček a takové různé
0: ano,
1: problémy.
0: Ano, ano, ano. Dějí se ty věci. Tak.
1: Je to prostě sestra od mojí manželky.
0: Ano. Takže
1: jmenuje se Jelunková Zdena.
0: Výborně, takže doufáme, že písnička potěší vás všechny, ano? Tak jo,
1: ano,
0: nashledanou, dobře. Pane Mirku, nashledanou. Tak a to byl jeden telefon, tak a my si teďko dáme do toho kotečku, paní Marušku, do toho prvního, půjde to? Tak, halo.
2: Ano, dobrý podvečer přeju.
0: A kdo se k nám dovolal, protože já jsem vám nerozuměla, protože ono to tak brumlalo.
2: Hochmanová Marie ze Skoronic u Kyjova.
0: Vítejte, výborně.
2: Děkuji, přeji pěkný podvečer. 13. září roku 1925, před 101 lety, se narodila v naší dědince Skoronské paní Anna Procházková, dcera tehdejšího mistra kovářského Stanislava Svobody. Hrávala v době svého mládí, a to přímo excelentně, divadla na starém skoronském jevišti ve Staré Hospodě. Uměla taky velice dobře zpívat v operetkách a kostelním sboru. V současné době je naší nejstarší občankou, ale už delší čas pobývá u dcery v Kyjově. Tetičce Ance, jak ji v naší dědině říkáme, by chtěla popřát klidné žití, pohodu a dobré pevné zdraví. A ještě jednu gratulaci bych ráda vyslovila do sousedního Vlkoše vážené paní učitelce Haně Neničkové, která je naší rodačkou a oslavila minulou neděli životní jubileum. Posílám přání všeho dobrého, neubývajícího zdraví a těším se s ní na setkání na besedách o historii obce, které tak u nás ráda navštěvuje.
0: Výborně. Tak je to
2: všechno. Děkuji vám. Ano, mějte se moc pěkně. Nashledanou.
0: Nashledanou. Tak a dáme písničku další. Dvě dcerečky. Zdeněk Gurský, Miloslava Gurská a Gloria.
3: Český rozhlas Zlín.

0: písnička nám dozněla. Pojďme přivítat paní Číhalovou z Jinačovic. Dobrý podvečer.
1: Dobrý večer. Dobrý večer, paně
0: Navrátilová.
1: Já vás zdravím i posluchače. A mám takovou prosbičku. Náš kamarád Vladimír Svánovský z Jinačovic, rodák z Lipůvky, má dnes narozeniny 74. Přejeme mu hlavně zdraví, štěstí, boží požehnání a tomu přeji já, celá rodina Číhalová, kamarádi z Jinačovic a z Lipůvky. Jo?
0: Ano, výborně.
1: Teď všechno. Děkuji, paní Navrátilová.
0: Přeji vám pěkný večer. Ať se vám daří. Nashledanou.
1: Děkuju vám taky.
0: A já tady připojím ještě e-maily, které tady mám. Dobrý večer. Včera měla svátek paní Marie Šimíčková z Dolního Němčí. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání přeje celá rodina a kamarád Broněk. Tak to bylo. Jedno přání, pojďme ještě na další. Dobrý večer, včera měla svátek paní Marie Hanáková z Dolního Němčí. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání přeje celá rodina a Broněk s maminkou. Tak a ještě do třetice jedno přání tady mám. Tak dobrý večer, včera měla svátek moje maminka, paní Marie Uhrová z Dolního Němčí. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání přejí syn Miroslav s rodinou, syn Broněk, syn Radek s rodinou a švagrová Jiřina s rodinou, neteř Petra s rodinou a rodina Uhrova a rodina Zapletalova. Tak předali jsme a hrajeme další písničku. Takou jsem si frajírenku Joška Černý a Brolno.

krásná písnička nám dozněla a já tady připojím jeden e-mail, který tady mám. Je od Jardy Wolfa a je to pro Ivanku Slabákovou z Jundrova. Tak pojďme na to. Takže v tomto znění posílám ti moc srdečný kamarádský pozdrav, moc na tebe myslím a přeji ti hlavně hodně zdraví, klidu, síly a pohody. Už se moc těším, až zase uslyším tvůj milý hlas a tvé povídání v rádiu. Moc mi chybíš a jsem rád, že se zase pomalu vracíš. Měj se krásně, opatruj se a posílám jedno velké přátelské pozdravení. Jarda Wolf. Tak a písnička Ty skleněný džbánku a Kotáranka.

0: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.
1: Ano, ano, a jsme zpět. Blahopřání s písničkou. Pojďme si dát písničku. Bude to Zdeněk Baťka napsal Valčík, napsal se Milej a Kumpánovi muzikanti.

Přátelé, a máme tu ještě chvilku času, pojďme ještě na jednu písničku, která je nachystaná. Na stráně Josef Štěpánek, Ladislav Jacura, Zorka Kohoutová, Josef Zíma a dechová hudba suprafonu.

Vážení a milí, náš čas se naplnil, budeme se loučit. Od mikrofonu se loučí Květa Navrátilová a vás, milé posluchače, kteří máte rádi dechovku a pěkné písničky, zveme k poslechu pořadu Morava krásná zem už zítra v poledním a podvečerním čase s Jiřinou Ostrou. Rozloučíme se orchestrální skladbou Zdeňka Gurského, nazývá se Duha, bude hrát nebo hraje pro nás Gloria. Přeji vám dobrý poslech a krásný nedělní večer.

0: bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Gymnázium v Blansku má po letech nové multifunkční hřiště. Zlínské základní školy se zapojí do projektu, který má dětem pomoct zlepšit komunikaci, vystupování i společenské chování. Vodní slalomářka Kneblová uzavřela světový pohár stříbrem v kajak krosu. Zítra čekejte oblačnost maximy až 22 stupňů. Večerní zprávy vám přináší Markéta Janíková mladší. Studenti Blanenského gymnázia mají nové multifunkční hřiště. Škola si už několik let musela pronajímat na tělocvik jiná soukromá sportoviště. Nové hřiště by mohlo odpoledne sloužit místním sportovním klubům nebo veřejnosti. Stálo 13 milionů korun, říká mluvčí města Pavla Komárková.
2: Gymnazisté mají k dispozici multifunkční prostor s bezzásypovým umělým trávníkem pro malou kopanou nebo třeba volejbal. Nechybí tam atletický ovál, dráha pro sprint nebo doskočiště pro skok daleký. Je tam možnost venkovního posazení.
0: Žáci čtvrtých a osmých tříd zlínských základních škol se budou učit, jak správně komunikovat, prezentovat nebo se zvládat trému. Město se zapojí do vzdělávacího projektu, který nabídne školám dva interaktivní programy. Čtvrťáci se zaměří například na zásady společenského chování, respekt a empatii, osmáci na vystupování na veřejnosti a prezentační dovednosti. Žáci se do programu můžou zapojit až do ledna příštího roku. Zavedení možnosti očkovat dospělé i v lékárnách zítra projedná vláda. Lékárníci by předtím museli absolvovat povinný kurz. Podle ministerstva zdravotnictví by se tak mohla zvýšit hlavně proočkovanost proti chřipce, která je v Česku jedna z nejnižších v Evropě. Vláda má na programu i zpřísnění pravidel pro prodej kratomu. Mohl by být dražší a hůř dostupný. Od příštího roku by měli mít možnost koupit si ho lidé až od 21 let a nebylo by možné ho prodávat přes internet. Vláda chce taky na kratom zavést potřební daň a zvýšit DPH. Sport. Vodní slalomářka Tereza Kneblová skončila na finále světového poháru druhá v kajak krosu. Ze španělského Seu si tak odveze celkem 3 medaile, protože má i stříbro z časovky a bronz ze závodu kánoistek.
3: Je to fakt neskutečný, myslím si, že tohle bude hodně těžký někdy zopakovat a jsem za to strašně ráda, to bylo fakt náročný, těch míst jsem měla strašně moc, takže jsem hrozně ráda, že jsem tohle zvládla fakticky a i že jsem si pohlídala pasáže, které jsem potřebovala a pak to mě to hrozně bavilo. Počasí.
0: Zítra čekejte na jižní a východní Moravě oblačnost deštěm, později intenzivnější srážky, výjimečně i bouřky, nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, vítr mírný severozápadní až severní.

0: Zelená vlna, doprava aktuálně.
1: V Boskovicích na Blanensku došlo k nehodě osobního auta. V Kroměříži na dálnici D1 na exitu Kroměříž Západ je odstavené osobní auto. A v Brně na Fígnerově ulici došlo k havárii osobního auta do veřejného osvětlení. Tolik zprávy a za chvíli se už můžete těšit na pořad Cesta k uzdravení. Příjemný poslech vám přeje Markéta Janíková mladší.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u poslechu dalšího dílu pořadu o moderní medicíně. Dnes otevřeme téma, které často zůstává skryté za zavřenými dveřmi, doprovázené pocity viny a studu. Budeme mluvit o nemoci, která neútočí jen na tělo, ale především na lidskou mysl. Naší dnešní diagnózou je mentální anorexie. Nejhorší na tom je, že si to člověk v tu chvíli ani nedokáže uvědomit a ještě si připadá pyšný. To jsou slova Violy, která prošla peklem dlouhodobého hladovění, ztráty menstruace a syndromu relativní energetické nedostatečnosti. Pozvání přijala také žena, která Violu na její cestě zpátky k životu doprovázela. Markéta Gajdošová, klinická nutriční terapeutka ze specializací na poruchy příjmu potravy, která vede svou privátní praxi v pražském Karlíně. Jak restartovat tělo, které hladoví, a vrátit mu ztracenou rovnováhu? A jak těžké je si přiznat, že potřebují pomoc? O tom všem je dnešní Cesta k uzdravení.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Zpátky k životu a ke zdravému vztahu k vlastnímu tělu, ale nevede cesta přímo a málo kdo ji zvládne sám. O tom, jaká léčba Viole zachránila život a jak tento proces krok za krokem postupoval, budeme mluvit v následujících minutách. A já zde vítám Markétu Gajdošovou.
2: Dobrý den.
1: A také slečnu Violu.
3: Dobrý den.
1: Jak zní přesná diagnóza Violy? S čím za vámi přišla a v jakém stádiu?
2: Já bych ráda mluvila v minulém čase, protože když použijeme slovo zněla, tak původní diagnóza samozřejmě ještě dávno před naší spoluprací zněla mentální anorexie.
1: My jsme tady mentální anorexii v cestě k uzdravení už řešili z pohledu klinické psycholožky. Vy jste nutriční terapeutka se specializací na poruchy příjmu potravy, navíc ze zkušeností ze světa. Tím bych chtěla začít. Jak se ve světě, protože vy jste třeba pracovala a studovala v Miami, přistupuje k poruchám příjmu potravy a jak je to u nás? Je tam nějaký rozdíl?
2: Troufám si říct, že ten rozdíl je obrovský. Na druhou stranu to vždycky nerada generalizuju na tak veliký území, protože jsem zastáncem toho, že na konci dne je to vždycky o lidech a že i v tom nejlepším systému, ať už v rámci edukace, zdravotnictví nebo i konkrétní jednotky, instituce, čehokoliv, to není ani tak tolik o tom, co je někde ve vzduchu v metodikách, jako spíš o přístupu daného člověka, daného terapeuta, zdravotníka, poradce, kohokoliv, kdo je toho přítomný. Nicméně vnímám, že to téma u nás obecně v Evropě, možná by se dalo říct, mnohdy není tak oslovený a že vlastně kolem něj panuje spousta stereotypů, mýtů, polopravd a věcí, které tu cestu k léčbě a vůbec nějaký povědomí o tom, co to znamená, hodně komplikují. Takže co vnímám v kontrastu se zahraničím, tak je to, že možná na druhé straně světa mnohem víc zaznívá důležitost multidisciplinárního přístupu a taky multidisciplinárního řešení. Čímž narážím právě na to, že ta situace není tak jednoduchá, jako že by stačila jedna rada nebo jeden nějaký krok, ale že dneska ve světě hledáme mnohem víc hlubší příčiny, vlastně ty spojitosti, které do toho zasahují a že to opravdu žádá intenzivnější pohled a intenzivnější postup, než jenom nějaký zkratkovitý řešení.
1: Než předáme slovo Viole, aby nám odvyprávila svůj příběh, který je za mě velice silný a začíná od útlého dětství, kdy bylo Violce 8 nebo 9 let, ale to nám vysvětlíte vy. V čem byla její diagnóza mentální anorexie ještě jiná?
2: To je krásná otázka. Mě vlastně vede k tomu, že když zpětně reflektuju celé to období, co se známe, tak si troufám říct, že v našem dialogu slovo diagnóza nikdy ani nezaznělo. Nejsem si toho vědoma. A nezaznělo na schvál, protože já zatím nejen v tomhle případě, ale vždycky vidím mnohem víc než nějakou jednu škatulku, která by vlastně tady pod pouhý dvě slova schovala tak velkou komplexnost, o který se tady momentálně bavíme. A zároveň si dovolím říct, že ta situace je složitá, specifická vždycky pro každýho, že tam najdeme tolik rozcestí, které by se vlastně dalo říct, že možná na první pohled v uvozovkách nejsou součástí toho onemocnění, ale oni vlastně jsou, protože souvisí s nějakým větším přesahem.
1: Já rozumím vašemu přístupu, ale přece jenom je potřeba vysvětlit posluchačům, s čím vším se Viola potýkala a co všechno vlastně zvládla, protože dnes je v remisi.
2: Je to tak. Bavíme se o ztrátě menstruace, nejenom o tom samotném problému, ale vlastně o tom hormonálním rozvratu, který zatím stojí. Ta standardně pramení i z problematiky nedostupnosti energie, což už zase úzce souvisí s REDES. To je syndrom relativní energetické nedostupnosti. To slovo znamená, že tomu tělu zkrátka nezbývá energie na to, aby se mohlo popasovat s těmi procesy, jako je zdravý menstruační cyklus, ale nejenom ten. Vlastně to vstupuje nějakým způsobem do všech tělesných systémů, do všech sfér toho zdraví, který ve výsledku souvisí i s psychickým rozpoložením a se vším, co můžeme dál jmenovat. A pak anosognosie. To je lidsky řečeno taková absence náhledu na ten aktuální zdravotní stav nebo na nějakou závažnost. A velmi často je to právě jedna z komplikací, která vstupuje do toho procesu obecně poruch příjmu potravy do konkrétních fází. O to víc. Když se na to podíváte možná racionálně s nadhledem, tak si řeknete, tady je nějaký problém, tady si něco zaslouží řešení. Tohle daný člověk nevnímá možná úplně jako racionálně v tu chvíli, ale když jste uprostřed toho problému, tak chybí ten náhled. A to není tím, že by to někdo nechtěl vidět, nebo že by se rozhodl, že prostě se postaví do nějakého postoje odporu nebo čehokoliv podobného. To je jenom to, že vlastně ten zdravotní stav to nedovoluje a že tak jako chrání tu nemoc, která je ve svém aktivním stádiu.

0: Cesta k uzdravení.
1: Já vám velice děkuji za to vysvětlení, které nás krásně posunulo k tomu samotnému příběhu Violy. Kolik vám je dnes, Violo?
2: 17 let.
1: Já jsem říkala, že to celé možná začalo, když vám bylo zhruba 8 let a vidím tam klíčové, alespoň z toho příběhu, který jste poslala, přístup vašich rodičů, nebo možná tatínka, který vám občas řekl, podívej se na svý špičky, a vy jste je možná ani neměla, a vy jste se věnovala vrcholově volejbalu. I dnes tady přede mnou sedí velice vysportovaná, nádherná slečna. Myslíte si, že tam to celé začalo?
2: Já bych to asi popsala tak, že tam se začaly skládat první nějaké střípky nebo kousky pucle, které pak dohromady pomohly tomu, aby se poskládala celá nějaká mozaika problémů, které vedou právě k vývinu například mentální anorexie nebo nějakých jiných podobných poruch příjmu potravy. Ať už to byly poznámky od rodičů, ale i třeba od okolí, od v té době dospělých lidí, kteří pro mě byli v podstatě třeba i cizí, byli to přátelé mých rodičů, rodiče mých kamarádů, tak tohle všechno, když to posloucháte neustále dokola, i když to jsou třeba nevinné poznámky, nejsou míněny nějak zle, tak se to ve vás začne tak nějak střádat a začnete tomu věnovat větší pozornost. Co když náhodou mají pravdu, co když třeba opravdu se mi zvětšila ta stehna, ona se zvětšila, když jsem rostla, bylo mi 8 let a šla jsem taky do puberty, takže logicky rostla. Ale asi by tomu nikdo nevěnoval takovou pozornost, kdyby na to nebyl neustále upozorňovaný. Naopak i třeba poznámky na, dejme tomu nějakou tu vysportovanost nebo tu hubenost, když to tak řeknu, tak i ty mohou být škodlivé pro toho člověka, jelikož zase je to něco, na co on se začne více upínat, začne se na to více soustředit a tam asi v tomhle období začaly vznikat nějaké větší myšlenky na to moje tělo, které se pak pojily i na to, jak třeba ovlivňuje to moje tělo to, co já sním. A co když tady toho sním víc, tak se mi třeba může stát tohle. A okolo tohohle z toho věku před tou pubertou začínají vznikat první asociace toho vztahu jídla a těla a té mysli.
1: Vyznívá to jako doporučení pro rodiče, aby si skutečně dávali pozor, jak hodnotí postavu a příjem jídla svých dětí, že jo, Markéto?
3: Já bych řekla nejenom pro rodiče, ale úplně pro všechny, protože ono málo kdy jsou komentáře na hmotnost, vzhled, vůbec nějaký jako talíř, co máte před sebou, jako žádoucí a pozitivní, protože můžou zakořenit přesně to, co tady zaznělo. Já bych i rovnou doplnila, že ono to nikdy není o té jedné poznámce nebo nějakým směru od jednoho člověka. Často v tom zaznívají rodiče jako nějaký faktor, který se do toho připustil, ale to je možná jedna z milionů kapek, které jsou toho součástí. A přesně je to zase ta multifaktorialita toho všeho, kde to může být něco, co my si třeba v pozdějším věku jako neseme pořád sebou a vzpomínáme na tady tu jednu poznámku, co jsme někde slyšeli, co někdo řekl, na co rodiče upozornili, kamarádi upozornili. A ono to bylo možná jenom spíš taková ta zbraň, která někde pak prostě vystřela a nastřádala se na tisíce dalších, kteří už tam někde čekali.
1: Některých dětí se ale tyhle poznámky vůbec nedotknou. Ty to přejdou a baštěj vesele dál. Violy se dotkly. Dotkli se jí až tak, že vlastně byla hospitalizovaná s mentální anorexií. Jaké vlastnosti nás předurčují k tomu, že budeme mít poruchy příjmu potravy?
3: Je to hluboce individuální, ale najdeme určitý charakterový osobnostní rysy, črty, který obecně definují jako tu osobnost daného člověka. Ano, paradoxně jsou to vlastnosti, které zároveň použijeme na popis velmi úspěšných lidí. Je to disciplinovanost, snaha kolikrát o to, že umíme věci držet nad průměru, v kontrole, slovo kontrola, tady s jistotou zazní taky hodně často. To, že si tak jako přivlastňujeme takový ty faktory, jako je zodpovědnost podobně, který vždycky do určitý úrovně popíšeme, že jsou vlastně fajn, hodnotný a společensky glorifikovaný. I proto je tady jistá souvislost třeba se světem sportu, kde se krásně dají využít, protože tady pojďme jako glorifikovat tu disciplinovanost. Ale kdy pak vlastně přejdou do toho, že tu stejnou věc přesuneme do toho jídla a tam najednou začnou plnit tu patologickou funkci nebo se otočí v úplný opak. Ale byla by to určitě ta kontrolovanost nebo kontrolovatelnost a disciplinovanost, který bych určitě jmenovala na prvních místech.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Markéta Gajdošová, nutriční specialistka a příběh Violy. Vy jste tady zmínila jídlo, Markéto. U něho chvíli zůstaneme. V první řadě mě překvapil fakt, že Viola si kontrolovala i co jí a kolik toho jí. Je to tak, Violo?
2: Ano.
1: Potřebovala jste mít přímou kontrolu i nad jídlem. Byť už jste byla ve fázi mentální anorexie.
2: Ano, rozhodně. A je to velká součást a já bych možná jenom doplnila, že ze začátku, když jsem byla mladší, dejme tomu nějaký 11. 12. rok života, tak opět začínalo to strašně nevinně. Bylo to jenom o tom, že jsem se snažila jíst tak nějak strašně jako zdravě, nebo hlídala jsem si kvalitu těch potravin, nebylo to úplně tolik o tom množství a to přišlo až později, když jsem si jednou ze zvídavosti řekla, že si spočítám ten svůj denní příjem. Tak jsem si ho spočítala, to jsem pak nějak vyhodnotila podle toho, co jsem si přečetla na internetu, kolik toho tak třeba jí nějaké modelky nebo moje idoly. A další den jsem si to spočítala znova a už se to tak nějak vezlo samo, až jsem si to počítala v podstatě každý den, když jsem neměla úplnou možnost přímé kontroly nad tím jídlem, nad přímým množstvím, tak jsem to odhadovala, počítala jsem si to v hlavě a neustále mi běžela kalkulačka. I když třeba přišel čas na nějakou večeři, tak já jsem se vždycky musela spočítat, tak snědla jsem toho určité množství, teď už mi zbývá jenom tolik a teď jsem si snažila za každou cenu postavit nějaké jídlo, které by mě aspoň trošku uspokojilo, aby se to ale hlavně vešlo do těch mých čísel, které já jsem si stanovila v hlavě na základě nějakých příjmů cizích osob, které jsem si načetla na tom internetu.
1: Vy jste tady mluvila o multidisciplinárním přístupu. Violo, chodila jste na terapie?
2: Já jsem měla původně pouze psychoterapie. K tomu se při dalším zhoršení mého stavu přidali návštěvy psychiatra, potom i nutričního terapeuta, který byl v rámci stejné nemocnice, kam jsem chodila na psychiatrii. A potom to vedlo až k tomu, že jsem byla hospitalizovaná. I když to bylo furt stále ta stejná nemocnice, tak jsem dostala jiného psychiatra na tu dobu té hospitalizace. Dostala jsem i jiného nutričního terapeuta, nebo oni se tak u mě střídali každý den. Do toho se tam vlastně přidali sestry, které mě měly tak nějak kontrolovat, donášely mi to jídlo.
1: Ztrácela jste stabilitu? Tím, že vám měnili
2: určitě
1: lékaře a odborný přístup.
2: Já jsem vlastně nikdy nevěděla, kdo tam přijde. S nikým jsem neměla možnost si úplně vybudovat vztah a důvěru. A zároveň to, že jste si tam třeba s někým nesedli, na to vůbec nebyl brán ohled.
3: Ta hmotnost sama o sobě není to, co určuje urgenci toho onemocnění.
1: A co to je?
3: Já bych se nebála postavit na piedestál na první místo vůbec to celkový pojetí vnímání toho jídla, vnímání sebe samotného v tu danou chvíli a vlastně ten příjem potravy jako takový, protože si můžeme jako všimnout, že v tom celém názvu to není porucha hmotnosti, to je porucha příjmu potravy a to je strašně důležitá informace. I když se na to podíváme statisticky, tak méně než 6% lidí s diagnózou poruchy příjmu potravy je něčem, co bychom klinicky označili jako podváha nebo nebezpečně nízká váha, hmotnost. Takže pak to pramení v takovou tu miskoncepci lidí, kteří vnímají jenom to, že tady máme nějaký stereotypní obrázek, že rovná se to nízká hmotnost. Tak to není. A zároveň věřím, že to by Violka tady mohla potvrdit mnohem líp sama za sebe. Ne, raritně se stává to, že ve chvíli, kdy je ta hmotnost v pořádku nebo tak vypadá navenek, takže ten stav je možná ještě náročnější pro toho daného člověka, pro toho jednotlivce. Akorát má okolní svět pocit, že vlastně už to jako není vůbec problém, že už to tam netvoří nějakou překážku, protože v úvozovkách vypadá zdravě.
1: Vy s těmi klienty pracujete evidentně jinak, než běžně tady očekáváme od nutričních specialistů.
3: Já s velkým respektem k psychologii vždycky hodně artikuluju to, že je důležitý rozlišovat ty profese a že přesně byl by to ideální svět, kdyby v tom multidisciplinárním týmu přístupu figurovali všichni tak, jak mají. A zároveň ale považuji za důležitý zmínit to, že součástí nutriční terapie psychologie opravdu je a za mě nedílnou součástí, protože pokud bychom zůstali jenom u té nutrice jako takový, tak to absolutně neplní svoji podstatu a je to o technických informacích a přesně zákazech, příkazech, které se nemají šanci propsat někam do toho individuálního příběhu. A já jsem ani tak nechtěla konkretizovat ten konkrétní postup, protože ono to vždycky vypadá jinak a vlastně to, že tady bylo něco funkční a něco tak mělo vypadat a bylo to tak správně v tomto případě, znamená, že nebude vyhovovat vyčerpávající pro obdobnou situaci a já kladu velký respekt na to, aby ta cesta vždycky odpovídala tomu konkrétnímu člověku.
1: S čím zásadně vám vlastně Markéta pomohla?
2: Přes nějakou tu důvěru. Já jsem se začala víc do hloubky zajímat o to, jaký ten stav skutečně je. A začala jsem si možná taky uvědomovat to, že ono to furt není vyřešený. Já jsem tam původně šla s tím, že si jdu vyřešit své hormonální zdraví a tam to pro mě prostě skončí. Já jsem si myslela, že už jsem v pohodě, že s ničím jinak problém nemám a nebudu mít. Ale když jsme se dostali i k nějakým jako postupným krokům, tak stále tam byly přítomné nějaké ty mentální bloky, které jsme museli pomalým postupem odstraňovat a překonávat je spolu. A díky tomu jsem se možná přestala bát jíst ráno, s čím jsem dlouho bojovala. Otázka snídaně a to, jak dlouho vydržím, než si tu snídaní dám, to bylo hodně velký téma.
3: To, co je na tom důležitý, je ta předpona ve slově spolupráce, protože by to nikdy nefungovalo jenom z jedné strany. Právě proto, a já pevně doufám, že to vyznělo od nás obou, je to mnohem víc o tom vztahu a o té důvěře, jakou si ten odborník, klient mezi sebou vytvoří, než o tom, jestli jsme měli perfektně nastavený jídelníčky a úplně úžasnou, nejlíp zvolenou metodiku, která ano, je důležitá, bez ní bych tady nemohla mluvit, jak mluvím, ale pokud bychom v to obě neměli důvěru a i já na téhle straně neměla důvěru v to, že je možný to vlastně posunout, je možný tohle změnit, je možný to vyřešit, tak si dovolím říct, že by se nic z toho nestalo, ale nestalo by se to hlavně bez té důvěry.
1: Krásný závěr. Já vám moc děkuju, milé dámy, za návštěvu u nás ve studiu. Markéto, vám samozřejmě přeji hodně spokojených a uzdravených klientů. A Violko, vám přeju radost ze života a mějte se ráda.
2: Moc děkuju.
3: Děkuji.
1: Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.
4: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál, zatímco jiný dostal vztek.

Yes, ja, dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, budit se písní, zvlášť když lilo, s harmonikou tahací. Začali říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží, někdo doví,

0: Mamba nu plofiale, mamba nu plofiale, mamba nu plofiale, fiale.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom alejchem. Svátkem Rosh Hashana začalo období 10 dnů pokání. Terezín připomíná cestu Arnošta Lustiga a Brno dodnes provází odkaz rodiny Plačkovi. Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Doslova před několika minutami skončil druhý den Rosh Hashana, tedy druhý den nového židovského roku 5787. Zvuk šofaru během svátku zahájil období 10 dnů pokání, kterým se hebrejsky říká Yamim Noraim. Ty vyvrcholí dnem smíření, svátkem Jom Kippur. A my už jsme ve spojení s rabínem brněnské židovské obce Štěpánem Menaše Klimentem. Dobrý večer. Nový rok zahájil období 10 dnů pokání, také se jim říká dny bázně, dny hněvu. Co se během nich děje mezi nebem a zemí?
2: My se připravujeme na svátek Jom Kippur, který následuje po Rosh Hashana. Rosh Hashana je počátek roku a Jom Kippur je dnem smíření. A vlastně my Židé věříme, že je možné začít znovu a lépe. A k tomu, aby bylo možno napravit to, co se nám třeba nepodařilo, tak je potřeba dojít usmíření. A Hospodin nám říká, že se můžeme usmířit mezi lidmi a mezi Pánem Bohem, že těch 10 dnů pokání a vlastně hledání, co jsme mohli udělat lépe a pokus o opravu, omluvení se, komu jsme ublížili a bychom do toho dnu smíření mohli vstoupit s tím, že jsme udělali maximum pro smíření mezi námi lidmi.
1: Těch 10 dnů pokání provází také řada rituálů a tradic. Které z nich vám jsou nejbližší a proč?
2: Já skutečně považuji za velmi silné poselství těch 10 dnů to, že člověk má přemýšlet nad tím, co se mu nepovedlo, a k tomu slouží vlastně modlitby, slichot, doslova omluvy, kdy my připomínáme si navzájem to, že Bůh odpouští, tak jak odpustil synům Izraele, když zřešili v poušti cestou z Egypta při hříchu zlatého telete, vlastně to nejhorší provinění nevěrnosti, kterou mohli provést synové Izraeli vůči Pánu Bohu, a Hospodin ukázal svému proroku Mojžíšovi, jakým způsobem má žádat o to odpuštění. A my si to říkáme v těch speciálních modlitbách před ranní modlitbou a myslím si, že to je takový velmi silný návod na to, že jinak máme najít sílu požádat o to, aby nám bylo odpuštěno, omluvit se a zároveň taky odpouštět vlastně, když na námi někdo přijde a chce se usmířit, tak nebýt příliš zatvrzený.
1: Závěrečný Jom Kippur potom provází ten nejpřísnější půst. Jak ho prožíváte vy osobně?
2: Já musím říct, že to je taková smíšená věc, kdy samozřejmě na jednu stranu 25 hodin nejíst a nepít, a věnovat se jenom modlitbám je fyzicky náročné, zvláště po, řekněme, 2/3 toho půstu přichází prostě fyzická únava, ale zvláště pak v závěru toho půstu člověk opravdu najednou nabíde takovou zvláštní duchovní sílu a je to velmi silný duchovní zážitek, kdy člověk opravdu propadne do takového meditativního stavu a ta modlitba během toho půstu je pak velmi silná a je to silný zážitek.
1: Říká brněnský rabín Štěpán Menaše Kliment. Děkuju moc, hezký večer a Šana Tova a Gmar Chatima Tova, tedy dobrý rok a nechť jste dobře zapsán v knize života.
2: Děkuji Šana Tova i vám a celému světu.
1: Bohoslužba na Jom Kippur začíná modlitbou Kol Nidrej, všechny sliby. Na archivní nahrávce zpívá dlouholetý kantor Pražské jeruzalemské synagogy Moshe Blum.

0: Spisovateľ, novinár, scenarista a svedok holokaustu Arnošt Krustek by sa letos v prosinci dožil 100 let. Toto významné jubileum do svého kalendáře zařadilo i UNESCO a připomíná ho po celý rok nadační fond Arnošta Lustiga. Nejnovější počin představuje výstava Arnoštova cesta, která se 10. září otevřela v památníku Terezín. Natáčela o tom Daniela Brůhová.
1: Výstava Arnoštova cesta představuje klíčové body života tohoto spisovatele. Scénáře k ní se ujala spisovatelka Markéta Pilátová. Z čeho vycházela? Ptám se zakladatelky nadačního fondu Arnošta Lustiga Evy Lustigové.
2: Podle mého vyprávění, které stělesnila v grafickém románu Arnoštova cesta. Fotokoláže k této knížce připravila Eliška Podzimková. Výstava je česky a anglicky v památníku Terezín a zůstane až do konce prosince. Je absolutně unikátní, hlavně kvůli tomu, jak umělecky zpracovala ty materiály grafička paní Kratochvil.
1: Výstava v památníku Terezín nese výmluvný název Arnoštova cesta. Jaké křižovatky se na ní objevily?
2: To začalo i jeho narozením, protože ho jeho maminka pojmenovala Arnošt. Po jeho tatínkovi se stal Lustigem, což znamená Ernst Lustig v němčině, pan vážně veselý.
1: Začínáte tedy rovnou od peřinky.
2: Další křižovatka bylo jeho vzdělávání na základní škole Palmovka v Libni, kde mu nadávali židů. A on se pral, protože se bránil. Tomu říkal jeho tatínek, že se musí bránit proti antisemitům. Třetí křižovatka byla vypuknutí druhé světové války. Čtvrtá křižovatka byl transport z Praha Bubny do Terezína v listopadu roku 42. Následující křižovatka byl transport do Osvětimi v září roku 1944. Další křižovatka byl transport do Buchenwaldu v říjnu roku 1944. Následující křižovatka byl útěk z transportu smrti v dubnu roku 1945 a vítězství nad nacismem a spoluúčast na pražském povstání.
1: To je doba válečná. A co dále?
2: Další křižovatka byla svatba s mojí maminkou v Izraeli roku 1949, potom pražské jaro a potom exil v srpnu roku 1968 a další křižovatka návrat po sametové revoluci. Poslední křižovatka byl konec jeho života a další křižovatka je to, co děláme teď s nadačním fondem, protože se to týká jeho tvorby a jeho humanismu.
1: Je jasné, že Arnošt Lustig měl dobrodružný život a tak se divím, kde bral čas na svou tvorbu.
2: Arnošt miloval život. Říkal, že jeho největší úspěch byl, že přežil, protože to z rozhodnutí nacistů neměl. Takže on si život dvakrát tak vychutnával, ale pozor, tvorba a psaní byl jeho život.
0: V další modlitbě dnes smíření se opakují slova a odpust. Zpívá opět kantor Moshe Blum, významná osobnost pražského židovského života poslední třetiny minulého století.

0: Do náboženského, vědeckého i společenského života střední Evropy i celého světa významně zasáhla jedna brněnská židovská rodina, totiž Plačkovi. Byli mezi nimi rabíni, vědci i průmyslníci. Jeden z nich, rabín Baruch Plaček, nechal pro svou dceru Irmu postavit dům, který dodnes stojí v dnešní Jiráskově ulici. Osud obyvatel, kteří v něm kdysi žili a dnes žijí, je do sebe nečekaně propletený a přináší nadějné rozuzlení. Celý příběh v Brně 15. září představí autorka knihy Plaček, rabíni, vědci a svědci dějin Barbora Dočkalová. Zajímala se o něj i Martina Pouchlá.
1: Stojíme před domem, který koupila moje babička a můj prastrýc od části původních majitelů, kteří přežili holokaust. A byla to Helena Seidlerová a její švagr Erich Seidler.
2: Milena Schubertová stojí u pětice kamenů zmizelých. Jsou mezi nimi také kameny se zmíněnými jmény.
1: A moji příbuzní kupní smlouvu na tento dům podepsali 28. února 1948. Takže 26 let jsme v tomhle domě nesměli bydlet. Ten dům byl pronajatý cizím lidem, národním výborem a nám se teprve v roce 1974 podařilo výměnou, která připomínala film Kulový blesk, získat byt v našem vlastním domě.
2: Když rodina vyklízela sklepy a půdu, tak objevila truhlici, ve které byly staré dokumenty, fotografie a kresby.
1: Rodiče usoudili, že je to po původních majitelech, protože ten dům nechával postavit Baruch Plaček pro svoji dceru Irmu, že je to po té pravděpodobně původní židovské rodině, která zde po generace bydlela a zpěty ty materiály všechny uchovaly.
2: To se ukázalo jako prozíravý krok.
1: Přišel rok 1989 a v létě roku 1990 tady z ničeho nic zazvonili cizí lidé. Ukázalo se, že jde o Helenu Seidlerovou, která ten dům po válce prodávala mým příbuzným a přijela i spolu se svým synem Eduardem, který strávil zde prvních 7 let svého života. Moji rodiče byli tou návštěvou překvapeni, provedli je zahradou, pozvali je do bytu, bylo to velmi emotivní.
2: To byl ale jediný kontakt, který s Helenou a Eduardem měli. Poté nastalo ticho.
1: Pro nás bylo celé dětství takové trošku mysteriózní. Představovali jsme si, jak vypadali ti lidé, kteří tady žili před námi. Bylo toto vědomí, že trháme třešně ze stromu, který jsme my nezasadili.
2: A před 2 lety se ta situace téměř zopakovala.
1: V tom domě nyní žije moje sestra a z ničeho nic jí překvapil zvonek. Za dveřmi stála cizí dáma přibližně našeho věku, doprovázel jí tlumočník a ukázalo se, že jde o vnučku Heleny Seidlerové, která o své rodině píše příběh a měla přání podívat se dovnitř do domu a sestra ji pozvala nejenom do zahrady, ale i do svého bytu. Také jí předala všechny ty archivní materiály, které jsme tady po dlouhá desetiletí, jako kdyby čekali na tenhle okamžik.
2: S obou rodin se stali přátelé a letos během Štetlfestu mohla Marianne Seidler-Golding opět spát v domě svých předků a být přítomná také položení kamenů zmizelých, které je na stejném místě připomínají. Kontakt s někdejším domovem jejího otce je pro ní důležitý.
3: Tohle je jeho dům, tady se narodil. To je místo, odkud uprchl v roce 1939, protože moje babička si byla situace velmi dobře vědoma. Vnučka lidí, kteří jej později koupili, je tady s námi. Jano pozvala nás, abychom během festivalu přespali ve stejném domě. Takže moc děkuji, Jano. Děkuji.
0: Na závěr magazínu Šalom Alechem ještě zprávy z židovského světa. Evropská komise vydala 2 příručky na podporu židovské kultury a života v Evropě. První nabízí veřejným institucím doporučení k bezpečného prostředí pro židovské komunity, druhá mapuje židovské památky ve 30 zemích. Při příležitosti židovského nového roku izraelský ústřední statistický úřad oznámil, že Izrael má 10 milionů 305 tisíc obyvatel, meziročně o 1,2% více. Téměř 80% tvoří Židé a občané označení jako ostatní o něco více než pětinu Arabové. V Izraeli též pobývá více než 300 tisíc zahraničních rezidentů. Šalom Aleichem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika, hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.
4: Český rozhlas zprávy.
5: Stát loni po lidech bez dědiců a závětí získal přes 560 milionů korun. V areálu bývalých závodů v Dobříši vznikne 300 bytů. Zítra bude zataženo až oblačno, většinou s deštěm či přeháňkami, které během dne ustanou, a teploty do 22 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Stát loni získal po lidech bez příbuzných a závěti dědictví za víc než 560 milionů korun. Jde o takzvané od úmrti. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových jich podle výroční zprávy loni řešil přes 1600. Je to druhý nejvyšší počet od roku 2015. Lidé mají taky možnost v závěti odkázat svůj majetek neziskovým organizacím. Upozorňuje na to Měsíc dobročinné závěti, který začíná právě dnes. Mluvčí kampaně Jan Staněk připomíná, že člověk může kromě peněz darovat i majetek.
6: V rámci dobročinné závěti je možné pamatovat na organizaci, kterou jsem třeba podporoval už za života, a je to vlastně způsob, jak to téma, které mě za života zajímalo, mohu podporovat i nadále.
5: Dobříš uzavře memorandum o spolupráci při výstavbě bytů v areálu bývalých rukavičkářských závodů. Investor chce v nové čtvrti vybudovat přes 300 bytů. Návrh schválili zastupitelé, souhlasili i se zpracováním nové územní studie. Původní verze z roku 2019 už neodpovídá požadavkům majitele ani města, říká architekt Antonín Dolejš.
7: Je to zejména teda jiné požadavky na občanskou vybavenost, tý původní územní studie. Se počítalo s mateřskou školkou. Tato informací města již není potřebná v areálu řešit. Naopak vyvstal požadavek na řešení základní školy, případně a dalších sociálních služeb.
5: V pražských Kobylisích má nově pamětní desku plukovník letectva Leo Hřebačka. Za druhé světové války byl střelcem 311. československé bombardovací perutě RAF ve Velké Británii. Plukovník Hřebačka za svou odvahu získal 3 československé válečné kříže, polský válečný kříž a další vyznamenání. Pamětní deska je na domě v Chaberské ulici. Sport. Vodní slalomářka Tereza Kneblová skončila na finále světového poháru druhá v kajak krosu. Ze Španělska si odveze celkem 3 medaile. Má i stříbro z časovky a bronz ze závodu kanoistek.
8: Je to fakt neskutečný. Myslím si, že tohle bude hodně těžký někdy zopakovat a jsem za to strašně ráda. To bylo fakt náročný, těch víc jsem měla strašně moc, že jsem hrozně ráda, že jsem mohla zvládat fakticky a i že jsem si pohlídala pasáže, které jsem potřebovala, a pak to mě to hrozně bavilo. Počasí.
5: V noci čekáme déšť nebo přeháňky, které k ránu budou ustávat. Teploty klesnou k 12 stupňům, na horách k 10. Zítra bude zataženo až oblačno, většinou s deštěm či přeháňkami. Na severozápadě srážky jen ojediněle. Během dne se nebe protrhá a naměříme 18 až 22 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
5: Na D6 z Chebu směrem do Karlových Varů u Sokolova na 138,5 kilometru dostalo auto smyk a po nehodě stojí napříč pravým pruhem. Na místě jsou záchranáři a vybočuje se. Na silnici 16 mezi Mělníkem a Slaným se stala těžká nehoda u Velvar. U benzínky Orlen se srazila dvě auta. Na místě jsou záchranáři a provoz policisté zastavili. Osobní auta to můžou objet přes Hopšovice nebo delší cestou přes Šlapanice a Zlonice. Tak jeďte opatrně. Přejeme vám šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: A teď už je tu hitparáda Česká dvanáctka.
9: Česká dvanáctka. Jako každý týden touto dobou vám přeji dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia. U mikrofonu tady ve studiu je Martin Hrdinka. Novinky v této hitparádě budou dnes mít Daša, skupina Cukr a Yellow Sisters a Andrew. Hosty zatím v tom roce 2026 byli Petr Kolář, Bohuš Matuš, Bigo, tedy zpěvačka Bigo, Jakub Kohák, zpěvačka Rozálie, Jiří Lang, bubeník skupiny Turbo, Jan Rosák, Michal Horák, Helena Machová, Milan Drobný, Jan Smigmátor, Šimon Bylin,

Marek Ztracený, moje milá, to je písnička, která dostala ocenění Zlatá česká dvanáctka přesně před 5 lety. A teď už novinky. Zpěvačka Daša představuje nový singl, který se jmenuje Vyplouvám a znamená její návrat k původní česky zpívané tvorbě, a to po delší časové odmlce. Tuhle skladbu napsala společně s hudebním producentem nahrávky, a to je David Solař. Text napsala sama a tahle ta novinka funguje trošku jako takový symbolický signál nové etapy její kariéry. To znamená, že Daša aktuálně formuje novou koncertní sestavu a postupně připravuje další autorský repertoár. Takže ještě připomenu název. Vyplouvám.

0: České dvanáctky.
1: Druhá dnešní novinka se jmenuje Do očí a představí nám ji za malou chvilku Jirka Piskač. Ahoj, Jirko.
2: Ahoj, Martine.
1: Jirka je zpěvák a hraje taky na kytaru, k tomu musím říct, skupiny, která se jmenuje Cukr. Je to skupina, která už dostala dvakrát ocenění Zlatá česká dvanáctka. Takže vy nejste v téhleté hitparádě žádní nováčci, ale už jste tady leta nebyli, že jo, vlastně.
2: No, nějaký pátek už to bude, no.
1: No, ale teď máte písničku, kterou napsal Vašo Patejdl. Jak jsi se seznámil s Vašo Patejdlem?
2: No, hele, Vašo, to je taková náhoda. Náš bývalý manažer, pan Řezníček, měl narozeniny a vždycky se konal takový tajný koncert a oslava na jeho zahradě. Vždycky to bylo moc hezký a tenhle ten koncert začalo hodně pršet, takže všichni se rozutekli někdo domů, někdo se schoval pod pódium. No já jsem skončil s takovým vlasatým pánem v garáži, úplně sám. Tak jsme na sebe chvilku tak jako koukali, říkám, tady není nic k pití. A on otevřel ledničku a prej, hej, ozaj, borovička, ne, tu mám rád. A říkám, no, tak tyjo, to budu mít sevřený, tyjo, chodidla v pěst. No a seznámili jsme se tam, byl to Vašo Patejdl, borovička padla, hezky jsme si popovídali. Já jsem mu teda musel říct, že Po schodoch byla od dětství moje hrozně oblíbená skladba. A on, že něco jako vymyslíme, no, a čas dal čas a věnoval nám skladbu Do očí. Protože on měl vlastně kmotrem i naší druhý desky a tam se mu hrozně líbilo, že máme takový ty party brýle a že nám není vidět do očí a toho evokovalo v tuhle tu píseň, že nám ji věnuje. Takže tak nějak to asi vzniklo, ta spolupráce. Jinak jsme byli kamarádi. A...
1: Takže dostali jste vlastně do vínku písničku, která za chvilku zazní. Možná bychom měli připomenout složení skupiny Cukr.
2: Jo, takže to je Jiří Kondelius, to je náš kytarista, druhý zpěvák a autor všech písní. Igor a Ivan Bartokovi, což je bubeník a kytarista, to jsou bráškové dvojčata. Geniální baskytarista Miroslav Komínek a já zpěvák Jiří Piskáč.
1: Vy jdete do hry tady té hitparády právě tady s tou písničkou Do očí. Ona byla původně slovensky, protože Vašo ji napsal ve slovenštině. To přesně řečeno zpíval ve slovenštině. A jak se ti to zpívalo vlastně potom česky? Bo znal jsi tu verzi slovenskou?
2: Já jsem si pustil obojí, jako není úplně totožná, ten překlad do češtiny, vlastně z cizího jazyka, by se dneska už dalo říct. Zpívalo se mi to dobře. Ta slovenština je teda měkčí na zpívání, v té češtině to ale vyzní taky skvěle.
1: Já bych tě poděkoval a pustíme si tu písničku. Ahoj.
2: Skvěle, díky.
1: Pozdravuj. Ahoj. Když mluví.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Autor hudby Vašo Patejdl, text Miro Jurika, Do očí a skupina Cukr, celkově 110. novinka letošního roku, roku 2026. A jsme u 111. Tady máme tři jedničky. 111. novinka, máme tu Víkend, Yellow Sisters a Andrew.

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Známe dnešní tři novinky a můžeme odstartovat hlasování. Hlasy posíláme SMS-kami na číslo 900 1103. Je to 900 1103. Hlasujeme pro písničky, které v hitparádě jsou, ale dneska budou nějaké výjimky, které vám zatím ještě nemohu prozradit, ale 100% je, že hlasujeme pro všechny tři novinky a hlasovat můžeme pro každou z nich, ale pro každou jen jednou. První dnešní novinka Vyplouvám, zpěvačka Daša a SMS-ka je hit Mezera 12. Druhá novinka Do očí, skupina Cukr, hit Mezera 11. A třetí novinka Máme tu víkend, Yellow Sisters a Andrew, hit Mezera 10. Začínáme odpočítávat žebříček hitparády Česká dvanáctka od 9. až po první místo a už teď vám mohu prozradit, že za chvíli udělíme zlatou Českou dvanáctku. Bude to teprve 9. zlatá Česká dvanáctka letošního roku, roku 2026 a bude pro písničku, která bude na místě 4. Je to tedy poměrně zadlouho a teď začínáme 9. 4 tenoři, Massachusetts.

0: Čtyři tenoři, Massachusetts, po dvou šestých místech dnes pokles na místo deváté. Na osmém místě máme novinku z minulého týdne a tady musím říct, že jsem jel minulý týden autem a poslouchal jsem reprízu hitparády Česká 12 a zrovna jsem se následně dozvěděl, že Richard Tesařík už není mezi námi, že je v tom hudebním nebi i se svým bratrem. Richard Tesařík zemřel minulou neděli a právě minulou neděli byla novinka Doba je divná v této hitparádě premiérově. Richard Tesařík, Ondřej Soukup a Marián Zima. Tento týden osmé místo.
1: Doba je divná, nik se nestydí. Veselé fotky nešťastných lidí. Slova jak střely, jak divné haiku. Sbírají se prachy a počet lajků.

se najde všechno a vždycky. Stiskneme knoflík, panáček padá a ruce čisté, jaká paráda. Ruce čisté, jaká paráda.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: První single z alba, které se chystá, které připravují Ondřej Soukup jako autor hudby a Marián Zima jako textař. Přesněji řečeno, Ondřej Soukup zhudebňuje texty Mariána Zimy, první single Richard Tesařík a Doba je divná. Na 7. místo se vrací Svatá Kordula, Aneta Langerová a Orchestra Folklorika.

Pojďme se společně podívat na písničky, které letos zvítězily v hitparádě Česká 12. Rovnou vám prozradím, že jich je 10. Jak dvě řeky, České srdce, jedno vítězství. Léto pod peřinou, Honza Nedbal, také jedno vítězství. Děti jsou taky lidi, Holky Tong, dvě vítězství. Bez ohledu na tvůj věk, Luboš Muchna a Jiří Bláha, jedno vítězství. Příběh, Premiér a Bígo, jedno vítězství. Pro mámu, Josef Melen a Luděk Minka, dvě vítězství. Když zaspíváš, Kateřina Ševidová a Radek Žalud, třikrát výhra. Loďky, Venuše, čtyřikrát výhra. Když léta běží, Josef Wolter, šest vítězství. A rekordman letošního roku se jmenuje Ruda Sakala. Ten totiž natočil hit Jetplane a ten vyhrál 12krát. Která z písní vyhraje dnes? No bude to jedna z těch, které jsem teď jmenoval. My jsme ale u místa šestého a sem vystoupala Elin s hitem Hey Lala.

0: Předminule páté místo, minulý týden místo čtvrté, což bylo nejlepší umístění pro písničku Duše Lucie Vondráčkové, a dnes návrat na pětku. V hitparádě je už 9 týdnů, teprve 4 týdny.
1: Chci ti říct,

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Hlasy, které docházejí do hitparády teď, tedy během jejího vysílání, mají dvojnásobnou hodnotu oproti těm hlasům, které potom přijdou do středeční půlnoci a ve středu o půlnoci hlasování v této hitparádě končí. A teď pozor, už nebudeme hlasovat pro hit, který je momentálně na třetím místě, mimochodem byl tam i minulý týden a má na svém kontě také dvě vítězství a v hitparádě je celkem 15 týdnů a to je jeden ze zápisů do historie. Ten hit se jmenuje Děti jsou taky lidi, napsala ho Veronika Doudová a natočila skupina Holky Tonk. A teď proč se loučí? No protože už má zlatou českou dvanáctku a na tu platinovou už nemůže dosáhnout. Má na svém kontě 10x stupně vítězů. Já gratuluji a tu písničku si samozřejmě teď poslechneme.

Třetí místo, Děti jsou taky lidi a skupina Holky Tong, to je písnička, pro kterou už nehlasujeme, ale má zlatou českou dvanáctku. A teď udělíme zlatou českou dvanáctku. Jsme u druhého místa a tady je stejně jako před týdnem písnička, která se jmenuje Léto pod peřinou. Napsali ji Tomáš Kolařík a Honza Nedbal a to je právě hit, který dostává ocenění zlatá česká dvanáctka a já se podívám tady na výsledky. Jedenkrát osmé místo, čtyřikrát místo šesté, dvakrát páté místo, dvakrát čtvrté, dvakrát druhé a jednou první. A to jedno vítězství stačí, protože podle pravidel dostává ocenění zlatá česká dvanáctka ta píseň, která vydrží v hitparádě celkem nepřetržitě 12 týdnů a během těch 12 týdnů alespoň jednou zvítězí. Tak tady je a hlasujeme pro ní dál.

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Do dnešního žebříčku se nedostaly novinky z minulého týdne. Melodie, Vojtěch Dyk, Ignor, Pokáč a po 14 dnech jsme se rozloučili s písničkou Cesty, kterou natočili Tereza Holubová a Sound of Vitard. A teď rekapitulace, nejprve novinky. Hlasujeme na číslo 900 1103. Je to 900 1103. Pravidla a podrobnosti najdete na česká12.cz a hlasujeme SMS-kou ve tvaru hit Mezera a číslo písně, pro kterou chceme hlasovat. První novinka, Vyplouvám, Daša, hit Mezera 12. Druhá novinka, Do očí, skupina Cukr, tady SMS-ka hit Mezera 11. A třetí novinka, Máme tu víkend, Yellow Sisters a Andrew, hit Mezera 10. Aktuální žebříček. 9. místo, Massachusetts, 4 tenoři, hit Mezera 9. 8. novinka z minulého týdne, která prošla vaším hlasováním, Doba je divná, Richard Tesařík, Ondřej Soukup a Marián Zima, hit Mezera 8. 7. místo, Svatá Kordula, Aneta Langerová a Orchestra Folklorika, hit Mezera 7. Zpěvačka Elin, Hej Lala, 6. místo, hit Mezera 6. 5. místo, Duše, Lucie Vondráčková, hit Mezera 5. 4. Chci ti říct, Petr Kusko, hit Mezera 4. 3. Děti jsou taky lidi, Holky Tong, Zlatá česká dvanáctka, pro tento hit už nehlasujeme. 2. místo, Léto pod peřinou, Honza Nedbal, čerstvá Zlatá česká dvanáctka, hit Mezera 2. A vítězný hit bude mít stejně jako minulý týden a stejně jako každý týden SMS-ku hit Mezera 1. A vítězí stejný hit jako před týdnem, je to hit, který napsal Michal Schönbauer a jmenuje se Jak dvě řeky. Skupina České srdce tedy obhajuje vítězství z minulého týdne. Od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka, mějte se báječně a hlasujte, jinak nemůžete změnit žebříček.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: K vývozu nebo investicím na Ukrajině můžou nově firmy žádat o státní záruky. Hladina upouštěné Slapské přehrady dnes večer klesla pod hranici 267,5 metru. Zítra bude zataženo až oblačno s deštěm či přeháňkami, které během dne ustanou, a teploty do 22 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Firmy investující na Ukrajině můžou nově žádat o státní záruky na své úvěry. Národní rozvojová banka na to vyčlenila 3 miliardy korun z peněz Ministerstva průmyslu a Evropské komise. Jedna firma může v přepočtu čerpat až 950 milionů korun. Banka poskytne záruku z 80%. Zároveň si ale musí firma pětinu projektu zafinancovat sama. A zbytek dostane z úvěru od partnerské ukrajinské banky. Podle viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy Radka Špicara je už teď o podporu mezi firmami zájem.
2: Určitě jsou to energetici nebo firmy, které podnikají v oblasti energetiky. Jsou to také potravináři. Tam vypadá, že pro tento sektor bude na Ukrajině skutečně velký odbyt a po jejich službách a produktech bude velká poptávka. A třetí je určitě infrastruktura, to znamená firmy podnikající v této oblasti.
0: Hladina upouštěné Slapské přehrady dnes večer klesla pod hranici 267,5 metru. Dosáhla tak hodnoty pro zimní období a dále klesá. Vyplývá to z informací na webu Povodí Vltavy. Důvodem upouštění je extrémní hydrologické sucho. Orlická přehrada začala 4. září kvůli poklesu hladiny snižovat odtok a poprvé v historii využívá Povodí Vltavy zásobu vody ze Slap, aby udrželo potřebný průtok Vltavy v Praze. Základy pro budoucí terasu na nástupišti na Masarykově nádraží v Praze začnou dělníci stavět v říjnu. Bude tím pokračovat kompletní rekonstrukce stanice. Celkově mají práce trvat do konce roku 2028. Stát budou zhruba 4 miliardy korun, říká mluvčí správy železnic David Kabele.
3: Nad Masarykovým nádražím vznikne unikátní platforma, na které bude zeleň, budou tam komerční místa, ale vlastně to nabídne i velmi komfortní přestup pro cestující směrem na hlavní nádraží. Sport.
0: Fotbalisté Slávie v 8. kole první ligy zvítězili v Teplicích 2-0. Vracejí se tak do čela tabulky, kde vedou o bod před Libercem. Ve 20. minutě dal gól záložník Viktor Novak a v závěru si vstřelil vlastní branku Oskar Svientjes.
1: Počasí.
0: V noci čekáme déšť nebo přeháňky, které k ránu budou ustávat. Teploty klesnou k 12 stupňům, na horách k 10. Zítra bude zataženo až oblačno, většinou s deštěm či přeháňkami. Na severozápadě srážky jen ojediněle. Během dne se nebe protrhá a naměříme do 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D6 z Chebu do Karlových Varů u Sokolova se objíždějí následky nehody. Na 130. kilometru je plynule průjezdný levý pruh. Na D1 směrem do Prahy zhruba od sjezdu na chodce Rady u 30. kilometru je stále silný provoz až k omezení na mostě Šmejkalka na 23. kilometru. Zdržíte se asi 15 minut. A nehoda je i na silnici 26 z Plzně do Domažlic mezi Holíšovem a Staňkovem, zasahují záchranáři u převráceného auta. Od Plzně je 2-kilometrová kolona, objízdná trasa vede přes Kvíčovice. Tak jeďte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A po zprávách je tu pochoutkový rok.
1: Pochoutkový rok.
4: Od mikrofonu vás v téhle chvíli zdraví Patrik Rozehnal. Ty naše oslavy 10 let pokračují dál. A tak nás čeká povídání s jedním z gratulantů, který dorazil i do Kostelce, kde proběhly velké oslavy. S Ivanem Vorochodským si budeme povídat. Dozvíte se taky, že v této době už se dá ochutnávat letošní ořechovka. Naučíme vás dělat netradiční tiramisu servírované ve vinné skleničce. A když už ji použijeme pro podávání dezertu, tak nám Ladislav Špaček taky řekne, jak by se měla správně držet, pijeme-li z ní víno. A čeká vás i soutěž o knížku Sladké Česko. Prostě je toho dost? Jak říká jedno staré přísloví, dobré jídlo a dobré pití drží tělo i duši pohromadě. Tak se nás držte a slavte s námi.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Začíná už naplno dnešní díl a dalším setkáním s Vojtěchem Vrtiškou. Patrik rozehnal je u něj v kuchyni, Vojta připraven se vším, se surovinami, náčením, nůž v ruce. Ahoj Vojto.
1: Ahoj, moc rád tě vidím.
0: Tak doufám, že mě nepodřízneš. Dneska budeme dělat desert, který je nepečený, je to vlastně trošku povařené, připravené, vrstvené a nechané v lednici uležené. Dělala to Kamila Jelínková z Čáslavy v roce 2025 a posluchače to zaujalo tak, že tomu věnovali nejvíc hlasů v té soutěži a získalo to posluchačskou cenu. Jak to uděláš ty? Bude to stejné nebo to bude jiné?
1: Já jsem ten recept tak jako vlastně oloupal na úplný bazál těch surovin a zase znova jsem ho postavil. Takže bude pečený, budeme si péct vlastní piškoty. A ty ostatní suroviny, které tam potkáme, tak budou trošku upravené do moderní podoby.
0: Jak moc moderní? V čem bude ta modernost?
1: Budeme používat pektin jako zahušťovadlo, ne škrob, až budeme připravovat vlastně náplň z jablek do toho našeho výrobku a budeme i sahat do Francie pro krém, který nám bude celý ten desert krýt. A bude ve skleničce.
0: Sahat do Francie, to zní teda, to je už přesah někam jinam. Jezdíš ty takhle do ciziny a záměrně třeba proto, že chceš ochutnat to a to? Nebo je to až následek toho, kam se vypravíš, tak tam zajdu?
1: Velice často jezdím do ciziny i kvůli přesně nějakému danému desertu nebo jídle, které chci ochutnat, nicméně poslední dobou ten čas úplně není, takže jsem rád, když se občas utrhnu, ale myslím si, že Praha je v tomhletom skvělá, že tady máme pokrytí spousty různých kuchyní, které připravují lidé většinou té dané národnosti, mnohdy líp, jak v tom daném místě.
0: Ty samozřejmě, kromě toho, že se věnuješ cukrařině, tak i studuješ medicínu. Napadá tě a myslíš někdy na cukrařinu i během hodin výuky nebo při zkouškách, že prostě ti prolítne hlavou myšlenka na něco úplně jiného?
1: Velice často a taky je to vidět na mém studiu medicíny.
0: Je to inspirováno tím, co se děje v přednáškové místnosti nebo v nemocničním pokoji, nebo nevím, kam všude v rámci studia nohy zavítají?
1: No, když uvidíte moje portfolio dortů, které jsem dělal zhruba v posledních, dejme tomu, 4 letech, tak právě si asi všimnete, že tam ta inspirace je mnohdy velice silná a nejenom přednáškovou místností.
0: Co si vzpomenu, ty jsi dělal i takový ten koronavirus, vlastně tu molekulu, nebo jak to nazvat. Dělal jsi někdy i rakev třeba?
1: Tak k rakvi já se úplně nedostanu, ale dostal jsem se k těm věcem, které jsou předtím, než se do té rakve dostaneme, takže máme tam lebku, máme tam srdce vytržené, máme tam naočkované Petriho misky, což je vlastně taková půda pro kultivaci bakterií, tak to jsou panakoty z kokosu.

0: a jahod a tak podobně.
1: Je to pro obměkčení zkoušejících?
0: Ne, je to pro vybití mého traumatu.
1: Z těchto předmětů?
0: Přesně. Někdo chodí na terapie, já si upeču dort.
1: Máš už psychologa?
0: Zatím ještě ne. Uvidíme, jestli se někdo přihlásí po tomto díle.
1: Že by získal dort. My se ale hlavně budeme věnovat přípravě desertu zvaného jablkové tiramisu a děláme to už za malou chvíli. Tak poslouchejte.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Jsme už v posledním roce. 4 týdny nás dělí od toho, kdy skončí rekapitulace všech 630 receptů pochoutkového roku, toho narozeninového, a pak už se bude hlasovat a vybírat recept desetiletí. Možná, že se jim stane mezi posluchači v tom posledním soutěžním roce oblíbený a nejlépe oceňovaný recept na jablkové tiramisu Kamily Jelínkové z Čáslavy. Předělá ho dnes po svém a ukáže, jak by ho dělal, kdyby ho doma servíroval Vojta Vrtiška. Už se usmívá, protože já už to vidím, změn bude dost.
2: Já jsem si hrál, tak si ten recept trošku upravíme. Uděláme si vlastní buflery, takže vlastní piškoty. Uděláme si jablečné kompoté, takže nebudeme zahušťovat pudinkem a budeme zahušťovat pektinem, ten, co dáváte do marmelád, zavařenin. A ochutíme si ty jablka sajdrem. A nahoře na tom našem tiramisu bude krém šantily, což bude ta alternativa zakysané smetany. Tady to bude smetana vyšlehaná se zakysanou smetanou, citronovou šťávou, citronovou kůrou, moučkovým cukrem. A celé nám to bude sedět ve skleničce.
1: Paní Jelínkové, k překvapení jejímu i posluchačům, teď prozraďme, co si musí připravit, aby udělali tvou verzi.
2: Na jablečné kompoté budeme potřebovat 50 gramů cukru krupice, 20 gramů medu nebo glukózového syrupu, 250 gramů jablek, takže takové dvě jablka, 30 gramů citronové šťávy, což je šťáva zhruba z jednoho menšího citronu, citronovou kůru, 75 gramů sajdru a 4 gramy citrusového pektinu. A k ním si přidáme ještě 10 gramů cukru krupice. Pak máme buflery, tam budeme potřebovat zhruba dvě vejce, 50 gramů cukru krupice, 1 gram soli, kůra z poloviny citronu, 10 gramů kukuřičného škrobu a 40 gramů hladké mouky. Na krém šantily si připravíme 150 gramů smetany ke šlehání, 50 gramů zakysané smetany, 15 gramů cukru moučka, 10 gramů citronové šťávy, to opravdu záleží na vaší chuti, ty gramáže jsou takové orientační, a citronovou kůru.
0: Pochoutkový rok.
1: Máme vysokou nádobu.
2: Rozdělíme si vejce na bílky a žloutky. Bílky si vyšleháme spolu s cukrem. Pak tam rychle všleháme nebo vmícháme žloutky.
1: Teď přidáme sůl.
2: Dáme sůl, kukuřičný škrob. Přidáme mouku a citronovou kůru. A pak zbylé suroviny.
1: A to už mícháme potom jenom ručně, ne pomocí šlehače.
2: Je fajn to zamíchat rychle, ručně, než napočítáte do 3, ať máte hotovo, ať si neschodíte tu pěnu. Je důležité s tím těstem pracovat po tom, co máte zamíchané, rychle, protože ono začne téct.
1: Dali jsme to do sáčku. Bude to mít nějakou špičku?
2: Nebudeme používat špičku, budeme stříkat normálně hladkým ustřiženým koncem. Je dobré to stříkat buď na pečící papír, na který si nakreslíte kolečka, nebo nějaké měřítko si tam dáte, abyste ty piškoty měli stejný, zvlášť když to nemáte ze začátku v ruce. Je fajn si posypat ty buflery moučkovým cukrem, ona na tom hezky skaramelizuje.
1: A peče se jak dlouho, při kolika stupních?
2: Tam záleží, kdo jak má rád ty buflery upečený. Pokud chcete, aby ten bufler zůstal hezky šťavnatý, je lepší ho péct na trošku vyšší teplotu, nějakých 190-200 stupňů a kratší dobu, aby uvnitř zůstal vláčný.
1: Ten čas tedy jak dlouho?
2: Chceme, aby zezlátly, a to je pro nás směrodatný. Ten čas, jak dlouho se to bude péct, záleží na velikosti toho bufleru. Vždycky se řiďte primárně tím vzhledem.
1: Loupeš jablka, no to kompoté. Jaký rozdíl mezi kompotem a kompoté?
2: Kompot máme ten klasický ve skleničce, trvanlivý, sterilovaný. Co se týče kompoté, tak to je vždycky vklad do dezertu. Má v sobě kousky ovoce, je to taková jako hustší směs, ale ještě to není marmeláda nebo džem svařená. Má v sobě vyšší podíl tekutiny.
1: Jak to nakrájíš, ta jablka, doporučuješ?
2: Chci nějaké hezké malé kostičky, klidně nějaké 3 mm x 3 mm až 0,5 cm. Nechcete je moc velký, protože my je budeme jenom krátce provařovat a chceme, aby zůstaly na zkus.
1: Máme nakrájené na kostičky to jablíčko opravdu malinké v míse, co teď?
2: Teď si to jablko zalejeme citronovou šťávu, aby nám nezhnědlo, a budeme si připravit ten zbytek. Plot na rendlík, nasypeme si cukr, přidáme si naši glukózu nebo ve vašem případě klidně med, necháme karamelizovat cukr. Není potřeba ho nijak míchat, naopak byste si tím uškodili, protože jak byste neustále ten cukr míchali, tak ho schlazujete a stala by se nám z toho taková hrouda. Chceme hezký zlatohnědej karamel. Tak, už nám karamel zlátne a v okamžiku, kdy ho máme plně rozpuštěný, tak pak si přidáme horký cider. Je důležitý, aby ta tekutina byla horká, aby nám to neudělalo hned úplně sražený kus toho cukru, který by se nám pak dlouho rozpouštěl v tom hrnci spolu s tím ciderem. A když se vám to stane, tak se nic neděje. Budete
1: jenom čekat.
2: Ano.
1: Takhle to zní, když se tam přilije do karamelu tekutina.
2: Je to tak. A je důležitý pořád kontinuálně míchat, ať se vám ten karamel stihne rozpustit. Máme hotovou ciderovou omáčku s karamelem, teď si tam lupneme naše jablíčka a přidáme si pektin rozmíchaný spolu s cukrem, aby se nám nesrazil do takových jako nehezkých hrudek, který by se pak nechtěli rozpustit. Tak.
1: Co bude ten správný okamžik, kdy budeme mít hotovo?
2: Správný okamžik je teď čas. Chceme, aby to chytlo var. Jakmile chytnou ty jablka var, 2 minuty povaříme. Ale nebojte se toho, po tom provaření ta směs bude pořád hodně řídká, zhoustne až po vychlazení.
1: A ten citron, co nám zbyl?
2: To je kůra, tu si tam strouhnem. A tu jsem zapomněl.
1: Vojta teď drží v ruce misku se smetanou?
2: Ano, teď my si v podstatě už jenom vyšleháme smetanu spolu s cukrem. Pak si tam dáme zakysanou smetanu, trošku citronové šťávy, kůry, prošlehneme.
1: Prošlehneme už jenom v ruce.
2: Jo, teď už je fajn to jenom promíchat, aby nám to zbytečně nezřídlo právě po té smetaně. A máme hotové všechny komponenty, jenom si to naskládáme do skleničky.
1: Takové ty vinné na víno, tak ty naplníme nebo navrstvíme v jakém sledu?
2: My si je nebudeme plnit až po okraj. Chceme, aby to bylo hezký. A vždycky je hezký, když ta sklenička je plná zhruba tak do 1/3 maximálně.
1: Takže tak. Co, ty dáš na dno kompoté, pak dáš tuhle tu šlehačku a zapíchneš do toho piškot?
2: Vlastně jo, dám si na dno kompoté, udělám si tam pucíka ze šlehačky.
1: To krém šantely si vytlačil z té trubičky z pitlíku tak tenounkou vrstvičkou, že se to tak jako namotávalo a jako provázky se to skládal, vypadá to trošku jako mozeček.
2: Jo, může to být nějaké klubíčko, mozeček. Vyvrhnutá střeva. Mám tady sušený plátky růží, můžete vzít jakoukoliv jinou kytku nebo věc, kterou zrovna potkáte. Posypeme to tím a nakonec si tam píchneme piškote, který jsme si upekli.
1: Tak to je luxus. To vůbec není těžký, to je lehoulinký. Na kostičky jako jemnouká ta struktura těch jablíček i pořád na zkus tam je. Je tam ten cider a kyselost. S tou sladkostí víc do kysela a pak to jako uhladí ta šlehačka ochucená krém šantily a ten piškot k tomu, který může křupnout a který je domácí, nekupovaný. No, tohle je fakt koruna nějakého menu, že by to přinesli, i to vypadá krásně, lehce.
2: Ale je pravda, že jabka má každý spojený s tou skořicí, jako podzimní, relativně těžký desert.
1: Tohle je takový jako do citrusova, jako trochu juzu nebo tak.
2: Jo, vůbec vlastně člověk by si pod tímto jabko na první dobrou nepředstavil, že je to takový velice svěží, ovocný až tropický.
1: Připravte si to v téhle odlehčené verzi. Tu původní najdete taky na webu pochoutkovýrok.cz, takže 2 recepty od Kamily Jelínkové a Vojtěcha Vrtišky. Porovnejte, vyzkoušejte a fanděte nám, protože se postupně už blížíme. Ke konci zbývají už poslední 3 recepty a pak už se bude hlasovat a hledat recept 10letí. Takže zdravíme Kamilu Jelínkovou.
2: Určitě, moc máváme.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Když už slavíme 10 let našeho pořadu, tohle je ten narozeninový ročník, možná bychom si mohli i připít, třeba první letošní ořechovkou. Abyste si na ní ale i teď a pak v zimě mohli pochutnávat, je potřeba sklízet nezralé vlašské ořechy na samém začátku léta. To všechno už sledovala, udělala a teď vám o tom víc řekne redaktorka Jitka Slezáková. Zná podrobnosti.
1: Domácí ořechovka patřila mezi oblíbené pití našich předků a pije se dodnes. Bylinkářka Radka Svatošová se každým rokem v době slunovratu chystá ke sběru nezralých ořechů.
2: Nejlepší jsou v každém případě ořechy zelené, které mají ještě měkký vnitřek, takže jdou krásně pokrájet. Jakmile začnou dřevnatět, je už tam takový ten náznak toho jaderka, toho ořechu, tak to už je samozřejmě pozdě.
1: A jestli máte rádi hezké příběhy, které se pojí k výrobě ořechovky? Tady je jeden z nich.
2: Prý dřív ořechovku dělávali muži svým ženám a dělávali tu ořechovku právě proto, aby podpořili štítnou žlázu u žen, protože ořechovka obsahuje jod, podobně jako ořechy. A ty ženy potom byly takové veselější, prostě těm mužům se to rozhodně vyplatilo, ta ořechovka, takže ji dělali často a rádi.
3: To budou určitě nějaký ty halucinogenní látky, které ve zeleným ořechách určitě
1: jsou,
3: budou.
1: Jsou, že jo? Tak jako lékař, vidíte, to můžete potvrdit a jsme u toho. Přidává se k povídání o ořechovce doktor Igor Čižmář, zakladatel lihovaru Sudlička. Stojíme před stovkami tanků naplněných ovocem pro vypálení. Momentálně tam jsou švestky. Ořechovka už je hotová. A jak se vyrábí ve velkém?
4: Musím říct, že je to trochu jinak než taková ta výroba ořechovky po domácku. My vytváříme ořechový koncentrát, jsou to normálně zelené ořechy, které se v kombinaci s kořením dají macerovat do lihu a tam se koupou 2-3 měsíce, potom se to vlastně celé sfiltruje a dál dozrává další rok až dva.
1: Ořechovka z lihovaru Sudlička se pyšní oceněním regionální potravina Pardubického kraje. Podle doktora Čižmáře je velmi důležitá dostatečná doba zrání.
4: Protože když děláme ořechový macerát, tak první rok je zelený. To, když jsem poprvé viděl, tak jsem si říkal, to je něco špatně. A druhý rok už je hnědý a s přibývajícími lety to dozrává.
1: Pokud jste dostali chuť na ořechovku, můžete si připravit vlastní podle receptu Radky Svatošové.
2: Jenom bych doporučila jednu věc ještě před sběrem a před vyráběním té ořechovky, ať si posluchači raději uvědomí, že v tomto případě méně je více. Jakmile se tam těch ořechů dá hodně, tak ta ořechovka je hodně svíravá a ne každému to potom chutná. Takže doporučené množství ořechů je tak těch 15 až 20 a potom potřebujeme kromě těch ořechů nějaké to koření. Zase podle vlastního vkusu tam můžeme přidat kousek z kořice, vanilku, hřebíček, jalovec, třeba tak 3 kuličky jalovce, biocitron pokrájený na kousky a potom ten litr alkoholu. Nejlepší podle mého názoru je domácí pálenka, třeba vínovice nebo slivovice a pokud posluchači nemají přístup k domácí pálence, tak prostě nějaká ta vodka z obchodu, která by měla mít okolo 40% obsah alkoholu.
1: Celý recept na domácí ořechovku najdete na webových stránkách Pochoutek.
0: A za chvíli ochutnáme třeba i něco z japonské kuchyně, aspoň slovem, s Ivanem Vodochodským. Připomeneme si totiž jeho návštěvu na velkých oslavách 10 let pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí, kde jsme se s vámi sešli na konci prázdnin.
5: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Taky já jsem rád, že jste se tu už takhle sešli, zabrali místo, nastartovaný na schodišti už je náš kolega z Pochodkové roku, Ivan Vodochodský.
1: Dneska dopoledne.
0: Prosím tě, ty se díváš i na kuchařské show v televizi, sleduješ třeba?
2: Samozřejmě.
0: To je inspiruješ moje, se to je, zahraniční nějakou, jako třeba...
2: Tak jako v mládí jsme mývali naladěný za bolševika na tajno, že jo, potom veřejně, tak v mládí to byl pornokanál a dneska místo pornokanálu mám kuchařský show, že jo. To je moje taková uspávací a
0: jako před spaním, jo?
2: Před spaním a na hezké odpověď, jak si pustím něco dobrýho. Samozřejmě, já inspiruju se v zahraničí.
0: A co tě na tom láká, teď vařit umíš?
2: O tom to není, tak to je prostě, to je jako kdyby jsi byl malý nebo sběratel obrazů, tak se taky rád podíváš jako na další obraz, co kdo jiný, že jo. Prostě furt hledáš inspiraci a máš přitom na to strašnou chuť, jako jo. Takže vždycky, když tam je
0: něco... Máš uslintaný polštář.
2: No, a tak tam je tak, já jsem teďko, že jo, teď mám období, kdy jsem, já mám různý období, že jo, kuchařský ve svém životě, a takže teď mám období, kdy jsem cortador de jamón, to je, jsem kráječ šunky, profesionální. A španělský šunky, ne ty naší na kosti, že jo, ale španělská šunka, sušená šunka jamón, ta se krájí na velmi tenký plátky nožem. Je to umění, které se učí na školách ve Španělsku. Ve Španělsku je to velmi vážené řemeslo, cortador. A já, jakož tu šunku miluju španělskou, tak jsem se rozhodl, že se ji naučím krájet před letama. Takže učím se, vykrájel jsem jich už asi 300 těch šunek. A furt si myslím, že to ještě neumím tak dobře jako ty frajeři v tom Španělsku, ale umím to, si myslím, je nás v republice pár, který to umějí, tak patří mezi těch pár lidí. No a právě jak hledám tu šunku, tak na mě na Instagramu na další vždycky vybavnou tyhle ty věci, jak to ty kluci krájí a na to já se vydržím dívat prostě hodiny, jo? Protože tam jsou takový finesy, že jak dělat ty plátečky tenoučký, jemňoučký, jak to pak ochutnat, prostě tak inspirace věčná. A vůbec na Španělsku, miluju španělskou kuchyni.
0: Ty jsi byl ale v poslední době i v Japonsku a jestli se nepletu, tak ty se díváš i na japonskou kuchařskou show nebo nějakou asijskou, ne?
2: No, tak,
0: to bylo jako důvod, proč jel do Japonska, nebo?
2: Ne, důvod, že jsme jeli do Japonska, bylo, že jsme tam ještě nebyli a že už dlouho, protože miluju japonskou kuchyni a miluju ryby a tak, takže jsme dlouho se do Japonska chtěli vydat, tak jsme nastřádali a vydali jsme se letos v dubnu. Projeli jsme ty highlighty, Tokio, Osaka, Kyoto, Hiroshima.
0: A co šíleného si tam jedl?
2: Tak prosím tě, my jsme ochutnali všechno, co jsme chtěli, to znamená, v první řadě jsme byli na aukci tuňáků, to probíhá každý den na velmi slavném trhu Tsuyo Market v Tokiu a to probíhá ráno od 5:30 do obrovské haly, navezou tuňáky, mečouny.
0: To si vstával takhle brzo.
2: To jsme stali takhle brzo, ano. Vypadalo to, že nepůjdeme spát vůbec, aby jsme to nezaspali, ale pak se nám povedlo pár hodin spánku a... No a pak jsme jeli další věci, které v těch Japonsku zajímají. Samozřejmě nejvíc nás zajímala pověstná ryba fugu.
0: Ano, riskantní ryba.
2: Což je ryba, která má smrtelně jedovatý vnitřnosti a krev. A kuchař se ji učí filetovat a zpracovávat x let. Myslím, že 5 let se to učí, než dostanou certifikát, že tu rybu můžou zpracovat, jo. Takže
0: to jsi nechal ukázat, nebo mu věřil?
2: No, my jsme byli na trhu a tam frajer, no má akvárium, měl tam tady ta rybárně, si znáte tu rybu fugu, čtvrtzubec se to jmenuje, to je ryba, která je placatá, když vidí nepřítel, tak se nafoukne, úplně jak pumlíč, je kulatá celá, nafouklá a má ostny a tím odrazuje toho nepřítele a plus má teda ty smrtelně jedovatý vnitřnosti, takže když jí nějaký dravec sežere, tak chcípne, že jo. A takže my jsme přišli na trh v Osace, na ryby a tam akvárium a tam ty ryby, že jo. A tak říkáme, tak když jsme tady, tak už to zkoušíme. Takže frajer to před náma vylovil a my mu říkáme, za jak dlouho to účinkuje, když se náhodou netrefíte a bude tam kapka trkve. On říká, máte 40 minut od prvního sousta. No takže nám to nakrájel, část ryby nám nakrájel jako sashimi, to zná syrovou rybu, část nám usmažil, my jsme pustili stopky, říkáme, tak budeme tako čekat 40 minut, no tak...
0: Odešli jste všichni?
2: Ale odešli jsme všichni, nikomu, takhle někdo předstíral, jako, že mám dloby, někdo jako umíral, ale on se smál, ten prodavač. A já jsem se pak dozvěděl, že ty ryby vlastně dneska už, protože chovají je uměle v akváriích, takže dneska ani nemají ten jed v takový síle, jako kdyby to byla ryba z moře, jo. Pak jsme se poradili s chytrou poradkyní z AI, že jo. Kolik že lidí za poslední dekádu zemřelo, tak nikdo nezemřel prostě v Japonsku na otravu rybou fugu, protože za prvé ten, jak říkám, ten jed už není tak silný a za druhý oni to umějí udělat tak, aby ti nic nebylo. Ale zážitek to byl jenom to, že jsme to splnili, jsme to všichni ochutnali, včetně manželek, ale že by to bylo něco k převalení jako na chuť, jako. Hele, to chutnalo něco mezi, jako by si jet syrovýho sumce s toho stolbikem, taková jako nezábavná
0: tak
2: ryba.
0: Tak je to
2: no.
0: Jenom ten adrenalin. Jo. Tak to byl Ivan Vorochodský, jeho rozhovor dnes s ním tady na oslavách 10 let pochoutkového roku.
2: To už jsme skončili.
0: No je to, máme to tam našlapaný.
2: Děkuji pěkně.
0: Děkuji moc. Děkuji. Ivan Vorochodský.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Když už jsme dnes použili tu vinnou skleničku pro servírování jablkového tiramisu s Vojtou Vrtiškou, tak bychom si o ní také mohli něco říct, o té skleničce, jak ji správně používat, pokud s ní pijeme víno. Tohle určitě dobře ví Ladislav Špaček, náš kolega z Rady z etikety. Tak Ladislave, jak ji máme vzít do ruky?
1: Když se podíváme na slavnostně prostřenou tabuli, tak vidíme, že ty číše jsou to nejušlechtilejší, co na tom stole po celou dobu spočívá. No a navíc my vezmeme za ten večer 20krát, 30krát do ruky a proto musíme úzkostlivě dbát o její čistotu. Nikdy neuchopíme číši za tělo, tedy za ten kalich. Vždycky držíme jenom za stopku. Držíme ji proto za stopku, protože bychom tu číši upatlali, zanechali bychom na ní matné otisky prstů, to víno by ztratilo jiskru, svoji důležitou charakteristiku. Navíc bychom oteplovali nápoj, který je uvnitř, a proto vždycky jenom za stopku. Červená vína držíme nahoře, protože jsou ty číše velmi objemné, bílá vína minimálně uprostřed a sekty nebo šampaňské držíme úplně dole, ty jsou nejchladnější. A ještě jedna maličkost, když číši vzdalujeme ústům, vždycky náš pohled musí platit okraj sklenice. Nemůžeme živé konverzace se sousedy položit sklenici na stůl a za 3 minuty si všimnout, že na okraji číše jsou zbytky brambor a kousek toho řízku, co jsme měli předtím. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Kostelci na blízku.
1: Na oslavách pochoutkového roku těch 10 let jsme vám v Kostelci nabídli i knižní kuchařku Sladké Česko. Nabízíme vám ji dál. Ukrývá totiž všechny sladké recepty, komplet všechny, které jsme kdy odvysílali v naší soutěži, pěkně pohromadě s fotografiemi, přesným postupem, seznamem surovin i dalším vyprávěním. A jsou tam i recepty naší poroty. Takže pozor, knížku si můžete objednávat, pořídit přes stránky pochoutkovýrok.cz nebo ve všední dny a v pracovní době volat na telefon 724 819 319. Knížku Sladké Česko vydala Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Taky o ně soutěžíme. Mám připravené 3. A komu je dám? Tomu, kdo věděl, kolik udělal Josef Maršálek závinů s česnekovou náplní na plech. Byly původně 4. Výherci se podle počítače tedy stávají Irena Vondřichová z Bohutína, Květa Maříková z Českých Budějovic a Karin Berecká ze Sokolova. Gratuluju a zároveň doufám, že podle ní něco upečete, připravíte a uděláte si dobře. Mám opět 3 kuchařky Sladké Česko jako výhry a dnes se ptám, jak nazval Vojtěch Vrtiška svou jablečnou náplň do tiramisu. Za A polívké nebo za B kompoté? Jak nazval Vojtěch Vrtiška svou jablečnou náplň do tiramisu? Pokud si myslíte, že to bylo polívké, pošlete nám soutěžní SMS-ku Pochoutky Mezera A, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 01104. Pokud si myslíte, že svou náplň nazval kompoté, pošlete soutěžní SMS-ku Pochoutky Mezera B, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na to stejné číslo, tedy 90 01 04. Cena SMSky jsou 4 koruny, posílat můžete do půlnoci z úterý na středu, pravidla i otázku najdete na webu pochoutkovýrok.cz a vítěze oznámíme v příštím vydání, tedy za týden. Tak vám držím palce. A nezapomeňte, že slavit budeme v našem pořadu dál. Čeká vás do konce roku ještě mnoho a mnoho překvapení, to nejbližší už možná příští týden. Bude se týkat Josefa Maršálka a něčeho, co tu ještě nebylo. Tak nezapomeňte poslouchat, sledovat nás třeba i na profilu Patrik Rozehnal / Pochoutky, ať už na Instagramu nebo Facebooku, na našich stránkách Pochoutkového roku a pak být možná hodně rychlý, ať se na vás dostane. A víc už neprozradím. Snad příští týden. Mějte se krásně a dobrou chuť.

0: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
1: A 20 hodin.
2: Český rozhlas. Zprávy.
1: Vláda chce případné cenové stropy na paliva zavést společně s dalšími zeměmi V4. Opravy kostela svatého Jana Nepomuckého v Bukovně na Mladoboleslavsku skončí do poloviny příštího roku. Zítra bude zataženo až oblačno, většinou s deštěm či přeháňkami, které během dne ustanou, a teploty do 22 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Vláda chce zastropovat ceny elektřiny v případě, že dál porostou. V televizi Prima to řekl vicepremiér a ministr průmyslu Karel Havlíček z hnutí ANO. Neupřesnil ale, jak vysoko by cena musela vyšplhat. Podle Havlíčka by se regulace týkala výrobců i dodavatelů. Kabinet zároveň sleduje i ceny paliv. Případná opatření skoordinuje se státy Visegrádské skupiny, tedy Maďarskem, Polskem a Slovenskem, říká Havlíček.
3: To musíme dělat soustažně k okolním zemím, aby tady nastala ta naftová turistika. Na úrovni V4 si budeme vzájemně vyměňovat informace, jestli se to dále bude zvyšovat. A pokud kdokoliv z nich dojde k závěru, že se bude regulovat, poté v tu samou chvíli to uděláme. Mimo jiné, taky proto jsme udělali ten zákon, za který nás opozice kritizovala, kdy to můžeme spustit rychleji.
1: Dělníci opravují farní kostel svatého Jana Nepomuckého v Bukovně na Mladoboleslavsku. Rekonstrukci za asi 18 milionů korun by měli dokončit do poloviny příštího roku. Zatím je hotové odvodnění, izolace, elektroinstalace a fasáda. Nově začali uvnitř kostela pracovat kameníci. Bývalý starosta obce a spolupracovník radnice Rudolf Bahník říká, že na opravu čekají obyvatelé desítky let.
4: Velice jsem vděčný za to, že se opravuje. Už já jsem měl nějaký zájmy, když jsem starostoval, ale bohužel to byl problém církevní památky někde opravovat v tom minulým režimu, že jo, víte, že to podporovaný nebylo, dneska to podporovaný je.
1: Radnice Prahy 10 získala do správy hrobku na Vinohradském hřbitově. Sloužit bude k uložení uren z ostatky opuštěných zemřelých obyvatel, kterým radnice vypravila sociální pohřeb. Za obecní hrobku zaplatila skoro 1 milion korun, říká mluvčí radnice Jan Bruno Trop.
5: Dosud byly urny ukládány do úložišť provozovaných jinými subjekty. Vlastní hrobka nyní Praze 10 umožní zajistit těmto lidem stálé a důstojné místo posledního odpočinku přímo na území městské části. Sport.
1: Velkou cenu španělská Formule 1 na novém okruhu v Madridu vyhrál Kimi Antonelli z Mercedesu. Italský pilot si díky 8. vítězství v sezóně upevnil vedení v mistrovství světa. 20-letý Antonelli zvítězil s náskokem 4 sekund před Maxem Verstappenem z Red Bullu. Třetí dnes na Madridringu dojel obhájce titulu Lando Norris z McLarenu.
2: Počasí.
1: V noci čekáme déšť nebo přehánky, které k ránu budou ustávat. Teploty klesnou k 12 stupňům, na horách k 10. Zítra bude zataženo až oblačno, většinou s deštěm či přehánkami. Na severozápadě srážky jen ojediněle. Během dne se nebe protrhá a naměříme 18 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Pozor na dálnici D11. Mezi 3. a 0. kilometrem ve směru na Prahu se pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby po zpevněné krajnici. Probíhá tam čištění vozovky. A na dálnici D5 na 7. kilometru ve směru na Plzeň pozor na porouchané osobní auto. Tak jeďte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A teď jsou tu hvězdné návraty s Patrikem Rozehnalem.
2: Hvězdné návraty.
6: U zábavného pořadu vás vítá Patrik Rozehnal. Dá se říct, že smích je takovou měnou, která se nedá utratit ani zdanit. Čím víc ho rozdáváte, tím víc ho máte. A na rozdíl od peněz vám ho nikdo nevezme z účtu. A možná právě proto je nejbohatší člověk ten, kdo se dokáže zasmát i v té nejtěžší chvíli. Snad vám s tím dnes pomůže i muž, známý jako milionář.
7: Málo kdo si už vzpomene na to, že já jsem taky herec.
6: A uměl hrát dobře, byť ho poznamenala jedna slavná televizní soutěž.
7: To jste velice laska, víte, protože já tedy za A nejsem vůbec poškozený, za B trošku, za C hodně a za D jsem úplně vybouchaný. Takže, co si z toho vyberete?
6: Jste ten nejlepší adept na dnešní zábavu.
7: A rozmyslel jste si to opravdu dobře?
6: Rozmyslel. Počítám s vámi v příští hodině.
7: Já se vás přesto ještě jednou zeptám. Opravdu jste si to dobře rozmyslel?
6: Nejlíp, jak jsem mohl. Pobaví nás Vladimír Čech.
7: A jste si tím opravdu jistý?
6: Tak se chopte mikrofonu a zaspívejte první písničku.
7: Nechcete třeba pomoct diváku?
2: Posloucháte Hvězdné návraty, příběhy českých herců a komiků.

0: návraty.
1: Vladimír Čech, který nám dnes bude zpívat, mluvit, bavit a hrát, se narodil 6. července roku 1951 v Praze do umělecké rodiny. Jeho maminkou byla televizní hlasatelka Heda Čechová a tatínkem herec Vladimír Čech starší. Není proto divu, že i on se rozhodl pro hereckou dráhu. Po maturitě ale vystřídal 13 zaměstnání a až pak v letech 1973 až 77 vystudoval DAMU. Za studií hrál samozřejmě ve školní scéně disk. Už tehdy obdivoval ty, kteří uměli lidi bavit. Konferenciéry, imitátory a baviče, jak bychom dnes řekli. Jedním z jeho nejoblíbenějších byl Jiří Štuchal.
2: No, já si vzpomínám na vtip jeden, který určitě on vyprávěl, jak paní v nejhorších letech tedy sedí na lavičce v parku a kolem jde pán ve stejném věku a zeptá se, jestli si k ní může přisednout. Ona řekne samozřejmě, on si přisedne a ona po něm tak pokukuje, říká, promiňte, nezlobte se, že vás obtěžuji, ale ten váš obličej jsem musela někde vidět, jste mi povědomí, mohl byste mi říct, kde jsem vás mohla vidět. Říká, samozřejmě, proč ne, ve své době jsem býval velice slavným a známým hercem. Říká, ano, už si vzpomínám. A on se dívá na ní, říká, promiňte, madam, ale zase na oplátku, já jsem vás také někde viděl, mohla byste mi to přiblížit? Říká, no proč ne? Ve své době jsem byla velice známou a vyhlášenou prostitutkou. A on se tak zasní a povídá, vidíte, madam, taková dvě nádherná povolání a tak jsou dnes zasažena diletantismem. No.
1: Po absolvování DAMU chvíli pracoval ve studiu Československé televize Ostrava. Kvůli politickým důvodům byl ale propuštěn a pak prošel několik oblastních divadel. Začal v Ostravě v divadle Petra Bezruče, kde hrál jednu sezónu. Ve Stezském divadle Zdeňka Nejedlého v Opavě byl pak v letech 78 až 79, v Ostravském státním divadle ten samý rok jako host. V krajském a oblastním divadle v Českém Těšíně hrál další sezónu, v Olomouckém státním divadle Oldřicha Stibora pak sezon 6 a zažilo ho i východočeské divadlo v Pardubicích, kde byl od roku 1987 do roku 1990. Na tu dobu, než se stal známým, si počkal ještě dlouho. Pak natočil dokonce i scénky. Připomeňme si teď Krkonošské pohádky, společně se Zdeňkem Izerem, který tuhle scénku napsal do svého pořadu. Stal se Trautenbergem, Vladimír Čech bude hrát ředitele Krkonošského národního parku.
3: Himmel, Herrgott, Wetter, Krumsej, Salament, Kodok nám čerti nesou.
4: Čest práci soudruhu Trautenbergu.
3: Čest soudruhu řediteli Krnapu. Tak, co zas máš?
4: Vy tady na okrese musíte mít hodně starostí, co?
3: Soudruhu, to bych ti přál jednou zažít. Takových starostí, co mám. Takových stranických a vládních úloh, který musíme splnit.
4: To je...
3: Navíc mezinárodní situace taky není dvakrát růžová.
4: No jo, no to já chápu, ale...
3: Co máš,
4: když,
3: co máš?
4: No, já, když ty naše hory jsou krásný, že jo, soudruhu?
3: Krásný, co? Krásný.
4: No ne, tak já jsem, víš, tady jenom takových pár maličkostí.
3: Další
4: jsem si dovolil. Ne, to se nedá nazvat stížností přímo, ale přece jenom, jak jste nám nakázali díky tomu svýmu závazku, že musíme překročit plán těžby dřeva na 130%,
3: ano.
4: Tak to by mi v celých Krkonoších byl potom jediný hektar.

0: lesa. Soudruhu, tohle mi ani neříkej, tohle mi ani neříkej. Naši soudruzi plánovači ví přesně, kolik potřebuje strana, vláda, ale dřeva. Chceš mi snad upřít straně, vládě a nám, krajskému výboru, to tvý zbytečný dřevo?
1: Ne, ne, to ne, to bych si nedovolil, ale ono no. Zase dřevo, že jo? Tam to dřevo je hodně poničený z těch kyselých dešťů, co nám tam posílají soudruzi z NDR a Polska hlavně.
0: Soudruhu, neříkej mi tady slovo kyselý deště, nebo ti to tady na našem stranickém výboře pěkně osladíme, rozumíš? To mi ani neříkej takovýhle věci.
1: Jo.
0: Co tam máš dál, co tam máš
1: dál? No, dál jenom zase taková maličkost jenom, jo, jsem si dovolil. Ono, ta ochrana zvěře totiž, jo, to je problém. Protože tam už je jenom pár takových vyděšených, frustrovaných kusů. A když tam byl tuhle soudruh Chňoupek lovit muflony, tak mi z helikoptéry tím samopalem dokonce postřelil i sojku práskačku.
0: Soudruhu, tohle to je minimální problém. Postřelená sojka práskačka. Já tady mám postřelenýho soudruha náčelníka STB.
1: Teda.
0: Soudruzi z VB a z SMB jeli střílet co soudruhem náčelníkem STB. No a postřelili ho do ramene, že jo?
1: Svatá prostata.
0: Vymlel, hergo. Tak ho naložili do volhy. Mazali s ním do jilemnice, do nemocnice, no a tam jim soudruh lékař oznámil, že ten průstřel ramene teda není smrtelný, ale proč ho vyvrhli, prej? A nebo soudruh Hajnej, pamatuješ soudruha Hajnýho?
1: No jistě, no Hajnej to...
0: Tak u mě byl soudruh Kuba, že jo, tak ten dělá náčelníka horské služby.
1: A předsedu ZOSSM taky.
0: Taky jsme na něj naložili tohle stranický břímě. Soudružka Anče mi tady dělá sekretářku, no a soudruh Hajnej je Hajnej.
1: No jo.
0: Trouba hrál si s brokovnicí, takhle to držel nějak neopatrně do klína, ještě blbec zatuploval a ustřelil si tento nonc. No. Mu soudruh tadyhle lékař přišel chobot ze sluněte.
1: Ze sluněte?
0: No tak samo sebou ne, z krkonožského sluněte. U nás přece sluněte žádný nežijou. Máme od soudruhů z Afriky máme sluně.
1: Aha, no ale... To, když si to tak představím, tak to má teď soudruh Hajnej dobrý, ne?
0: Soudruh Hajnej to má dobrý, ale nemůže prostě močit na pasece.
1: A proč by nemohl?
0: Jak to jindá z kalhot, tak mu začne rvát trávu a cpe mu jí do zadnice. Hergot, Donevetr, tohle jsou stranický prostě problém.
1: Jasně, jasně, jasně.
0: No, tady ty tvoje stížnostičky. No, no.
1: Ale ještě přece jenom tady mám jednu takovou, ale poslední už.
0: Ale co zás?
1: No, ono, jak jste nám dali příkaz, že musíme vybudovat v tom černém dole tu velkokapacitní papírnu a celulózku, jo, tak ono přece jenom je to přímo v centru Národního parku. To nemáte strach z Krakonoše?
0: Krakonoše, soudruho Krakonoše mi ani nepřipomínej. Je, jednak jsem ho už dlouho neviděl, tak nevím, co s ním je. Ale hlavně, soudruho, ty nám tady furt kritizuješ. My jsme samozřejmě kritice otevřený, prostě, ale kritika konstruktivní, ne jako zastará ta destruktivní, ta buržoazní, soudruho.
1: Jasně, no.
0: Ty se furt tady pereš za stromy, za zvěř, ale soudruhu, na co ty hory jsou tvoje? Na co jsou? Kdo tam může jet? Dělnická třída, lid? Dělnická třída musí makat, aby splnili prostě závěry 5. sjezdu a pětiletku.
1: Jasně, to, ale přece jenom ty, jak tam jsou ty, a co tam máme asi tak teda?
0: Je to pod, co? Akorát ty vaše hory jsou, soudruhu, dobrý pro ty podvratný živly.
1: A jaký podvratný živly máš na mysli, soudruh?
0: No, třeba ty tvoje zvířátka vypiplaný tam, víš? Medvěd se tam promenáduje v drahém kožichu, jako by nic. Veverka takovýhle, držky narvaný. Samozřejmě, ať si žere plnou hubou, ale ať nemlaská, soudruh. Nebo ten 16. co soudruh Chňoupek netrefil z té helikoptéry. No, jak se mu říká? Král Krko... Jaký král Krkonoš? Jsme v socialismu.
1: No, král. Dobře, ale jaký teda podle tebe, že můžu být tak smělý, tam máme zvířata pěstovat?
0: Socialistický zvířat. Soudruhu, socialistický.
1: A to jako jaký teda?
0: Tak já nevím, třeba... tak třeba pavián je hezky socialistický.
1: To jako, že tak řve?
0: No ne, tak když jich člověk vidí stádo, tak všichni mají holý prdele, že jo? A... prostě nikdo si nezávidí. Že?
1: No, přece jenom, soudru, teda, jo, je to dobrý nápad, ale je přece jenom paviány v Krkonoších.
0: Samozřejmě, že je to dobrý nápad. A kdo to vymyslel? Já jsem to vymyslel. Je to dobrý nápad? Je to dobrý nápad.
1: Jo, jo, jo.
0: No, ale... Mě už ty tvý divoký zvířátka tam nějak nebaví, soudru. To už je mi milejší taková kráva pěkná, víš, nebo takový prasátko vypasený. To je milý zvířátko. Soudru Husák jel zrovna na plenárku minulý týden, cestou porazili svini. A byl z toho takový špatný soudru Husák, tak poslal toho řidiče, ať to jako vyžehlí. A on se vrátil, demižon slivovice, ověšený klobásama. Soudru Husák říká, co jsem tam řekl? Ale no, tak, že jsem vez Husáka, že jsem tu svině přejel. No. To jsou soudruzi u nás. Ne, tyhle ty v těch horách.
1: Ale tak soudruhu přece jenom, kdyby ono...
0: Co?
1: Nebudeš rodit, ne?
0: Ne, ne, ne. Nějak se to ve mně naštosovalo.
1: Jasně, jasně. No jo, a tak, a co s tím dál? Ono, ty Krkonoše přece jenom tam stojí, že jo? A...
0: Dívej se, soudruhu, já nevím, jestli... Musíš začít socialisticky myslet na mě.
1: To já...
0: No ne, protože v momentě, kdy začneš socialisticky myslet, začneš socialisticky žít a socialisticky pracovat. No, slyšel jsi můj poslední projev na plenární schůzi UVKSČ?
1: No,
0: neslyšel, to jsem si mohl myslet, do nevetr, krumcajs element. Tam to překládali i soudruhům hluchoněmým, aby si to trošku užili. No, a ten projev zněl krásně, to bylo soudružky, soudruzi, přátelé. Jestli v páté pětiletce nebudete makat, tak s váma Husák zatočí jako se Smrkovským a Dubčekem. Ano, ano. Ale dobrý, dobrý. No jo, no jo. Tak, zas tak dobrý ten projev nebyl. Soudruhu, já ti řeknu, co my uděláme s těma tvýma horama. My už máme tak nějak socialisticky jasno.
1: Jasně.
0: My ti ty tvý Krkonoše srovnáme ze zem. Páč, napadne nám tam sníh, tam to rozteče, steče nám to dolů do těch socialistických vesniček. Co pak my s tím?
1: Ale...
0: Zima je tam i v letě. Kdo se tam bude handrkovat nahoru do těch hor?
1: No, ale přece...
0: Navíc nevidíme přes ty hory nikam, co se děje u soudruhu vedle. Tak když to srovnáme, šutráky navezeme někam jinam, do Macoky, tam se toho vejde. Jistě, čím hezčí kraj, tím víc to zmršíme. Vznikne nám planina, tam uděláme krásný chladicí věže, elektrárnu, vedle chemičku. Budou nám to tam hlídat sovětští prostě vojáci v posádka. Uvidíme k soudruhům do Polska. Aha. A ty tvý Krkonoše prostě, jak se zbavíme na krásně jednou provždy.
2: Tak ty takhle, Trautenbergu!
0: A, sousede! Ne, soudruhu, Gottwalde, zachraň mě!
2: Ještě jednou, Trautenbergu!
0: Gottwald, ne.
2: Ještě jednou, vymyslíš takovou kravinu?
0: Ne.
2: A vyženeme jednou provždy vás.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

Včera v poledne skončila bitva. Přišel ke mně pošťák a podával mi dopis. Byl jsem šťasten. Jak v té chvíli může být šťasten muž daleko od svých, daleko od domova? Otevřel jsem tvůj dopis a začínal tak hezky, dvěma slovy: drahý můj. Tom, odkud si přilétla kulka, jak už to v bitvách bývá. Byla to náhoda nebo osud? Kdo ví? Odcházelo se mi hezky z tohohle světa, protože jsem měl v rukou tvůj dopis, který začínal tak hezky.

0: Než jsme my všichni Vladimíra Čecha poznali jako milionáře, tedy moderátora slavné soutěže, byl to herec zejména v oblastních divadlech. Tak si to připomeňme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Od roku 1990 střídavě hostoval a hrál v Praze, třeba v Činoherním klubu, v divadle Kalich, v divadelní společnosti Háta, v divadle Nablízko, v Karlíně, v Celetné a občas zajel třeba i do Slezského divadla, do Olomouce nebo do Pardubic. V roce 1993 se stal členem Činoherního studia Ústí nad Labem a ve stejném roce už přijal nabídku do městských divadel pražských. Účastnil se i letních shakespearovských slavností a jako Karel IV. Královských průvodů z Pražského hradu na Karlštejn. V českém filmu nikdy Čech nedostal příležitost k uplatnění svých hereckých schopností. Před filmovou kamerou debutoval v dobách svých studií na DAMU v postavě studenta v psychologickém dramatu Juraje Herce Den pro mou lásku. Na druhou a taky vlastně řekněme poslední významnou hereckou příležitost ve filmu musel čekat dalších 24 let. Epizodní postavu sehrál v dramatu Oběti a vrazy v roce 2000 Andrej Sedláčkové. Roku 1989 navíc spoluzakládal v Pardubicích občanské fórum a s maminkou se následně stal poslancem České národní rady. Jak na tuhle éru vzpomínal?
2: Ty doby, my jsme to mysleli, opravdu si myslím spousta z nás, nebo většina, dobře. A to, k čemu se to vyvinulo dneska, to je naprosto něco jiného, než co si člověk představoval. A myslím si, že ta cesta, ten vývoj té politiky není dobrý. Prostě politici ztratili absolutně důvěru lidí a je mi z toho smutno trošičku, jak se to tedy vyvinulo. No a chtěl jsem říci, že v podstatě nemine jediný rok, kdy jsou nějaké volby, abych od někoho nedostal nějakou nabídku někam kandidovat. A věřím, že kdybych na to kývl v určitých dobách, tak jsem mohl třeba to minulé volební období sedět v Europarlamentu těch 6 let, nebo jsem mohl být senátorem, poslancem, krajským zastupitelem, něco takového. No a vždycky, když mi tu nabídku někdo dá, a já třeba o tom začnu tak jakože uvažovat, protože člověk samozřejmě při nejmenším se nad tím zamyslí, tak si vždycky položím takovou zásadní otázku. Chtěl bych s těmi lidmi, kteří tam dneska jsou, tam být. A vždycky si musím odpovědět poctivě, že s těmi lidmi bych tam tedy rozhodně být nechtěl.
0: V roce 1992 Vladimír Čech absolvoval i 10-týdenní politickou stáž ve Spojených státech amerických. Věnoval se ale taky sportu, třeba minigolfu, ve kterém byl mistrem republiky a vicemistrem Evropy v družstvech. Zpátky k té politice. Na tuhle notu si zahrál opět se Zdeňkem Izerem v jednom z jeho pořadů. Ocitli se spolu pomyslně v Poslanecké sněmovně.
3: Čest práci, kolego!
4: Komu čest, tomu čest.
3: Tak jaký byl víkend?
4: Co to je víkend?
3: Víkend? No to je přece to, jak tady nejsme.
4: No tak řeknu rovnou od čtvrtka do úterý. A u vás víkend dobrý.
3: Ojo, docela to šlo, no.
5: Jo. Nedáme si pivo.
3: Hele, víš přece, že pivo, já piju zásadně až po třetím panáku. A myslím to upřímně. Hele, teďko ne, prostě teď nemám chuť, rozumíš?
4: Já taky ne.
3: Ještě je to předčas.
4: Moment. Ano? Teď nemůžu!
3: Já to viděl.
4: Já.
3: No.
4: Tak co budeme dělat?
3: No, nevím, tak. Hele, teď mě napadlo, co takové hádanky třeba.
4: Ježíš, už zase hádanky.
3: No, tak děti by to furt dají ze školy, jo, tak co s tím, tak to řeknu, ne, když to vím.
4: No, tak jo, no.
3: Jo.
4: Tak nějakou šoupně
3: hádanku. No tak hele, třeba, podívej, tato je dobrá, jo.
4: Jo.
3: Co to je? je to žlutý a je to na stromě.
4: To je dobrý, no.
3: Dobrý to je, ale co to je, hlavně jsem se říkal.
4: Jak to mám vědět, co to je?
3: A já to vím, tak ti řeknu, ne?
4: No tak jo.
3: No tak je to ledabile pohozená hromada písku. A já ještě lepší, jo. Hele, co to je zase? Jo? Je to zase žlutý, jo? A je to z mrtvýho brouka.
4: Taky nevím.
3: Joko ono!
4: Co to je Joko ono?
3: Já nevím, ale je to dobrý, ne? Nebo hele...
4: Čili to bude nějaký ono, který je ještě Joko.
3: Je to jenom jako ono, hele, je to jako... Já znám ještě o tom Mravencovi takový, to je
4: jaký... O jakém Mravencovi?
3: A to máš jedno v celku, no to je takhle. Aby si byl klinec a o Ferdovi, to je jedno. Jo, tak
4: Ferda.
3: Hele, důležité je, že leze chlapovi takhle po ruce, jo?
4: Ferda.
3: Ferda třeba, no, ten mravenec hlavně.
4: Jo.
3: A ten chlap se ho ptá, kolik je ti let, jo? A teď je ho důležitý, jo?
4: Jo.
3: A ten mravenec povídá, bude mi 7, jo? A teď dávej vacha, teď to bude hrozně dobrý, jo? A ten chlap povídá, nebude!
4: Nebude! No jo, z mravence. No a nebo ten mravenec, jak se probudí na tom tanku.
3: Kde?
4: Tank takovej, ten plachoj.
3: No a vím, takhle tam u toho smíchovat.
4: No, tak se probudí na tanku ráno a... to se mi stane vždycky, když se ožeru, tak přinesu domů takovouhle kravinu.
3: Hele, a to já znám taky dobrý, ten se ti bude líbit. Hele, přijde takhle chlap k doktorovi a na hlavě má kávu. No. A ta žába povídá, pane, koukněte, co by to vyrostlo u prdele. Dobrý, co?
4: Jo, ostrý. Ježiš, no mě včera přišel kluk ze školy.
3: Jo, tvůj kluk chodí do školy, to bych ani nemohl.
4: No, ještě jo, furt. A přines 5 z matiky a ještě poznám z matiky.
3: Jo.
4: A já mu říkám, co jsi nevěděl, blbe.
3: Ale to jsi přehnal, ale to se bude řešit na našem poslaneckém klubu.
4: Ale klukovi říkám blbe, ne?
3: No takhle, jo.
4: Takhle. A říkám, co jsi nevěděl, blbe. A on prej, učitel mi dal příklad. Kolik je 3x2? Já říkám, no kolik je 3x2? On říká 6. Říkám, počkej, to je dobře. No, on mi pak dal ještě příklad, kolik je 2x3. Říkám, jaký je v tom kurva rozdíl, idiote vylízanej. On říká, to samý jsem mu řekl já. Co bys tomu řekl?
3: Jo, co bych, hele? Myslíš, že bychom si měli přidat?
4: Já myslím, že jo, já to rovnou napíšu.
3: Při... A ty to napíš, jo, já to podpořím za náš poslední
4: dát.
6: Prosím o klid ve sněmovně, budeme hlasovat o návrhu zákona 153/2004 o drastickém, ale opravdu drastickém zvýšení daní.
4: A pojď.
6: Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo hlasování? Konstatuji, že zákon 153/2004 byl přijat. Pro
4: no jo, ale co tady budeme dělat? Hádanky ne už, hádanky.
3: Tak dáme toho panáka a pak se uvidíme.
4: Tak jdeme na toho panáka, ať si můžeme dát to pivo.
3: Ať si můžeme dát to pivo.
4: Tak jo. Kdo ve scénce ve sněmovně poznal Vladimíra Čecha? Všichni jste pro, tak to je jasný. Takže Vladimír Čech.
3: Já jsem se zdržel teda.
4: No, to myslím byl teda heroický výkon. Já se musím přiznat, že mě tam docela obourala zmínka o tom pivu hned na začátku.
3: To mě napadlo tamhle za dveřma.
4: Úžasný. Ne, pivo nechci, já myslím to upřímně.
3: Jo, mě zase dostal tady ten telefon s tím.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Zábavu nám dnes přináší úžasný moderátor, ale původně herec Vladimír Čech.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Za usměvavou tváří skrýval Vladimír Čech celoživotní trauma z dětství. Jeho maminka, jedna z nejkrásnějších a nejoblíbenějších televizních hlasatelek Československé televize, Heda Čechová, na výchovu syna byla totiž sama. Její manžel, také Vladimír Čech, starší tedy, totiž dával přednost hospodě a synovi se nevěnoval. A po rozvodu to bylo ještě horší. Vůbec se o něj nestaral, jako kdyby ani nebyl. Tím nejvíc svého syna zklamal a Vladimír to snášel velmi těžce. Bývalá televizní hlasatelka svému synovi dlouhé roky tajila, proč se vlastně s otcem rozešla. Řekla mu to až těsně před smrtí. Nechtěla totiž, aby byl Vladimír svědkem různých nálad a příhod, takže z toho manželství odešla, i když svého muže měla pořád ráda. Ale zjistila, že to s ním prostě nejde.

0: V roce 2000 se stal Vladimír Čech prvním moderátorem slavné soutěže Chcete být milionářem. Před kamerou takto moderoval až do září roku 2003.
1: Dobrý večer. Ať už se venku děje cokoliv, tady má všechno svůj pevný řád. Soutěžní hra Chcete být milionářem si neber žádnou dovolenou.
0: Právě díky tomu se dostal do povědomí veřejnosti a dodnes všichni víme, že žádný z jeho nástupců nebyl tak dobrý jako on. Jak na tuhle éru vzpomínal? Co pro něj milionář znamenal?
2: Pravda je, že mě mockrát napadlo to, že vlastně člověk poctivě dělal asi 22 let divadlo a vůbec si ho nikdo ani nevšim, jakoby teda, a potom najednou udělá nějakou soutěž a ono, já jsem přesvědčen, že dokonce bych tam mohl být úplně špatný v té soutěži. Jo. Tam není ani důležitý, jestli jsem byl dobrý nebo špatný, ale podstatný je, že jsem se objevoval na obrazovce. A najednou jsem byl jakoby celebrita a dokonce tehdy mám úžasnou historku, že v době toho největšího rozpuku téhle soutěže, kdy to bylo během toho prvního roku, to bylo šílený. To kamarádi, kteří to prostě zažili, tak říkali, no to ti teda fakt nezávidíme, to si nikdo neumí představit, co to je. Když člověk ztratí kompletní soukromí a nemůže udělat vůbec nic, nemůže nikam vylézt, aby se na něj někdo nevrhal. Vlastně během tohohle prvního roku mě nabídla jakási agentura, abych s nima nacvičil nějaké představení divadelní, takové to zájezdové, a já jsem jim na to teda kývl a oni to pustili do tisku a teď zase se začalo všude o tom psát a v nějakém bulvárním časopise se objevila moje fotka na titulní straně a u toho bylo napsáno moderátor Čech bude dokonce hrát i divadlo.
0: Milionář byl svého času tak populární, že se stal námětem i jednoho vystoupení a řekněme scénky v pořadu Petra Novotného a my si to teď připomeneme. Uslyšíte tedy Vladimíra Čecha, Petra Novotného i Hanu Zagorovou ve Faustovi jako milionáři.
1: Dobrý večer. A teď zkusím znova zas vyvolat ten pekla jazz. Himmle, Herrgott, Fagott, Fix! Volal mne někdo. Pomoc! Čech! Čech, to vypadá jako čert. Já nejsem Čech. Ani Rus. Jsem Mephistopheles. Možná je to asi on, ten chlap, co nedbá na bonton. To je ďábel, to je z pekla duch. Už proto je tu jaký spuch.
3: Moment. Já jsem se náhodou navoněl.
1: Moment. Ve verších mluviti musíš? Mluviti? Klasiky neprzniti?
3: Jistě, samozřejmě, to nebude žádný problém. Co trolíš, ty bláhový? Vždyť já jsem dávno voňavý?
1: Hezkej, štěpnej verš. Seifert žije.
3: No, promiňte, no, tak já jsem na ty verše nikdy nebyl. A když už jste to tedy zastavil, víte, tak já bych vám chtěl hrozně poděkovat, protože vy jste mě jednak pozval tady do toho svého úžasného pořadu a hlavně vy jste mi dal nádhernou, skvělou roli. A mezi náma lidi už mě příliš spojují s tím milionářem a málo kdo si už vzpomene na to, že já jsem taky herec.
1: Ne, neděkujte, Vladimíre, to byla kamarádská výpomoc. A navíc já jsem samozřejmě chtěl taky zabránit těm pomluvám, který už jedou a my víme, o čem mluvím.
3: Jasně.
1: Jo? Že prostě vás už ten milionář poškodil natolik, že už nejste schopni ani říct jedinou normální větu.
3: Jasně, to jste velice laskavý, víte, protože já tedy za A nejsem vůbec poškozený, za B trošku, za C hodně a za D jsem úplně vybouchaný. Takže, co si z toho vyberete?
1: No. Já bych možná jako pokračoval dál.
3: A rozmyslel jste si to opravdu dobře? Mě tedy diváci často vyčítají, že ty soutěžící přece jenom trošku trápím, ale já se vás přesto ještě jednou zeptám. Opravdu jste si to dobře rozmyslel? Já vám klidně ukážu nějaký šek. Počkejte, jestli ho najdu tady.
1: Jaký šek?
3: Někde, počkejte,
1: to
3: tady
1: děláte,
3: někde.
1: Prosím.
3: Já jsem...
1: Ale netrpejte se, pane Čech!
3: Co, prosím?
1: Nejste v milionáři.
4: Tohle je Faust v dobrotách.
3: No, to je pravda, to je pravda. Jistě, to není problém.
4: Ztraťte se, vy vysoké temné klenby. Azurně snívá, nechať se schvívá obloha k nám.
5: To je ono. To je Faust, teď konečně vidím klasika.
3: No tak děkuju, já vím samozřejmě, já jsem do toho dal tedy všechno, ale zase až taková poklona, no tak já a klasik, že?
5: Ne, to nebylo vám, samozřejmě, já jsem mluvil o Goethem. Ten napsal Fausta.
3: Aha.
5: Jistě, přece ví každý malý dítě.
3: Aha. A jste si tím opravdu jistý?
5: No tak samozřejmě jistý, takhle, on ten příběh Fausta a Markétky zpracoval víc autorů.
3: To je dilema, co? Nechcete třeba pomoct diváků?
5: Vladimíre, já už jsem vám tady
3: Já už jedu. Žel, již zničila jej ten krásný svět, tvá drtivá pěst.
5: To je ono, tak to má vypadat. Faust.
3: Takže vaše poslední slovo je Faust.
5: Ano.
3: Ano, jste si tím úplně jistý?
5: Ano.
3: Trváte tedy na Faustovi?
5: Jasně.
3: Dobře. Již mačkám tlačítko. Chvilka napětí. A správná odpověď přijde až za chvilku.
5: Co za chvilku?
3: Ano, dobře. Víte co, nerozčilujte se, stejně už nic nemůžete vrátit zpátky. Já vám teď položím takovou otázku. Co byste udělal s případnou výhrou?
5: Jakou výhrou, Ergot?
3: Jo, tak pan Petr je tajnůstkář, ale to nevadí. Obrátíme se tedy na váš doprovod, paní Novotná, prosím vás. Váš manžel se trošku stydí. A co vy? Nemohla byste nám říct něco takového intimního z vašeho rodinného života? Prosím, jestli si prohlíží nějaké takové...
5: Nebo co vy dejte mu, vidíte, že to je počul.
3: Jaké mám na mysli.
5: Normální počul. Nechte toho, vám říkám.
3: Ne, kdyby, aby mi
5: řekl... Prosím vás, pojďte se, co to děláte?
3: Co?
5: Kam to zíráte? Kam už nezírejte. Ta paní se z toho zblázní, ta vás může žalovat za sexuální harašení. Prosím vás, teď jste mě oženil s úplně cizí ženou. Aha. Takhle, Faust, ano?
3: Ano.
5: Soustejte se.
3: Jo, jasně.
5: Má tři přání, Faust
3: tři přání.
5: Má tři
3: jo,
5: přání.
3: Jasně, dobře.
5: Za prvé chce vidět svoji životní lásku.
3: Ano.
5: Za druhé chce prožít, co ještě neprožil. A za třetí chce jet někam, kde ještě nebyl. To je tak jednoduchý, chápete to? Opakuju, Faust, přání. Mephisto, plnění. Přísahejte, že jste si to zapamatoval.
3: Jo. Tak. Nechcete 50 na 50?
5: Nechci 50 na 50! Chci ženskou! Ale ne, tuhle tu ne! Já chci svoji největší lásku! Tu lásku mého života, já chci Markétu!
4: Jak myslíš, Fauste? Tady je!
6: Dobrý večer.
5: Co je tohle? Nebo víš co? Ty nejseš Čech, ty seš převlečený Slovák. To je hogofogo, Margito. Už tě vidím.
3: Počkej, co to děláš?
5: Sundej tu kozí bratku, tenore. Stývá, stývá, ježíte, stývá. Ano, Cyril.
6: Radno,
5: to by to nestačilo, jak jsi dostal s tím vínému.
6: To není můj manžel tohle, přece podívej se.
5: A kdo je to?
6: No pan Čech, moderátor, že jo?
3: I ty, Markétko! Já samozřejmě nejsem jenom moderátor, já jsem taky herec! Tady jsem mu vyčaroval jeho životní lásku, splnil jsem mu jeho přání!
5: Trapas jako hrom, ona je samozřejmě moje celoživotní láska. A to se tady nemá říkat. Znáš Margitu, ten se to doví a utluče mě svým tříčárkovaným C?
6: Náhodou to vůbec není pravda, protože tebe mám povolenýho. Jo. Protože Štefan říká, že jsi úplně neškodný.
3: Ale to já jsem taky slyšel.
5: Tohle to je taková šaškárna, ale tohle jsem tady ještě ale opravdu nezažil.
3: Výborně! Takže já jsem vlastně splnil Faustovi i jeho druhé přání.
5: Jaký přání?
3: No jaký přání, já jsem vám přece splnil něco, co jste ještě v životě nezažil. A teď bych vás ještě měl zavést někam, kde jste ještě v životě nebyl.
6: A to bude hodně těžký, protože Petr byl všude.
3: No já ho zavedu někam, kde ještě nebyl. A kam už dávno patří. Do pekla!
6: Teda. To bylo pěkný. No to mi Štefan tedy neuvěří.
3: Ale to bylo skvělý, to bylo skutečně naprosto skvělý. Já jsem z toho milionáře naprosto vyléčený. Haničko.
2: Dobrý večer. Co kdybyste mi někdy zavolala, až bude Štefan v New Yorku? Já bych se mohl docela dobře stát vaším přítelem na telefonu.
6: Myslíte?
2: No tak, 50-50.
5: Mými hosty byli Hana Zagorová a Vladimír Čech.
7: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Usměvavý Vladimír Čech, herec, moderátor a svým způsobem i bavič, jak jsme si dnes dokázali v našem pořadu, bude dál dominovat našemu vysílání.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Byl dvakrát ženatý. Měl dva syny a dvě dcery. To, že měl čtyři děti, prý možná nejvíce souviselo s tím, že byl sám jedináčkem, že vyrůstal sám a že si strašně přál sourozence. Na děti zavzpomínal i ve slavném pořadu Banánové rybičky, když byl hostem Haliny Pavlovské společně s Ondřejem Nefem.
2: No já jenom jsem ještě chtěl, já jsem vyrazil se svojí dcerou, který teď je 22 a ona se narodila v Ostravě, já jsem tak hrdě vyrazil s kočárkem, potkal jsem kolegu tam z ostravské opery, který tak znalecky nakouk do toho kočárku, já jsem se tak tetelil, co řekne na to úžasné, nádherné dítě, nejkrásnější na světě, on tam tak kouk, říkal, krásný, on byl basista, takže mluvil takovým hlasem dobře posazeným, to ani nedokážu napodobit. Krásný dítě, krásný, tak jsem se tak začal dmout a on povídá samozřejmě neomylně, celý strejda.
0: Po tom, co Vladimír Čech skončil v pozici milionáře, toho televizního tedy, mohli ho posluchači soukromého rádia slýchat v pořadu S Čechem po Čechách. V roce 2008 pak pro Českou televizi natočil dokumentární seriál Na vrcholky hor s Vladimírem Čechem. I v civilu byl totiž vášnivým turistou. V jednom dni prý ušel nejvíc 75 kilometrů, a to při slavném prčickém pochodu. S přáteli každoročně absolvoval i akci nazvanou Obcházení republiky. A při svých cestách toho lecos zažil. Opět se svěřil Halině Pavlovské.
2: To mě o podobné situaci říkala jedna známá, která kdysi skákala padákem a nějaký její kolega, tomu se zase podařilo, vyskočil na podzim padákem a byly nějaké takové větrné proudy a špatně se mu to řídilo, ten padák, a nakonec zjistil, nemohl tomu zabránit, podařila se mu neuvěřitelná věc, bylo pole, široké posečené pole, uprostřed pole byl takový malý remízek. A do toho remízku se odebrala dvojice za podobným tedy účelem jako v té předchozí příhodě. Uvědomí toho, že tam nikdo nemůže překvapit samozřejmě, kdo by taky přes to pole. A představte si, že jim tam ze zora spadnul chlap na jeden. Neuvěřitelný prostě. No a on taky poměrně, nevím jestli o manželovi asi nemluví, on si zbalil padák, říká promiňte a prchal přes to pole zase.
3: No teda, když jsme u toho mohli do toho vstoupit, tak jste mi připomněli příhodu, kterou jsem tedy zažil já. A jak bych to řekl, je to po 10. hodině, se to vysílá. Prostě já byl v tom autě, teda v jiném, než jste vyprávěla, ale v podobném.
4: A to bude rozhovor.
3: Já vám to pak vysvětlím, nevím, se smijou, takže to asi pochopili. A prostě bylo to tak jaksi naaranžováno, že jsem viděl z toho auta ven. Ta dáma nikoli. A všechno jako, jak říkal pan
4: Čech. Kdybyste to dělal v autě.
3: Co myslíte, že bylo?
4: No v podobné autě, já myslím, že mluvíte o typu nějakého.
3: Ne, krásně a dobře, situace obdobná, až na to, že jsem byl tedy uvnitř s tou dotyčnou dámou, koukal jsem ven a najednou jsem si taky myslel, jak říkal pan Čech, že nikde nikdo nemůže být. Načež vyšla rodina sestávající patrně z maminky, tatínka, babičky a tří dětí a šli ke mně. A já jsem si říkal, co se stane, prostě mravní narušení mládeže, ale zase prostě už to bylo v takovém stádiu, že jsem toho nechtěl nechat. A představte si, že něco, prozřetelnost nebo něco, vyřízla jako díru v té hradbě křovin, protože to bylo v lese, a oni zahnuli. A to možná byl ten poklad, že tam byla ta díra. Chápete to? Já vám to pak vysvětlím.
4: Chápu, začínám to chápat.
2: A tam stál zlatý kolovrat.
3: A tam stál zlatý kolovrat.
4: Už tomu téměř rozumím. Ne, já jsem se jako, tak jsem měla ten nepatřičný obličej, protože mě zaujalo, jak jste při tom všem dokázal dobře monitorovat ty generace v té rodině.
0: Se svou druhou ženou Miladou, která mu byla oporou až do poslední chvíle, prožil v harmonickém vztahu 21 let. Vážné zdravotní problémy se u Vladimíra Čecha poprvé projevily před Vánoci roku 2011 bolestmi břicha. O měsíc později mu lékaři diagnostikovali rakovinu tlustého střeva. Následovala operace, po ní chemoterapie a biologická léčba. O svůj život bojoval velmi statečně a ani v těch nejtěžších chvílích ho neopouštěl jeho pověstný humor. Ještě v roce 2012 vyrazil s batohem na zádech zdolávat vrcholky hor. S divadlem se ale musel rozloučit. Nadále se přesto věnoval dabingu a přijímal i práci před kamerou. Naposledy s ním natáčel režisér Tomáš Magnusek. Věděl, že je nemocný, ale působil prý neskutečně pozitivně. Bavil celý štáb a odváděl naprosto profesionální práci. O své nemoci nemluvil. Nikdy. Ani před svou ženou, ani před svou maminkou.
5: Ale já mám takovou teorii, jak tak sleduju svůj život a objevil jsem to už dávno, že mám možná takovou šťastnou hvězdičku. Jo, ale ta hvězdička není velká hvězda. Někdo má takovou supernovu, která mu svítí a umetá mu cestu celým životem. Ta moje hvězdička je maličká. Pouhým okem je sotva viditelná. To znamená i na úplně jasné obloze někde vysoko v horách. Nevím, která to je, ale někde tam bude. A je tak slabá, že má tu energii jenom tu a tam. To znamená, že můj život se vždycky ubíral v takových sinusoidách. Vždycky chvilku nahoře, pak zase byl určitý propad a takhle to šlo
6: vždycky,
5: celý život.
6: Vždycky, když se rozsvítilo, tak
5: vždycky,
6: dobrý.
5: Vždycky, když už jsem byl teda někde dole a vypadalo to se mnou bledě a když mi prorokovali někde na škole, jo, s tím to špatně dopadne, podívejte se, tak blikla ta hvězdička, která už se na to nemohla koukat a něco se stalo. A všechno dobře dopadlo, že jo? Takže jsem dokázal odmaturovat k překvapení třeba mých rodičů a podobně. Dokázal jsem se dostat na školu, tu školu jsem dokázal dokončit, že jo? Takhle, a vždycky to takhle bylo. Ostatně i ten milionář tehdy, který hodně mě provázel mým životem, tak to byla taky taková zvláštní shoda okolností, protože...
6: Že to vážně chceš říct, že to, takhle hvězdy řídí tvůj osud?
5: Já si myslím, že to tak bude. No a ta hvězdina je hvězdy. Ta jedna hvězdička, malinká slaboučka, která vždycky blikne, když je nejvíc potřeba. To znamená, že ona mi vždycky přihrála něco, že najednou jsem někam šel a ono se něco třeba stalo. Ne vždycky samozřejmě, ono to nevychází po každé, ale to si myslím, že je to nejdůležitější. Ona, ta hvězdička nemá žádné jméno, ale
6: když existuje. Takhle koukneš na oblou, víš, kde je zhruba?
5: To nevím právě. Já
6: vždy, jo, takhle
5: nevím,
6: ty...
5: Nevím, já nevím.
6: Ty netušíš.
5: Tak podíval, říkám, někde tam jsi, takže ti děkuju. A když zase budu potřebovat, tak doufejme, že nesklameš. Zatím nikdy nesklamal.
0: Nakonec ani ta šťastná hvězdička nepomohla. Bohužel rakovina se herci rozšířila po celém těle. Dostavil se takzvaný Lynchův syndrom. Zemřel v nemocnici, ve spánku, 22. března roku 2013 ve věku 61 let. Měl být ještě převezen domů, aby skonal v přítomnosti nejbližších a v prostředí, které miloval. Jeho stav byl ale natolik vážný, že převoz už byl nemožný. Pro nás ale zůstane na obrazovkách jeho úsměv. Jeho lišáctví, když nabízel možné odpovědi a také se snažil zvyklat soutěžící. Vzpomeneme na jeho role v divadle a připomeneme si i veselé historky, které citoval v nejrůznějších pořadech. To všechno nám zůstává v paměti a my za to moc děkujeme. A vám za dnešní pozornost a poslech. Doufám, že nám ji budete věnovat i příště u dalšího dílu našeho vzpomínkového pořadu. V to doufá Patrik Rozehnal.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, vážení přátelé, přeju vám pěknou a klidnou poslední hodinu tohoto týdne. Je neděle 13. září 2026 a z brněnského rozhlasového studia se vám hlásí Borek Kapitánček na začátku noční linky Českého rozhlasu. Jako vždycky by vaše příběhy, které zavoláte na telefonní číslo, které za chvilku uslyšíte a nejen jednou, anebo napíšete na web rozhlas.cz/linka, tedy tyhle vaše příběhy by mělo spojovat jedno téma. Napadlo vás někdy, že vás přinejmenším v nějakém ohledu považuje okolí za staromódní? Bazírujete třeba na tom, že dohoda platí jen podáním rukou? Nebo se vás stále ještě netýká současná hyperkorektnost a při příchodu dámy vždy povstanete ze židle? Říkají vám doma, že jste staromódní, když si nepůjčujete peníze? Těch možností a oblastí, kdy a kde býváme staromódní, je dlouhá řada. A ať už o tom napíšete na zmíněný web, anebo zavoláte na číslo 731 800 900, bude to příběh na téma V čem jsem a zůstanu staromódní, na který se těším. Tak ještě jednou nerušený poslech noční linky a ptám se, v čem jste a zůstanete staromódní?
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Je 5 minut po 23. hodině, je tu čas noční linky Českého rozhlasu a ptám-li se na to, v čem jste a zůstanete staromódní, musím říct i to, že jsem si vlastně během písničky, kterou zpíval Petr Muk a možná ji znáte i v podání Václava Neckáře, uvědomil, že jsem staromódní třeba v tom, že si pobrukuju, no zpívám dokonce, s rádiem. Ne, nebudu to dělat naživo, nechci odhánět posluchače a posluchačky, ale zeptám se paní Staňky, která se dovolala jako první, v čem ona je a chce zůstat staromódní. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, já vás srdečně zdravím a zdravím rovněž posluchače.
0: Za všechny děkuji.
1: Jsem staromódní, pane Borku. Šíleně. V první řadě jsem odpůrce rozvodu. Takže s tím mnoho lidí nesouhlasí a já zase se nemůžu smířit s tím, ať se podívám doleva, doprava, kdyby to byla mladá generace, ale staří lidé, dneska už osmdesátníci, pod jednou střechou je jich několik rozvedený. A ještě navíc poukazují na mladou generaci, kdyby radši byli sticha a nebyly kritiky. To je jedna věc.
0: Vy sama jste vdaná?
1: Druhá věc. Prosím, ne, já jsem vdova. Měla jsem jednoho muže.
0: Rozumím. Já jsem se chtěl jenom dobrat nějakého konkrétního výsledku, protože vlastně mluvíte i o mně.
1: Jo, tak to bych nerada, promiňte.
0: Ne, to je v pořádku,
1: doufám,
0: není zač se omlouvat. Ne, v žádném případě. No, říkala jste druhá věc?
1: Je ta nemoc povolání, já chodím, neumím nosit jinou barvu.

0: má nedostatečnou slovní zásobu. A další věc, nesnáším hodnocení Evropské unie, poněvadž by se měly napravit křivdy dějin. V podstatě Velkomoravská říše byl pokus slučování státu, zachování míru v Evropě. A to byla prvopočátní nějaká taková Evropská unie. A druhé, Jiří z Poděbrad se svou ženou Johanou, mám takový pocit, že ty se také, nevím, jestli byli první nebo druzí, něco podobného zasloužili. Také se domnívám, že Německo nebylo tak bohatý stát, aby rozpoutalo druhou světovou válku. Takže naši páni politici...
1: Tady bych si vás dovolil zastavit. Paní Staňko, vraťme se k tématu. V čem jste staromódní?
0: Začít hovořit pravdu. Nesnáším blafování lidí a nesnáším lež. Jsem staromódní.
1: Děkuju za tuhle vaši vzpověď, paní Staňko. A přeju vám krásnou dobrou noc. No ještě jednou se zase pro změnu já omlouvám za to, že jsem vám skočil do řeči, ale politiku a politiky bych raději v noční lince nevítal.
0: Já nehodlala, já mluvím o dějinách, ne o politikách.
1: Vím, ale to slovo tam padlo. Tak děkuju a mějte se hezky.
0: Mějte se krásně.
1: Naschledanou.
0: Dobrou noc. Naschledanou.
1: Jana z Jirkova píše na rozhlas.cz/linka, tedy na web, kam se může dostat i ten váš vzkaz týkající se tématu V čem jsem a zůstanu staromódní. Tedy Jana píše následující. Tohle téma se mě velmi týká. Ano, spousta lidí, hlavně mladší ročníky, mě označují jako staromódní. Ovšem já bych se označila jako retromódní nostalgička. To zní lépe. A mají pravdu, velmi se mi například líbí móda 50. a 60. let. Obdivuji historické kočárky a hračky a retro všeobecně. Současná doba je na mě příliš hektická, dává mi v životě dost zabrat. Jediné kladné, co přinesla, je pro mě lékařský pokrok a moderní technologie, které pomáhají usnadnit život. To je tak ale všechno. Ráda bych žila poklidnější život, kdy lidé k sobě měli blíž. V čem jste a zůstanete staromódní? Na tohle téma můžete volat během písničky Vašo Patejdla.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Nerušený poslech noční linky Českého rozhlasu přeju, vážení přátelé. Ani zdaleka tady nejsem proto, abych uváděl všechno o sobě na téma, které je aktuální v každé noční lince, ale napadla mě ještě jedna věc, ve které jsem staromódní. Já jsem si to uvědomil, když jsem v Brně říkáme šalina, ale asi bych měl říct spíš tramvaj. Tak tedy, když jsem jel posledně tramvají a viděl jsem, kolik, nechci říkat věkově zařazených cestujících, ale přece jenom ti mladší se vlastně všichni dívali do mobilu. To já jsem se raději díval na hezký holky. No ale možná teď uslyšíme něco zásadnějšího na téma, v čem jsem a zůstanu staromódní. A to od paní Vlastiny. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane Borku. Děkuji vám za vybrání písničky. A chtěla bych pozdravit pana Petýka z Valaška a jeho paní přišla z nemocnice. Taky přeju hodně zdravíčka. A Robertovi do Olomouce a teď tématu. Já jsem staromodní k tomu, že rodičům říkám a starším osobám to se sluší a patří. Rodičů jsem říkala do poslední chvíle. Byla jsem z pěti dětí a jediná já jsem to vydržela celý život a mám úctu ke starším lidem, jak jsem já. Strašně moc pomáhám, když je potřeba. Teď už moc nemůžu, ale když jsem pomáhala hodně. A to by bylo asi nejvíc, aby mladí lidi, aby si hleděli starších lidí. A to je asi všechno. Pane Borečku, děkuji vám za to. A zatím nashledanou.
0: Paní Vlastino, můžu se vás ještě na něco zeptat?
1: Ano.
0: To vykání rodičům má ve vaší rodině, předpokládám, tradici. Je to tak?
1: Ano.
0: Vy máte potomky?
1: Já mám 5 potomků.
0: A všichni vám vykali? Říkali vám vy, maminko?
1: No, akorát ten nejmladší mě začal tykat. Ale jinak mě vykali.
0: A jak jste přijala to, že vám právě v duchu téhle rodinné tradice, o tom se chci bavit, že vám ten nejmladší začal tykat?
1: No, těžko jsem to nesla, ale nepřesvědčila jsem ho, tak už jsem pak nepokašlala. Už jsem zůstala při tom tykání, ale jinak bylo mě to hrozně líto, že mě jako tykal. Bohužel v učilišti jsem tak učili, do té doby nešel do učiliště, tak mě vykal. Jak přišel z učiliště, tak mě začal tykat. No tak už jsem ho pak nechala tomu, že už začal být dospělej, tak jsem ho tak nechala.
0: Jako byste naznačovala, že ho učiliště zvlčilo.
1: No, asi jo. Mezi těmi dětma, víte, že ti děti většinou tykali rodičům, že? No. A on mezi nima, že? Tak si zvykl na to tykání asi, nebo já nevím, proč. No, ale mrzlo mě to, bohužel nebylo už dětí. Už ty jako odvykl vykat. Ale jako ti 4 mě vykali.
0: Paní Vlastino, děkuji za čas, který jste věnovala noční lince a přeju vám,
1: krásný podzim.
0: Děkuji vám a naslyšenou. K tématu, v čem jsem a zůstanu staromódní, napsal Bedřich na rozhlas.cz/Lomítko/Linka. Dobrý večer, lidé můžou být staromódní na oblečení, třeba staré věci. Tady ten vzkaz, to jeho psaní končí. Bedřichu, děkuji i za těchto pár slov, ale možná, že jste udal směr těm dalším, kteří se budou chtít dovolat na 731 800 900 a říct také, v čem jsou a zůstanou staromódní.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Na malou chvilku se teď odmlčím, protože jakmile řeknu téma a přivítám naši paní posluchačku Noru, no tak už dál nemusíme mluvit. Paní Noro, dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já jsem ráda, že mě takhle zdravíte, ale to mě nemusíte tímto způsobem uvádět. Já to vůbec nemám v úmyslu.
0: Ne, naopak.
1: Tohle je dneska...
0: Já vás chválím, tímto vás chválím, protože váš příběh má vždycky začátek, ten hlavní děj, závěr, rezime, no a celé je to vyklenuto skoro jako, řekněme, starověké drama. V čem jste a zůstanete staromódní?
1: Pane Borku, nechvalte dne před večerem. Ještě nevíte a já taky nevím, jak se to vyvine, to, co chci říct. Nevím, jestli mi ty myšlenky v mozku dobře naskakují a jak to skončí. Tak jednak já nerada používám slovo, že myslím, protože se řídím jedním starým úslovím, které je takové velmi jadrné, ale když někdo myslí, tak vymyslí. No, není to nic pěkného. Já jenom potom posuzuji u sebe tak, že jsem se narodila do nějakého prostředí, v nějakém prostředí jsem vyrůstala, setkávala jsem se s těmi svými nejbližšími příbuznými a do dneška ale vím, že ten základ jsem získala ve své rodině, takové ty základy, které by měly být dány do vínku každému člověku, čili slušnost, umět poprosit, umět poděkovat, být vstřícný k ostatním, umět pochopit druhé, umět je taky vyslechnout, umět poradit a když se dostane do situace, že někdo potřebuje pomoc, tak tu pomoc mu poskytnout. Možná, že to mě později vedlo i k tomu, že jsem se rozhodla pro své povolání ve zdravotnictví, ale to bylo po vícero důvodu, to byla třeba z nemoc tatínka. Když nemůžu říct, já si nemyslím, že jsem staromodní, protože jsem v něčem vyrůstala a ona se ta doba měnila a člověk si věmy přijímal. Pochopitelně, že dneska nenosím takové oblečení, které jsem nosila ve svém dívčím věku, nebo když jsem šla třeba na medicínu, kdy byla tehdy ty široké sukně s těmi spodničkami, úzké pásy. No vyhovovalo to tehdy mému věku, mému typu postavy a podobně. Takže dneska zrovna tak, ne že bych nosila staré věci, když je dokážu využít, ale přijímám i to, co je nové. Pochopitelně se nedívám na nějaké modní výstřelky.
0: To bychom měli módu. To bychom měli módu, respektive oblečení, ale nikdy jste neslyšela třeba od svých nejbližších babi nebo mami, ty seš tak staromódní?
1: Ne.
0: Ne.
1: Ne, to skutečně to neslyším. Já to beru i tak, že třeba nesouhlasí s nějakým nebo s mým názorem a podobně, ale to je vývoj u každého člověka, který je velmi individuální a když bych narazila, neříkám to z rodiny, ale obecně na nějakého blbce, tak tomu, když uvidím, že to je skutečně tupý člověk a blbec a že nemá smysl se s ním bavit, tak mu to nebudu vyvracet a půjdu od toho pryč. Pochopitelně, že se snažím pochopit i názory jiných, nebo to, co se děje kolem mě, tak si to potřebuji vysvětlit. A tady mě právě chybí, to není staromódnost, ale to, že já bych chtěla se dopídit k jádru věci, že jsem byla vždycky zvídavá. A slyším spoustu zpráv, přitom poslouchám jedině rádio a televizi, nemám internet, čili digitální techniku nemám prakticky žádnou, ale nejsem z toho absolutně smutná. Vůbec mi to k životu nechybí, ale formují se taky i dál, že si vyslechnu ty určité názory, nemusím s nimi vždycky souhlasit, ale to není otázka módnosti, to je spíš otázka toho, jestli já se třeba dovedu určité situaci přizpůsobit, aby to pro mě bylo vhodné, nebo když mě to nevyhovuje. Nemám ráda určité věci. Doslova jako, já, jak bych to řekla, no tak nesnáším třeba ty piercingy, ale všimněte si, že ta móda začala po těch 90. a teďka už tolik není. Nebo zrovna tak tetování, nebo nějaké určité takové výstřelky, protože když čtu Vondruškovi středověké knížky a když tam vidím, jakou měli třeba z módu, tak se říkám kolikrát, i mezi námi se pohybují lidi, kteří vypadají spíš, jako kdyby byli šašci z nějakého panoptika, ale konec konců středověká móda u mužů byla taky taková. Měli každou nohavici jiné barvy a nosili zahnuté boty a kadeřili si vlasy a podobně. Takže každá doba nese něco, a člověk si musí z té doby něco vybrat. Mám ráda i nové věci, ale hodnotím je podle jednak jejich užitečnosti, podle jejich výkonu, podle estetického sledu, eventuálně když jsou to určité nástroje, nebo řekněme i do kuchyně, hrnce nebo hrníčky, šálky a cokoliv, jak je to vytvarované, protože starý člověk už má trošinku jinou pohyblivost, jinou citlivost a potřebuje sahat po těch určitých věcech jinak, než byl zvyklý kdysi ve svém mladém nebo středním věku. Ale to si myslím, že je otázka přizpůsobení. A to, že jsem si zachovala slušnost a schopnost myšlení, to myslím je zákonitý vývoj a já jsem ráda, že jsem se tomu nenaučila, ale že se to do mě dostalo, že to ve mě zakotvilo a že to ve mě trvá do dneška. Takže já tomu neříkám staromódnost, ale schopnost přizpůsobit se určitým podmínkám, určitému prostředí. Hlavou se neprorazíš, to je naprosto jasné, tak proč já bych si rozbíjela vlastně hlavu o tu zeď, když to mohu udělat trochu jiným způsobem. A to neznamená, že bych ze svých myšlenek uhýbala. Stačí vám to?
0: Paní Noro, mně by stačilo, i kdybyste třeba řekla jenom tu první větu, ale i za ty ostatní vám děkuju. Mějte se hezky a děkuju za váš telefonát. Naslyšenou.
1: Pane Borku, taky zdravím vás i všechny. Dobrou noc, nočníčci.
0: Naslyšenou. Pavel ze Židlochovic napsal na rozhlas.cz lomítko linka tyto řádky. Tak já jsem takovým staromilcem hlavně v hudbě. Mám rád staré dobré písničky. Zkrátka, protože současná hudební scéna není moc můj šálek čaje. No a taky jsem staromilec, co se týče módy. Na žádné módní výstřelky už si nepotrpím. To bejvávalo spíše za mlada. Teď už mám rád hlavně, aby mi bylo v oblečení pohodlně a plnilo svůj účel, když je teplo a nebo zima. No a abych nezapomněl, mám rád všechny filmy s Vlastou Burianem. Ty si myslím, že z módy nikdy nevídou. Tak dobrou noc všem, přeje Pavel.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Myslím, že nejen hlas, ale i rukopis Michala Davida jste poznali. Byl to on, který vám společně s Janem Bendigem zpívali v noční lince Českého rozhlasu. Vracíme se k tématu. V čem jsem a zůstanu staromódní, nám chce říct Pepíno. Zdravím vás na Valašsko.
1: Dobrý večer, teď zdravím všechny posluchače, pokud ještě nespí, ať tak ten, no tak staromodní. Nám třeba s manželkou vytýkají, že já třeba, my zemědělčíme ještě, máme dobytek, že, tak seču ještě kosu, jako jak kdysi se seklo ručně, protože u nás to tam je takové hornáte, takže nějakou techniku moc se nedá používat, že no a hraběma se to hrabe a obraca a třeba obilě to ještě kosu hrabicu se seče, že a takové různé ty věci, že no, ale tak to má člověk zažité od mládí, že tak jako ten, no a třeba jste mluvili o vykání, to my jsme, nebo já jsem rodičům nikdy netykal, jako vždycky to už od malá byli naučeni vykať a stařečkovi tému dokonce onikať, jako jsme, jo, to už bylo tak samo sebu se to.
0: A jak to máte se svými dětmi?
1: No, děti ty všechny tykají, a i vnuci.
0: Takže u vás se to vlastně zlomilo, dá se říct.
1: No, to automaticky, ať jsou to vnuci a pravnuci, takže to už je všecko samé tykání. A i tak, když člověk leda kde přijde, tak jako někdo vyká, ale většinu aj cizí se stane, že nejáci mladí a jako tykají nebo co, takže je to takové dost tak neslušné, bych řekl, že no, ale tak to člověk přejde, že to není tak důležité, že.
0: Pepíno, a jak jste na tom s používání takových technologií, moderních technologií, jako je třeba, no třeba internet, anebo internetové bankovnictví?
1: Ne, to vůbec ne.
0: Ne?
1: Já jdem, manželka ta něco tam jako praktikuje, ale já klasicky mám jako ten chytrý mobil, ale takové ty základní věci. Jinak to nepoužívám a už se to nechci za to ani učit.
0: Já v tomhle já vám docela rozumím, jsou věci, chápete, které se ani já už nechci učit,
1: no,
0: ale jsou obecně prospěšné. No,
1: v 80 rokách člověk potřebuje jeden pohyb, zdraví, že a tak, aby jsme fungovali.
0: Tak, tak.
1: No.
0: To jsem si uvědomil dnes, když jsem byl na žebříku a otrhával jsem švestku, protože dělám kvas, tak jsem si říkal, co já vlastně potřebuju. Ano, ještě ten pohyb, aby ještě jakž tak šel, abych se na ten žebřík dostal, aby potom v zimě bylo čím se zahřát, že?
1: Já jsem zase dělal povídla. Minulý týden. Celý týden jsem se s tím hrál. V kotle jsem to míchal.
0: Pomalé
1: to
0: míchání, ano, aby se nepřichytla. No jo.
1: To musí několik dní, až to úplně dotuha. Mm-hmm. Ono musí být tmavé a lesklé, ty povídla.
0: Tak, tak.
1: No.
0: Pepíno, děkuju za tenhle, no dá se říci, i návrat do starých časů.
1: Ještě bych chtěl paní Vlastičku z Krnova, jestli můžu pozdravit, ať zdraví, ať slouží zdraví, ať se drží, jo. Já jsem Přeskopec, ona je z Karlovic, pochodí, takže rád by ji pozdravil, jo.
0: Ať jako by se stalo, Pepíno.
1: Jo, děkuju.
0: Není zač a mějte se hezky. Naslyšenou.
1: Dobrou noc.
0: Zdravím, přátelé, píše Bohumír na webu rozhlas.cz Lomítko Linka. Často mi naši mladí řeknou, dědo, kde to žiješ? Po starou my žít nebudeme. Přichází z nápady, já kroutím hlavou, nebo je ženu někam. Doma se někdy ptají, babi, co budeš dnes vařit? Ne, ne, dneska doma obědvat nebudu, já si koupím něco ve městě. V oblečení, jak bysmet. Tomu nerozumíš, jak dneska mladí chodí. Od vás já si radit nenechám. No o mobilech ani nemluvě. Rozumí všemu. Ty dědo, na co jsi ten mobil kupoval? Tak bych mohl psát do nekonečna. Zakončuje svůj dnešní příspěvek posluchač Bohumír. A já se vás znovu ptám, v čem jste a v čem zůstanete staromódní?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Po písničce, kterou zpívala Petra Janu, je čas v noční lince přivítat další posluchačku. Je to paní Emma, která čeká na čísle 731 800 900, s tím, že chce říct, v čem je a v čem zůstane staromódní. Dobrý večer přeju, Emo.
1: Vám taky přeji všem posluchačům krásný večer. A paní Sklnová, která pochází z Valach jako já, taky jméno jsem zapomněla, ona ví, ona poslouchá každý večer, takže ji zdravím. A včera jsem zůstala úplně jako stabilní. A,
0: nebo, staromódní.
1: Stabilní.
0: Staromódní.
1: Tak já jsem jako z práce unavená, jsem ho spocká. To je jedno. Ale chci vám říct jednu věc. Mě rodiče vedli vždycky k poctivé práci. A to je pro mě důležité. Pro někoho v dnešní době je to jako staromodní věc, nebo zbytečná věc. Jo, ale jako práce a to je pro mě prostě na prvním místě. A potom rodina. Aby rodina měla všechno, co potřebuje. Pak jsou druhé věci, že třeba já potřebuji nějaké potřeby, ale první řadě musí být děti, manžel a potom pejsek a pak jsem já, asi tak nějak.
0: No, tak máte pěkně nastavené priority.
1: Mám jako, protože své děti miluji, manžela ještě víc a pejska ještě víc, které máme 12 let.
0: Máte ráda sebe?
1: Sebe, ano, já si taky dopřeju.
0: No to, tak jako, všechno v pořádku. Už jste si myslel, že tady nastoluju nějaké psychologické téma. Já jsem jenom chtěl slyšet to pokračování. Emo, moc krát vám děkuju a přeju vám krásnou dobrou noc. Naslyšenou.
1: Vám všem to a řeknu vám jednu věc, že vaše radio je úžasné. Já přijedu z práce v 11, o půl jedné, jo, ve 12 a první co, tak si pouštím v ložnici vaše radio a poslouchám téma.
0: Já se skoro až červenám, unavená z práce a přijde a pustí si rádio. Co si můžu přát víc? Emo.
1: Usínám u vašeho rádia a poslouchám. Před 11. po 11. hodině vaše rádio, v noci ho poslouchám. I s Diankou, to je můj pejsek, který se mnou spínka. Jo, prostě jste úžasný, prostě lepší rádio a fakt asi neexistuje. A přeji vám všem hodně úspěchů, abyste měli hodně posluchačů, spokojených, tak jak jsem já. Protože kdykoliv zavolám, tak se vždycky dovolám.
0: No, to je pozitivum.
1: A to si velice vážím a vyslechnete si prostě můj názor a takové. A je to úplně super. Člověk se potřebuje občas vyventilovat. A vy jste ta ventilace pro mě, vaše rádio.
0: Tak já vás, co by velký ventilátor, zdravím a přeju dobrou noc. Naslyšenou.
1: A ještě bych chtěla pozdravit pana Honzu, na kterého takom nemám momentálně štěstí. Protože když on má svátek, tak ten den já mám narozeniny. A ještě jsem neměla šanci ten den, když mám narozeniny a já Honza mu popřál, protože třeba odbadný, nebo později, nebo dřív, jo. Ale to vyjde.
0: To vyjde. To už se tématu netýká, to vyřídíme jindy. Mějte se hezky, Emo, a naslyšenou. V čem jsem a v čem zůstanu staromódní? Téma noční linky, kterou právě posloucháte. A Jenda napsal na rozhlas.cz Lomítko linka následující. Já zůstanu staromódní v nepoužívání žádné bankovní aplikace v mobilu a neukládání platebních karet vůbec nikam. Když chci něco platit, musím u toho být přítomem. Přítomen, žádné se to samo neexistuje. S bankou pracuji od jakživa v počítači a nemám potřebu platit faktury po cestě z místa A do místa B. A pokud jde o placení různými QR kódy, to vůbec neuznávám. Dělá se s tím spousty podvodů a pak se lidé diví, že přišli o spoustu peněz. To stále cituju psaní pana Jendy. Vybírám si pouze takové obchodníky, kteří mají normální terminál na karty a jakmile tam mají ceduly platba kódem, tak jdu pryč. A nebo platím hotovostí, které mám ovšem běžně u sebe jen několik desítek korun. Jestli za ten terminál někdo platí poplatky a jaké, to mě jako zákazníka vůbec nezajímá. Dokonce znám jednu prodejnu, řeznictví, kde terminál mají, karty přijímají, ale když chce člověk zaplatit kartou, jsou velmi hrubí a drzí na zákazníka. Tam už také nechodím. A všem, co karty neberou, od letošního léta říkám, byl jsem 9 dní na Malorce, odjel jsem tam s 30 eury a k překvapení mě samotného přijel jsem zpět s těmi samými 30 eury. Jedinou platbu jsem tam neudělal jinak než kartou. Takže je vidět, že když se chce, tak to jde. No Jendo, tady tedy končí jeho vzkaz, a Jendovi takto na dálku vyřizuju, s tím placením kartou jsme na tom stejně. To je další věc, u které jsem si uvědomil, jak jsem staromódní, když platím v hypermarketu a všichni přiloží buď to moudré hodinky, anebo ještě moudřejší mobil, když to já musím najít a chci najít peněženku i s tou bankomatovou kartou. To je asi tak vrchol mých technologických vymožeností v tomto ohledu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Písničku Johna Denvera zpíval Karel Gott, tedy nikoli Any Song, ale Když milenky pláčou. A tohle je naše posluchačka Libuše, která do noční linky přináší ten svůj pohled na staromódnost. V čem jste staromódní a v čem chcete zůstat staromódní, paní Libuše? Dobrý večer.
1: Dobrý večer. I všechny vás zdravím. A v čem jsou staromódní? Jsou staromódní v tom, že jsem vyučená pánskou Krejčovou. Celý život jsem pracovala v oděvním průmyslu nebo předtím v krasu. A naučili jsme se, bylo nám vtloukáno pořád, káro musí pasovat, modrý s modrým, červený s červeným, nemusíme smít to být takhle. A když si vidím, co se prodává za nehorázný ceny, když je zešitý modrý káro s červeným dokupy, je to úplně děs a hrůza a ještě tolik peněz to stojí.
0: Takže módní jako výstřelky. Jsme u módních výstřelků.
1: Módní výstřelky, tak. Díravý kalhoty, jako vidím oblečení normálně. Když už má být někdo oblečený, tak má být normálně třeba i barevná sukně, jednobarevný věc a obráceně. Nesmí být jedno kostkový a druhý proužkový. No to je prostě to a ty mě říkají tady, seš staromódní. No tak asi, že jo, ale jiná nebudu.
0: A teď mi řekněte, nemáte náhodou v rodině někoho, kdo je, jak bych to řekl, kdo ještě není sezdaný a třeba už se brzo objeví s partnerem či s partnerkou?
1: Ne, všichni už mají, jako
0: už mají.
1: Jo. Mám vnuky, jako všechno už je to poženěný, povdávaný a zaplať pánbu, všichni jsou normální.
0: No dobře, ale teď si vemte, že láska je mocná čarodějka, to není žádný cancor, jak se říká v Brně. Teď si vemte, že některý z vašich vnuků přijde představit babičce svoji nastávající a ona přijde v těch, jak vy říkáte, roztrhaných riflích, tedy džínách.
1: Ještě se to nestalo, ale fakt je, že mají jako tohle, tak to já taky beru, jako že si nasadil kšiltovky nebo takhle Bůh ví co. To v tým mě to takhle nevadí. Mě vadí jenom takový ty až moc výstřední věci. No.
0: Libuše, takže co se týče módy, jste prostě staromódní. Červený k červenýmu, ano. Modrý k modrýmu, káru má sedět, žádný proužky a zároveň čtverečky. No to je pravda, že tak. Z toho potom přecházejí oči. A co takhle, řekněme, vlastnosti?
1: Tak,
0: máte nějakou staromódní tak, vlastnost?
1: Ne, ne, takový ty to tykání nebo tohle, to mě vůbec nevadí. Tykají mě normálně i ty vnoučata, i pravnoučata a vůbec mě to nevadí, v pohodě.
0: Mm-hmm. A co používání internetu?
1: Internet nepoužívám, to vůbec ne, ani to bankovnictví, jako to vůbec telefon normální, obyčejný a...
0: Mm-hmm.
1: Všechno.
0: Dobře. Od nikoho jste neslyšela? Babi nebo mami, ty seš v tomhle strašně staromódní?
1: Tak to ani ne, jenom říkají, že jsou až moc velké šetřílek a takový zbytečnosti.
0: No prosím, půjčky jste si nikdy nebrala?
1: Ale taky jo, jako když jsme pracovali a byly ty podnikové půjčky nebo takhle, tak to jo, ale... Jinak ne.
0: Já vám děkuju za váš telefonát, paní Libuše, a přeju vám krásný nový den. Začíná za necelých 5 minut. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: V čem jsem a zůstanu staromódní? Téma noční linky, kterou právě posloucháte. A na závěr téhle hodinky, samozřejmě kromě písničky, ještě jeden čtený vzkaz z webu rozhlas.cz/linka, kam napsala Dáša. Za mě jsem a doufám, že vždy budu staromódní v hodnotách, jako je slušnost a empatie. Děti jsem vychovala tak, aby se zastavili, dívali se lidem do očí a děkovali. A když něco chtějí, tak umí poprosit. Umějí se rozdělit, umí pomoci druhým a nekradou. A tohle všechno jsou úplný základy. Tohle jsou hodnoty, které by měly přetrvávat napříč stoletími a časem. Dáši, děkuji za její psaní a vám, pokud vás to třeba inspirovalo, ať už téma, nebo to aktuálně odrecitované psaní, vězte, že můžete stále psát a stále telefonovat i v té další části Noční linky. Začíná za pár chvil a to už bude nový den, bude pondělí 14. Telefon je 731 800 900, psát můžete na rozhlas.cz/linka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Dámy a pánové, vítám vás v novém dni a v novém týdnu. Píšeme pondělí 14. září 2026 u mikrofonu Noční linky Českého rozhlasu v brněnském rozhlasovém studiu Borek Kapitánček. No a téma? V čem jsem a v čem zůstanu staromódní? Telefonovat můžete tradičně na 731 800 900, psát jako vždy na web rozhlas.cz/linka. Tu první možnost teď využívá paní Libuše, která telefonuje, pamatuju si to dobře, z Mnichovic?
2: Ano, ano.
1: Zdravím vás.
2: Já vás zdravím a všechny posluchače, to jsou napřímo. Já teda staromodní nejsem, já mám ráda hezké věci a třeba nepománím se nějaký fecik nebo halenka, je to zachovalý, tak to ráda taky nosím. A jedna paní je mladá a ta se oblíká jako staromodně, jako šaty. Víte, jak se dřív nosívaly ty a kloboučky tomu a to se mi zase moc nelíbí, protože mladá se říká, no tak ta móda, tohleto staromódně se mi nelíbí.
1: Ona se nám ta staromódnost trošku, mě se trošku vymknula z rukou, protože se pořád pohybujeme na té módní úrovni. Já myslel třeba na takové věci jako staromódnost, v tom smyslu třeba už tady zaznělo, vykala jsem vždycky rodičům, nebo dám na pouze ústní dohodu, nemusí být všechno psáno, stačí podání ruky. Takhle jsem to taky myslel, ale pokud to vidíte,
2: tak... Babička jako vykala mamince, co tři tak bylo. My jsme tykali rodičům i prarodičům, jo, jsme nevykali. A teď to není to vykání, že jo, to
1: Dobře, a tak co třeba vlastnosti, které jsem tady jemně naznačil? Máte nějaké další vlastnosti, kvůli kterým jste si třeba od blízkých vysloužila o hodnocení Libuše je staromódní?
2: Ne, nejsem staromódní, já se ráda oblíkám. A jako ta paní říká, nosí černý, to ne, to se mi nelíbí. Já jedině to kombinuju s něčím černý a třeba světlý, to se mi líbí, ale černý nosí, to se mi nelíbí.
1: Dobře.
2: Takže jakože líbí se mi voda všechno, ale tohle to starodávný nebo něco takového, to ne, to se mi nelíbí. Takže, haló, slyším se?
1: Já vás poslouchám.
2: No, takže jako, já nevím, no. Možná, že někdo je potrpí si na takové věci, a já teda ne.
1: Takže nejste staromódní.
2: Ne.
1: Dobře, paní Libuše, píšu si čárku u moderně smýšlejících posluchaček Noční linky Českého rozhlasu. Jo? Mějte se pěkně. Dobrou noc.
2: Tak opatrujte se, dobrou noc, děkuju.
1: Naslyšenou. Tradičně píše i František, cituju: já si myslím, že na můj věk až moc využívám toho, co mě dnešní doba nabízí. Internetu, telefonů, automobilů, pracovních strojů a tak dál. Pozoruju, že mnohem mladší generace nějak za mnou zaostává. Aspoň s chutí pracovat. To se mně moc nelíbí, pokračuje František. A končí svoje psaní slovy: líbí se mně třeba kontakt s lékaři, kdy si léky objednám po telefonu a nemusím chodit do čekárny k lékaři pro recepty. Ohromná věc. Františku, máte pravdu, no ale tu staromódnost tu tam nějak nemáme. Ale děkuji i za to, že jste napsal, že jste moderní chlap.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu dnes na téma V čem jsem a zůstanu staromódní. Řekl vám, paní Marcelo, někdy někdo, třeba i blízký, vy jste v něčem nebo ty jsi v něčem strašně staromódní? Dobrý večer.
1: No, tak jak jsem už předeslala, tak dneska moje vnučka, ale nejdřív vám chci říct to, čeho se držím celý život. Já jsem pracovala já jsem narozená v první polovině minulého století, tak už jsem stará baba. Ale měla jsem vždycky pod sebou i ve starým režimu zaměstnance. A zrovna

0: která mi řekla mimo jiného, babi, prosím tě, nevíš, jestli je to normální, nebo co, jaký máš na to názor? A já říkám, ale co jde? No, moje kamarádka, ona teď vycházela z základní školy a šla na gymnázium. A její kamarádka šla na soukromou školu. A říká, oni si tam tykají s učitelema a říkají jim křestním jménem. Tak asi to je tak normální. Já pám, aby taky tykáte na gymplu učitelům. No to ne, ale asi jste vy dřív narozený, jste asi staromódní.
1: No, to je zvláštní přístup. Já v takové škole tak jsem asi staromódní a taky už se mě to naštěstí moc netýká. Ale já o takové škole moc neslyšel, zatím neslyšel.
0: No, já jsem to dneska slyšela a říkám, prosím tě, to není možný. A to jim říkají křestním jménem. Jo, normálně křestním jménem a tykají jim. No tak to teda mě šokovalo teda.
1: No já jsem byl zase překvapen, když jsem nastoupil na střední školu a první, kdo začal nám všem, žákům, žákyním, tedy studentům a studentkám, na průmyslovce ovšem, začal vykat, byla naše profesorka češtiny.
0: No to právě, že dřív teda na těch druhých stupních, nebo vlastně v těch středních školách se dřív vykalo i žákům.
1: No, mě to překvapilo. Já jsem dítě, já jsem ten takzvaný boomer, jestli to říkám správně. Já jsem dítě vychované v tom rovnostářském systému, který měl být rájem na zemi. No, tak možná proto mě to překvapilo. Paní Marcelo, já vám děkuju.
0: No, není zač, mějte se krásně a všechny zdravím, kdo ještě nespí.
1: Děkuju a naslyšenou.
0: Mějte se krásně, naslyšenou.
1: V čem jsem a zůstanu staromódní, téma noční linky, kterou posloucháte. Přidáte se na tomhle telefonu?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a jejím tématem je staromódnost, ale staromódnost nejen v oblékání, v mnoha oborech a v mnoha odvětvích, no prostě v mnoha oblastech byste to mohli o sobě slyšet při svém konání. Tak naschvál, paní Veroniko, kdy naposledy vám tohle, že jste staromódní, řekl někdo z blízké rodiny? Dobrý večer.
1: Dobrý večer, tady je Veronika od Uherského Brodu. No tak, že by jsem byla staromodní, to mi přímo neřekl. Mám už také několik pravnuků, jsem starší ročník, ale když používám jako internet, mám internetové bankovnictví, ale museli mě to tam ty děti dát, sama bych si to nedala. Ale tak jako třeba slyším, babi, já už jsem ti to řekl dvakrát, ale klidně ti to zopakuju po třetí, jako když tomu nerozumíš. To jako
0: no tak my se už pomalej učíme v určitém věku, že?
1: Ano, to určitě právě říkám, protože už mám ty pravnuky, tak třeba to všechno chápu těžej, ale jako vyřídím si, co potřebuji na internetu nebo na tom bankovnictví, to jako hravě. Ale víte, co mě jako strašně vadí, že my třeba ať v televizi a kde všady nemáme trenéry, máme kouče, nemáme se dobře, máme se ready. Víte, mně to někdy připadá, jak kdyby jsme se měli za tu češtinu stydět. Proč musíme používat jako takové zkomoleniny, když máme tak krásný český jazyk?
0: Tady bych si dovolil jenom drobnou vsuvku. On vlastně i ten trenér je cizí slovo, ale to nechme být. Já jsem se pousmál, protože mi vlastně koukáte přes rameno. Jedním z blízkých budoucích témat na začátku října bude o češtině spíše nevážně. Přesné datum ještě samozřejmě sdělím, ale to jen tak na okraj a protože jste to zmínila. Takže vy se učíte i těm moderním věcem a tím pádem neslýcháváte tak často, že jste prostě staromódní.
1: No právě říkám, třeba mi to musí říct dvakrát nebo třikrát, ale jako používám.
0: No to je ta fáze věci. Učení, no tak jak říkám, už nám to do hlavy nejde tak rychle jako v 6, v 7, 8 letech, že jo?
1: Ano, ale jako neodsuzuju mladé, když mají trostrané kaloty. Že ne, že by se mě to líbilo, ale stejně s tím nic nenadělám. Tak proč bych ji, jako jak oni říkají, prudila, že?
0: No, tak. To je krásný český slovo. Děkuju, píšu si a možná to v říjnu vyřídíme. Veroniko, já vám děkuju za telefonát a přeju vám krásný
1: jenom,
0: nový
1: jenom
0: týden.
1: Jenom bych chtěla pozdravit paní Aničku z Mikulova a paní Noru, která ráda velice poslouchám. Ale jinak mějte se hezky a dobrou noc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Kdo vám naposledy řekl, že jste v něčem staromódní? To není jen tak řečnická otázka, to je téma Noční linky, kterou právě posloucháte. A já na vlně Českého rozhlasu, tedy Noční linky Českého rozhlasu, vítám paní Soňu, abych se jí zeptal na to též. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím všechny. No.
0: Kdy naposled jste slyšela, že jste staromódní?
1: Vyloženě mi to nikdo neřekl, ale jsem staromódní v kuchyni. Jako ať už se to jedná o vaření takových těch obyčejných starých jídel, nemám ráda tady ty nové čínská kuchyně, vietnamská kuchyně, mexická kuchyně. Jako já se pořád držím podle mojí mámy tady té staré české kuchyně a myslím si, že aj mladým, jak vnukům, tak mladým jako synovi, že to prostě chutná. Jo.
0: Zkuste být konkrétnější. Mě by zajímalo, teda upozornil, že jsem naposledy jedl před 6 hodinami a začínám už pomalu teď slintat, ale zkuste být trošku konkrétnější a řekněte, jaká konkrétní jídla jsou těmi jídly, kterých, jak vy říkáte, se držíte.
1: Třeba takový. Byly to, možná se tomu říká lokše, takové ty placky z vařených brambor, na plotně.
0: Na sucho.
1: Já sice teď používám, ano, plotinku. My jsme to vždycky namazali, to dělalo takové ty puchyřky, namazali sádlem, srolovalo se to a my jsme měli celý den, prostě jsme furt chodili, že jo, a táhali to. Pak je to třeba taková omáčka, je to fazolová omáčka, kterou moje máma dělávala a kterou dělávala beleše. Nejsou to prostě takové kynuté těsto, taky na sucho upečené na pánvi a není to tak dlouho, co jsem to dělala. Nejsou to langoše, ale jsou to takové beleše.
0: Někde se říká báleše třeba.
1: Báleše, ano.
0: Ano.
1: Potom jsou to třeba, já nevím, takové halušky. Halušky, strapačky se tomu říká. Halušky jsou s brinzou, tady ty strapačky s tím kysaným zelím, trochu nějakého uzeného do tého. A to jsou takové jídla, které já prostě dívám, chutná to, takové ty české ingredience do toho, jak se říká, žádné dneska ty moderní, ani nevím, co to je, kolikrát, když čtu nějaký recept, tak ani nevím, co to je. No a za druhé, říkají mi, to mi vlastně řekla třeba dcera, staromódní v účesu. Já prostě od mládí, od děcka, od malička nosím krátký sestřih, že jo. Takový ten klasický, dříve se chodilo na pánské se ostříhat, jo. A jako pořádně nutijou do nějakého toho moderního střihu. Když jsem byla u holičky, ano, dobře, tak vyhovím, nechám si udělat nějaký ten nový střih. Ale já jsem se v tom necítila, já jsem prostě, nevím, byla jsem úplně někdo jiný, ale zase jsem se klasicky vrátila ke krátkému střihu a jsem spokojená.
0: Ale tady ten účesový konzervatismus je věc, kterému já velmi dobře rozumím. Já už bych si sám sebe ani nechtěl představovat z vlasy.
1: Já nevím, jak mi vypadá.
0: Víte, jak je to pohodlný mít tu holou hlavu?
1: Nevím, já nemám holou.
0: To bylo řečnicky samozřejmě, no. Já jsem spokojen tak, jak to je. Jakmile, já totiž říkám, jak to jednou chlapovi začne padat, je zbytečný honit nějaký přeházovačky, nastřelovat si vlasy, zbytečně. Všecko dolů.
1: No. Ale když to sluší těm chlapům, mně se to třeba fakt líbí, jako když můj kluk chodí od mládí, taky ne úplně, že by měl letiště, jak se říká, na hlavě, ale úplně nakrátko, úplně tak nějak. A dneska to sluší těm pánům.
0: Ano, jako američtí kosmonauti, že jo, se necháváme ostříhat. No. To je ončo, paní Sonio.
1: Jo, já jsem taky, no takže já jsem v té kuchyni a třeba, dejme tomu, mám tady nějaký mixer, nějaký šlehač, jo, ale já si to ještě ráda vyšlehám. Víte, jak byla taková ta metla?
0: Ano, já ji mám doma, no. Teda nepoužívám, protože jsem líný, takže já to dělám právě tím šlehačem, ale mám ji tam,
1: Já ji ještě někdy právě používám, jo, takže držím se tady toho v té kuchyni, žádné nové ingredience, nějaké různé koření a to, klasika, zelenina, koření to základní, nějaká zelenina ze zahrádky a takové ty moderní jídla a já prostě nemůžu, jako mi se to... Třeba to chutná, nebo jasně, že jsem, když jsme jezdívali, že jsem okusila takový, ale doma se držím klasiky a je to pro některé je to staromodní, ty ani nevyzkoušíš tamto a takový a tam to chutná, tak držím se toho. Možná je to taky lenost, že se mi nechce nějaké ty nové recepty, ale klasika a vím, jak to dopadne, vím, co to je a nežádné nějaké názvy, fakt neznám, nebo neznám, čtu to, nějaké ty recepty, ale držím se svého. A hlavně ten účest, to se držím svého.
0: Já
1: a neumím si. Já jsem si jednou nechala, já mám takový špinavý blond vlasy, že je nakrátko ostříhaný, nechala jsem si jednou nějaký kaštanový přeliv udělat. Já jsem pak ráno vstala, podívala jsem se do zrcadla. No to byl jiný člověk, já jsem si na to nemohla zvyknout, než to odrostlo.
0: No teď říkám, já už bych taky nemohl nosit vlasy. Sonio, děkuju a přeju vám krásný nový týden, který začal před půl hodinkou. Naslyšenou a buďte zdravá.
1: Taky naslyšenou, taky. Děkuju, dobrou
0: noc. V čem jsem a zůstanu staromódní. Je to téma, na které můžete reagovat, ke kterému se můžete vyjadřovat ještě zhruba půl hodinku. V obchodě chodím k pokladně s pokladní a platím, světe, div se, většinou hotově. Jsem asi konzerva. To říkám částečně za sebe, ale taky proto, že to napsala Eva z Jižních Čech. Takže, paní Evo, můžeme si takto na dálku podat ruce. Já jenom v případě krajní nouze, když je u dvou otevřených z 12 existujících pokladen velká fronta, tak jdu k těm automatickým, jinak ne.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: čem jste a zůstanete staromódní? Tuhle otázku už za chvilku položím i paní Liběně, ale vlastně se můžu zeptat ještě trošku jinak. Paní Liběno, když vám někdo dá přednost ve dveřích, třeba při vstupu do obchodu nebo na úřad, potěší vás to? Dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane Marku. Potěší mě to, poněvadž já mám merle, tak mi otvírají spíš.
0: Tak to jsme asi oba dva staromódní.
1: Tak to je jediný asi, co je staromódní, ale když jsme byli jako děti, tak na nás navlíkli bohuví co a my jsme vypadali spíš jak čarodejnice. Každý nosil už silonky a my pořád takový ty punčocháče, který byly hrozný. No já si to nedovedu představit.
0: Já jsem taky nosil punčocháče, takový ty hnědý.
1: No, hnědý byly většinou.
0: strašlivý.
1: No to bylo strašný a já si nedovedu představit, že bych to mým dětem dala na sebe. To bych asi vůbec ne. A v tom jídle, tak jako jídlo to není zase tak nějak staromodní. Jsou, museli jsme se naučit, když jsem chodila do učení, uhlířinu a to jsem nevěděla vůbec, jak se to dělá, no. Protože my jsme se to neučili a v té jedné hospodě, co jsem prasovala jakoby, tak říkali, prosím tě, takovouhle banalitu, prostě to je automatický, tady si to dává každý. Já říkám, no my jsme se to neučili, já nevím, jak se to dělá. No tak mi to pokázali. No
0: potřebujete hodně zbytků. Jo, vařený brambory, no, nějaký uzený, v okurku máte
1: vím,
0: doma.
1: No, nějaký knedlík a
0: no,
1: tak dále.
0: Vlastně, smícha, no, dohromady, ein top takový.
1: Tak nějak. Teď už to vím, že jo. A oni ještě mě sválně zkoušeli, jestli něco dokážu, tak se mě ptali, jestli umím ty drbáky, neboli bramborový šišky, nebo takový, já nevím, syrový brambory a vařený brambory.
0: Jo, chlupatý knedlíky.
1: Chlupatý knedlíky, ano, přesně. No. Ty jsou nejlepší jak vrabčákům, když se dělá vrabci.
0: No, teď jste mě inspirovala. Nevím, co budu dělat příští. Teď už vím, co budu dělat příští víkend.
1: No, no a jako pohled ještě někdy posílám, vím, že je to drahý, ale posílám.
0: No prosím, to je další věc, kterou jsme ještě nezmínili, ano.
1: No vidíte to, poštovní známky, tak to ještě někdy posílám pohled, nebo nějaký dopis, ne jako moc, ale posílám většinou narozeninám, svátku a takhle. Jinak jako normálně, abych posílala, já nevím, to už je jedno. A potom ještě bych sem chtěla říct, že to nošení toho oblečení, no tak já bych teda na sebe dala jenom pouze to, co jako třeba řeknu příklad bílej svetřík, černý kalhoty nebo sukně, nebo zase je to jinak, že třeba nosím džíny, kterou nosím třeba trička, to jsou takový třeba červený tričko s modrým, no, oni většinou říkají zelená a modrá, to se mi tak nějak nelíbí, to by muselo být zelený a třeba nějaký světlejší kalhoty nebo to. Šaty nosím většinou dlouhý, já je nemám ráda krátký, a nebo až tak nějak do 3/4 těch
0: lítek.
1: Lítek, ano, přesně tak. Nepoužívám jako tak nějak.
0: A že budeme probírat i módní estetiku, oblékání, tak to jsem nedoufal. No, tak děkuju za rozšíření obzoru.
1: Já bych ještě chtěla říct k tomu počítači. Počítač to u mě je, to neumím. Já teďka mám jako ten chytrý telefon, jak se říká, tak jsem ráda, že umím na něm aspoň psát, umím z něj zavolat a poslat nějakou fotku. Ale většinou se mi to někdy taky nepodaří.
0: No ale to vám takže musím pogratulovat. Moje mátě, její 80, má chytrý mobil a i to přijímání hovoru někdy jde až na potřetí. Ale že by psala nebo posílala fotky, tam se mi ještě bohužel nedotlačil. No, no takže paní Libino, vy jste krutě moderní.
1: No, moc, no já už jsem skoro moderní. Když se něco mi stane s telefonem, tak musím počkat na vnučku, aby mi s tím něco dělala. Já jí říkám, hele, něco jsem tam zmáčkala, a nevím co.
0: To znám, to znám.
1: On podívá, tak počkej, babi, až tam přijdu, tak já to udělám.
0: Vysvětlí, vy to okamžitě zapomenete a příště vysvětluje znova, že jo?
1: No, přesně.
0: To je jako u nás.
1: Něco vím, něco nevím a je to. Já bych chtěla pozdravit Marušku Kudrnkovou, určitě jste, určitě to poslouchá, protože říkala, když ten kapitánčík tam bude, já prostě vůbec nevím. Tak já jsem, to byla náhoda, že jsem šla si lehnout, že jsem koukala na film a vy jste tam byl, tak já říkám, tak já mu to vyřídím. A jinak vás ještě pozdravuju Jarmilku, Drahušku a ostatní, jo, musím Ivanku Rybějovou, jestli nespí. Takže jako tohle to je opravdu, no, nosím normální věci, no. Já si třeba nevemu klobouk, já nenosím ani čepici v zimě, když je opravdu velká zima, všem kapucu a je to.
0: Jo, no tak to já musím, to mě potom
1: no,
0: zima na mozkové závity. Já mám letiště, no. Ono se to sice hezky uklízí, ale jako trošku to zebe, no, když je minus 20.
1: Aspoň ušetří se za hřeben.
0: To jo. Já to jenom leštím. Mějte se hezky, paní Libino, a dobrou noc.
1: Leštíte to sádlem nebo máslem?
0: Já to leštím, co přijde pod ruku.
1: Tak děkuji moc krát, naslyšenou.
0: Naslyšenou. A dobrý den nám přeje Vlasta. Ona totiž napsala, takže proto budu citovat. Nedá mi to připojit se do debaty. Je mi 81 let. Snažím se být slušná tak, jak nás rodiče vychovali. Já jsem už rodičům tykala a v mojí rodině si tykáme. Zeťáci mě vykají, i když jim tykání při příchodu do rodiny bylo nabídnuto. V práci s nadřízenými se vykalo, ale než jsem odešla do důchodu, tak převážně mladí si i s vedoucími tykali. Nedělá mi problém v obchodě, ve službách, pokud jsou příjemní, tak jim poděkovat a popřát pěkný den. Jinak se ráda bavím s počítačem. Posílám platby, objednám si občas v nabídce nějaké zboží, nějaké oblečení. Problém nemám ani s mobilem a když tak od toho mám vnuky a už i dva starší pravnuky. Čemu nerozumím, když pravnoučata mě začnou vykládat o postavičkách z různých pohádek. To už jsem mimo. Co se týče oblečení, snažím se vkusně oblékat. Držím se bývalého rčení zelený pro blázna dobrý. Tomu se tedy vyhýbám. Čemu se vyhýbám v nošení tenisek k letním šatům a na zádech batoh. Ráda si zajdu každý měsíc ke kadeřnici. Kosmetiku používám s mírou, když jdu do společnosti. Nikdy jsem tomu také nepodlehla se výstředně malovat. Co mě vadí na některých mladých, že nejsou úctiví k nám starým, ale ani k mladým ženám. Ať už se s nimi potkáte ve dveřích, aby dali přednost. Hejhle, tady to máme. Pomyslím si, chudáci. Chybí některým ty základy slušnosti. Takže vám přeji pěkný den a samozřejmě i všem posluchačům. Podepsána Vlasta. V čem jste a zůstanete staromódní?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Václav Neckář mi vlastně tak trošku napověděl. Tématem noční linky Českého rozhlasu, kterou posloucháte, je totiž v čem jsem a zůstanu staromódní. Blahopřát, to slovo ve mně vyvolalo jednu vzpomínku, konkrétně na film Vesničko má středisková, kdy Josef Sommer říká, to podávání rukou, to je strašný zlozvyk. Na západě od toho už úplně upustili. Když podáváte ruku, díváte se do očí, paní Dano. Dobrý večer.
1: Ano, krásný dobrý večer. Přeju vám a všem, Borku, všem posluchačům samozřejmě. No já jsem dneska jedno velké ucho, protože mě to fakt to zajímá, kdo je v čem staromódní. No a já teda samozřejmě, jak jste se zeptal, já když podávám ruku, tak se samozřejmě dívám do očí, protože v očích prostě to jsou okna do duše.
0: To vlastně je pravda, ale musí to mít člověk nacvičený, protože když se díváte do očí, tak potom zase těžko chytáte tu ruku. Někdy nemusíte trefit tu ruku.
1: Ale to já trefím. A to jako podání ruky pro mě prostě takzvaný raport, to je prostě pro mě směrodatný, když někoho poznávám.
0: Jestli jo, je to leklá to je ryba, nebo jestli je to svěrák, že?
1: Tak, přesně.
0: Tím nemyslím Zdeňka samozřejmě, jsem, ale svěrák no. Jako takový.
1: Víte co, a jinak teda bych přešla přímo k tomu tématu, v čem já jsem teda staromódní a v čem nejsem.
0: Tak, povídejte.
1: Já si myslím, že jsem staromódní v tom. Já jsem teda zažila u mých prarodičů, tak to znamená babičky a dědečka, že jsme vykali taky. Taky už něco teda pamatuju. No a my jsme vykali a já jsem vykala i tam, jako ze zdvořilosti prostě, ne, že by mě nutil někdo. Ze zdvořilosti. No a samozřejmě potom na střední škole nám taky mě překvapilo, že nám teď, že nám vykali.
0: Že to byl nezvyk v 15, když vám kantorka nebo kantor, jo, řekne vy, Dano, třeba vám řekla křestní jméno, ale řekla vy, jo, tak mě to překvapilo strašně.
1: Ano, ale učitelům bych teda nikdy v životě nedokázala tykat jako a mluvit, oslovovat je křestním jménem, to si vůbec nedovedu představit, jako na to špak profesorům, že jo. No a v čem já jsem jako konzerva, takový ten staromilec a to, já jsem prostě docela odkovaná, nebo odchovaná na hudbě nejenže starých mistrů, ale prostě i Beatles třeba, aby a tak. Já prostě miluju hudbu, která má harmonii, já nesnáším vyloženě rap, jo, to teda prostě se mnou úplně hází do všech stran. A prostě mám ráda melodičnost a mám ráda prostě, když i v tom oblékání jsem taková vlastně ne staromodní, ale musí mi to ladit prostě barevně. A samozřejmě, že se nevyhýbám džínám nebo džínový sukně, to vůbec ne, ale prostě to jdu s dobou, ale roztrhaný džín bych si na sebe už nevzala, teda to ne. To fakt ne. Ale v létě šortky třeba nějaký tílečko táno.
0: Jo, já jsem zrovna v kraťasech, tak si akorát kontroluju. Ještě jo. Tady v Brně to ještě jde.
1: No, tady u nás probržel celý den. Mimochodem mám po těch kapkách štěstí. Pro mě to bylo štěstí po úmorným létě horkém. Pro mě to bylo štěstí, že konečně jako jsem něco i dělala. A co se týče vaření, tak taky jsem taková trošku konzerva. A tam taky jako tak klasická jídla, prostě ne cizí, no cizí kuchyni. Jak se to vezme cizí, no italskou třeba já můžu velice můžu, ale jinak takové ty klasické omáčky a i když teda už se vyhýbám docela k netikům, ale umím je samozřejmě.
0: Nechcete přibrat, no tak to já docela chápu. To.
1: No ano, přesně. Snažím se jít střídmě a zdravě.
0: No, já se snažím aspoň zdravě, když už ne střídmě. Ale děkuju, že jste mi to zdůvodnila tímhle způsobem. Paní Dano, děkuju a přeju vám krásný nový týden, ať jste úspěšná.
1: Děkuju a moc mě těšilo dnešní povídání od všech posluchačů, vlastně od všech předřečníků, které jsem slyšela. Děkuju.
0: Za všechny děkuju taky. Naslyšenou. Ještě pořád můžete volat. Minimálně jeden telefonát na téma V čem jsem a zůstanu staromódní nás ještě v noční lince čeká.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: To byla maximalistka Eva Farná. Říkám to proto, že zpívala o tom, že všechno nebo nic. No a teď se můžeme ještě jedenkrát vrátit k tématu noční linky, kterou posloucháte. V čem jsem a zůstanu staromódní, nám přichází říct Lenka. Zdravím do Prahy.
1: Já vás taky zdravím, Borku. Tak já jsem teda staromódní hlavně v tom, jak chodí upravený chlapy teda, ale nejde mi ani tak o módu nebo o oblečení, nesnáším teda teďko, jak nosí takový ty upnutý úzký nohavice úplně na tělo a krátký kalhoty a to takový jako nadkotníky skoro.
0: No, když on je to trend, oni se takhle šíjí
1: no,
0: i obleky.
1: To je strašný. To je strašný, jako mají krásný sako třeba, jako jo, ale k tomu tyhle ty plumpky skoro, to vypadá hrozně. Ale to je jedna věc, co se týká oblíkání. A dneska jsem zrovna přemýšlela o jiný věci. Teď v poslední době všichni chlapi snad jsou fousatý. Já nevím, jak je to možné.
0: Já taky teda musím říct.
1: Dobré. A říkala jsem si, já jsem potkala chlapy, tak mladý kluci ne, že jo, tak studenti to ještě ne, ale prostě jak už je ten chlap nějaký takový třeba kolem, já nevím, 30 nebo i možná 25, všichni fousy.
0: Já nevím, no tak v 25 jsem ještě byl holobrat, to je pravda.
1: No, a tak jak jim začnou růst, nebo co, já nevím, jak je to možný. Prostě od určitýho věku se chlapi snad přestali holit úplně.
0: Ale já to mám nechápu. Podobný se ženskýma, to stejný, já jako taky ty fousatý moc nemusím.
1: No tak ženský jsou lze úplně oholený teďka všude, že? Tak to je úplně jiná kapitola.
0: A to taky nemus. Ale to nechme zase na jindy a na úplně jiné
1: no,
0: téma.
1: To je na jindy, no, ale to já nechápu, co to je. Může mi to někdo vysvětlit, že prostě furt, já to zrovna u chlapů tohle nemám moc ráda. Mně se líbí, mně nevadí, když chlapi nemají vlasy, ale nelíbí se mi fousatý chlapy prostě. Ale to je opravdu, jsem se na to dneska zaměřila, šla jsem městem a jestli jsem snad viděla jednoho oholeného chlapa.
0: No, nevím, tak to je. Teď mluvíte o provaze v domě oběšencově, jo? Tak jako paní Staňka říkala, že je odpůrkyní rozvodu a mluvila s rozvedeným, no tak vy nemáte ráda fousaty a mluvíte s fousatým. No, ještě, že je mezi námi ta telefonní linka. No, třeba bych možná to taky nějakou dostal za ušiska.
1: No. To ne, tak o těch rozvodech, no tak to je zase taky jiná kapitola, ale ještě bych se vrátila k tématu. A sice, a to budete mít příště, asi to je ten český jazyk, teda to, na to jsem úplně alergická. A opravdu musím říct, že jak komolí češtinu teď moderátoři jako ve sdělovacích procesích úplně strašně ten množnej střední rod, jo, to je a posledně přísudkem, to znamená třeba témata se sdělovaly, jo, prostě, to je šílený. Já jsem se na tohle to taky zaměřila, říkám, jak ta čeština prostě je snad jasná, když jsme se to všichni učili ve škole, no, jak můžou takhle mluvit.
0: Tady bych si s vámi dovolil jemně polemizovat. Ano, učili jsme se ve škole, ať už výjmenovaná slova, anebo skloňování všech číslovek, to znamená, že musíme sklonit opravdu všechny řády, stovky, desítky i jednotky, ale ono ne, všechno, co jsme se učili ve škole dnes znovu platí. Konkrétní případ, nebudu říkat, která je to hospoda, ale ve svém názvu má tři, jo? A teď u tří nebo u třech? No, dneska je možné obojí. No, my jsme se učili u tří, ale dneska už se říká i u třech.
1: Dobře, ale pravidla českého pravopisu přepsaný nebyly a nejsou. Ty platí pořád, ty jsou pořád stejný. Já nevím o tom, teda jsem už hodně let ze školy pryč, ale nevím o tom, že by se měnily.
0: No.
1: Nebo měnila ta pravidla.
0: Měnila ta pravidla. Já myslím, že nějaký ty změny tam nastaly. Nějaké ty změny tam nastaly. No s tou češtinou to bude legrace, ale až v říjnu, protože tu příští brněnskou noční linku uslyšíte ve středu a to bude linka svázaná s jedním velmi důležitým výročím. Jste cimrmanolog, Lenko?
1: Ježiš, no samozřejmě.
0: No tak v tom případě poslouchejte ve středu. Fenomén Cimrman.
1: No, miluju, ale víte, že když mě bylo kolem dvacítky, tak já jsem zpívala kdysi s takovým souborem, možná to pamatujete, Pánkovci se to jmenovalo.
0: Ano, sbor Lubomíra Pánka, první český punkový soubor. No.
1: Ty mě na to přivedli, já jsem byla na nějakém natáčení s nima, jako více teda, ale při jednom jeden náš zpěvák, to byl taky potom ještě režisér a dirigent Milan Wolf, tam o tomhle tomu začala, jsem mu nerozuměla, jsem to vůbec neznala.
0: Nechme to až na tu středu, protože už nás trošku tlačí čas. Paní Lenko, já vám děkuji za telefonát. Ano, teď jsem použil jednu floskuli, kterou to bych taky neměl. A přeju vám dobrou noc. Naslyšenou.
1: Mějte se hezky, naslyšenou.
0: Teď už opravdu budu muset končit, protože jedna hodina se blíží. A příště za 22 hodin se vás v noční lince ujme kolegyně Jarka Barboříková. Tak abyste věděli, tématem bude, jakou věc jste v životě ztratili a dodnes vás to mrzí. U mikrofonu byl Borek Kapitánček, přeju vám dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. To dnešní divadlo bude asi opravdu hodně netradiční, protože je poctou malíři a výtvarníkovi, uznávanému grafikovi, ostatně jméno samo už vás nenechá na pochybách, pan Jiří Anderle. A taky velká rozhlasová osobnost, malíř slov v jeho dlouholetém programu Láska za lásku. No a tak místo povídek si budeme dnes víc povídat a kreslit slovy. Pěkný večer.

ptáte se, proč jsem za 100 let se ani jednou nezachmuřil. Přestože kolem padnul

osvačil, na bříšku plavovlasé dívky, a já se divit nestačil, když dal si růži do polívky. A zatím

0: takový krásný v společnosti.
1: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
2: Tedy řeknu vám, že asi nejenom Švejkovi bývalo dobře v hostinci u Kalicha. V jeho novodobé historii si tam vybranou společnost, své přátele a kamarády zvali taky pánové Tomáš Tepfr a Vítězslav Jandák. No a rozhlasový mikrofon byl pokaždé u toho. I ve chvíli, kdy to u Kalicha Jiří Anderle s malířským plátnem vzpomínek rozsvítil právě tak, jak jsme to před chvílí slyšeli, stejně jako Jiří Suchý a pan Chesterton svou lampu na plyn.
3: Jiří Anderle,
4: no,
3: to je výtvarník, panečku. Víš ty, že v roce, to bylo myslím Jiří, v 78. 9. v New Yorku se vystavovaly takové klenoty, světový grafiky.
5: To bylo už 80, 88 jsem to tam
3: 80,
5: viděl. Ne, 98.
3: 98.
5: Ta grafika je z roku 79.
3: No, a tam byly prostě takový ty kolosy a mezi nima byl Jiří Anderle.
4: No.
3: To nejlepší ze světa z grafiky vystavovali v New Yorku a byl tam ty. Je to tak?
5: No, ona se ta výstava jmenovala Mistrovská díla kresby a grafiky posledních pěti století.
3: Posledních pěti století. To bylo krásný.
4: Co New York, ale u mě doma taky vysíte. Jo?
3: U mě taky, ale já jsem se nechtěl vytahovat.
4: Ne,
3: návod k vyloupení dneska.
4: Každý ráno na vás
3: každý
4: koukám.
3: Ráno?
4: Každý ráno na jednu z vašich velkých grafik.
3: A víš, že já
4: taky. Kterou jste totiž, to ani nemůžete vědět, kterou jste ještě ručně domalovával, protože byla v aukci pro konto bariéry.
5: Jo.
4: A to mě prozradili tenkrát, jo, to, on to pan Anderle ještě domalovával ručně, takže já mám vaši grafiku s vaším ručním ještě vlastnoručním domalováním, čili naprostý originál. Na mě koukáte teďka zaraženě. A to mám já doma, protože jsem to vydražil. No. Tak,
3: Tomášku,
4: tenkrát...
3: nevytahuj se,
4: nemám
3: ruční domalování, já mám pár grafik, ale bohužel tohle nemám. Ale my tady máme dneska Jiřího Anderleho a to je skutečně trošku důvod k trémě pro nás. No. To je důvod k trémě, to je kolos, který tady sedí, kouká na nás. Já nevím, jestli dobře nebo špatně, ale my se zeptáme, jak to děláme vždycky, my se zeptáme, Jiří, kdy to začalo všechno? Ty vlastně původně nejseš výtvarník, ty seš herec, je to tak?
5: Ale vůbec ne.
3: Ne.
5: Já jako kluk narozený na vesnici jsem měl být horníkem. V roce 51, když jsem opouštěl Rakovnickou Měšťanku, tak bylo heslo přece, já jsem horník, kdo je víc.
3: Jo, takhle.
5: A já to ani nevěděl, že mám talent, protože tenkrát na vesnici, co jsem mohl vidět, nějaký reprodukce někde v domácnostech, jak viseli ve starých selských rodinách, tam viseli obrazy z dějin národu českého, mistr Jan Hus a Lešetínský kovář a Jiřík z Poděbrad volen králem českým, že jo, to bylo veškerý umění, co jsem viděl.
4: A to už byla střední grafická škola na Žižkově, jo? Nebo kde
5: ne, to byla na Vinohradech,
3: na Vinohradech.
5: Na Vinohradech, dřív se to taky jmenovalo Vyšší škola uměleckého průmyslu, to bylo s maturitou, no a tam jsem měl vynikající kantory. To byl trapas jednou takovej, to vám musím říct, když profesor Tomášek s tak zanícením nám vyprávěl o renesanci a jak, a říkal, že renesance, že se to nesmí říkat renesance, to že je nesmysl, protože renesance je od slova rinascit, znovu zrození, a že největší umělci byli Michelangelo a Leonardo. Michelangelo vytesal sochu Davida, která je ve Florenci a to je tak úžasné.

0: A já jsem v roce 1964 už stál před tím Davidem v té Florenci, neb jsem tam dojel s Černým divadlem, jo. I když jsem udělal ten škandál, že jsem řekl, že na Florenci žádnej Michelangelo není, žádnej David, tak ten Balaš mě podržel, protože on ke mně měl vztah jako ke Krajanovi, jo. A já jsem, musím říct, budu to vypadat blbě, že se chlubím, že jsem opravdu toho talentu nedostal málo.
1: No.
0: To základního talentu, tam na té grafické škole se učila kresba. A já už
1: základ
0: jsem byl jako
1: všeho.
0: Základ všeho. A
1: přesně.
0: Ten úkol těch kantorů byl jasný. Noste ze sebou pořáčky cák a kreslete všude a všecko.
1: Jiří, ale jak prosím tě se do toho dostalo, když ty jsi herec byl taky? Když ty jsi projel Černým divadle, jak jsi dostal k hraní?
0: To byla klika, protože ten Jirka Srnec, my jsme spolu vlastně chodili do grafické školy a my jsme spolu chodili na vojenskou přípravu. My jsme s tím Jirkou Srncem pořád byli ve styku. To je další muž, který přichází ve správný čas. Jo. Říkal, zakládám novou skupinu Černého divadla, tebe bych tam měl rád v technickém souboru. Co budeš dělat, až dostaneš diplom, tu troubel toho absolventa akademie? Já jsem říkal, no, půjdu ke kapele asi, no, protože se jako malíř neužívám. Pojď ke mně do divadla. A Milada, moje budoucí žena, ze kterou jsem už tenkrát chodil, ta může jít jako herečka, říkal ten Jirka Srnec. Tak jsme oba dva přestoupili do nově založeného souboru a za chvíli jsme triumfovali na Edinburghském festivalu. To bylo v srpnu roku 62, o rok později, 61 jsme přišli k divadlu a 62, kolosální úspěch a Černému divadlu ležel svět u nohou.
2: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
0: Když jsem dostal pozvánku na bienále, zabalit ten tisk do tvrdý roury papírový a poslat to třeba do Uppsaly, nebo do Štokholmu, nebo do San Francisca, normálně poštou jako tiskopis. No. Žiry to rozbalila, mezinárodní žiry, no a já, mě začaly chodit ceny. A jednou se stalo, že ke mně přišel Bohumil Hrabal, protože když jsme bydleli už na Novém světě, to hodně přeskakuju. Jo.
1: No,
0: já jsem potom přišel do styku s Bohumilem Hrabalem, což byla obrovská univerzita pro mě. A on každý úterý přicházel a já jsem říkal, Bohoušku, co mám dělat? Já jsem dostal tenhle ten telegram. Congratulations, gratulujeme vám k obdržení Grand Prix Biennale Ljubljana a tak dále. To přece nemůže být pravda, to si ze mě někdo dělá srandu, ne? On říkal, ale ty kluku pitomá, opravdu, to by bylo něco senzačního. Víš co, jdeme na tu poštu se zeptat, jestli je možný falzifikovat telegram. A utíkali jsme po Hradčanském náměstí a on říkal, když jsme šli kolem těch kapucínských domů, jo, vždycky tam byl výklenek a vrata, ten Boga šel trošku stranou od těch vrat, říkal, já si tady připadám, já mám vždycky strach, že se z nějakých dveří na mě vyvalí noha, která mě nakopne. Pamatuj si, a říkal mě tuto věc, ty vole, musíme umět tlumit svůj lesk.
1: To je krásný.
0: Musíme umět tlumit svůj lesk, rozumíš, jo? Ty, kdyby si dostal těch cen 1000, ty to je jako se mnou, mně vychází taky anglický král ve švédštině a tohleto, já to neroztrubuju, protože v této zemi se úspěch neodpouští. Musíme umět tlumit svůj lesk.
1: To je nádherný. Sovák vždycky říká, musíš zobat, ale gumovým zobáčkem. A vy to nebylo, rozumíš? Ono to platí doteď. No to je furt. A bude to platit, dokud budeme
0: stejně stát. Protože jednou jsem to říkal Jaroslavovi Seifertovi, když dostal Nobelovku, tak jsme se tak nad tím seděli a on říkal, z toho nic dobrýho nekouká. A já jsem říkal, proč, pane Seiferte? No, protože to je prokletí naší malé země. Tady se úspěch neodpouští. No ale teďko s tím Bogem.

0: Boganem hrabali jsme, došli na tu poštu a Bogan zaklepal na okýnko a říkal, poslyšte, mladá paní, je možný, aby tenhle ten telegram si někdo tady z toho kluka pitomího udělal legraci a napsal mu, že dostal Grand Prix. A ona se na to podívala a říkala, všechny údaje jsou v pořádku, to nemůže být falzum. No vidíš, vždyť jsem tě to říkal, tak tě gratuluju.
1: To je. Tak dneska nemusíme tlumit svůj lesk, teda, nebo váš lesk určitě. Já jsem se chtěl zeptat, co jste všechno s tím Jiřím Srncem projel, ten svět? Vy jste s tím Černým divadlem projeli přeci kus světa. Kde všude jste byl? Jestli se to vzpomenete.
0: Taková rapid, rychlá montáž, pro nás to bylo to první velké zjevení, když jsme nasedali do aeroplánu, ze kterým jsme přeletěli, to bylo Tůčko, v Londýně jsme přestoupili vůbec vidět poprvé londýnské letiště, kde byly gigantický jako dvoupatrový baráky, vysoký plastový flašky Coca-Coly, jo.
1: No.
0: My jsme na to čuměli. No a potom nad tím, ten let nad tím Skotskem byl nádherný. Sedli jsme si na letiště, nastoupili jsme do autobusu, ten nás odvez do penzionu. Madam, majitelka penzionu, prostřená tabule, svíčky, se chvěli plameny svíček, bábovky, šampaňský. A tam stála dáma, my jsme tam stáli, náš intendant říkal, chovejte se slušně, budete pod lupou. Ne, abyste někdo hned se vrhal na jídlo a bral to do nemitejch rukou, všichni vás budou pozorovat. Musíte být opravdu, jako aby se vám nedalo nic vytknout. A teďko ta krásná dáma stála a říkala, vítám vás v Edinburgu. Nejdřív mě dovolte, abych se vám omluvila za to, co vám Velká Británie učinila v roce 1938. Tu strašnou zradu udělala zemi, která dala světu Čapka, Komenskýho, Smetanu, Janáčka. S tím my, Skotové, jsme nikdy nesouhlasili. Promiňte nám to.
1: To je úžasný.
0: Chápete to? Slzy, dojetí. To bylo přivítání, co? No to potom samozřejmě jsme hráli ty představení noční, to se jmenovalo What Next, co přijde, který se setkali s kolosálním úspěchem. No byla recepce u starosty města, u Lorda Harwooda, na radnici a Já už to asi připadám trapně, protože ten příběh říkám poměrně často, ale vám ho musím říct. V rohu, tam byl první velký představení, prezentace díla Dmitrije Šostakoviče. Já si říkám, Ježíš Maria, to musí být Dmitrij Šostakovič, ten ustrašený pán s těma silnýma brejlema. Dobrý den, gospodin Šostakovič, izveníte mě, já i z Prágy. Z Prágy, vod, tak to je krásný, tam když přijedu vždycky do Bránického sklípka na pivo.
2: Jo.
0: No a takže ty vaše symfonie jsou nádherný a ten rozhovor, jenom to jsem vám chtěl říct, ale já už jsem pozoroval, že už mě skoro neposlouchá, protože co může být trapnějšího, než takovýmu géniovi říkat, že píše krásnou muziku. On se koukal totiž skrze mě. Někam do dálky, už byl v myšlenkách. Já to pochopil později, právě Bogan Hrabal za mnou chodil a já jsem mu přehrával LPčka v ateliéru na Hradčanech Šostakovičovy symfonie. A já jsem říkal, když jsem s ním tenkrát v tom Edinburgu mluvil, tak on byl vlastně myšlenkama v partituře té 13. symfonie na Jevtušenkovi verše Babi Jar. Protože tady to je dokončeno v listopadu a měla premiéru v prosinci roku 1962. A Bogan Hrabal řekl, No jen se z toho nezblázni, když říkáš, že jsi mluvil se Šostakovičem. Já jsem s ním pil to pivo v tom bránickým sklípku, víš?
1: To je hezký.
2: Úžasný.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Malíř a grafik Jiří Anderle, host našeho dnešního divadla, už připomněl, tedy alespoň ve stručnosti, ta léta, kdy pracoval v Praze v ateliéru na krásném místě, na Hradčanech, na Novém Světě. A právě jsem tedy pozval i našeho kolegu Tomáše Černého, když si spolu povídali svého času o místech a lidech, které Jiří Anderle v Praze poznal během svého malířského života a kteří ti lidé nebo která ta místa výrazně ovlivnili nebo ovlivnila jeho uměleckou práci. A začínáme vlastně tam, kde jsme před chvílí v hospodě u Kalicha skončili. Totiž u letitého přátelství se spisovatelem Bohumilem Hrabalem.
2: Von Bogan jednou prohlásil, to jsou kulisy, kde by se dal natočit nádherný film. No tak tamhle před tím domem točil Miloš Forman Amadea. Saul Zenz zrovna tam seděl vedle mě v křesle. Byla roztočená scéna, jak císař pozval Amadea a vytýkal mu rozpustilost. A Amadeus, ten herec, nepříčetně chechtal jako blázen. Jo? Takový to ha, ha, ha, ha, ha. A ten Miloš si to nechal 4x opakovat, tu scénu, než byl spokojený. A Saul Zenz spokojně seděl, neřekl ani slovo, jenom přikyvoval hlavou. Mám pár fotek, který jsem tam udělal. Musím je nechat vyvolat, protože to je cenný dokument. Ten Amadeus, já přitom byl, když se ten Amadeus nepříčetně směje tomu císařovi do ksichtu.
3: Pamatuješ na tu scénu? No jistě, že pamatuju tu scénu, ale to se bavíme o filmování o roce 82-83. No, a ty říkáš, musím ty fotky dát vyvolat, ty to nemáš vyvolaný?
2: Já to mám vyvolaný, ale nemám skopírovaný, víš? Aha. Já to mám takhle, celý filmový archiv, fotografický archiv by zasluhoval zpracování, protože tam jsou fotky zcela unikátní.
3: Společně s Jiřím Anderlem opouštíme Hradčanské náměstí a Loretánskou ulicí budeme stoupat k Černínskému paláci, ale cestou se pokusíme vniknout do té mnohokrát zmíněné kovárny.
2: Já jsem měl ateliér někde v Nuslích a můj spolužák Božňák z akademie, když to viděl, tak říkal, člověče, já mám pro tebe takový ateliér, to není nikde na světě, přímo na Hradčanech a z toho ateliéru je vidět na celou Prahu. To kdyby si získal, já bych tě s tím chlapem, který mu to patří, tam byla dřív kovárna, dal dohromady, ale musel bys mě za to něco dát. Protože Jarda sbíral všecko, ať to byly hrací karty nebo starý pohlednice, a on se mu strašně líbil můj orchestrion. Orchestrion s nápisem Polyfon byl dřevěná skříň a v tom se točila 3/4 metru veliká kulatá plechová deska a hrálo to starou nostalgickou takovou cinkavou muziku. Tak já, když tě skontaktuju s tím pánem Chabucem, který mu ta kovárna patří, a ty to dostaneš, tak mě musíš dát za to ten orchestrion, já to zadarmo nedělám. Já jsem říkal, Jardo, je tvůj, když to dostanu. No tak přišel ten den, přišel opravdu takový dobrosrdečný pan Chabus. Říkal, no jo, tady se kovali dřív koně, ale od té doby, co tady přezdili tu čelní stěnu, tak už se tady koně nekovají. Je to jenom kovárna, která slouží opravám tady hradu. A my už tady vůbec neděláme. Kováři vymřeli, tady jsem nic nedělal, aspoň 20 let. Tak já vám dám souhlas, abyste si to mohl, ono to patří OPBH pronajmout. Milada, když se na to podívala, když jsme tam potom přišli, viděla tu podlahu, viděla ty špalky s těma kovadlinama, jak byly zaseknutý do té země, tak říkala, Ježíš Maria, tady mezi těma dlaždicema, než to vyhrabu, tam byly nánosy stoletýho udusanýho hlína, kopita, hřebíky, rezaví. A ona chtěla mít ten pořádek, protože to všecko bylo v mezerách mezi růžovým mramorem, který se tady nedaleko těžil. No tak jsme to tak jako dali dohromady a zašli jsme tam v té kovárně, kde byla gigantická výheň. od roku 61 až do roku 69 jsem byl u Černýho divadla, ale měl jsem tady oázu v centru Evropy. Tady je srdce Evropy, Praha, že jo?
3: Tady jsou široké chodníky a spousta stolků, židliček, piva, minerálek, čaj a foťáky a batohy.
2: Tady byla prodejna včela. Sonja se nádherným poprsím tady prodávala. Tady to bylo exkluzivně vybavený obchod, aby západní turisti viděli, že si tady Češi žijou na vysoký noze. A Sonička obsluhovala. A já jsem jednou sem přišel s Boganem Hrabalem. A oni tady chodili za meňáci kupovat, jo. A Sonička vždycky, tak co to bude, až to bude, tak co? Čumte, ale něco říkejte, Ježíš, koho si to Jiříku přived? To je pan spisovatel Hrabal, pojďte se podívat. Přišel genius české literatury, Bohumil Hrabal. A Bokan, jak to viděl, chytil se za hlavu, řekl, Ježíšmarja, utek. On to neměl rád.
3: Potom a co neměl rád, že se o něm říká, že je genius české literatury, nebo neměl rád pozornost?
2: Že mu ruší lidi kruhy, jo. On byl ve svém světě a rád, že jo. A najednou, když přijde takováhle rozrušující věta, že je představován a kouká z toho autogramiáda a tyhle ty věci, no tak toho úplně deptá, protože byl nesmírně citlivý a skromný a neměl rád slávu, strašně. Sice říkal, ono je to hezký, jako když kocourka drbou pod krkem, ale mě už to nezajímá. Mě to nezajímá od 16 let, protože já, když jsem tenkrát toužil napsat knížku básní a mít ji za výlohou nymburskýho knihkupce, aby to zaujalo ty holky, o který jsem měl zájem, a to se mě nesplnilo, tak jsem si řekl, nech to plavat, kamaráde, a dělal jsem agenta pojišťovny a prodával jsem drobný zboží a na Poldovce v Kladně jsem tavil ocel a sběrnu papíru a výpravčího na nádraží v Kostomlatech a tak dále. On to střídal, aby nasával život, protože to se všecko zrcadlí v těch jeho knihách.
3: Zkusíme se dostat do kovárny.
2: Já se tam pokusím, pokusíme se tam dostat.
0: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
2: A já jsem ten malíř, který tady v té kovárně měl. Můžeme vejít na pár minut do kovárny?
4: Tady už víte kudy, jenom nezapomenutelné.
2: Jo, jste moc hezký. Takže se připravíme, bude to nerval, ksenon to tam sekne. Protože já jsem tam všecko vyváděl.
3: Tady je to dneska samý brnění a samý kopí. Hrajou si tady na historickou dobu. Starý skříně se spoustou skla, starý vína, starý hodiny. Schody dolů, klenba nad náma gotická.
2: Tak teďko jsme tady vešli do kovárny, ale zadním vchodem, který já jsem nepoužíval. Ten nebyl průchozí, ale ocitli jsme se za výhní, kde stál tiskařský lis, kde se tiskly grafiky třeba metrový plotny. Pavel, Milan, Dřímal tady předváděli výkony, které nemají ve světě obdoby, že ty moje velikánské grafiky, které jsou dneska, já to musím říct, vypadá to, že se chlubím, jo? Ale je to konstatování. Jsou ve všech předních světových muzeích. Ty se tiskly tady na tom místě. Tady jsou ty kameny, které Milada čistila. Tady
3: no to jsou krásné kamenné bloky 30x30 cm.
2: No právě.
3: Ale nádherně se to leskne.
2: Tady byly regály na sušení tisku. Nebyl jsem na seznamu umělců schválených režimem, tak se to tenkrát všecko vyváželo do Kolína nad Rýnem a z toho Kolína nad Rýnem to šlo do všech světových předních muzeí. Tady měla Milada pro pan Butenovej vařič. Když přišla Madame Pompidou a přišla do kovárny a tamhle se podívala z toho okna na to město, na tu nádheru, tak řekla, merveilleux, très joli, a mohlo to snít. Praště, to bylo nádherný. Výheň, ten měch jsme sem pověsili, ten jsme navolejovali, ty kožený měchy, ten tady visí na tom čele té výhně.
3: Čili i když je tady dneska restaurační interiér, tak ten měch obrovský, dobře metr a půl dlouhý, ten tady byl už tenkrát.
2: Ten byl bokem a já jsem ho z toho boku demontoval, abych ho měl na očích, protože on je přenádherný. To je prostě renesance nebo baroko. uhlí a koks, to jsme vyklidili a dali jsme si se matraci, tady jsme krásně spali. Tady se krásně spalo, museli jsme mít tady otevřený ty okna, no a tady byly štafle, tady se rodily ty nejvýznamnější cykly, iluze a realita. No, prostě tady jsem prožil nádherných čtvrtstoletí, to je dlouhá doba.
3: Jsou tady dvě okna s nepředstavitelně uchvatným výhledem na malostranské střechy na Petřína dolů na Prahu. Ale mně se tady zdá tma na ateliér.
2: No, ono dřív, když to bylo vybílený, teďko to má takovej trošku tón do hněda, když to bylo zářivě bílý, tak to bylo dobrý světlo. No, tady to má, to okno má širokou špaletu, téměř metrovou, tady jsem sedával. Tady jsem viděl ten gloriet s tou americkou vlajkou, pohled na Malou Stranu, na svatýho Mikuláše. Tady jsem prožil tolik šťastných chvil, když se tady barvily ty petřínský stráně naproti. To bylo úchvatný. Támhle vím, že tam je vyhlídková cesta, kterou jsem jako, když jsem byl druhým ročníku grafické školy v roce 52 s lopatou a hrábičkama v ruce pomáhal budovat. Támhle je vidět pomník Jaroslava Vrchlického, na kterém je vytesán nápis. Já v duši své celé lidstvo nosil vír jeho tužeb, muk a snů. Jo? Překrásná socha Josefa Wagnera. To ke mně tady hovoří opravdu. Tady jsem měl pracovní stůl, štoček, na kterým řezníci Pavlíkovský, když porazili prase, tak ho porcovali. Já jsem ho z toho Pavlíkova ten starý řeznický stůl přivez sem a tady jsem na něm vyrejval ty měděné desky, ty grafiky. To bylo tady. Stole, já ti děkuju. Strope, ty jsi to všecko zažil a viděl. No, na mě jdou až mrákoty. Potřebuju na vzduch, protože je to tady pro mě zážitek. Já tady vidím, ach můj bože, jak jsme tady s Miladou žili takový šťastný roky. To nám bylo 30 a něco. Je, já bych to bral. Vzpomínky jsou druhá přítomnost. Vzpomínky jsou jediným rájem, ze kterého nemůžeme být vyhnáni. Lord Byron.

0: pan Louis Armstrong, další v takový krásný společnosti. V níž samozřejmě nechybí ani náš dnešní host, grafik a malíř Jiří Anderle. Ten byl zatím, tak říkajíc, středem pozornosti rozhlasového mikrofonu, ale sami dobře víte, že někdy stačí, stejně jako v té následující dnešní poslední ukázce, být třeba jenom přítomen a svou pozorností nebo někdy výrazným smíchem, jindy zase tichým přitakáním, podpořit celkovou atmosféru živé nahrávky. A tak se to Jiřímu Anderlemu povedlo společně s jeho dnes už několikrát připomínaným jmenovcem Jiřím Suchým v rozhlasovém cyklu Dva v Africe, kde byl jejich hostem také spisovatel Arnošt Lustig. No a dnes už tolikrát zmíněný Bohumil Hrabal nechyběl, považte, ani tentokrát. Tak dobré dny a zůstávejte ve zdraví, přátelé.
1: Při cestě může člověk zabloudit. Strefil jste se vždycky tam, kde jste chtěl?
2: Málo kdy. Řeknu příběh, pro který jsem slavný v naší rodině. Jeli jsme, když jsme přijeli do Ameriky, tak nás pozvali na svatbu v North Liberty. A já jsem to dlouho nemohl najít, protože to bylo asi 200 mil, až jsem to konečně našel. A oni nám řekli, tak ano, my jsme o té svatbě slyšeli, ale ta je v South Liberty a není v neděli, ta byla včera. Takže pokud je o zabloudění, tak tím jsem v naší rodině slavný, mě nikdo nevěří. A já kdybych řekl, že jedu do New Yorku, tak se mnou nikdo nepojede. Tady pan Anderle řekne, jak zabloudil v Africe.
3: Jo, to je to Vagadugu, to je hlavní město Nigérie a my jsme tam jeli autobusem se podívat na nějaký plastiky a na nějaký kmeny a teď ten autobus se kodrcá a opustil město a najednou ty černoušci zašli říkat hudarida, hudarida a kolem sloni, jo. A teďko s tím autobusem zašli tak jako lomcovat zprava doleva a teďko tam nemají okýnka, tam jsou jenom takový mříže, protože tam je strašný vedro a teďko ty sloní choboty, teďko já vždycky se zoufal s tím, aby na nás ty choboty nemohli, já vždycky ten chobot odkop a úplně jsem byl z toho hotovej a když jsem několikrát takhle kopnul, tak najednou se ozve hlas mý ženy, co blbneš, proč tak řeš a co do mě kopeš, ono se mě to zdálo.
1: No a ztroskotání nebo uhnutí z cesty v tom přeneseném slova smyslu v životě, že si člověk vytýčí nějakou cestu a nedojde.
2: Já jsem byl na cestě do Austrálie a na Nový Zéland. A to musíš přistát v Hongkongu a v Hongkongu je taková úzká přistávací plocha.
1: Já jsem tam byl, já to znám.
2: No, to je taková plocha, kde ten pilot se modlí k jakýmukoliv náboženství, aby se trefil
1: pro jistotu všem
2: na tu úzkou rampu a aby se na ní trefil včas, aby dojel. A ten náš pilot se nějak netrefil a aby nespad do moře, tak prudce najednou klesnul. Trefil se tedy na tu rampu úzkou, ale rozbili hydraulické zařízení. A já myslím, že my jsme ani v tom Hongkongu přistát neměli, a protože jsme měli pasy socialistického Československa, tak nás okamžitě zatkli s manželkou jako komunistický špiony, což mou manželku šíleně rozčílilo, protože ona říkala, snad si nemyslíte, že každý, kdo má pas socialistického Československa, je komunista. To křičela na toho důstojníka. No nejdřív nás tedy zatkli a uvěznili. No a ona pořád křičela, tak to se jim nezdálo. Ona se rozčílila, že ji podezírají z revoluční činnosti, tak nám přidělili zvláštního důstojníka a Rolls Royce, že nám za odměnu ukážou Hongkong a můžeme si koupit, co chceme, tedy k jídlu. A ona řekla, že s žádným důstojníkem nepůjde, tak on se musel převlíct. On se musel převlíct do civilu. Ona řekla, že nesnáší žádnou policii a oni jí vysvětlovali, že to britská královská armáda. Ona řekla, žádnou uniformu netrpím, tak opravdu ten člověk v civilu, já si pamatuju, že jsem si dal dva dorty k obědu, protože nám všechno platili. Ale to jsme ještě nezabloudili do té Austrálie a na Nový Zéland jsme nikdy nedojeli, protože moje žena se rozhodla, že za takových okolností nikam nejde a že se chce vrátit.
1: No, když mluvíte o tom přistávání, tak jeden můj přítel mě vyprávěl krásnou historku. Tady jel na vnitrostátní lince letecký a když dorazili do Bratislavy, tak tam přistál ten pilot naprosto vzorně, vůbec ani si neuvědomili, že už se dotkli země. A tenhle přítel, když vystupoval, tak říkal té letušce, vyřiďte prosím panu pilotovi, že ještě v životě jsem takhle krásně nepřistál. A ona mu na to říkala, ani my ne.
4: Yeah.

0: Pořád mám před očima tu křižovatku, kdy člověk se musí rozhodnout, jestli půjde tudy, anebo jinudy, a někdy to je spojený s rizikem. Měl jste někdy takovou situaci?
1: Ne, teď je na řadě pan Andrle.
0: Aha, pan Andrle. Ano.
2: Já bych rád nechal slovo spisovateli Arnoštovi Lustigovi, ale to jsou takový ty životní fatální okamžiky, křižovatky, kdy člověk vlastně do každého dne vstupuje s velkým otazníkem. Vstává a neví, co se vlastně odehraje, protože, jak říkal Bogan Hrabal, víš, oni ty lidi jsou nepokorní, protože oni neví, že minulost je nám známá, přítomnost už v této chvíli se stala minulostí a budoucnost je šílená, protože lidský život nemá happy end. Prosím.
1: Hele, já se do toho vložím, že cituje Hrabala. Já jsem byl s Hrabalem u Niagarských vodopadů. Hrabal, to byl takový příběh, kterýmu, když jsem ukázal kongres, tak on řekl, že se mu chce strašně čůrat. Já jsem říkal, Bohuši, tady nemůžeš čůrat, to je kongres Spojených států. Oni jsou na to velice pyšní. Kromě toho, ty stojíš u tuje, který je 800 roků, a kdyby si počural, tak já za tebe zaplatím dvě pokuty. $250 za takzvaný neslušný odhalení, indecent exposure, to je $250, protože nemůžeš slíknout, přijde strážník a hned ti dá lísteček, a za druhý dostaneš pokutu za to, že si jim počural tuhle 800letou tuji. On říkal, to se mě netýká, já mám lékařské potvrzení. Jo. Tedy se omlouvám. On to skutečně udělal. Já trnul, že jsem právě přišel o $450, ale tím tyto urinální problémy Hrabala nekončí. Byli jsme v Niagarských vodopádech a Hrabal se rozhodl, že jsou dva československé rekordy, oba Češi se zabili. Jeden chtěl proplavat z vrchu dolů Niagarskými vodopady a zabil se a částečně utopil. A druhý chtěl přelíst po provaze na šířku a spat a zabil se. Hrabal řekl, budu první Čech, který dosáhne rekordu a přežije to. A já říkám, dobře, řekni. A on říkal, já pročurám Niagarské vodopády ze zadu. Tak opravdu za $1 jsme se nechali spustit tím výtahem za vodopády, který, to jsou takový veliký jeskyně, je to velice tmavý. A na druhém konci, než vstupujete, vidíte ty hrozný vodopády, ale ze zadu. No tak Hrabal se neslušně odhalil, to bylo $250, ale tam byla tma. A já jsem říkal, Bohuši, neblbni, ty vodopády mají takovou hustotu, že nemá šanci. A on říkal, to uvidíš. A on postupoval a říkal, Arnošte, doufám, že mě nezradíš a že to uděláš se mnou. Budeme mít rekord společně, jo? Jsme kamarádi. Tak jsem tedy šel a najednou vidím, že u těch vodopádů stojí asi 17 amerických učitelek, který žasli, co to tenhle cizinec, zřejmě běloch, ale s fialavým mrazem a zimou, celý už mokrej, postupuje k těm vodopádům. Jo. Já jsem říkal, Bohuši, budeme mít veliký potíže, to jsou učitelky. A on si nedal říct, protože chtěl být první Čech, který pročurá Niagarský vodopády. A opravdu to zkusil, tedy to by potřebovalo film, abyste viděli ten malej čůrek proti těm mohutným vodopádům. To on zase nechtěl švindlovat a do smrti byl přesvědčen, že je první Čech, který pročural Niagarský vodopády. A to je všechno.

chceš jít svou cestou dál, tak překroč práh, svět patří tobě. Vždyť víš, stačí si přát, za svým snem jít, ten dar máš v sobě, tak věř,

0: se wo hängt wet, a tak jsem k němu jel. Jen tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl. Ten stařík s tváří vráštitou, jak dubovej kmen, vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Je v kraji klid, však býval čas, kdy rýt tu s bandou vlád. Všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemohl spát. Rýt zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Rýt strašlivě se začal smát, když slyšel jméno Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Ten Shane to je zlý svědomí, lumpů jako Rýt. I když je člověk jako my, líp se umí pít. A pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen. A den na to se objevil střelec jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl tváře prachem šedivý a oči jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít. Pak jména svý jsme říkali a on dal koni pít.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl šaty z módy vyšlý snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pad, k žlutej mdi vyznám. A pak se zdvih, řekl už jsem fit, jen trochu přitom zív. A řekl nám, že jde vyčistit ten Augiášův chlív.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: A v salůnu tou dobou Rýt se svojí bandou pil. Ten Rýt by jistě přestal pít, kdyby vytušil, že dostane ho pistolník s očima jako len. Štíhlej jako řeholník muž toho jména Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Shane bouchačku si pustil níž, než do salůnu vles. A my nad ním dělali kříž. Vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli šest poctivej ran. A tím, že rány zazněly, zhas celý Rýtův klán. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řekl, je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl v něm olovo. Pak řekl, že je čas odejít. Měl v očích chladnej cejn a v salonu byl mrtvej klid. On jmenoval se Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Ten večír rosou zastudil a na kůži se chlad. I já, ať jsem se nenudil, jsem řekl, že půjdu spát. My dali jsme si poloku, u stařích spí svůj sen. Jen já mám jizvu na boku a mý jméno je Shane.